0: se mi na čele zračí, že dávno už smát se neumí. Prosím, stačí, já neříkám, já souhlasím.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti,

Začíná pravidelná ostravská hodinka Oldies, letošní už 30. a protože je poslední neděle v měsíci, nabídne vám pohled do historických hudebních žebříčků. Dnes do roku 1967, tedy přesně 54 let zpět, postarají se o to mistr zvuku Vojtěch Dluhý a autor Jirka Tieftrunk. Playlist obsahuje 18 hitů, začínáme jako vždy pohledem do horké stovky Billboardu.

Připomínám, že letos se věnují sudým příčkám Top Ten Frankie Valli, Can't Take My Eyes Off You, nemohu od tebe otrhnout oči, byla to přesně před 54 lety pozice druhá. A přidám šestou a desátou. Stevie Wonder zaspívá v podobném duchu I Was Made to Love Her, newyorský kvintet Every Mother's Son přidá Come On Down to My Boat.

stále Billboard, teď žebříček country. Do playlistu jsem vybral místo 6. a 10. zpívat budou Jim Edward Brown a Loretta Lynn. Jim už je 6 let po smrti, Lorette táhne na 90 a stále zpívá. Pop It Up je pijácká hra a také zvuk, který se ozve, když se otevírá nápoj v plechovce. Ta druhá v pořadí má název If You Are Not Gone Too Long.

Podíval jsem se do statistik, Loretta Lynn má v country žebříčku celkem 79 zápisů, píseň, která dozněla, je 15. v pořadí. Jako vždy také žebříček rhythm and bluesový, mojí volbou je čtyřka, duet legendární dvojice Marvin Gaye, Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough, a desítka u nás málo známý The Parliaments, I Wanna Testify.

Kdyby vás z hudebních žebříčků zajímal nějaký detail, můžete si samozřejmě napsat. Bude-li to jen trochu možné, rád odpovím a když bude nahrávka ve fonotéce, tak ji zařadím. Teď Británie, v top 10 EP desek byly dva tituly skupiny The Seekers, tak jsem si řekl, že ji dám do playlistu také dvakrát. The Carnival Is Over a potom Morning Town Ride.

Pamětníkům se možná vybaví, že hit Carnival is Over byl i v Houpačce. Ano, je to skutečně tak. A na legendární pořad manželů Černých nám dá zavzpomínat i pohled do žebříčků britských singlů podle týdeníku New Musical Express. Vybral jsem totiž místo druhé do Monkees Alternate Title a do dvojice před 54 lety právě osmičku Pink Floyd See Emily Play.

See Emily Play to byl první zásah Pink Floyd do singlové Top Ten. Vysvětlit text si sám netroufám, ocituji internet. Píseň je o dívce, která jde z hravé svobody dětství do zajetí dospělého ženství. A teď Itálie, dvojka je předělávka, čtyřka takový líný song, volím tedy šestku, Giulio Cinquetti, La Rosa Nera a osmičku, Bobbyho Sola, Non c'è più niente da fare.

Italsky neumím, překladač mi název písně a smysl textu přeložil jako už není co řešit, nezbývá nic jiného, než se rozejít. My se ale ještě rozcházet nemusíme, je dost času zahrát si třeba ze singlové desítky německé. Dvojku hit skupiny Manfred Mann, Haha, Said the Clown, známe také z houpačky, OK, Dave D a ostatních, to byla tehdy šestka.

Byla jsi tu pro mě, já pro tebe, měli jsme se rádi, všechno bylo OK. Dostal se mezi nás, tak si za ním běž. OK. Já doufám, že se jednoho dne vrátíš a že to mezi námi opět bude OK. Z Francie to bude šestka, Joe Dassin a jeho píseň o zlých bratrech Daltonových a potom osmička, Claude François, píseň o noční bázni a úzkosti, Mes Collbatins.

Připomínám elektronickou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz a SMS-kový kontakt, ten má číslo 723 102 513. Zavírák jsem vybral z holandské Top Ten. Dívka Gloria má 1,63 m a ve stejnojmenné písni skupiny Dem se o ní zpívá She make me feel all right. Tak se, dámy, snažte, aby o vás vaši partneři říkali to samé, a oldies s vámi se všemi.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné středeční odpoledne přeje všem Pavel Kučera. Naším dnešním hostem je Libuše Švormová. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den, trošku se ochladilo, ale já se těším, že ještě bude možnost se jít vykoupat na nejkrásnější české koupaliště, a to je Kamencové jezero u Chomutova.
1: Tam se koupe Angelika?
2: A?
1: A další. A i dnes víme, že vás v Humoriádě obšťastníme.
0: Humoriáda.

0: Tak tolik Václav Neckář a písnička Mídlový princ. Libuše Švormová s námi ve studiu už nám naznačila, kdy můžeme potkat v létě, co se týká koupání. Co jinak provozujete v létě?
1: No právě, že už jenom plavání. Já tak už na nějaké ty sporty jsem přece jenom trošku věkovitější.
0: No a co o houbaření nebo vychrášky nebo turistika?
1: Turistika, chození, to jo, do lesa, no tak bez lesa já si nedovedu představit krajinu. Víte, že někdo jede třeba na nějaký ostrovy kanárský, dobře, ale když tam není les, tak to pro mě není. Do lesa.
0: Dobře, takže i v lese se můžete potkat s touto naší hereckou legendou,
1: ale
0: dá se tak říct.
1: Bych nenašla, protože bych je neviděla.
0: Aha, no tak máte sebou muže svého života, ten vás určitě nasměruje. Podívej se tamhle a není to mochomůrka.
1: A jinak teda musím říct, že smaženici to zase miluju.
0: Dobře, tak co si vybereme z našeho menu humorníků?
1: My si dáme ta nikdy nesklame Stelinku Zázvorkovou a sice se nás zeptá, jestli mají ženy smysl pro humor.
2: Sehnul se ke mně na bobek a povídá, co pak bude k večeři? No, že jsi odpověděla jsem ale zubem. Konvalinky v octě. A od té doby měl každých 5 minut novou taškařici. No pro člověka s jeho smyslem pro humor to musel být ráj na zemi. Já jsem se mu převlékala za trpaslíka. Po bytě jsem chodila po 4. Uprostřed noci jsem ho polévala vlažnou minerálkou. Jsem mu podávala pouze s malými hadrovými myškami. Noviny jsem mu zapalovala právě ve chvíli, kdy je četl. Jo, a kupovala jsem pro jeho obveselení kýchací prášek a výbušné cigarety. Vydržel to 3 dny. 4. dne přišel s nějakým pánem. Hledali mě spolu po bytě, ale nenašli. Já jsem byla, milé dámy, ve skříni. Já jsem si myslela, že přivedl toho Jarouška syrovátku a že bude legrace. No, když už mě míjeli po 6., tak jsem začala tak trochu kukat. Kuku, kuku, kuku. Otevřeli skříň a chvíli se na mě dívali. Pak promluvil ten cizí pán. Co pak to tam děláte v té skříni? Špásuju, odpověděla jsem. Já tu, pane přednosto, špásuju, protože psina musí být. A zase jsem tak trošku zakukala. Byl hrozně vyděšený, přestože to nebyl přednosta. On to byl, jak jsem se později dozvěděla, odborník pro choroby nervové a duševní. Vypadal v té chvíli velmi vážně a já jsem se na vlastní oči přesvědčila, jak je to nepěkné, když někdo nemá smysl pro humor. Potřebujete si odpočinout, povídal po chvíli. Potřebujete si skutečně odpočinout. A napsal mi to na úřední papír. Takže já teď odjíždím, milé dámy, na měsíc na rekreaci do lesů. Já mám po 4 neděle úředně zakázáno prát prádlo, spravovat košile a ponožky, vařit kávu nebo čaj, schánět světlé nebo černé pivo a ty ostatní věci. Já nevím, jak je to s vámi, ale já za svou osobu tvrdím, že smysl pro humor nemám a legraci nerozumím. Ale se svým vlastním mužem dneska už souhlasím v tom, že humor osvobozuje člověka od nudy a trápení, že humor povznáší a obšťastňuje. A proto ať žije humor, já jedu, papa.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tolik ještě s mladým hlasem Stella Zázvorková a má s Libuší Švormovou společnou tu rekreaci v lese, jak jsme slyšeli.
1: Tak to slyším teď.
0: A nejenom to.
1: No, já jsem se Stelinkou byla svým způsobem v angažmá, protože v městských divadlech, v divadle ABC jsme byli spolu a ona byla, já jsem se teda nezúčastňovala těch jejich slavných žroucích večírků, kde prý Jani Kroháč dostal kdysi kolaps z jídla.
0: Až tak?
1: No, ona skvěle vařila a lidi k ní chodili na ty jídla a byli. Tam já jsem nechodívala. Ale Stelu jsem měla ráda a hlavně jsem vždycky žasla, jak ona řídila auto.
4: To, jak?
1: Ona, no strašně. Ona u toho seděla trošku jak u šicího stroje, aha, takhle blízko u toho volantu a hlavně já jsem seděla za ní a ona se neustále otáčela, když mě chtěla něco říct. Já říkám, Stelinko, já tě slyším, dívej se před sebe, prosím tě. Ale ona vždycky, když mě chtěla něco říct, tak se otočila, no tak to je pro člověka taky. Ona byla roztomilá, taková, no svá, úžasně.
4: Jasně, takže se Stelou raději pěšky bylo bezpečnější. S kým budeme dál, to už je otázka na dámy a pány u rádia. Stela Zázvorková bude pokračovat, anebo nastoupí Alena Vránová. Vyberte si z těchto hvězd SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: S vámi je právě teď dnešní posádka humoriády Libuše Švormová a Pavel Kučera. Aktuální výběr pro vás, další vystoupení z archivu Stella Zázvorková nebo Alena Vránová. Co vy na to? Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, dáma pana. Jde vás Petr Zelhoty. Přál bych si pokračování s paní Zázvorkou.
5: Děkujeme, mějte se hezky. Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, Brenus Martina.
8: Dobrý den.
7: Hlasujem za Bčko a prajem vám príjemný zvyšok dňa.
8: Děkuji.
5: Děkujeme nápodobně. Dobrý den.
9: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Špormová.
8: Dobrý den.
9: Dobrý den i vám, Pavle, a dávám hlas Stele Zázvorkové.
5: Máme zapsáno a děkujeme, naslyšenou. Dobrý den, vítejte.
10: Dobrý den, zdravím do humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, paní Libušku Švormovou. Dobrý den, Libuško, moc vás zdravím.
8: Moc děkuju.
10: Přeji vám krásné léto, ať jste šťastná a zdravá, ať se vám daří. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům přeji krásný letní večer či příjemné čtvrteční ráno všem posluchačům. Přeje humoriádnice Růža z Liknovska. Naschledanou.
8: Naschledanou, naslyšenou.
5: Dobré odpoledne.
11: Dobré odpoledne, tady je Irena z Roudnice nad Labem. Oba vás moc a moc pozdravuju.
8: Děkuji.
11: A přeju paní Švormový hezký léto, jak se ráda koupe.
8: No.
11: A zapsala bych si Bčko.
5: Děkujeme, Ireno, mějte se hezky. Dobré odpoledne vám.
12: Dobré odpoledne, Standa Zemník vás, Pavle, zdraví je i paní Švormovou.
8: Dobrý den.
12: Ať si nedělá starosti zoubama, já jsem taky houvoslepej, mě to nosí zeťáky. A přeju si paní Stalinku.
8: Děkuji.
5: Dobře, máme zapsáno a mějte se hezky, naslyšenou. Koho pozveme dál? Dobrý den.
13: Tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Jaká je ta druhá možnost?
5: Alena Vránová, paní Alena Vránová by tam byla.
13: No, tak zdravím paní Libuši Švormovou.
8: Děkuji.
13: A Pavla Kučeru a pejskař ze Dvora Králové nad Labem dává možnost Dečko.
5: Máme zapsáno, děkujeme za pozdravení, naslyšenou.
13: Naschle, ahoj, naschle.
5: Dobrý den, ještě vy přidejte svůj
14: Dobrý
5: hlas,
14: den.
5: Prosím.
14: U telefonu Milan ze Soběsu, zdravím vás. A chtěl bych hlasovat pro Bčko. Jo? Přeju hezký den. Naschledanou.
5: Děkujeme, máme zapsáno. Tak Alena Vránová teoreticky dýchala na záda Stele Zázvorkové, ale nedodýchala. Takže Stela v tuto chvíli bude pokračovat, Alenu si necháváme ještě
8: v rezervě.
5: Pro jistotu v rezervě, v rezervaci naší humoriádnické. O humoru s panem Bernáškem Stela Zázvorková.
15: Vy jste herečka, smíchy jsou různé. Zkuste se zasmát dramaticky. A teď zkuste se zasmát jako po vynikajícím vtipu. A teď už vlastně si ty vtipy nemusíme vykládat.
16: No, já myslím, že smích pro některé lidi je v genech jako mnoho jiných charakteristických vlastností, které si ten nebo onen člověk přináší sebou na svět. To skutečně nejde se naučit. Pochopitelně, technicky se můžete naučit smát, ale jsou lidi, kteří se nikdy v životě pořádně nesmějou. Víte, co bylo strašně zajímavé? Že například Petr Čepek měl takový pravzvláštní smích, který využívali režiséři třeba, dejme tomu, v Plynových lampách nebo v různých takových těch postavách, kdy on, když se zasmíl, smál, tak já, která jsem věděla, že je to velice ušlechtilý člověk, báječný, ačkoliv měl teda výzor démona, že? Ale jeho povaha byla poměrně velmi veselá, on měl smysl pro humor, ohromný. Ale když se smál, tak i mně šel mráz po zádech.
15: Takže smíchy jsou opravdu různé.
16: Jsou
15: ale...
16: různé, ale ten smích, který se ozývá v hledišti divadla, když teda je komedie dobrá, tak ten myslím, že se nikdo učit nemusí.
15: Takže vy jste se, paní Zázorková, nemusela učit smát, to jste uměla.
16: Já jsem se musela odnaučit smát, protože já myslím, že to zažil každý a zejména teda děvčata. Já jsem to u mládenců neviděla, ani za mých mladých let, i když třeba už si to nepamatuju, že jo, v tom šerým dávno věku, ale u děvčat to bylo takové zvláštní. My, jak jsme se ocitli 3 nebo 4 a obyčejně při nějakých závažných záležitostech, tak nás popadaly hysterie, téměř to byla hysterie, víte, že jsme se smáli a nebyli jsme k zadržení, vyhazovali nás odevšuť, z tramvaje odevšuť nás vyhazovali a my jsme se smáli. Já to skutečně teďko někdy vidím taky, když se dostanu do takové situace, že je tam pár mladých dívek, tak jak jdou ze školy, že propadají tomu smíchu, když se mu mlátějí téměř o zem. Člověk neví, čemu se smějou. Já si vždycky říkám, že asi mě, že? A tak radši jdu za roh a vidím, jak oni tam ty vrstičce nosy mají a smějou se a nevědí už čemu.
15: No, my jsme se smáli ve škole taky jsem měl to dívčí chování. Jednou jsem měl recitovat Zemřela matka do hrobu dána.
16: No to je právě
15: a já jsem to dělal jako smutný muž, dokonce jsem si vytáhl kapesník a ta učitelka tleskala: děti, klid, děti. A skončilo to tak, že mě poslala na chodbu, až se uklidím, abych se vrátil. Já vždycky po 5 minutách jsem se snažil vrátit a zase jsem vybuch, ale se mnou celá ta třída. Navíc pak jsme měli učitele a ten nosil zuby v kapse, vyndával jenom družině mládeže na oběd. Takže v té škole nesmát se je velice těžké. Humoriáda.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Dnešní humoriáda pokračuje výběrem našeho hosta, a to je Libuše Švormová, a ptám se, koho pošleme za posluchače, aby je pobavil.
2: Tak určitě Václava Lohnického. Jo? Hmm. Bylo by to žádost na úřadě, se to snad jmenuje. Tak.
1: Hmm. Z roku 1975 jenom dodám, spoluúčinkuje František Filipovský a je to nahrávka Československé televize.
3: Dobrý den. Klaním se. Hluboce se klaním.
4: Ale už přestává všechno.
3: Já jsem prosím přišel v úředních hodinách a slušně jsem pozdravil.
4: Takový škandál, prosím, no, což to dovolujou? Tady v Dikobraze nás napalujou, že my vyřizujeme žádosti našich občanů nedbale. Taková lež, prosím, taková drzost, takový vtipálek si napíše, že průměrný občan se spíš dočká paterčat, než opravy v bytě.
3: No jo, jenomže na paterčata si nemusí podávat žádost, prosím, ta si může udělat, abych tak řekl, jaksi po domácku, že? Ale takovou opravu...
4: Co, takovou opravu? Vy taky chcete tvrdit, že my opravujeme nedbale?
3: To ne, prosím, to já říct nemůžu, protože já jsem si teprve před 5 měsíci k vám podal žádost, že mi prší ze stropu.
4: No,
3: tak... Já sem chodím teprve 5 měsíců a do bytu mi prší jenom, když prší i venku, ale na té stěně, co je ta Niagara, mám hodiny s kukačkou. Vzácné hodiny, vážený pane, starožitnost. A ta kukačka dostala z toho vlhka rýmu, nebo co pořád ještě... Kuká, ale tak nějak divně, jako by kýchala, nebo co, takhle asi, prosím, pši, asi tak, prosím.
4: Víte, pane, co mi tady vykládáte, takovýhle pitomosti, co pak já jsem nějaký ptáčník? Koukejte, zkrátka, dobře, teče vám ze střech, je to tak?
3: Dobytu, přesně tak, prosím.
4: Prosím, tak jste to měl říct hned, posaďte se. A vyjadřujte se stručně a jasně, místo vyprávění vtipu o kukačce na střeše. Vaše jméno?
3: Šimšík, prosím. Šimšík. Tady mám, když dovolíte. Opisy všech žádostí a přílohy. Všechno sepsané, prosím, pěkně jako v románě.
4: Tohle v pořádku. Tohle taky. No jo, moment, ale kde má... Aha, to je tady. No, tak to by bylo všechno v pořádku. Tak si přijďte asi za měsíc.
3: Za měsíc? Ale to mi se ani neříkejte, pane referente.
4: Cože, tak vy si myslíte, že by to mělo být dřív, jo? Vy jste taky jeden z těch, co si myslí, že my tady nic neděláme. Že my jsme teď čekali, až vy si přijdete s tou svou nachlazenou kukačkou, já?
3: To prosím, ne, já přece dobře vím, že máte plné ruce práce.
4: No prosím.
3: Jak byste mohl při všech těch poradách, konzultacích, služebních cestách a co já vím, co ještě vyřídit za měsíc mou žádost? Řekněme, že si přijdu tak... s vaším laskavým dovolením za 3 měsíce.
4: Dokujte se, vy mě budete učit, jak já mám dlouho vyřizovat vaši žádost, pane. Zkrátka řekl jsem za měsíc, tak si přijďte za měsíc. A je to.
3: Neukvapujte se, pane referente. Vy to nestačíte. Vsadím se s vámi o lahev šampaňského, že to nestačíte. To ne.
4: Koukejte se, nechte toho, pane, já tady 20 let úřaduju, rozumíte? A všechno, jak to tady vidíte kolem, mám v maličku, v tomhle. Vidíte ho?
3: Vidím. No. Tak dobře, pane referente, řekněte mi laskavě, že to bude za 2 měsíce a já vám budu věřit.
4: Tak abyste věděl, já vám tu žádost vyřídím za 2 týdny. Přijďte za 14 dní.
3: Děláte si ze mě blázni, pane referente. Na světě neexistuje úředník, který by takovou žádost vyřídil za mizerných 14 dní.
4: Ne? Tak si přijďte za týden. Aha!
3: To je snad sen? A co vaše konzultace, poradí a tak dále?
4: Člověče, mezi vás raní mrtvice. Přijďte zkrátka za 3 dny. Ode dneška za 3 dny, ať jste tady.
3: To je vtip, pane referente, vy mi tu vyprovujete vtipy jako v kabaretu, ale tady je vysoce vážený úřad.
4: Koukejte se, pane, já vám ukážu. Já vám ukážu, co já dokážu. Jak já dovedu vyřizovat žádosti, tedy když chci. Dívejte se dobře. Halo? Je tam Žluva? Jo, pošlete i hned komplexní brigádu řemeslníků k Florianu Šimšíkovi, ulice...
3: Tichá 12.
4: Tichá 12. Cože? No samozřejmě, okamžitě. Dobrý, tak nashledanou. Pane, a je to. Tak koukáte, co? Tak milý pane, tak tadyhle je... vyřízená ta vaše žádost, prosím. A tady máte objednávku. Hotovo, prosím.
3: Mnohokrát vám děkuji, pane vedoucí.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Když se chce, tak to jde, to platí i do dneška na těch možná úřadech a jinde. Tak to bylo rok 75. František Filipovský s Václavem Lohnickým. Mm-hmm. Toho můžeme mít i dál ve scénách z filmu Marečku, podejte mi pero, samozřejmě i s jeho dalšími hereckými kolegy, včetně Libuše Švormové.
2: No já jsem naštěstí v tomhle filmu, já považuji některé filmy za takovýto rodinný stříbro trochu a to je tenhle film určitě. Já jsem tam hrála přítelkyni Ivian Jurové a tohle, ale Lohnický tam byl úchvatnej, teda já jsem je milovala, ty kluky, jak on třeba přijde a klepe si na ty hodinky, že už má jít ten do třídy, jako no to bylo tak úžasný.
1: Takový šplhounek.
2: No a oni si to sami takový uměli udělat ty scénky, bezvadný.
1: Vy jste vyřizovala ten vzkaz, kdy Jiří Sovák omylem poslal vzkaz na paní Jančurové.
2: Sejdeme se na hřbitově.
1: A přitom to psal jeho syn vlastně v té škole.
2: No, to byly hezký, že jo? To byly roztomilý zápletky a ty veselohry byly tenkrát opravdu rozkošní.
1: Dobře, tak dáme si Marečku, podejte mi pero i s Václavem Lohnickým i Libuší Švormou, anebo nastoupí Václav Kopta s Karlem Šípem a budou v Lázních. Tak si vyberte, dámy a páni u rádia, SMS-kou Humor mezera A nebo B, číslo je 90 011 04 pro SMS, pro telefonáty máme 731 800 900.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Tak připomínáme aktuální zápas o posluchačský smích. Bude to Václav Lohnický a další s Marečku Podejte mi pero, anebo Václav Kopta s Karlem Šípem v Lázních. Tak co by vás lákalo, ptáme se i vás. Dobrý den. Haló.
2: Já vás zdravím, teda jste Králové, tady Magdalena, a na otázku spíšně, co bych si mohl více psát, prosím B, jako bík.
1: Výborně, děkujeme pěkně, hezký den.
2: Hezký den.
1: Dobrý den.
3: Dobré odpoledne, Honza Svrkavý, zdravím vás, Pavle, i paní Švormovou.
4: Dobrý den.
3: A i pro ní hlasuji.
1: Dobře. Děkujeme. Píšu si Ačko, mějte se, dobré odpoledne, vítejte.
5: Dobrý odpoledne, tady Pepa Štětí a přál bych si Bčko.
1: Dobře.
5: A zdravím paní Angeliku.
4: Je, děkuju.
1: Paní Angelika děkuje, Žofre taky.
5: A hezký den.
1: Mějte se, naslyšenou. Pozveme dalšího do našeho hlasování. Dobrý den.
6: Dobrý den, Pavlíku, Božena ze Žatce, zdravím vás a srdečně zdravím paní Libušku Švormovou.
4: Já vám děkuju.
6: Samozřejmě, že jí také přeji hlavně hodně zdraví, krásné léto a ať si dobře zaplave, a byla bych pro Ačko a přeji
1: děkujeme.
6: Vám krásný zbytek dne a celé léto.
4: Vám také, děkujem.
1: Dobré odpoledne.
7: Dobrý den, tady Míla, ale jak tak poslouchám, tak je to samý známý hlas, zejména vy dva ve studiu, samozřejmě jste tam fantastický.
1: Děkuji.
7: Ale já nejsem z Prahy 8, jak to jste asi možná zvyklí, já jsem ze Přehovozí a i odsud volím Ačko. Děkuju.
1: Děkujeme krásně a naslyšenou. Užívejte léta a ještě vás si poslechneme. Dobré odpoledne. Haló.
8: Dobrý den.
1: Dobrý den.
8: Chtěl bych pozdravit paní Libušku i Pavla.
4: Děkujeme.
8: A chtěl bych říct, že jsem se v neděli vrátil z Kamenčáku a ano? 4.30. tam zase odjíždím na týden.
4: No, tak.
8: Takže máte pravdu, je to bezvadný koupání.
4: To je skvělý. To jsem
8: akorát ten dřevák je škoda, že nám schořel. No.
4: No, to tam někdo jim asi nepřál, se mi zdá. No,
1: ale koupání zůstává. Koupání je. A kdo pak nám volal?
8: Pavel, a ještě bych chtěl, že jsme spolu byli před časem na Soláni na dovolený taky.
1: No.
8: Vzpomínáte, že jste tam byla.
4: No, na Soláni jsem byla, ale nevím, bohužel teda to.
8: To je jasný, že nevím. A přeju si, Marečku, podejte mi pero.
1: Ano. Děkujeme pěkně a mějte se hezky. Pěkné letní dny, naslyšenou, Pavle. Tak, Marečku, podejte mi pero, to vyhrálo, takže Václav Lohnický a další všechny uslyšíme ve scénách ze slavného filmu, který důvěrně známe.
9: Potom na straně 46 vypočítáte příklad 7 A, B, C, a na straně 32 příklady 10 D, E, F. To je úkol na příští hodinu. Můžete jít. Sednout. Děkuji, mám svoje. Tabuli prosím kroupu. Máte úhel beta?
10: No to nemám.
9: Máte úhel beta, stranu A a B. Sestrojte trojúhelník.
10: Strana A. A teď narysujeme na stranu... stranu B. Strana B.
9: Jak můžete vědět, že strana B vede právě takhle? Úhel gama není přece dán.
11: Plhá, se hlásí.
12: Mám dotaz. Jak on může vědět, že strana B půjde zrovna takhle?
11: Musím tě, sedni si.
9: Soudruhu Kroupu, to jsou základní věci. To musíte bezpodmínečně znát. Mimochodem, abych nezapomněl. Včera se na poradě dohodlo, že ti žáci, kteří cítí, že je studium nad jejich síly, tím samozřejmě nemyslím přímo vás, mají možnost pololetí na vlastní žádost opustit školu, aby se tak vyhnuli nepříjemnému faktu propadnutí. Dále. Dále.
11: Soudru, profesore. Za minutu bude zvonit.
9: No a co?
11: Že už začne hodina.
9: Ano.
11: Ano. Už je čas, musíme jít.
9: Poslyšte, Hujere. Já rozhodně nemohu říct, že by vám chyběla snaživost. Ale teď se mi zdá, že to hraničí, promiňte mi ten výraz, skoro až drzostí.
11: Že by mi šli napřed? Ráno jsem si je řídil podle rozhlasu.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak rozhlas hlásí 16.45. Právě teď probíhá humoriáda. Jaké jsou vzpomínky další, když jste slyšela, paní Libuše, ty ukázky? Vybavilo se vám něco kolem filmu? Marečku, dodejte mi peru ještě dalšího.
4: No jo, já jsem obdivovala, jak si Iva tam našla takový úplně jiný hlas, že jo, aby zase byla trošku jiná. No. A jak se jmenoval ten brouk, ten...
1: Který... Hrdobec?
4: No, Hrdobec, to bylo úžasný, jak jsme všichni... Jako...
1: Řešili Hrdobce.
4: Řešili Hrdobce. Mm-hmm. Byla krásná, veselá hra.
1: Tak, posluchači nám teď vyřeší závěrečný souboj. Vracíme vám do hry Alenu Vránovou a nebo Václava Koptu. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04. Ještě telefon připomínám 731 800 900. A myslím si, že paní Libuše by volila kolegyni Vránovou.
4: No tak už proto, že jsme byli kamarádky, jsme snad stále ještě pořád, i když už spolu nehrajeme. Takže Alenku bych ráda, no ale uvidíme, co dozvolí posluchači.
1: No a když jste byli kamarádky, tak jste měli hodně společného, no, povězte ježiš, něco víc.
4: My jsme za ní jezdívali, ona měla tehdy mlýn takový, ona měla nádherný statek, který sama obhospodařovala a jednou se rozhodla, že tam na tom takovém návsi bude mít lípu a my jsme si jí pomáhali s tou lípou, ona ji někde vykopala v lese, malou lípu a dala ji do kufru kořenama a my jsme za ní utíkali a tu lípu jsme za tím auto jelo pomalu, ona jela pomalu autem a my jsme tu lípu za ní nesli. Jako. Mm-hmm. A tam skutečně tu lípu zasadila, no ona byla úžasná.
1: Tak to teda všechno dovedla. Vyváděli.
4: No ježišmarja, ona spolu. Byla nesmírně zručná takhle a to. A jinak jsme spolu hráli, i v divadle ve Viole jsme hráli hru, která se jmenovala Duel. Mm-hmm. To bylo hra Nataše Tanské, taková zajímavá komedie. To jsme zase hráli ve Viole. A v šatně jsme byli v ABC, my jsme měli skvělou šatnu. My jsme neměli šatnu, kde si závidějí. My jsme všichni hráli hodně. Tam byla Květa Fialová, Alenka Vránová, já, Stella Zázvorková. Krásná dámská šatna.
1: Dovedu si to živě představit. Tolik jinak o přátelství Angeliky s Pyšnou princeznou v podstatě. Tak teď Miroš Birka z archivu zaspívá a pak pokračujeme dalším hlasováním v Humoriádě.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A už je to tady, už známe výsledek hlasování. Bude to kámoška, dá se v uvozovkách, můžu to tak říct, ano. Libuše Švormové, Alena Vránová, o které byla řeč. A navíc Lubomírem Lipským, Chci se rozvést, se to jmenuje.
2: To neznám, tak si to ráda poslechnu.
1: Jdem na to.
3: Já ti přišla něco oznámit.
4: Prosím, poslouchám.
3: Já se s tebou asi rozvedu.
4: A kdy?
3: Co kdy? To přece není jen tak. To se napřed musí podat žádost, sehnat dobrý advokát, víš, co je s tím práce.
4: Hele, mně je to fuk.
3: Fuk? Jak to fuk?
4: No fuk. Před 15 lety jsi se chtěla za mě provdat, tak jsi se provdala. Teď se chceš se mnou rozvést, tak se rozvedeš, no.
3: Počkej, tak ty s rozvodem budeš souhlasit?
4: Počkej ty, mám anebo nemám? No,
3: to přece musíš vědět ty.
4: Ale jak to, že já? Ty přece od jakživa víš všecko daleko líp. Tak já udělám, co budeš chtít.
3: No, já samozřejmě chci, abys souhlasil.
4: No tak vidíš, jaký pak řeči, souhlasím.
3: A to řekneš jen tak? To ti vůbec nic nedělá?
4: Ale a co chceš, aby mě to dělalo?
3: Prosím tě, nechtěj na mě, abych za tebe rozhodovala, co by ti to mělo dělat. Mělo by ti to aspoň trošku vadit.
4: No tak trošku mi to vadí, no.
3: Ano?
4: Ano.
3: Ale já si nemohu pomoct. Mám jiného. Nemáš právo si na mě dělat nějaké nároky.
4: Tak fajn, no.
3: No pochop, Roman mě strašně chce.
4: No, co se dá dělat?
3: Ale můžeme my dva být nadále dobrými přáteli.
4: Ano, samozřejmě.
3: Kruci, co ty seš za člověka? Já jsem tak rozrušená, že se rozvádím. A ty si zatím tady usínáš.
4: A to mám přitom cvičit, nebo co?
3: Josefe, ty už mě nemiluješ,
4: ale podívej se, to jsou takový řečičky pořád. Tak řekni jasně, jestli tě mám milovat, nebo ne.
3: Co pak ty nemáš na náš vztah svůj vlastní názor?
4: No, tak zase otázka. Řekni, jestli mám mít vlastní názor, nebo ne.
3: Josefe, ty už mě tady nemiluješ.
4: No tak teda nemiluju.
3: A to mi říkáš jen tak? Já myslela, že mě miluješ.
4: No tak teda miluju.
3: Zdrtilo tě to moc?
4: Hrnáš se už zase. Řekni jasně, jo a nebo ne?
3: No jasně, že jo.
4: No tak jo.
3: Moc tě to muselo zdrtit.
4: No, moc mě to zdrtilo, no.
3: Ale to se nedá poslouchat. Všechny moje kamarádky měly milence. Všechny se rozvedly. Všechny dostali kvůli těm milencům od svých manželů aspoň pár facek. Věřin manžel dokonce zapálil rodinný domek a skočil do studny. To byl formát. Ale co si ty? Nekňuba, který mu je všechno fuk.
4: Já jsem nekňuba.
3: Poslouchej, že tobě by bylo jedno, kdybych si sem přivedla Romana a spala s ním v naší ložnici a tebe bysme šoupli na pohovku do obýváku.
4: No, kdyby ti to nějak pomohlo. Hele, i na pohovce se vyspím rád. Jak budeš jít?
3: Já jsem nešťastná ženská. Co je to za novou lásku, když můžu úplně všechno? Zakaž mi to. Řekni, že musím milovat jen tebe. Křič mi to do obličeje. Ukaž, že jsi chlap.
4: A co mám křičet?

0: Jsem jenom chtěla říct, že posvícení v Hudlicích je krásná hra, ale já tam mám švagra a on má dneska narozeniny, tak mu přeju všechno nejlepší.
1: Do Hudly zdravíme narozeninově. Byla s námi v Humoriádě Libuše Švormová, přejeme krásné koupání i pobyty v lese.
0: Děkuju.
1: Prostě hezké léto i posluchačům. Loučí se i Pavel Kučera, krásný den.

0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Bylo 5 hodin. Karlovarské textilní centrum rozšířilo své služby. Policisté během prázdnin kontrolují alkohol a drogy u mladistvých. Nemovitosti v Česku dál zdražují. Dnes bude většinou oblačno, místy slabý déšť a teploty do 20 stupňů. Dobré ráno u zpráv, přeje Libuše Ernestová. Karlovarské textilní centrum postupně rozmisťuje v obcích a městech své červené kontejnery. Do nich můžou lidé odkládat nepoškozené věci. Ty pak zaměstnanci centra rozstřídí a ve speciálních balíčkách putují například do armády spásy nebo do různých sociálních organizací. Centrum zatím spolupracuje s 9 obcemi a městy v kraji. Další se ale postupně přidávají, říká ředitelka oděvní banky Dana Pavlousková.
2: Celkově jsme oslovili k dnešnímu dni asi nějaký 40 obcí. Uzavřené smlouvy máme teďka cirka s 1. desítkou, s 2. desítkou teďka máme takovéto administrativní kolečko a samozřejmě objíždíme další obce. Každý vlastně starosta a starostka nám na to reagují velmi pozitivně, že celý tenhle projekt je dobrý nápad.
1: Právě v těchto dnech probíhá svoz prvních zaplněných kontejnerů z 5 obcí. Lidé tam odevzdali přes 0,5 tuny oblečení. Policisté na Tachovsku kontrolovali alkohol a drogy u mladistvých. Preventivní akce se uskutečnila o víkendu ve večerních a nočních hodinách. Zúčastnili se jí policisté z Tachova a ze Stříbra ve spolupráci s hasiči a pracovníky krajské hygienické stanice Plzeňského kraje. Výsledek popíše policejní mluvčí Iva Vršecká.
3: Policisté navštívili 9 restaurací, barů, klubů a dalších zábavních podniků na Tachovsku a zkontrolovali 53 osob. Mezi těmito osobami zjistili 7 osob mladších 18 let pod vlivem alkoholu a odhalili také 2 přestupky související s tabákem. Provozovatelé, kteří se dopustili protiprávního jednání, budou oznámeni příslušnému správnímu orgánu.
1: Policisté budou v kontrolách v celém Plzeňském kraji pokračovat. Ceny starších bytů v Česku, tedy těch kromě novostaveb, dál zdražují. Podle dat portálu S-Reality cena středně velkých starších bytů byla letos na konci 2. čtvrtletí o zhruba 13% vyšší než ve stejném období loňského roku. Podobný trend potvrzuje třeba portál bezrealitky.cz. Ten vyčíslil, že v Praze už cena překročila hranici 160 tisíc korun za metr čtvereční. Největší meziroční zdražení zaznamenal Pardubický kraj, kde ceny vzrostly přibližně o 18%. Metr čtvereční tam teď stojí podle S-Realit asi 97 tisíc korun. 50-metrový byt tak vyjde zhruba na 5 milionů korun. Teherán varoval před odvetou za možné útoky Washingtonu na íránskou infrastrukturu. Pokud americká armáda zasáhne íránské mosty nebo elektrárny, Íránci prý zastaví veškerý tok ropy z Perského zálivu. Oznámilo to velení íránských revolučních gard. Teherán varoval, že odpoví taky střelbou například na ropnou nebo elektrickou infrastrukturu v sousedních zemích. Vedení Íránu zároveň podle agentury Reuters upozornilo přepravní společnosti, že jižní trasa Hormuzského průlivu je zaminovaná.
0: Sport.
1: Belgický cyklista Jasper Philipsen si dosportoval v 17. etapě pro první vítězství na letošní Tour de France. V závěru porazil 2. Švýcara Schmida a 3. Nizozemce Koje. V čele celkového pořadí zůstává Slovinec Pogačar o víc než 4,5 minuty před Belgičanem Evenpoolem.
0: Počasí.
1: Dnes bude většinou oblačno, místy slabý déšť. K večeru ubývání oblačnosti a ustávání srážek. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, na horách 12 až 15. Povane mírný západní až severozápadní vítr, který večer zeslábne. Rozptylové podmínky budou velmi dobré až dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Provoz na silnicích v Karlovarském kraji je teď ráno velmi slabý. Hlášené nemáme žádné komplikace.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Krásný. krásné ráno a příjemné probouzení se do nového dne přejeme ve společnosti Českého rozhlasu Karlovy Vary. Právě začíná ranní program dnešního dobrého rána s Jitkou Broškovou u mikrofonu a já vás vítám u jeho poslechu. Hned na rozjezd jsme připravili písničky od Věry Martinové a také skupiny Žlutý pes. V ranní anketě Ahoj rádio se dozvíme od našich nejmenších respondentů, proč je moře slané, a v prvním ranním příspěvku budeme vzpomínat. Samizdatová edice Petlice, manifest 2000 slov i podpis pod chartou 77. Ludvík Vaculík patří k předním hlasům českého disentu, za což v době normalizace zaplatil zákazem publikování i mediální antikampaní. Spisovatele si připomeneme už za pár minut, právě dnes totiž uplynula 100 let od jeho narození. Je 5:05 a dobré ráno právě teď začíná.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Proč je moře slané?
1: Protože aby bylo čisté, aby ho nikdo neupil.
2: Aby mohli tam žít ryby.
3: Protože je tam strašně moc soli.
4: Protože bylo moc soli, tak nějakou navozili do moře.
5: Nasypali tam.
6: Protože to se tam vytvořilo.
7: Proto je v rybníku jsou slanovodní ryby a v moři jsou slanovodní.
8: Protože tam je vebinec.

0: počasí.
1: Hezké dobré ráno, spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary je 12:01. Venku máme oblačno a teploty se nám aktuálně pohybují mezi 10 až 13 stupni Celsia. No a dnes bude chladněji se zvětšenou oblačností a docela větrno. Po většinu dne nás čeká proměnlivější, ale velká oblačnost. V průběhu dne se v Krušných horách pravděpodobně objeví slabý občasný déšť anebo přehánka. Jinde budou srážky pouze výjimečně. K večeru a večer začne oblačnost částečně ubývat a srážky ustanou. Nejvyšší odpolední teploty povyskočí na 17 až 20 stupňů Celsia. Na horách naměříme 12 až 15 stupňů. Povane mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti 3 až 6 metrů za sekundu, který bude později večer slábnout. Rozptylové podmínky jsou dobré a biozátěž mírná.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude režisér Vít Olmer.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

0: Hudební skupina Slza obsadila jedno z prvních míst našeho hudebního programu a s vámi a pro vás rádio vašeho kraje. Za 9 minut bude 17:30. Valašský samorost, přímočarý spisovatel i člověk. Před 100 lety se narodil Ludvík Vaculík, jeden z nejvýraznějších autorů druhé poloviny 20. století. Proslavili ho zejména jeho fejetony a komplexní dílo Český snář. V roce 1968 oslovil národ manifestem 2000 slov a po dlouhá léta patřil k nejvýraznějším hlasům českého disentu.
1: Svým odchodem od koní lidstvo hrůvě sáhlo do jemné pleteně své duše.
2: Cesta Jana Špičky s přáteli ve voze taženém koňmi. To je román Cesta na praděd, který Ludvík Vaculík rozepsal v roce 1969 a dokončil ho po víc než 30 letech. V roce 2001 ho takhle sám autor načetl v plzeňském studiu Českého rozhlasu.
1: A kuň dochází k odchylnému hodnocení.
2: Rodák z Brumova za mladé odešel do Zlína, kde se stal baťovým mladým mužem, neboť absolvoval dvouletý pracovní kurz firmy Baťa.
3: Toto baťovanství a valašství v něm vytvořilo takový svébytný lidský duch.
2: Domnívá se publicista a Vaculíkův dlouholetý přítel Jiří Peňáz. Krátce po druhé světové válce Vaculík vstoupil do KSČ. V 50. letech nastoupil do Rudého práva, později do vysílání pro mládež Československého rozhlasu a v roce 1965 se stal součástí redakce Literárních novin. Za svůj projev na sjezdu spisovatelů v roce 1967 byl vyloučen ze strany. Na žádost předních vědců v čele s Otem Wichterlem vytvořil v červnu 1968 manifest 2000 slov.
1: Pánové řekli, že text má teda víc té situace a povzbudit lidi, no ale když jsem natočil papír a zjistil jsem, tak jsem si uvědomil odpovědnost, že teda musím vycházet opět z toho, co je, že ten proces demokratizační, že musí jít s komunisty a ne proti ním.
2: Text podepsali desítky známých osobností veřejného života a následně s ním solidarizoval i národ. Většina komunistických funkcionářů, včetně Alexandra Dubčeka, manifest nepřijala. Po následující dvě desetiletí figuroval Vaculík na předním místě v seznamu nepřátel státu. Kromě zákazu publikovat a ztráty zaměstnání se spisovatel stal terčem mediální kampaně, kdy ho režim vydíral zveřejněním stylizovaných aktů, které si Vaculík pořídil.
4: V minulých dnech došla do redakcí některých pražských listů a časopisů série pornografických a exhibicionistických snímků, které zobrazují autora protistranického pamfletu z roku 1968 2000 slov a jednoho z hlavních iniciátorů pomlouvačného dopisu Charta 77 Ludvíka Vaculíka.
2: Režimní propagandisté psali, že Vaculík je vyznavačem morální zvrácenosti a perverze. Jeho texty byly sice intimní, snoubily ale i významná témata rodičovství a výchovy dětí. Od roku 1987 patřil Vaculík k okruhu autorů samizdatových Lidových novin. Do těch obnovených přispíval až do své smrti v roce 2015. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: 8 obcí a měst z Karlovarského kraje získalo dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj na opravu německých hrobů. Například Jáchymov je využije na obnovu hrobky Georga Lindnera. Boží dar zase na opravu střechy hrobky Karla a Anny Günterových. Dotaci 100 000 korun získalo také Krásno na Sokolovsku. Šemnice na Karlovarsku dokončuje stavbu nového multifunkčního hřiště v místní části Dubina. Stavba vyjde na necelé 3 miliony korun, z toho třetinu zaplatí dotace. Stavební práce skončí na začátku září. Na stavbu pak naváže příští rok rozsáhlá oprava obytné zóny v Dubině. Archeologové Karlovarského muzea provádějí průzkum na hradě Hartenberg u Josefova na Sokolovsku. Důvodem je rekonstrukce hradního prostoru. Dvoutýdenní průzkum skončí v pátek. Stát by podle premiéra Andreje Babiše mohl uvést 40% akcí pražského letiště na burzu, a to zřejmě v roce 2028. Po vykoupení minoritních akcionářů energetické skupiny ČEZ, kterou chce vláda zestátnit, by to podle něj mohla být další příležitost pro investory, kteří chtějí vkládat své peníze do českých akcí. Ministr zahraničí Petr Macinka dnes a zítra navštíví Chorvatsko. U Splitu uctí památku 4 Čechů, kteří v polovině června zemřeli po srážce plachetnice s katamaránem. V programu cesty má i jednání se svým chorvatským protějškem Grlićem Radmanem a s chorvatským premiérem Plenkovićem. Tenistka Marie Bousková postoupila do čtvrtfinále Live Sport Prague Open. Obhájkyně titulu porazila Američanku Liovou 7-5 a 6-4. Její další soupeřkou bude Tereza Valentová. Ta ve třech sadách zdolala Australanku Jointovou. Dnes bude většinou oblačno, místy slabý déšť a teploty do 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Aktuálně je na silnicích regionu klidná situace. Nehody nejsou hlášeny.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Příjemné ráno a příjemné vstávání přejeme ve společnosti Rádia vašeho kraje. Dnes je čtvrtek, 23. července a naše první krátké zprávy s Libuší Ernestovou skončily v 6:30. Spolu s kapelou Argema teď přímo rovnýma nohama skočíme do vln našeho hudebního proudu. No a věřím, že si nenecháte ujít ani výběr očekávaných dnešních událostí a ani naše tipy a rady, jak si užijete dnešní den. Tak ať se vám pěkně vstává do čtvrtečního rána.

0: nejen pop, rock, folk, ale také pěkná country hudba a další hudební styly prošpikují dnešní dobré ráno. A slíbit můžeme také informace a zprávy z našeho regionu, pravidelné rubriky, příspěvky a reportáže. No a konkrétně teď tu pro vás máme výběr očekávaných událostí. Tak na Pražském hradě se dnes sejde prezident Petr Pavel s ministrem dopravy Ivanem Bednárikem za SPD. Hlavním tématem budou významné dopravní stavby, které stát připravuje. Jednání začne ve 14 hodin a podle hradu potrvá přibližně hodinu. Prezident chce s ministrem řešit další rozvoj dopravní infrastruktury v Česku. Dopravní podniky nabízejí svým řidičům psychologickou podporu po vážných nehodách. Využít ji můžou například po srážkách s chodci, které podle dopravců ve většině případů způsobí nepozornost lidí při vstupu do kolejiště. S řidiči pracují licencovaní dopravní psychologové, například v Praze, Brně a nebo v Plzni. Předseda vlády Andrej Babiš a vicepremiér Karel Havlíček z Hnutí ANO vedou podnikatelskou misi v srbském Bělehradu. Cesta má mimo jiné podpořit uzavírání obchodních kontraktů nebo vstup českých firem na tamní trh. Na programu je i podnikatelské fórum, kterého se zúčastní zástupci 30 českých firem. A ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov má dnes ve filipínské Manile jednat se šéfem americké diplomacie Markem Rubiem. Ten už uvedl, že s Lavrovem chce mluvit hlavně o válce na Ukrajině. Její prezident Volodymyr Zelenský oznámil, že v předvečer schůzky telefonicky mluvil se zmocněnci amerického prezidenta Donalda Trumpa, Stevem Witkoffem a Jaredem Kushnerem. Rozhovor označil za dobrý a důležitý. Za 4 minuty bude 6:15.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Je 6:45, vítejte u předpovědi počasí. Venku máme oblačno, teploty se nám pohybují mezi 10 až 13 stupni Celsia a po většinu dne nás čeká proměnlivější, ale velká oblačnost. V průběhu dne se v Krušných horách pravděpodobně objeví slabý občasný déšť anebo přehánka. Jinde budou srážky spíše jen výjimečně a k večeru a večer začne oblačnost částečně ubývat a srážky ustanou. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 17 až 20 stupni Celsia. Na horách v tisících metrech naměříme kolem 12 stupňů. Vane mírný západní až severozápadní vítr 3 až 6 metrů za sekundu, který večer bude později slábnout. Rozptylové podmínky budou po celý dnešní den velice dobré a biozátěž je dnes mírná na stupni číslo 1.
0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: Tipy pro volný čas.
1: Začínající dobré ráno vyplnila svou písničkou Helena Vondráčková. Za 10 minut bude 6 hodin a teď přijměte naše dnešní pozvánky. Vidět ukázky starých řemesel a zároveň si je vyzkoušet mohou návštěvníci kurzu Stará řemesla v městské knihovně v Ostrově. Od 13 do 18 hodin tak nahlédnou lidé do tajů korálkování, drátování, dřevořezby nebo plstění. Deskové hry pro dospělé jako Osadníci z Katanu, Fantom staré Prahy nebo Carcassonne čekají mezi 17. a 20. hodinou na návštěvníky herního klubu městské knihovny Ostrov. A nebudou chybět ani méně náročné tituly jako třeba Krycí jména. Představení plné humoru a nadsázky nazvané Sedm smrtelných hříchů připravilo Prohrad loket pouliční divadlo Viktora Braunreitera. Začne ve 20 hodin. Karlovarské muzeum zve na výstavu historické plovárny a oděvní design, která představuje modely dámských i pánských plavek minulého

0: tvůrce. Výstava přední české malířky Ivany Lomové v Becherově vile představuje soubor 13 filmových maleb, který vychází z podnětů televizní obrazovky, kde autorka zachycuje statické filmové interiéry. Návštěvníci díky autorčiným rodinným fotografiím uvidí takzvaná díla zamrzlá v čase. A výstava Kult svatých těl zaujme na hradě a zámku Bečov nad Teplou. Představuje 18 fiktivních svědců, jejichž ozdobným základem jsou tisíce broušených skleněných kamenů, desítky kilometrů zlatých nití a detailní ruční práce. Jedná se o díla inspirovaná barokními ostatkovými relikviáři známých z kostelů.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
2: Přesný čas vám přináší matracezahubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Šest hodin.
0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: V Aši na Chebsku chybí lékaři. Nahradit je můžou přístroje. Rudá věž smrti u ostrova na Karlovarsku zavedla pravidelnou otevírací dobu. Prezident vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Bude většinou oblačno, místy slabý déšť a teploty do 20 stupňů. Ranní zprávy připravila Libuše Ernestová. Až na Chebsku usiluje o vznik diagnostického centra. Reaguje tím na nedostatek lékařů, především specialistů. Město proto plánuje zakoupení moderních zdravotnických přístrojů v první fázi dermatoskopu a sonografu. Lidé by tak už nemuseli jezdit na vyšetření do velkých center ani dlouho čekat na termín. Centrum by mohlo začít fungovat v příštím roce, říká starosta Vítězslav Kokoř z Hnutí ANO.
4: Se zdravotními pojišťovnami předběžně jednáme, předběžně tuto aktivitu podpořili jak ministerstvo zdravotnictví, tak zdravotní pojišťovny, ale nemáme momentálně smlouvu. Tuto aktivitu oni vidí jako možnost řešení právě těch problémových oblastí, jako je AŠ. Nám tady chybí radiolog a lidé musí dojíždět do nemocnice, do Chebu, do Karlových Varů a dál.
3: Národní kulturní památka Rudá věž smrti u ostrova na Karlovarsku má po několika letech pravidelnou otevírací dobu. Dřív bylo nutné se na prohlídku předem objednat. Teď je areál otevřený vždy ve středu, pátek a o víkendu od 9 do 17 hodin. Komentované prohlídky jsou v těchto dnech ve 13 hodin. Věž připomíná historii uranového hornictví a nucené práce politických vězňů v 50. letech minulého století. Loni ji převzal do své správy Národní památkový ústav, který připravuje rekonstrukci chátrajícího objektu a novou expozici. Podle správce památky Dominika Jandla by expozice měla pracovat i se zbytkovou radioaktivitou místa, kterou tam aktuální měření potvrdila.
5: Z hlediska návštěvnického provozu je ta radiace naprosto v pohodě. Na druhou stranu je na spoustě míst tady v areálu zvýšená oproti té přirozené, která tady je v okolí. A my to bereme jako součást té výpovědní hodnoty do budoucna. Málo které míst vzpomínání na utrpení lidí může nabídnout i to, že to utrpení se tam dá do dneška prakticky měřit.
3: Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámil to na webu Hradu. Novela mění způsob, jakým stát může hospodařit s veřejnými penězi nad rámec schváleného rozpočtu. Podle prezidenta ohrožuje zákon dlouhodobou udržitelnost veřejných financí.
6: Zákon rozšiřuje prostor vlády navyšovat některé výdaje bez souhlasu sněmovny. Zdůvodňuje veto prezident Petr Pavel.
7: Jde o to, aby i tak důležité investice jako do dopravy nebo energetiky podléhaly jasným pravidlům, odpovědnému hospodaření a demokratické kontrole.
6: Premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše prezidentovo rozhodnutí mrzí. Považuje ho za nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické. Koalice podle něj udělá všechno proto, aby ho přehlasovala.
8: Tímto rozhodnutím pan prezident ohrožuje české zdravotnictví, ohrožuje obranyschopnost naší země.
6: O tom, že koalice veto přehlasuje, nepochybuje ani ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Opozice veto naopak uvítala. Poslanci by se kvůli tomu měli sejít koncem srpna. Jana Čermáková, Český rozhlas.
3: Španělské bezpečnostní složky evakuovaly kvůli lesnímu požáru několik obcí v okolí Madridu. Na dalších místech naopak vyzvali lidi, aby neopouštěli své domovy, informovala o tom španělská stanice RTVE. Požár se rozšířil včera odpoledne u města Almorox, přibližně 70 kilometrů od španělské metropole. Úřady uzavřely několik silnic a vyzvali obyvatele, aby byli při cestování opatrní kvůli špatné viditelnosti. V posledních dnech ve Španělsku vzniklo několik lesních požárů. Kvůli vlně Nieder se oheň šíří velmi rychle.
0: Sport.
3: Vedoucí žena světového poháru kanoistek Martina Sadková vypadla na mistrovství světa v kvalifikaci. Česká vodní slalomářka udělala v americké Oklahomě velkou chybu uprostřed trati, kde nabrala 10-sekundovou ztrátu a skončila 33. Do semifinále postoupili Kneblová, Morenová, Kratochvíl a Chaloupka. Kromě Sadkové končí i Rohan. V týmové soutěži získali ženy stříbro, muži byli pátí.
0: Počasí.
3: Dnes bude většinou oblačno, místy slabý déšť. Teploty 17 až 20, na horách 12 až 15 stupňů. Povane mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou velmi dobré až dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Provoz v regionu je zatím stále mírný. Nikde byste se zdržet neměli.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Lékaři varují v letní sezóně před skoky do vody. Skončit můžou i ochrnutím. Návrat do života je pak náročný. Pomáhají s ním nejen lékaři, ale i fyzioterapeuti. Víc vám povíme v reportáži Dobrého rána, které okoření také skvělá muzika, písničky od Hany Zagorové a taky skupiny Turbo, po nichž budeme blahopřát. A meteorologů se zeptáme na počasí. Tak ať se máte s námi hezky. Je 6 hodin a 6 minut. Dobré jitro.
0: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Za minutu bude 7:15 a krásné ráno přejeme spolu s Českým rozhlasem Karlovy Vary. Dnes je 23. července a vám všem, kteří máte dnes narozeniny, posíláme z našich frekvencí velkou gratulaci. A kdo ještě bude slavit? 71. narozeniny oslaví český básník, kulturista, publicista, scénárista, moderátor a překladatel Ivo Šmoldas. Český herec a zpěvák Vojtěch Dyk slaví 41. Česká modelka Eliška Bučková oslaví 37. narozeniny. Dalším oslavencem je britský kytarista, člen skupiny Depeche Mode Martin Gore, který slaví 65. 61. narozeniny oslaví rockový kytarista Slash, který se proslavil v hudební skupině Guns N' Roses. A 37. narozeniny oslaví britský filmový divadelní herec, známý především stvárněním role Harryho Pottera, Daniel Radcliffe. Připomeňme také, že před 100 lety se narodil český prozaik, disident a autor manifestu 2000 slov Ludvík Vaculík, který se dožil 88 let. A svátek má dnes podle našeho kalendáře Libor. Libor je mužské křestní jméno latinského původu a nejasného významu a dnes se spojuje se jménem Lubor, což znamená libý anebo líbezný.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 6.18 na hodinách a čtvrteční dobré ráno pokračuje předpovědí počasí, kterou nám přináší meteorolog Martin Adamovský. Vítám vás, dobré ráno.
2: Hezké ráno.
1: Tak do jakého rána se probouzí posluchači Karlovarského kraje?
2: Tak oblačnost většinou zvětšená, ale na některých místech přece jenom je malinko méně, postupně bude tady přibývat. Teploty máme ale docela vysoko oproti včerejšímu ránu, které bylo dost chladné. Dnes měříme většinou kolem nějakých 12-13 stupňů v těch nižších polohách.
1: Uh-huh. A jaký vývoj bude mít počasí pak přes den?
2: Tak té oblačnosti bude přes den docela dost, navíc se nám rozfouká i vítr, takže bude větrno, pocitově to bude docela tedy chladný den, tak o 1-2 stupně chladnější na teploměru tedy, než jsme měli včera. Odpoledne naměříme většinou tak do těch 20 stupňů maximálně, takže kolem nějakých 18-19, na horách tak o 2-3 stupně chladněji. No a té oblačnosti bude víc, v průběhu celého dne ubývat bude až pok k večeru, večer a výjimečně se může objevit nějaká přehánka, bohužel bude to spíš opravdu výjimečná záležitost, pokud tak bude jenom slabší, s větší pravděpodobností někde v Krušných horách. No a pak, jak jsem naznačil, k večeru, večer už bude ta oblačnost ubývat a během noci na zítřek bude jasno.
1: Předpověď počasí pro dnešní den 23. července nám nabídl meteorolog Martin Adamovský. Moc vám za to děkuji. Naslyšenou, hezký den.
2: Naslyšenou také.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Na rádiu vašeho kraje skupina Black Milk a za 6 minut bude 6:30. 15 lidí v Česku skončí podle lékařů každoročně na vozíku kvůli skoku do vody. K poranění míchy nebo páteře mnohdy stačí jen špatná koordinace těla. Lékaři proto apelují na opatrnost. Život se totiž může změnit během jedné vteřiny, následky jsou ale trvalé. Pacientům pak pomáhají například rehabilitace.
1: Jsem se rozbíhal do vody, měl jsem ji zhruba nad pupek, nedal jsem před sebe ruce, jako první šla do vody hlava.
2: Vypráví 45-letý Martin Linhardt, na vozíku skončil před více než 20 lety.
1: Tím, že narazila na vodní hladinu, se odštípaly kousky z krčních obratlů a vjeli do míchy.
2: Poté, co zůstal ve vodě bezvládně ležet, ho záchranáři odvezli do nemocnice v pražském Motole. Další dlouhé týdny strávil v ostravské fakultní nemocnici. Následoval půlroční pobyt v rehabilitačním ústavu Hrabině.
3: Bolí?
1: Ne, nebolí, v pořádku.
2: Ujišťuje se ergoterapeutka Marta Lovecká, zatímco masíruje Martinovi zkrácené šlachy v dlani. Po úraze má postižené všechny 4 končetiny.
3: Kdyby ty prsty zkrácené nebyly, tak by asi spoustu věcí uchopit nemohl, takže se snažíme udělat takzvaný funkční uchop, aby mohl něco uchopit.
2: I díky péči zdravotníků v rehabilitačním ústavu Hrabině se Martinovi povedlo vrátit se do běžného života. Žije samostatně, pracuje v IT firmě a dokonce se věnuje přístrojovému potápění.
3: Když si Martina vzpomenul na začátku, tak dneska je opravdu ve výborné formě. Nemá žádné překážky, mám pocit, jako opravdu klobouk dolů.
2: Vedle ergoterapie se pacienti po úrazech míchy v Hrabině intenzivně věnují i rehabilitaci na nejrůznějších přístrojích. Jedním z nich je také lokomat. Díky robotickým nohám se na něm dá simulovat chůze.
4: Mačkám start a lokomat se pomalu rozchází.
2: Popisuje fyzioterapeut Lukáš Kocmunda.
4: Robotické nohy nám dělají ten pohyb. Můžu u toho lokomatu zpomalovat pohyb, zrychlovat a tak dále.
5: Je důležité, aby ten člověk se naučil žít v jiném těle.
2: Upozorňuje primářka rehabilitačního ústavu Hrabině Hana Davidová. Až 80% úrazů míchy a páteře při skocích do vody se podle ní stane pod vlivem alkoholu.
5: Člověk ztratí kontrolu nad tím, co dělá. Rozhodně neskákat do vody pod vlivem alkoholu a neskákat do prostředí, které neznáme. Někdy může dojít k poranění krční páteře, například při prudkém záklonu hlavy nebo úderem o tu hladinu. Ty následky jsou strašně vážné.
2: Vůbec nejčastějším důvodem poranění míchy jsou pády. Andrea Skalická, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Je 6:30.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Opoziční zastupitelé v Božím daru rezignovali na své mandáty. Odejdou 3 zastupitelé ze 7. Jako důvody uvedli, že nesouhlasí s rozhodováním většiny zastupitelstva. Podle nich v posledních měsících připravuje a přijímá rozhodnutí, která považují se svými dlouhodobými dopady na zásadní pro budoucnost města. Karlovarské textilní centrum rozmisťuje v obcích červené kontejnery na nepoškozené oblečení. Věci po vytřídění putují například do armády spásy nebo sociálních organizací. Centrum už spolupracuje s 9 městy a obcemi v kraji a další se postupně přidávají. Česká firma přeměnila vybydlený a 35 let nevyužitý novobarokní zámek v Chodové Plané u Mariánských Lázní na domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Všech 97 pokojů se 107 lůžky má obsazených. Předseda vlády Andrej Babiš a vicepremiér Karel Havlíček z hnutí ANO vedou podnikatelskou misi v srbském Bělehradu. Cesta má mimo jiné podpořit uzavírání obchodních kontraktů nebo vstup českých firem na tamní trh. Na programu je i podnikatelské fórum, kterého se zúčastní zástupci 30 českých firem. Velvyslanci unijních zemí se ráno budou znovu zabývat 21. balíkem sankcí proti Rusku. Dohodu blokuje Řecko. Země požaduje, aby Unie zmírnila omezení týkající se dodávek ruského skapalněného plynu. Na mistrovství světa ve vodním slalomu dnes pojedou o medaile kajakáři a kajakářky. V semifinále se v americkém Oklahoma City představí vítěz kvalifikace Jakub Krejčí a také Vít Přindiš, Jiří Prskavec, Kateřina Beková a Amálie Hilgertová. Dnes bude většinou oblačno, místy déšť a teploty do 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Se silnějším provozem už počítejte v Sokolově v ulicích Vítězná, Závodu Míru a Rokycanova a v Karlových Varech na Západní ulici.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Vaším ranním společníkem je Český rozhlas Karlovy Vary a jsme rádi, že do dnešního dne vstáváte spolu s námi. Před námi je 23. červencový den a my si ho právě teď zpestříme písničkami, co nestárnou, od kapely Rangers a taky od Jaromíra Nohavici a kapely Čechomor. A po písničkách se pak dozvíte, s kým si budeme povídat v našem odpoledním vysílání. No a spolu s Petrem Jungmanem se v kalendáriu ohlédneme v čase zpět do minulosti. Je 6:30 a skoro 3 minuty. Hezké dobré ráno.

zmizela jako laň u lesa v nemísku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

0: písnička za písničkou vyplňuje ranní vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary a snad se vám i dnes pěkně poslouchá. 6.38 na hodinách, máme 8 minut po půl sedmé, s vámi a pro vás ranní program a v tom našem odpoledním vysílání vás pak pozveme na charitativní turnaj o pohár starosty města Jáchymov, který se uskuteční tuto sobotu na fotbalovém hřišti v Jáchymově. No a zároveň vás taky pozveme na slavnosti města Jáchymov. Tato největší kulturní událost roku v Jáchymově připomene 510 let od založení města, 116 let od založení lázní Jáchymov a 500 let od úmrtí Štěpána Šlika, zakladatele města Jáchymov. Hosty dobrého odpoledne, kteří připojí své pozvánky a podrobné informace, budou dnes po 15. hodině místostarostka města Lada Baranek a vedoucí IC Jáchymov Petra Javůrková.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: To byla panečku energie, co říkáte. O hudební budíček do čtvrtečního rána se nám s písničkou Bamboleo postarala francouzská hudební formace Gypsy Kings, která na podzim zamíří v rámci svého turné také k nám do České republiky. Tak pokud byste je chtěli vidět a slyšet naživo, tak si poznačte datum 29. listopadu, kdy Gypsy Kings vystoupí ve velkém sále Paláce Lucerna v Praze.
1: Počasí.
0: Hezké dobré ráno, dnešním ránem nás provází prozatím ještě místy i zmenšená oblačnost a teploty se nám aktuálně v našem kraji pohybují mezi 10 až 13 stupni Celsia. A dnes bude chladněji se zvětšenou oblačností a docela větrno. Čeká nás zpočátku i zmenšená, už během dopoledne, ale proměnlivější velká oblačnost, zejména tedy odpoledne. Spíše jen výjimečně se objeví slabá přehánka, hlavně v Krušných horách a k večeru pak oblačnost začne částečně ubývat. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 17 až 20 stupni Celsia, na horách mezi 13 až 16 stupni. Fouká západní až severozápadní vítr o rychlosti 3 až 6 metrů za sekundu, který bude později večer slábnout. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré a biozátěž mírná na stupni číslo 1. Za půl minuty bude 6:45.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Čtvrtek 23. července, svátek má Libor. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Metrický systém měr a vah byl v celé Habsburské monarchii zaveden před 155 lety v roce 1871. Zákon nařizoval postupný přechod na mezinárodní desetinnou soustavu. Plně platil od 1. ledna 1876, kdy definitivně zmizely lokty, stopy, palce, pinty a podobné. Pětinásobná držitelka Grammy, zpěvačka Amy Winehouse, byla nalezena mrtvá ve svém londýnském bytě před 15 lety. Bylo jí 27, stejně jako mnoha dalším legendám. Osudnou se jí také jako v mnoha dalších případech tajemného klubu 27 stala závislost na drogách a alkoholu. Světový rekord v solovém obletu země balónem bez zastávky drží Rus Fjodor Konjuchov. Přesně před 10 lety přeletěl nad letištěm v australském Northamu, kde odstartoval. 33 000 kilometrů zvládnul za 11 dní a 6 hodin. 32. letní olympijské hry v japonském Tokiu začaly přesně před 5 lety.
3: Lukáš Krpálek je znovu olympijským vítězem!
2: Konaly se v roce 2021, přesto nesli název Tokio 2020.
4: Jsou to dva kamarádi, kteří prostě spolu půjí o olympijské zlato.
2: Kvůli pandemii koronaviru byly poprvé v historii o rok odloženy.
5: Jiří Prskavec jede pro zlatou medaili!
2: Z her prakticky bez diváků přivezli naši 11 medailí.
6: Je to zlato!
2: 4 zlaté, 4 stříbrné a 3 bronzové.
7: Nasazený pár číslo 1 Kateřina Siňaková a Barbora Krejčíková.
2: Před 100 lety se narodil spisovatel Ludvík Vaculík. 75 má herec, podnikatel, producent, zakladatel divadla Ta Fantastika Petr Kratochvíl. A 45 má rodačka z Hradce.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Sedm hodin.
5: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Karlovy Vary dočasně uzavřely lávku na meandru kvůli opravě hydroizolace. Žlutice mají hotovou studii ohledně revitalizace okolí řeky Střela. Řidiči MHD můžou v dopravních podnicích využívat psychologickou péči. Dnes bude většinou oblačno a teploty do 20 stupňů. Zprávy pro vás má Libuše Ernestová. Karlovy Vary opravují barevnou lávku přes řeku Ohři na meandru. Kvůli pracím ji město uzavřelo pro pěší i cyklisty. Pro cyklisty je vyznačená objízdná trasa po páteřní cyklostezce Ohře na levém břehu řeky. Omezení potrvá podle magistrátu přibližně do 9. srpna. Pokračuje mluvčí města Jan Kopál.
6: My jsme odstranili původní nátěry, ty jsme obnovili, most jsme vyčistili od různých malůvek a posprejování. Barvy jsme zachovali stejné podle původního návrhu autora toho mostu, nic zásadního vizuálně se na něm neměnilo.
4: Termín dokončení oprav může změnit počasí. Ve Žluticích mají připravenou studii k revitalizaci okolí řeky Střela. Cílem je vybudovat tam sportovně relaxační park. Studie taky řeší úpravu takzvané náplavky u řeky a propojení pěších tras. Občané města mají možnost si návrh prohlédnout na městském úřadě, říká nezávislá starostka Helena Plicová.
7: Nyní tady ho máme vystaven ve vestibulu městského úřadu, kde vždy tedy od 16 hodin každou středu lidé mohou využít takovou komentovanou prohlídku toho návrhu a dále jej tedy připomínkovat. Čili to bude vystaveno zde až do konce července.
4: Tramvaje srazí každoročně i desítky lidí. Podle oslovených dopravních podniků za nehody může ve většině případů nepozornost chodců. Do kolejiště často vstupují se sluchátky a bez rozhlížení. S následky srážek se ale vyrovnávají taky řidiči. Psychologickou pomoc jim nabízejí přímo dopravní podniky.
8: Na přechodu před zastávkou tady vstoupila jedna slečna, která se vůbec nerozhlídla. Tu slečnu jsem v podstatě rohem tramvaje jenom odhodil zpátky na tu zastávku.
9: Popisuje řidič z Prahy. Slečně, kterou předloni srazil, se nic vážného nestalo a ani on psychologickou pomoc nevyhledával. Přijít ale mohl přímo do pražského dopravního podniku, kde duševní péče o řidiče funguje, popisuje dopravní psycholog Radek Stehlík.
10: Součástí vlastně té krizové pomoci často bývá právě i téma, kdy ten řidič přemýšlí, zdali mohl něco udělat lépe.
9: Rozvinutou podpůrnou pomoc pro řidiče mají taky dopravní podniky třeba v Plzni nebo v Brně. Adéla Burešová, Český rozhlas.
4: Šéf americké diplomacie Marco Rubio dnes bude ve filipínské Manile jednat s ruským ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem. Mluvit by spolu měli mimo jiné o konfliktu na Ukrajině i o mírových rozhovorech, které Spojené státy zprostředkovávají a v poslední době se zastavily.
11: Sport.
4: Nejlepším fotbalistou uplynulé sezóny Šance ligy se stal záložník mistrovské Slavie Lukáš Provod. V anketě Ligové fotbalové asociace zvítězil před druhým Vladimírem Daridou z Hradce Králové. Nejlepším trenérem byl vyhlášen Jindřich Trpišovský, který dovedl právě Slavii k titulu. Kouč vyhrál anketu po páté, Provod po druhé.
11: Počasí.
4: Dnes bude oblačno, výjimečně slabá přehánka. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, na horách 13 až 16. Povane mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou velmi dobré až dobré a bio na stupni 1 mírná zátěž.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Provoz na dálnici D6 a ostatních silnicích regionu je aktuálně plynulý. V Karlových Varech počítejte s menším zdržením na Chebském mostě. Zatím se jede bez nehod.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Bludiště, vysekaná v kukuřičných lánech, jsou oblíbenou letní turistickou atrakcí, hlavně tedy pro rodiny s dětmi. A na jedno z nich, nedaleko Chebu, vás vezmeme už za čtvrt hodinky. Kde je, kde ho najdeme? Na to si počkejte v našem ranním vysílání, které nám okoření písničky od hudebních skupin Olympic a Jelen. A nenechte si ujít ani naši veselou anketu s dětmi. Ahoj rádio, tak stávejte a posnídejte s námi. Je 7 hodin a 5 minut.
5: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: Chrápou vaši rodiče?
1: Taťka trochu chrápe.
2: Moje mamka nechrápe, a taťka trošku jo.
3: Můj táta jo, a mamina ne, a brácho taky.
4: No můj táta docela jo, ale mamka vůbec.
5: Moje rodiče nechrápou, to spíš brácho.
6: No a můj děda to chrápe hodně, ten chrápe ještě víc než můj táta.
7: Že můj taťka hrozně chrápe, protože on spí hned vedle mě, jako po pokoji vedle mě, tak já vždycky slyším, když se večer probudím, tak vždycky slyším, jak chrápe tam.
8: Já ho probudím a vždycky mu řeknu nechrápe a stejně chrápe. Nejvíc táto, když se napije pivo.
9: Já taky chrápu, všichni chrápem.

0: počasí.
1: Je čtvrtek na 8 a vaším ranním společníkem je Český rozhlas Karlovy Vary. Tak prozatím ještě místy i zmenšená oblačnost nás provází dnešním ránem a teploty se pohybují mezi 10 až 13 stupni Celsia. No a dnes čekejme chladněji se zvětšenou oblačností a docela bude větrno. Dnes nás čeká zpočátku i zmenšená, už během dopoledne, ale proměnlivější velká oblačnost. Spíše jen výjimečně se objeví slabá přehánka, hlavně v Krušných horách, a k večeru pak začne oblačnost částečně ubývat. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 17 až 20 stupni Celsia, na horách mezi 13 až 16 stupni. Fouká západní až severozápadní vítr 3 až 6 metrů za sekundu, který večeru bude slábnout, a rozptylové podmínky jsou dobré, jeho zátěž na jedničce tedy mírná.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Místečko se k nám našla hudební skupina Mňága a Žďorp a já doufám, že se vám i dnes pěkně poslouchá. Za 10 minut bude 7:30. Nedaleko Chebu si můžete projít kukuřičné bludiště. Celá trasa měří skoro 2 kilometry. Kromě labyrintu cestiček je pro malé i velké návštěvníky připravená rovněž vědomostní hra. A ta je zaměřená právě na zajímavosti Chebska. A zájem lidí je veliký.
1: Jestli se dostaneme ven pak.
2: Zatím se nikomu nestalo, že by se ztratil.
3: Takže dva dospělí, jedno dítě.
0: Ano.
3: V bludišti máme hru pro děti a hru pro dospělé.
4: Irena, Petr, Irenka z Plzeňska. Poprvé v bludišti kukuřičném.
5: Já už jsem byla kdysi dávno, jsem zvědavá, jaký to bude.
6: Budem říkat, kde máme jít?
5: Kudy?
4: Nějaké první stanoviště bychom mohli najít.
6: Aha, máme.
4: Co to je?
7: Hrad Seberg.
4: Tady máš číslo 4 a je jaká barva?
7: Modrá.
4: Modrá. A je tady někde modré písmenko?
7: D.
4: Ano.
5: Máš napsat kam?
7: Do 4. polička D.
5: Tak máme první úlovek.
8: Dobrý den.
4: Nataša, Petra, Míša, všechny jste tady odsud z Chebska. Už jste tady někdy byli?
9: My jsme tady byli v loni.
4: Byli jste tady v loni. Michalko, a líbilo se ti tady?
9: Já.
4: Jsi byla s maminkou?
10: S tatínkem.
4: S tatínkem, takže vy jste tady poprvé.
10: Já jsem tady poprvé.
4: A jinak všechny jste tady poprvé. Těšíte se?
5: Těšíme se, uvidíme, co z toho vznikne a jestli to zvládneme.
4: Tak je to tak na hodinu, hodinu a půl, plus luštění tajenky, tak uvidíme, na jaké slovo potom přijdete.
5: Budeme
4: tak
5: sami zvědaví.
4: Dominik Smitek je tady na pokladně před kukuřičným bludištěm. Jak je vysoká ta kukuřice?
2: Tak kukuřice dosahuje momentálně od 150 až do 200 cm.
4: Dominiku, aby si návštěvníci bludiště zpříjemnili to bloudění, hledají cedulky barevně označené, jsou tam i barevně označená písmena, ta doplňují do tajenky, pak jim něco vyjde a sem přijdou právě s tou vyplněnou tajenkou nebo s těmi správnými slovy.
2: V bludišti máme cedulky, kde návštěvníci sbírají písmenka, ze kterých pak vzniknou slova u té dětské tajenky, což jsou indicie k tomu, aby přišlo na páté slovo. U dospělé tak vznikne jedno slovo a z těch písmenek následně tvoří sami 6 slov do řádku.
4: Irena s Irenkou a s Petrem tak se vrátili, všechno v pořádku.
11: Dost nám pomohli ostatní, kteří tam chodili a říkali, je, tady je písmenko, tak jsme si tam šli podívat taky.
12: Co jste vyluštili?
13: No, vyluštili jsme lecos.
12: Nejdřív tu dětskou teda.
14: Tak správně.
5: Hurá,
12: super.
5: To jsme dobrý. To máme radost.
12: Razítko. A dostaneš ještě pexeso jedno?
7: Děkuji.
12: Nemáš zač, tady dostanete ještě kukuřajdu. Tam můžete sbírat razítka z různých bludišť, já mám na to odměny a to si může nechat na památku tohle.
13: To je dospělý, to jsem
12: to je dospělý, tak co vám
13: vyšlo? Zvědavý, no.
12: Máte to správně.
4: Povedlo se, takže bludiště stálo za návštěvu.
5: Rozhodně doporučujeme.
4: Kukuřičné bludiště je otevřeno každý den od 9 do 20 hodin. Z Chebska, Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
15: Jsme s vámi i na Chebsku. Český rozhlas Karlovy Vary. Žijeme tu s vámi. Tenkrát

0: Předposlední etapa letošního seriálu turistických výletů po Krušných horách je tady. Další stříbrnou stopu odstartujeme v sobotu 25. července mezi 9. a 11. hodinou na parkovišti pod ski areálem Belfling. Trasa povede pod Perninským a Tisovským vrchem, dále na Bílou a Dračí skálu. Tři stopaři získají podepsanou knihu Štěpána Javůrka Nebe nad Perninkem a jeden z účastníků se pak může těšit na digitální rádio od Českého rozhlasu Karlovy Vary. Tak nezapomeňte, už tuto sobotu dopoledne.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1, Spartakiáda, Barevná televize a Karel Gott. Standovi se daří, ale na obzoru je mocný nepřítel. Seriál Volha. ČT2, legendární Tygr z Mompračenu se vrací. Dva díly kultovního seriálu Sandokan. A ČT Art, Peter O'Toole jako věčný snílek Don Quixote ve filmové adaptaci slavného amerického muzikálu o honbě za nedostižným snem. Muž z kraje La Mancha. Čtvrteční večer s Českou televizí.
3: Je 7:30.
4: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Za jediný den nazbírali dobrovolníci a zaměstnanci v rámci pilotního projektu iniciativy Zálohujme a společnosti Kercher v Karlovarských Dvořákových a Smetanových sadech během filmového festivalu 392 kg odpadu. Nejčastěji šlo o PET lahve, plechovky a skleněné lahve. Výsledky analýzy mají pomoci omezit množství odpadu při dalších ročnících festivalu. Karlovarské textilní centrum rozmístuje v obcích červené kontejnery na nepoškozené oblečení. Věci po vytřídění putují například do armády spásy nebo sociálních organizací. Centrum už spolupracuje s 9 městy a obcemi v kraji a další se postupně přidávají. Šemnice na Karlovarsku dokončuje stavbu nového multifunkčního hřiště v místní části Dubina. Stavba vyjde na necelé 3 miliony korun, z toho třetinu zaplatí dotace. Stavební práce skončí na začátku září. Na stavbu pak naváže příští rok rozsáhlá oprava obytné zóny. Policie po úterním zásahu na pražském magistrátu obvinila 6 lidí a 2 firmy z korupce, zneužití pravomoci a praní špinavých peněz. Část obviněných působila jako organizovaná zločinecká skupina. Mezi obviněnými je také ředitel odboru pozemních komunikací Aleš Krejča. Vyšetřovatelé zatím nikoho nenavrhli vzít do vazby. Bývalý venezuelský prezident Nicolás Maduro znovu stanul před soudem v New Yorku. Američtí státní zástupci ho viní ze zneužívání státní moci k ochraně a podpoře nelegálního pašování drog. Soudce stanovil začátek procesu na červen příštího roku. Maduro trvá na své nevině a označuje se za válečného zajatce. Dnes bude většinou oblačno, místy slabý déšť a teploty do 20 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
3: Doprava zatím bez větších potíží. V Chebu počítejte s částečnou uzavírkou Hradební ulice. V Sokolově je uzavřená část ulice Jiřího z Poděbrad a v Karlových Varech je uzavřená ulice Buchenwaldská.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Křičel někdy režisér Vít Olmer na herce? No tak i to se dozvíme v dnešním pořadu Alex a host. Za malou chvíli si poslechneme krátkou ukázku, ale bude to až potom, co si k dnešní ranní kávě otevřeme noviny. Ty dnešní regionální prolistujeme spolu s Lukášem Staňkem, tak ať se vám i nadále hezky poslouchá. Dobré ráno pokračuje písničkou od Lucie Vondráčkové a Josefa Wagnera. No a na hodinách 7:30 a 2 minuty. Hezké ráno.

0: kapraní a mechu, popel a dým. Kdo mi poví, co s tím?
1: Dnešní noviny.
2: 8 minut po půl osmé a to je čas na přehled dnešního tisku. Čtvrtečními novinami listoval a zajímavá regionální témata z nich pro vás vybral editor vysílání Lukáš Staněk. A já ho vítám u sebe ve studiu. Hezké dobré ráno přeji.
3: Krásné ráno.
2: Tak začneme regionálním deníkem, o čem píše.
3: Stavba nové stezky kolem jezera Medard přináší omezení, která ne všichni respektují. Přestože je prostor oficiálně uzavřený a označený zákazovými tabulemi, někteří návštěvníci stále ignorují bezpečnostní opatření. Jak píše dnešní regionální deník, jedním z míst, které firma nově uzavřela, jsou také vyhledávané antonínské mosty. Přestože jsou u vstupu umístěné ploty a upozornění, někteří návštěvníci zákaz stále nedodržují. Suez Group, pod kterou stavba spadá, proto i prostřednictvím tisku varuje, že z okolí jezera se velmi brzy stane nebezpečné staveniště s těžkou technikou.
2: Co se zjistil v deníku Právo?
3: Jedním z regionálních témat v dnešním Právu je informace o tom, že Karlovy Vary požádají o změnu územního plánu města až kvůli dětskému táboru Studenka. Jak jste mohli slyšet už i v našem vysílání, objekty v táboře byly postaveny před desítkami let a neodpovídají aktuálnímu územnímu plánu. Navíc potřebují celkovou rekonstrukci. Ani při změně územního plánu ale není jisté, zda Karlovy Vary, pod které dětský tábor Studenka spadá, provoz zařízení obnoví.
2: No a do třetice ještě regionální příloha Mladé fronty dnes. Tak co ta na svých stránkách nabízí?
3: Také v Mladé frontě narazíte na regionální téma, o kterém jste mohli slyšet už v našem vysílání. Je ale zajímavé, tak jsem ho pro vás vybral i v tisku. Dočtete se v něm, že trojice opozičních zastupitelů Božího daru na Karlovarsku rezignovala na své mandáty v sedmičleném zastupitelstvu. Martina Poštová, Ondřej Čáslavský a Ondřej Vank, zvolení za SNK Boží dar 2022, to uvedli na Facebooku. Rezignace je podle nich jedinou možností, jak se do příštích voleb pokusit zabránit zásadním rozhodnutím o převodech a zatížení městských nemovitostí. Problematická je podle odstupivších zastupitelů například bezplatná výpůjčka rozsáhlých městských pozemků do roku 2046 majiteli společnosti provozující vlek, nebo prodej areálu hotelu Klínovec za cenu 80 milionů korun bez podkladu k ceně. Starosta města teď věc konzultuje s právníky.
2: Přehled regionálního tisku připravil Lukáš Staněk, kterému děkuji a přeji hezký den, naslyšenou.
3: Pěkný den.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Jsme Český rozhlas Karlovy Vary, s kým si užíváte další letní den, čtvrtek 23. července. A dnes bude chladněji se zvětšenou oblačností a docela větrno.
1: Počasí.
0: Je 7:45 a dnes nás čeká zpočátku i zmenšená, už během dopoledne, ale proměnlivější, ale velká oblačnost. Spíše jen výjimečně se objeví slabá přehánka, hlavně tedy v Krušných horách, a k večeru začne oblačnost částečně ubývat. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 17 až 20 stupni Celsia, na horách v tisících metrech naměříme kolem 13 stupňů. Fouká mírný západní až severozápadní vítr 3 až 6 metrů za sekundu, který bude večer později slábnout. Rostlové podmínky budou po celý dnešní den velmi dobré a biozátěž, ta je dnes mírná.
1: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Naladíte, přejete, slavíte. Vaše rádio, vaše příběhy, vaše oslavy. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

0: uplynulou sobotu jsme si připomněli 5 let od úmrtí tohoto zpěváka a kytaristy, který patřil mezi velké osobnosti české country, folku a tramské hudby. Na vlnách rádia vašeho kraje František Nedvěd a za 10 minut tu bude 8. hodina. Zprávy z našeho regionu, z domova i ze světa pro vás na tento čas chystá Libuše Ernestová a odpoledne si nenechte ujít po 13. hodině pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové režisér, herec a scénárista Vít Olmer. Dozvíte se například i to, jakým je režisérem, je klidný anebo se rozčiluje.
1: Já nekřičím, já, protože právě jsem zažil být v kůži herce, tak jsem se spíš snažil mít pro ty herce porozumění a být na ně hodnej. A to byly výjimečné případy, kdy jsem se rozčilil. To se stalo asi jednou, kdy jsme točili a ty dva představitelé v hlavní scéně filmu prostě najednou neuměli text. Jo. A ten den natáčecí stál 200 tisíc. No tak to už jsem opravdu křičel. A jinak jsem se snažil být hodnej a spíš navodit takovou atmosféru žertu a dobrý pohody.
2: Tak, ale bylo to i díky tomu, tedy té vaší zkušenosti, co by herce, ta vám pomohla k tomu být potom klidnějším režisérem?
1: Určitě. Ta zkušenost byla dobrá i vlastně to už jsem říkal vlastně, že tím, že jsem prostě dělal s těma významnýma režisérama, tak jsem se naučil, pokud jsem se něco naučil, tak jedině u nich, jo, ne ve škole.
0: Celý rozhovor s Vítem Olmerem si můžete poslechnout dnes po 13. hodině.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: České stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Z přetrhané kořeny o sobě dávají vědět i 80 let poté, co z tohoto kraje musela odejít podstatná část původních obyvatel. Sudetské stopy. Jak vnímají Sudety ti, kteří v Karlovarském kraji žijí? A jak naši němečtí sousedé? Dozvíte se v seriálu Českého rozhlasu Karlovy Vary Sudetské stopy. Každý čtvrtek po 8 hodině v našem vysílání.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Osm hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
4: Skalná u Chebu nabízí nové pozemky pro rodinné domy. Archeologové provádějí průzkum na hradě Hartenberg u Josefova na Sokolovsku. Lékaři varují před skoky do neznámé vody. Můžou skončit ochrnutím. Dnes bude většinou oblačno a teploty do 20 stupňů. Jsou tu zprávy a Libuše Ernestová. Skalná u Chebu nabízí k prodeji nové stavební parcely pro rodinné domy. Město v lokalitě pod Višňovkou dokončilo zasíťování pozemků, které mají i přípravu pro optickou síť. Pro budoucí majitele radnice nestanovila žádné podmínky ani termín dokončení stavby, doplňuje nezávislá starostka Rita Skalová.
5: Připravili jsme takhle 14 pozemků a ty jsou k prodeji, 4 pozemky už jsou prodané. Tam cenu základní máme 2000 korun včetně DPH na metr čtvereční, tím, že prodej probíhá licitací.
4: Archeologové Karlovarského muzea dělají průzkum na hradě Hartenberg v Josefově na Sokolovsku. Důvodem je rekonstrukce hradního prostoru. Dvoutýdenní průzkum skončí v pátek. Pokračuje archeolog muzea Karlovy Vary Jan Tajer.
6: My jsme se vrátili do prostor, který se částečně zkoumali už před 20 lety doslova. Bylo to v sezóně 2006 a už tehdy jsme zjistili, že se tam vyskytuje zatesaný skalní příkop. Takže v této sezóně se nám ho podařilo odhalit a takový docela zajímavý nález v něm byl i nášlapný ježek.
4: 15 lidí se v Česku podle lékařů každoročně vážně zraní při skoku do vody a skončí na vozíku. Následky úrazů míchy a páteře totiž bývají často nevratné a končí částečným nebo úplným ochrnutím. Pacienty čeká dlouhá léčba i rehabilitace. Lékaři proto nabádají při pobytu u vody k opatrnosti.
7: Když jsem se rozbíhal do vody, měl jsem ji zhruba nad pupek, nedal jsem před sebe ruce, jako první šla do vody hlava.
8: Popisuje 45-letý Martin Linhardt úraz, po kterém před více než 20 lety ochrnul. K nejrizikovějším skokům do vody dochází podle primářky rehabilitačního ústavu Hrabině Hany Davidové pod vlivem alkoholu.
9: Člověk ztratí kontrolu nad tím, co dělá. Neskákat do prostředí, které neznáme. Někdy může dojít k poranění krční páteře, například při prudkém záklonu hlavy nebo úderem o tu hladinu. Ty následky jsou strašně vážné.
8: Nebezpečné můžou být podle lékařů také velké vlny v moři. Andrea Skalická, Český rozhlas.
4: O víkendu se v Česku vyjasní a teploty můžou dosáhnout 29 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V neděli se ale začne přes den zatahovat a od jeho západu budou přes Česko přecházet přehánky. Místy se objeví i bouřky. Oblačné a deštivé bude podle meteorologů i pondělí. V průběhu příštího týdne se ale vyjasní a teploty můžou přesáhnout tropickou třicítku.
1: Sport.
4: O postup do čtvrtfinále Live Sport Prague Open dnes zabojují čtyři české tenistky, dvě z nich proti sobě. Lucie Havlíčková nastoupí proti Barboře Krejčíkové. Sáru Bejlek čeká souboj s Timofejevovou z Uzbekistánu. Jako první se na kurt na pražské Štvanici dostane Nikola Bartuňková. Její soupeřkou bude po 11. hodině dopoledne Tajka Tararudiová.
1: Počasí.
4: Bude většinou oblačno, výjimečně slabá přeháňka. Teploty 17 až 20, na horách 13 až 16 stupňů. Povane mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou velmi dobré až dobré a bio na stupni 1, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
4: Pozor na dálnici D6 mezi 146. a 140. kilometrem ve směru na Karlovy Vary se pohybuje auto údržby. Odstavný pruh je uzavřený.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Tři minuty po 8. hodině a poslední hodinku našeho ranního vysílání otevřeme s písničkou od Jiřího Korna. V rubrice Co v učebnicích nebylo se Martin Písařík zaměří na vlasy a protože je čtvrtek, tak uslyšíte další díl seriálu Sudetské stopy. Tentokrát zamíříme na Chebsko, kde je ještě možné najít dříve typické domy, takzvané hrázděnky. Tak nás poslouchejte dál, hezké ráno.
1: Dobré ráno a Jitka Brošková.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že lidský vlas je podobně odolný jako ocel? Základní vlastnosti, tedy stavba a složení, jsou pro všechny vlasy stejné. Vše ostatní je pak poměrně individuální, takže vycházejme z obecného průměru. Podkožní část vlasu se nazývá kořen, viditelné části pak říkáme stvol. Už při narození máme pod pokožkou 2 až 5 milionů vlasových váčků. Z nich pak vlasy rostou rychlostí zhruba 13 mm za měsíc. Po roce tak dosáhnou délky nějakých 17 cm. Bez stříhání můžou vlasy dorůst zhruba do délky 1,5 metru. U většiny z nás se ale růst zastaví mnohem dřív. Nejhustší vlasovou pokrývku hlavy mají blonďatí lidé. Jejich vlasy jsou ovšem nejtenčí a tak to opticky vypadá, že jich mají nejméně. Zajímavá je také pevnost lidského vlasu. Když vyrobíte drátek o stejné hustotě z oceli, bude mít podobné vlastnosti. Můžeme tedy říct, že vlas je podobně odolný jako ocel. Lidé mají na hlavě průměrně kolem 100 000 vlasů, které se po nějakých 8 letech obměňují. I proto je šedivění vlasů postupné a nenápadné.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Příjemný začátek nového dne a ranní pohodu přejeme malým i velkým. Zkrátka vám všem, kteří jste spolu s námi. Časomíra ve studiu ukazuje 8.15, je čtvrt na 9 a na programu teď předpověď počasí.
1: Počasí.
0: No a to nám přináší meteoroložka Marta Suchá, která se nám hlásí z plzeňského pracoviště Českého hydrometeorologického ústavu. Hezké dobré ráno přeji.
2: Dobré ráno.
0: Tak začneme nejprve tím dnešním dnem. Jaké bude počasí tady u nás v karlovarském regionu?
2: Tak dneska chladnější a se zvětšenou oblačností. Nad naše území proudí chladnější a vlhčí vzduch v týlu tlakové níže, která je nad Polskem. Oblačnost bude během dne proměnlivá, převážně ale zvětšená. Jen s malou pravděpodobností se může objevit přeháňka. Pokud se tak vůbec stane, tak největší šanci na její výskyt mají Krušné hory. Večer pak bude oblačnost ubývat. Nejvyšší denní teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů Celsia, na horách budou maxima od 13 do 16 stupňů a vítr povane mírný západní až severozápadní průměrnou rychlostí 3 až 6 metrů za sekundu, později večer pak bude vítr slábnout.
0: Tak takový bude ten dnešní den a ještě vás poprosím o výhled počasí na pátek. Jak bude?
2: Zítřek už bude převážně slunečný, už v noci ubude oblačnost, vyjasní se a protože bude zároveň jen slabý vítr, tak bude noc chladná, nejnižší noční teploty klesnou na 9 až 6 stupňů Celsia. Jasno nebo skoro jasno bude zítra během dne, jen odpoledne může být přechodně i trošku více oblačnosti, večer se ale opět vyjasní. Odpoledne už bude výrazně tepleji než dnes, nejvyšší denní teploty se dostanou na 22 až 25 stupňů Celsia. A tedy až k letní 25. Vítr povane mírný od jeho západu rychlostí 2 až 5 metrů za sekundu.
0: V dobrém ráno hovořila o počasí meteoroložka Marta Suchá. Moc vám děkuji, pěkný den, naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký den.
1: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Sudetské stopy.
1: Tak právě teď přichází na řadu další díl seriálu Sudetské stopy, seriálu o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s původními obyvateli našeho regionu. Redaktor Josef Šorfa tentokrát natáčel o vesničkách na Chebsku, kde je možné ještě výjimečně najít domy, které bývaly běžné a dávaly této oblasti specifický charakter.
2: Stejně se vždycky těším, když jedu do Chebu, až na náměstí uvidím špalíček.
3: Možná proto, že je z hrázděnýho zdiva a ty trámy ve fasádě mu zkrátka dávají zvláštní noblesu. Je tak trochu jako z pohádky. Škoda, že těch domů už je tak málo.
2: No ale pořád na ně můžeš narazit třeba v zapadlých vesničkách na Chebsku, kde jsou něco jako zjevení.
3: No to bych se rád někdy zjevil, teda takový zjevení viděl.
2: No to můžeš, třeba v Salajně.
3: Salajnu? Tu bych asi nenašel ani na mapě.
2: Já vím o mapě, kde najdeš třeba taky Dolní Lažany a tam další pěkný hrázděnky.
4: Na otázku, co je to hrázděné zdivo, odpovídá umělá inteligence takto. Hrázděná stěna je konstruována z hrázděných svislých a vodorovných trámků zpevněných šikmými vzpěrami. Tato kostra má nosnou funkci a její volný vnitřní prostor je vyplněn materiálem bez nosné funkce. Mazaninou, vepřovicí, později pálenými cihlami. No a kdo stavěl hrázněné domy? Na tuto otázku už odpoví historik Štěpán Karel Odstrčil.
5: Na Chebsku můžeme říci, že hrázděná architektura je určitě spojená tedy s německy hovořícími obyvateli tohoto regionu.
4: Oproti klasickým bílým fasádám vypadají ty hrázděné domy velmi malebně.
5: To chebské hrázdění je známé tím, že ty nosné konstrukční prvky jsou doplněné také těmi jemnějšími mřížemi, které jsou velmi estetizující, a potom ještě ta barevnost, tedy kombinace často modré s bílou a červenou, případně s tyrkysovou barvou, jsou potom velmi estetické a v kombinaci se zeleným rámováním lesa to opravdu vypadá velmi malebně.
4: No a kde přesně, to napoví nejen Štěpán Karel Odstrčil, ale i speciální mapa nazvaná Hrázděná architektura v okolí Chebu.
5: Ano, naše nová mapa se snaží prezentovat tohleto specifické kulturní dědictví regionu, kterému říkáme historické Chebsko, a přibližuje tedy především venkovské stavitelství.
4: Pojďme se do té mapy podívat. Příkladů hrázděné architektury je na mapě vyznačeno celkem 23.
5: Myslím si, že velice zajímavé je místo kolem Doubravy, kterou známe jako vesnici s četným hrázděním, ale naše mapa je přeshraničí. Ukazujeme i na tu blízkost do Bad Neuenrohrtu, kde rovněž najdete krásné příklady hrázděné architektury Dolní Lažany, Salajny, anebo třeba i poutní místo Maria Kneipelbach, Kňafák nedaleko Milíkova.
4: Budov se mnoho nezachovalo. O to milejší je vidět statek, který se díky náročné opravě zachoval, a tam už pozve historik Štěpán Karel Odstrčil.
5: Hrázděný statek v Milíkově, který tedy spravuje Muzeum Cheb, nabízí ukázku hrázděné architektury i pohled do světa chebského venkova přelomu 19. a 20. století. My máme otevřeno od dubna do října. Během sezóny se potom koná ještě celá řada akcí, komentované prohlídky.
4: No a pozvánkou na statek v Milíkově mezi Chebem a Mariánskými Lázněmi končí další díl seriálu Sudetské stopy. Z Chebu Josef Šorfa, Český rozhlas.
0: Sudetské stopy. To je seriál o pamětihodnostech, zajímavostech a zvicích spojených s někdejšími obyvateli našeho regionu. Sudetské stopy.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Tři opoziční zastupitelé v Božím daru rezignovali na své mandáty. Uvedli, že na jednáních podle nich nehrají roli fakta ani argumenty a nemohou ovlivnit rozhodnutí vedení města. Pokud jejich místa nezaplní náhradníci a počet zastupitelů klesne pod 5, zastupitelstvo přijde o většinu svých rozhodovacích pravomocí. Ve Žluticích mají připravenou studii k revitalizaci okolí řeky Střela. Cílem je vybudovat tam sportovně relaxační park. Studie taky řeší úpravu takzvané náplavky u řeky a propojení pěších tras. Občané mají možnost si návrh prohlédnout na městském úřadu. Česká firma přeměnila vybydlený a 35 let nevyužitý novobarokní zámek v Chodové Plané u Mariánských Lázní na domov pro seniory a domov se zvláštním režimem. Všech 97 pokojů se 107 lůžky má obsazených. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže bude muset znovu rozhodnout o pokutě pro Ministerstvo pro místní rozvoj za zadání zakázky na digitalizaci stavebního řízení bez tendru. Krajský soud v Brně zrušil původně milionovou sankci. Podle něj totiž antimonopolní úřad při stanovení její výše chyboval. Samotný závěr, že ministerstvo porušilo zákon, ale soud nespochybnil. Děti ve Francii se už od září nedostanou na sociální sítě. Zakázané budou pro všechny mladší 15 let. Zákon schválili francouzští poslanci. Jde o první takový zákaz v Evropě. Belgický cyklista Jasper Philipsen ovládl 17. etapu Tour de France. V čele celkového pořadí zůstává Slovinec Tadej Pogačar o víc než 4,5 minuty před Belgičanem Remkem Evenpoolem. Horská 18. etapa Tour de France začne před 13. hodinou. Dnes bude oblačno, místy déšť a teploty do 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na dálnici D6 mezi 83. a 75. kilometrem ve směru na Prahu silničáři sekají trávu. Levý jízdní pruh je uzavřený, tak s tím počítejte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: S rádiem vašeho kraje jste vstali do čtvrtečního rána 23. července a svátek slaví Libor. Libor je mužské křestní jméno latinského původu a nejasného významu. Dnes se spojuje se jménem Lubor, s významem libý a nebo líbezný. Tak máte-li ve svém okolí Libora, nezapomeňte mu popřát k dnešnímu svátku. My mu posíláme písničku, hudební dárek od Heleny Vondráčkové. No a za chvíli otevřeme soutěž, tak buďte s námi. Je 8:30 a 3 minuty. Hezké ráno.
3: Přešla doba zkoušet a prázdnin je to čas. Ze studánky doušet

0: 9:30 a teď pojďme vstříc pro změnu klasické hudbě. V dnešní soutěži vás pozveme na komorní koncert barokní hudby. Máme pro vás dvě vstupenky, které můžete vyhrát právě teď na telefonním čísle 221 55 37 37. Varhanice, skladatelka a pedagožka Jiřina Marešová pravidelně vystupuje na mezinárodních hudebních festivalech a právě v jejím podání a za doprovodu dalších umělců si tuto sobotu 25. července od 19 hodin v modrém sále kláštera Teplá můžete vychutnat komorní koncert barokní hudby. A my na trio Amici del Violini nabízíme právě teď v dnešní soutěži dvě vstupy. Jsou k mání na telefonním čísle 221 55 37 37. Tak, telefonní linka už je obsazená, kdo pak je na druhé straně? Dobré ráno.
1: Dobré ráno, paní rektorko, telefon Pavel z Mariánských Lázní.
0: Zdravím vás také, pane Pavle. Tak znáte desert Pavlova? Máte rád sladké vůbec?
1: Desert Pavlova? Ježišmarja,
0: no. Já prozradím tedy, možná, že si vzpomenete, desert Pavlova, to je populární desert z vyšlehaných bílků, zdobených šlehačkou, ovocem, je populární zejména v Austrálii a na Novém Zélandu a byl pojmenován podle Anny Pavlovové. Tedy desert Pavlova. No a my se vás ptáme, čím se Anna Pavlovová proslavila. Byla to prima balerina, nebo operní pěvkyně, anebo spisovatelka?
1: Já bych řekl, že to byla ruská, tak asi nějaká ta balerína, protože to se zabývají baletami, se rušují.
0: No a to je trefa do černého, je to tak? Ano. Máte pravdu, pane Pavle, desert byl pojmenován podle slavné ruské prima baleriny Anny Pavlovové, která v letech 1926 a 1929 navštívila Austrálii a Nový Zéland. A právě o původ tohoto dortu se oba dva státy přou. Tak samozřejmě vyhráváte krásnou cenu, dvě vstupenky na komorní koncert barokní hudby a já vám gratuluji. Hezký den, naslyšenou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Pohodový čtvrtek přejeme ve společnosti Rádia vašeho kraje. Je 8:45 a už během dopoledne nás čeká proměnlivější, ale velká oblačnost. Výjimečně se objeví slabá přehánka, hlavně tedy v Krušných horách, a k večeru začne oblačnost částečně obývat. Nejvyšší odpolední teploty se budou pohybovat mezi 17 až 20 stupni Celsia. Na horách naměříme 13 až 16 stupňů. Fouká mírný západní až severozápadní vítr 3 až 6 metrů za sekundu, který bude později večer slábnout. Rozptylové podmínky budou po celý dnešní den velice dobré a biozátěž ta je mírná na prvním stupni. Ještě pro zajímavost přidám teplotní rekordy Karlovarského kraje pro ten dnešní den 23. července. Tak přesně 0 stupňů zaznamenala Šindelová v roce 2012, zatímco maximální teplotu tu naměřili v Chebu v roce 1911 a bylo to 32,4 stupně Celsia.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude režisér Vít Olmer.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

písničkou Valentino od Věry Špinarové jsme se přiblížili k 9. hodině. Na tento čas pro vás chystá dopolední zprávy Libuše Ernestová. A jak mi prozradila, tak v nich uslyšíte například o tom, že vládní poslanci chtějí přehlasovat prezidentovo veto novely rozpočtových zákonů v posledním prázdninovém týdnu. Tak počkejte si tedy na zprávy. No a po nich vás pak pozdraví Iva Kokešová od mikrofonu, která vás provede dopoledním vysíláním. Tak zůstaňte i nadále v naší společnosti. Příjemný den vám všem přeje a loučí se od mikrofonu a mixážního pultu Jitka Brošková. Těším se na vás opět zítra ráno. Naslyšenou.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách vary.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Jsme s vámi i na internetu. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude režisér Vít Olmer.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
2: Vládní poslanci chtějí přehlasovat prezidentovo veto novely rozpočtových zákonů v posledním prázdninovém týdnu. Nedaleko Chebu si můžete projít vědomostní kukuřičné bludiště. Festival Rock and Roll slaví plnoletost. Dnes bude oblačno a teploty do 20 stupňů. Zprávy Alibuše Ernestová. Vládní poslanci chtějí svolat schůzi k přehlasování veta prezidenta Petra Pavla na poslední srpnový týden. Českému rozhlasu to potvrdila ministryně pro místní rozvoj Taťána Malá z hnutí ANO. Pavel včera vetoval novelu zákonů o rozpočtové odpovědnosti. Podle něj ohrožuje veřejné finance a oslabuje kontrolu ze strany sněmovny. Vláda to odmítá a tvrdí, že bez novely by příští rok musel být schodek státního rozpočtu o 160 miliard korun nižší, což by podle devastovalo ekonomiku. K prolomení prezidentského veta je potřeba 101 hlasů poslanců. Po celém Česku můžou lidé během léta bloudit v kukuřičných bludištích. V regionech napříč republikou je vytvořila společnost Kukuřičáci. Jedno bludiště je taky v Karlovarském kraji nedaleko Chebu u hotelu Stein. Kromě procházky tam můžou zájemci hrát hru, kdy do kartiček zapisují písmena z informačních tabulí, které jsou v bludišti rozmístěné. Pro všechny je pak připravená cena, říká za obsluhu areálu Dominik Smintek.
3: U dětské tajenky tak rozdáváme momentálním ročníku Pexesa a u dospělé máme Kukužajdu, kde zákazníci sbírají razítka za návštěvy různých bludišť po celé České republice.
2: Kukuřičné bludiště je otevřené každý den od 9 do 20 hodin a připravené jsou i noční prohlídky. Nová role u Karlových Varů ožije v červenci tradičním festivalem Rock and Roll. Velká hudební akce slaví letos 18 let. Jak zveřejnili pořadatelé v tiskové zprávě, při této příležitosti nabídne v sobotu 25. července břeh novorolského rybníka další porci hudby, letní atmosféru, regionální pivovary i program pro celé rodiny. V hlavní části, která začne v 15 hodin, vystoupí Xindl X, Pokáč, kapela EE a další. Večer pak vypraví pořadatel autobusy do okolních měst. Češi stále posílají peníze na pomoc Venezuele, kterou v červnu zasáhla dvě zemětřesení. Dosud přispěli víc než 19 miliony korun, třeba přes humanitární organizace ADRA nebo Charita. Svůj tým má ve Venezuele taky nezisková organizace Člověk v tísni. Jak za ní říká Šimon Trantina, sbírka bude pokračovat, dokud bude pomoc na místě potřeba.
4: Pořád tam jsou oblasti, kam se ta pomoc dostává těžko, pořád podle odhadů OSN tam jsou 10 000 pohřešovaných lidí. Předpokládá se, že velká část z nich je pod troskami, takže tam opravdu ten rozsah těch bezprostředních prací, které bude potřeba provést hned, je dost rozsáhlý a i potom vlastně ta obnova toho normálního života, to bude trvat jako strašně dlouho.
1: Počasí.
2: Dnes bude oblačno, výjimečně slabá přehánka. Teploty 17 až 20, na horách 13 až 16 stupňů. Povane mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Karlových Varech omezuje provoz v ulici Stará Kysybelská srážka dvou osobních aut. Se zvýšenou opatrností projedete.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobrý den, dneska je čtvrtek 23. července. Všechno nejlepší Liborům. k jejich dnešnímu svátku. Za chviličku navštívíme Klatovskou lékárnu u Bílého jednorožce, konkrétně její laboratorium neboli přípravnu léku. Počkejte si na to, máme 4,5 minuty po 9.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Radio vašeho kraje a Pavel Bobek. Barokní lékárna u Bílého jednorožce v Klatovech je nejstarší v takovém rozsahu zachovalou lékárnou u nás a jednou z mála památek svého druhu na světě. Její historie sahá do první poloviny 17. století, konkrétně do roku 1639. Přední oficína sloužila pacientům v nezměněné podobě přes 190 let až do roku 1966. V zadní části je skromněji zařízené, za to starší laboratorium, tedy přípravna léků. Kdysi se všechny léky vyráběly ručně a nebylo jich málo, připomíná návštěvníkům průvodkyně Martina Salvova.
1: Tady máme pilulkovnice a čípkovnici a také jsou tady hmoždíře mosazné z roku 1740. Mají tady nádherný pistýl, jsou krásně zdobené, je tady jméno apotekáře Schmidta, Stephanus Servatius Schmidt, rok 1740, a mají nádherná ucha, co by delfíny. Delfíni byly typičtí pro renesanci.
2: A tady na pultu vidím, že se připravovaly léky.
1: Tak prášek se tady rozdrtil v tom moždíři, pak se mohl přidat do nějakého těsta. Těsto se míchalo tady v ručních míchačích.
2: Zamícháme.
1: Máme tady ruční míchač, krásně jsou tady ta ozubená kola, aby se promíchalo několik kilo těsta najednou. Těsto bylo na čípky, na pilulky, na všechny možné léky. Pěkně se to dalo dát dolů, nahoru a pěkně zamíchali. Jenom točili klikou a ten tlouk sám jezdil. Je to krásný míchač, konstrukce je z konce 18. století, porcelán už je nově vyměněn kolem roku 1940.
2: Co se potom s tím hotovým těstem dělalo dál?
1: Mohly se dělat pilulky nebo čípky. Těsto se pěkně rozvážilo na vahách, pak se přiložilo na tu pilulkovnici, vyválelo, nakrájelo na stejné dílky. Ty dílky toho těsta se přesypaly na podnosy, dřevěné, později měly třeba i porcelánové. Posypalo se to práškem lykopodiem, aby se k sobě nelepily, a kroužením se vykroužily kuličky, těm se říkalo pilulky. Těch se dělalo kolem 10 000 denně, už i pro nemocnici v Klatovech.
2: O které léky tady mají návštěvníci největší zájem?
1: Asi ta zoofarmaka. Jsou to léky z živočichů a používalo se opravdu všechno, ať už běhali nebo skákali v mořích, nebo v řekách, a nebo v podzemí, nebo ve vzduchu. Tak tady máme různé zuby, například zub pilouna mořského, kopyto z jelena, kančí zuby, račí a krabí klepeta, paroží z jelenů, lepky, drápy, všechno to měl být vápník na špatné zuby, nemocné kosti, zlomeniny, anebo i afrodiziaka.
2: A vedle dveří ty drobné šuplíčky, tam se uchovávaly pilulky?
1: Ne, kde pak, to je kartotéka dlužníků. Dříve lidé neměli peníze, takže byl takový směnný obchod. Každý přinesl místo peněz za ty léky, co měl, třeba kozu, krůtu, králíka nebo většinou obilí po sklizni, po žních. Ale bohužel mnohdy pacient nevydržel do té doby, než něco mohl přinést, takže to tady zůstalo dodnes. Ty šuplíky jsou plné těch dlužních úpisů. Každé písmenko od A až do Z obsahuje nějaké dlužní úpisy, tak třeba pan Nový, tady paní Kubátová a tak dále, pan Tichý, Trnková. Je toho tady spousta, ještě dodnes tady dluží. Z úroky by to bylo dneska už asi více peněz.
2: Lékárnu u Bílého jednorožce najdete na náměstí Míru v Klatovech. Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Přejeme vám krásné dopoledne, 3 minuty po 9:45.
1: Úsměv prosím. Humor na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Máme tady dnes Františka Budína a Felixe Holcmana a jejich legendární hudební rozhovor.
2: No, taky se může hrát na banjo se šmicem, jako na housle.
3: Tady je vidět, pane, že vy tomu ale vůbec nerozumíte, víte, ale vůbec ne.
4: Vy tomu nerozumíte, pane, já jsem z hudební rodiny, tak mi neříkejte, že tomu nerozumím.
3: Vy jste z hudební rodiny?
4: No, bodeď. Táta hraje taky.
3: Váš otec také. No. Celá rodina hudebně nadaná. No.
4: Táta je taky ladič pian.
3: Ladič pian dokonce.
4: No tak on je víc pian než ladič. Víte? No ale všichni jsme hudebně nadaný. No. Teď je syn taky už začíná tak trošku.
3: Vy máte syna.
4: Syna má...
3: Jste se ani nepochlubil, že máte syna.
4: No. Kluk je to.
3: No když je to syn, tak je to kluk. No tak prosím.
4: A chytrej kluk je to.
3: Tak, jako táta, no. Že? No jo.
4: To vám je tak chytrý dítě, víte. Vy jste nevěřili, jak ty děti už jsou někdy chytrý. Představte si, že loni vám bylo takový studený leto, jestli pamatujete.
3: No tak zima, sichravo.
4: A my jsme takhle seděli doma, v tom sichralu.
3: V té zimě, ne?
4: V té zimě zkrátka. Je. A já vám tak povídám najednou, bože, to je zima. A jak on vám kluk slyšel, že říkám zima, to slovo zima,
3: no,
4: víte?
3: No, já chápu, jo.
4: Tak vám hned povídá. Bude padat níh, povídá. No. A uděláme hulála.
3: To je ale roztomilý. No.
4: Tak vám hned poznal, když jsem řekl zima, že by mohl padat níh a že by mohl dělat hulála.
3: No, to je ale chytré dítě, no. No jo. A kolik pak je mu roku?
4: Teď mu bude 14 let. On má právě kluk taky takové hudební sklony, víte? A já bych ho chtěl taky nechat učit hrát na nějaký podobný hudební nástroj. Co byste tak doporučoval, něco podobného, jako je tohle banjo?
3: Jako banjo? Nějakou brnkačku?
4: Co takovou brnkačku?
3: No tak
4: nějakou...
3: jako znalec hudebních nástrojů vám mohu doporučit, jako je kytara. A kdybyste ovšem chtěl, tak můžete chlapce nechat hrát ukulele.
4: U koho myslíte?
3: No to u koho? Ukulele!
4: Ukulele?
3: No.
4: No jo, ukulele, ano. A kde bydlí ten pan Kulel vlastně?
3: No člověče, jaký Kulel?
4: No ten, jak říkáte, abych ho nechal učit hrát ukulele.
3: Vy mě nechápete, ukulele je hudební nástroj.
4: Je tak, ano.
3: No.
4: Tak on vůbec nevyučuje, u něj jenom nějaký hudební nástroj. A kde on bydlí?
3: Podívejte se, zrovna jako je banjo hudební nástroj, tak je ukulele hudební nástroj, chápejte to?
4: Já rozumím, ano. U toho kulele je takový nástroj jako banjo, jo? Ale jak si ten pan Kulel bydlí?
3: Ten vůbec nikde nebydlí, ten neexistuje.
4: To neexistuje, když je u něj nějaký hudební nástroj, tak taky musí být nějaký pan Kulel, ne?
3: Věče, podívejte se, já vám přece neříkám u kulele, ale u kulele.
4: No to je jedno, jak to říkáte, ne? Já taky neříkám banjo, já říkám banjo, jo? Kde ten pan Kulel bydlí?
3: Ten vůbec nikde nebydlí.
4: A prosím vás, vy si se mě děláte legraci už od začátku.
3: No jak vám to mám vysvětlit?
4: Poslyšte, Bůh ví, jestli je tohle to nějaký banjo. Já vám něco řeknu, já se teď půjdu zeptat, jestli je tohle nějaký banjo a jestli existuje nějaký pan Kulel. Ale běda vám, jestli to není pravda, vy. Tady si zatím hrajte na šmitec, vy ukulenej.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu Jeste, ať vám to sluší. Chcete vědět, jak si poskládat vyvážený jídelníček? Kolik pečiva můžeme jíst v rámci zdravé výživy? Jak zdravě grilovat nebo jak si co nejlépe vybrat v restauraci? Otázky a odpovědi, recepty i příběhy lidí, kteří si dali za cíl zhubnout a dostat se do formy, přináší kniha z rozhlasového pořadu s Terezou Bebarovou. Jeste, ať vám to sluší. V e-shopu radiotéka.cz.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
4: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte náš čtvrteční dopolední program, máme minutku po půl desáté. Ve staré škole v Postřekově na Domažlicku má vzniknout národopisné centrum. Bude v něm muzeum chodských krojů a tradičních řemesel, ale nejen to. Detaily vám řekneme za chvilku.
1: Tipy pro volný čas.
0: Plzeňský Prazdroj láká do svého areálu na koncert Kabát Revival West, který začne v 8 hodin večer. V Plzni pokračují večery vážné hudby, v Proluce vystoupí Patrik Petrek se solovým recitálem a program Lehkovážně 4 představí mladé hudební talenty. Začátek je v 19 hodin. Ve vesnici Soběsuky na jižním Plzeňsku dneska startuje festival elektronické hudby We Love Your Soul. Festival potrvá do neděle, 26. července. Plzeňská kulturní a kreativní zóna Depo 2015 zve na pohádkové čtvrtky. Od 16 hodin je na programu prázdninová show, ve které vystoupí klaunka Pepina. Poblíž hradu Švihova jsou k vidění dravci sokolníka Václava Šporera. Sokolnický areál je otevřen od 10 do 17 hodin. Poslední ukázka probíhá v 16 hodin. Představení plné humoru a nadsázky nazvané Sedm smrtelných hříchů připravilo pro hrad Loket pouliční divadlo Viktora Braunreitera. Začne ve 20 hodin. No a Karlovarské muzeum zve na výstavu historické plovárny a oděvní design, která představuje modely dámských i pánských plavek minulého století, včetně módních doplňků, a také uvidíte historické fotografie koupališť v regionu. To jsou naše tipy pro volný čas. Vyberte si něco pěkného a dobře se bavte. Teď Adam Ďurica a jeho mandolí.

0: Ve 9:45 začíná zámecké léto, ale ještě předtím vás chceme pozvat do Bostřekova. Jak vzniká chodská keramika, jaké výšivky zdobí chodský kraj a jaké jsou na Chodsku tradice? Už za pár let se tohle všechno dozvíte v Národopisném centru v Bostřekově na Domažlicku. Obec ho chce zřídit ve staré škole, kde teď sídlí Muzeum chodských krojů. Obec aktuálně chystá rekonstrukci a rozšíření budovy. Studie už je hotová a teď se začíná pracovat na projektu.
1: Máme tady převážně kroje Horního Chodska, protože jsme na Horním Chodsku. Máme tady chodskou svatbu. Nevěsta má na sobě fiertuch, což je zástěra, a šátek na krku, a to je ruční tylová výšivka, a to nosila pouze nevěsta.
2: Ukazuje mi v Postřekovském muzeu krojů Anna Burešová.
1: Tady máme ženicí pánský kroj, kdy ženich má dlouhý kabát a vidíte na něm takový vojenský prvky na těch rukávech a vzadu na kapsách a na rozparku. To tady zůstalo, kdy tudy táhly napoleonské vojska.
2: Ty kroje mají tady odpovídající podmínky?
1: Nemají odpovídající podmínky, protože, jak řekl jeden pán, ten obsah toho muzea není hoden tomu prostoru, který tady teď máme, takže se těšíme, že budeme mít lepší prostory.
2: V budově z roku 1860 má po rekonstrukci sídlit muzeum i národopisné centrum. Potvrzuje starosta Petr Anderle, zvolený za Společně za Postřekov.
3: Mělo by zaplnit celou budovu, dvě patra plus podkroví bude nějaký depozitář, kde ještě budou ty předměty umístěny. Součástí projektu bude také nová přístavba. Bude tam taneční sál pro národopisný soubor, klubovna pro obecní spolky i obyvatele obce a potřebné technické zázemí. Celý objekt bude bezbariérový, je tady počítáno i s výtahem, tak aby se skutečně sem dostal každý.
2: Expozice budou ukazovat řemesla typická pro Postřekov, říká místostarosta Jiří Knížek, zvolený za Společně za Postřekov.
4: Kromě keramiky tak je to třeba paličkování, že ty krajky, kterýma byl Postřekov také známý široko daleko. Potom jsme měli například šikovné komínáře, kteří vyjížděli po celém světě. Například máme fotografie z tehdejší Perzie a dochovalo se mnoho cihel podepsaných právě těmi našimi komínáři.
2: Část bude věnovaná taky tradicím.
4: Postřekovský masopust by se měl stát také součástí expozice a například figurina masopusta, která se každý rok věší na hřišti, tak by měla být přes rok součástí expozice. A ten návštěvník by pomocí nových technologií se potom mohl stát součástí chodského kolečka. To je vlastně náš nejtypičtější tradiční tanec a toho našeho masopustu a mohl by z toho mít ten prožitek daleko větší, než jenom když se dívá do těch vitrín na ty věci.
2: Rekonstrukce budovy by mohla začít do 3 let. Z Postřekova na Domažlicku Martina Klímová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Německé léto.
1: Úspěšný čtvrtek vám všem přeje Pavel Kudrna. Tak nám teploty klesly, díval jsem se na satelitní mapu, tak na většině území je pod mrakem, někde prší nebo mírně mrholí, snad jenom ta jižní Morava má opět trochu výjimku. No je to ideální počasí k návštěvě nějakých, řekněme, památek, objektů, hradů, zámků. Na koupaliště si počkáme do víkendu, tam zase přijdou vysoké teploty. No a podle našich tipů můžete klidně i cestovat a znám řadu posluchačů, kteří už se také ohlásili, že navštívili dokonce 3 zámecké objekty od začátku prázdnin. Takže máme z toho radost, že nevysíláme, jak se říká, zbytečně a hned se dáme do další pozvánky. František Kinský s ní přichází.
0: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Prostějovsko, kde stojí nedokončený záměr architekta, teoretika, knížete Karla Eusebia z Lichtenštejna, zámek Plumlov. Původně měl být 4x větší než dnes. Více vám už řekne Petra Ševců.
3: Na nádvoří Plumlovského zámku stojíme s kastelánem Pavlem Zástěrou. Stojíme tu zároveň u zbytku stavby, která zámek předcházela. Byl to hrad, který byl vystavěn na přelomu 13. a 14. století. My už tady vidíme jenom takový náznak skály a kopeček, kde ten původní hrad stával. Kdy byl vystavěn samotný zámek Plumlov?
4: Po 30. válce hrad byl dobýván Švédy a trošku pomlácený. Jakési základní opravy se staly, nicméně to bylo v 17. století a v té době už hrady nebyly nutné, protože pevnosti vypadaly jinak a byly snadno dobývatelné, takže šlechta si budovala výrazně pohodlnější bydlení a tehdy Jan Adam I. z Lichtenštejnu dostal od svého otce Karla Eusebia projekt a peníze a řekl prostě najdi si místo nejkrásnější, které se ti líbí a tam si postav tento zámek. A právě Jan Adam si vybral Plumlovsko a Plumlov a zde na hradě 2 roky dozoroval stavbu, která vyrostla do výšky, kterou vidíme před sebou. Je to vlastně 6 nadzemních podlaží. Bohužel projekt nebyl dokončen ze 4křídlého zámku, který měl být vlastně do čtverce. Bylo do své velikosti dobudováno pouze 1 křídlo a to ještě neúplně, protože užití jsou pouze 4 nadzemní podlaží nejnižší, 2 poslední nebyla nikdy dokončena. Zámek je zastřešen a nikdy nesloužil pansky, vždy jenom jako správní místo, kanceláře, byty zaměstnanců a tak dále. Byl zde i soudní dvůr a v jednom, v tomto případě v druhém patře byly 4 pokoje, které byly zařízeny pro šlechtu, kdyby přijela na návštěvu zhlédnout si své panství.
3: To, že zámek nebyl dostavěn, ho učinilo velmi specifickým. Ten pohled na to jedno křídlo tyčící se nad podhradským rybníkem je ikonický. My ale v tuhle chvíli jednak slyšíme nějaké zvuky, nářadí a nástrojů a vidíme také, že fasáda, před kterou stojíme, je pod lešením. Co tady probíhá za práce?
4: Po velice dlouhé přípravě, kdy mimo jiné jsme se stali z normální kulturní památky národní kulturní památkou, loni začaly velké opravy právě nejkrásnější části zámku, a to je ta nádvorní fasáda sloupová.
3: Nicméně zámek je přístupný pro veřejnost.
4: Prohlídky pokračují, bohužel jsou omezeny, máme normálně 3 okruhy, ale právě kvůli opravám k dispozici pro návštěvníky je pouze 1. okruh. Teď stoupáme vlastně do posledního 4. podlaží zámku. Tento prostor je velice oblíbený u profesorů a studentů architektury právě proto, že nebyl dokončen stavebně. Prvky zazdění oken, členění zdí jsou vlastně takovou otevřenou knihou ze 17. století. To nejzajímavější je ta nástropní výzdoba. Člení se zámek vždycky vyšší, nižší patro. My jsme tedy v tom vyšším patře. Ty byly vybaveny štukami Jana Baptisty Brentanyho, skvělého štukatéra, a obrazy Jana Jiřího Greinera. Ale hlavně taky, což neuvidíte možná nikde v Evropě, je to, že tím, že zde se šetřilo i na oknech, byly zde vždycky okenice. To znamená, že sem nešlo ani světlo. Takže tak, jak si světlo vždycky veme svůj díl z barevnosti, tak tady se to nestalo. My to máme v podstatě v původní barevnosti 17. století.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Plumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Ano, tak poznáváme zámecké objekty, ale také jejich majitele třeba o víkendu, když po 13. hodině v sobotu a v neděli máme delší návštěvy. Kastelány samozřejmě velmi zajímavé poznání, protože zjišťujeme, jak se třeba liší v tom výkladu. A když se najde dobrý kastelán, dobrý průvodce, tak ta procházka tím objektem je skutečně příjemná. No, já doufám, že pro vás bude příjemná dnešní soutěž. Opět hrajeme o cestovatelský zámecký balíček, jenom připomínka. Brýle, pikniková deka, termoska, letní ponožky a batoh. V pátek losujeme z těch 5 výherců jednoho, který získá soukromou prohlídku na zámku v Kostelci nad Orlicí. V tomto týdnu to budou 4 pouze, protože jednou se nám, to byla taková výjimka, nedařilo, ani první posluchač, ani náhradník neuhodli. Takže větší šance na výhru. Přidáte se, budete čtvrtí, nebo budete mít 4, vlastně nebudeme to měnit některak, takže dnes je čtvrtek, 4. Kdo ji dostane, tak bude, myslím, rád.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Rozdíly, Petr Rezek, tak rozdíly na těch zámcích rozhodně jsou, ale mají jedno společné, vždycky takovou tu příjemnou atmosféru. Já mám pocit, že jsme zatím nenarazili na nějaké nadpřirozené síly na zámku, nebo alespoň jsem si nevšiml. Tak uvidíme. No, doufám, že teď bude naprostá realita a správná realita v soutěži. Pan František z Vilémovic je u telefonu. Dobrý den, pane Františku.
1: Dobrý den, zdravím vás všecky.
0: Tak vy jste ten zámecký typ, nebo máte raději nějakou třeba jinou procházku na nějaké jiné místo?
1: No, při procházkách zámkama nepohrnu. Takže...
0: Kdy jste byl naposledy? Tak teď zkouška.
1: Teď jsem naposled v květnu.
0: A kde jste byl?
1: Byli jsme v Českém Krase, Hrubá Skála. Mhm. A pak ještě jeden takový, já jsem zapomněl jméno, taková okrouhlá stavba na kopečku u Sobotky.
0: Ano, já vím, byli jsme tam na návštěvě, teď jste mě rychle zaskočil, já budu vzpomínat, ale vím, ano. Pojďme soutěžit, já vám dám soutěžní otázku, bude se týkat zámku Plumlov. Kolik ano. podlaží má zámek Plumlov? 4, 6 nebo 8?
1: 6 podlaží.
0: 6 podlaží.
1: Ano.
0: Tak nejenom, že jsem si nevzpomněl na ten kopeček, ale teď jsem trochu zesmutněl, protože se nepovedlo. Popřeji vám hezký den. Zkuste zítra zase a v další dny. Mějte se hezky, pane Františku.
1: Ano, tak děkuji,
0: naschledanou. Tak a teď paní Hana ze Světnova. Dobrý den, paní Hano.
2: Dobrý den, přeji.
0: Tak stejná otázka pro vás. Kolik podlaží má zámek Plumlov? 4, 6 nebo 8?
2: Původně bylo plánováno 6, ale vystavěno byly 4.
0: Takže odpověď je 4. Je to tak, cestovatelský balíček je váš, postup do pátečního losování rovněž. Gratuluju, mějte se hezky a naslyšenou. No a my se vydáme zítra na zámek Veltrusy, já budu přemýšlet nad tím zámkem, když tak mi napověste pavel.kudna@rozhlas.cz, jakmile teď zazní písnička, já si vzpomenu a třeba zítra připomenu. Mějte se krásně, ať se daří.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Tři česká lázeňská města jsou už 5 let na seznamu UNESCO. Kvůli suchu zaznamenávají hydrologové na některých řekách historicky nejnižší průtoky. Předseda sněmovny Okamura dnes bude v Pekingu jednat s čínskými vysokými politickými představiteli. Bude většinou oblačno a teploty do 20 stupňů. U zpráv vás vítá Libuše Ernestová. Města Karlovy Vary, Mariánské Lázně a Františkovy Lázně si v těchto dnech připomínají 5 let od zápisu na seznam světového dědictví UNESCO. Prestižní ocenění získala 24. července 2021 společně s dalšími 8 evropskými lázeňskými městy. Jak uvedla ČTK, západočeský lázeňský trojuhelník zaujal UNESCO výjimečnou architekturou a tradicí lázeňské léčby. Společný zápis je jednou ze 17 českých kulturních a přírodních památek na seznamu. Jako první to byla v roce 1992 historická jádra Českého Krumlova, Telče a Prahy a naposledy se zápisu před 3 roky dočkal Žatec a krajina Žateckého Chmele. Řekou Radbuzou na Domažlicku protéká nejmíň vody za posledních 100 let. Vyplývá to z aktuálního měření hydrologů. Důvodem je dlouhodobé sucho a jen minimální srážky. Petr Vicenda z povodí Vltavy k situaci na dalších místech Plzeňského kraje dodává.
2: Utěšená situace je i na ostatních vodních tocích s výjimkou úseků, které se nacházejí pod významnými přehradními nádržemi, které v tuto chvíli zásadně dotují průtoky v těchto úsecích, to znamená zejména Mířská přehrada na Úhlavě, Hrachulsky na Mži a tyto zvýšené průtoky se následně projevují i na Berounce.
0: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD bude dnes v Pekingu jednat s představiteli ministerstva kultury nebo cestovního ruchu. S druhým úřadem chce vyjednávat o zrušení vízové povinnosti pro Čechy mířící do Číny. Odpoledne se pak sejde se svým čínským protějškem a dalšími politickými představiteli Číny.
3: Budu jednat s 3. nejvyšším představitelem Čínské lidové republiky, což je předseda parlamentu, a mám jednání se 4. nejvyšším představitelem Čínské lidové republiky. Jsou tady některé konzulární záležitosti.
0: Delegace chce řešit také případ zadrženého Čecha. Představitelé států Evropské unie našli shodu na 21. balíku sankcí proti Rusku, potvrdili zdroje blízké vyjednávání. Dohodu blokovalo Řecko, které se obává navrhovaného zákazu přepravy ruského skapalněného zemního plynu. Ten by podle řeckých představitelů vážně dopadl na tamní námořní průmysl. Nový balík sankcí se vyjednává už delší dobu a zahrnuje 215 subjektů, mezi kterými jsou fyzické osoby i velký počet bankovních institucí. Sankcionovaných ruských bank bude po chválení balíčku přes 100.
1: Sport.
0: Nejlepší český biker Ondřej Cink vynechá mistrovství Evropy ve Švýcarsku. 8násobný mistr republiky dá přednost přípravě na mistrovství světa. Světový šampionát horských kol začne za měsíc v Itálii.
1: Počasí.
0: Bude většinou oblačno, teploty 17 až 20 stupňů, povane mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a bio na stupni 1, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Došetřuje se srážka 2 osobních aut v Karlových Varech na Staré Kysybelské.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nejnovější zprávy rádia vašeho kraje skončily 4 minuty po 10. Přejeme vám pěkný čtvrtek. 19letá Jana Halámková, absolventka gymnázia v Karlových Varech, se sama vydala na 3 týdny trvající pěší cestu napříč Norskem. Pozvali jsme ji k mikrofonu, uslyšíte ji za pár minut.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Posloucháte náš čtvrteční dopolední program. Máme 11 minut po desáté a slovo má teď kolega Radim Jehlík.
1: Pěkný den, naším dnešním hostem je Jana Halámková, maturantka Karlovarského gymnázia, která se chystá na studium medicíny v Plzni. Kromě toho, že se věnuje orientačnímu běhu, má taky velkou vášeň pro cestování a ne ledajaké. V loni prošla se svou sestrou slavnou poutní cestu do Santiago de Compostela a letos v létě vyrazila na putování po Norsku. Sama s batohem na zádech zdolala stovky kilometrů, spala v přírodě, zažila chvíle krásné, možná i náročné. O tom, proč se na takovou cestu vydat, co jí přinesla, co si z ní odnesla, o tom si teď právě budeme povídat. Tak ze všeho nejdřív, Jano, vítám vás, dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za úvod.
1: Než se pustíme do povídání o cestování, jaká je teď fáze vašeho života? Vás čeká vysoká škola.
2: Ano, přesně tak, čeká mě vysoká škola, na kterou nastupuji na začátku října, a tak se na to tak nějak zkouším připravovat.
1: Čili plníte si teď ty cestovatelské sny?
2: Přesně tak, přesně tak.
1: Tak jsem mluvil na začátku, proč jste zvolila medicínu?
2: Já už jsem měla rozhodnuto poměrně jako dávno, tak nějak už jako od když jsem byla malá, tak jsem měla takový sen a ten se teď teda splnil. Tíhnu k tomu, baví mě to a těším se.
1: Chtěla byste už nějakou specializaci? Máte v hlavě něco?
2: Docela se mi líbí obor chirurgie, ke kterému opravdu vzlížím, ale ještě uvidím, jak to celé půjde. Asi se budu potom nějak ještě formovat až průběhem toho studia.
1: To beze sporu. Tak a pojďme teď k tomu cestování. Jak vznikl nápad vydat se sama do Norska? Já vím, že mladí lidé chtějí cestovat, mají mnohem víc příležitostí, ale kdy a jak zrovna to Norsko?
2: Tak já už po té Compostele teda jsem tak nějak se v tom našla, v tom chození, a chtěla jsem si zkusit něco nového a chtěla jsem to zkusit sama. A na to Norsko jsem narazila u jedné cestovatelky na sociálních sítích a ta to teda taky šla, je v podobném věku jako já. A potom jsem se o tom začala nějak zjišťovat a zjistila jsem, že to bude asi něco, co by mě i mohlo bavit, co by mě zajímalo. A obecně i Norsko, protože jsem chtěla trošku utéct před těmi vlny vedra, takže proto jsem si vybrala Norsko.
1: Kolik kilometrů jste vlastně ušla a jak dlouho trvala ta cesta?
2: No já to nemám úplně spočítané, protože jsem hodně jako tak nějak odbočovala a nešla jsem to úplně podle původního plánu. Takže to přesné číslo nevím a už mě nebavilo to nějak složitě dohledávat, dopočítávat. Ale typuju kolem 300, mezi 350 a 400 kilometrů, něco takového si myslím, že to je. A cesta trvala jako i s cestovními dny okolo 3 týdnů, do 20 dnů asi. Taky to nemám úplně přesně.
1: Vy jste se rozhodla cestovat sama?
2: Ano.
1: V 19. Proč? Proč žádný kamarád, žádná kamarádka pro jistotu?
2: No, tak asi i proto to Norsko, jelikož se obecně ví, že to není žádná jako úplně nebezpečná země a jako i co se týče cestování jako samotného cestování jakožto žena, tak jsem nemusela mít nějak strach, obavy. A sama jsem chtěla cestovat, protože jsem si nějak chtěla asi urovnat myšlenky, chtěla jsem být sama, zajímá mě to, jak bych na to reagovala, nikdy jsem takhle dlouho sama nebyla. A proto jsem se takhle vydala, abych zjistila, jestli na to mám, jestli abych se objevila, abych se nějak tak nějak našla.
1: Co jste si na tu cestu zbalila? Musela jste si asi spoustu věcí odepřít kvůli váze batohu.
2: Je to tak, já jsem tam měla úplně minimum, měla jsem jako většinu toho batohu zavíral stan, karimatka, spacák a zbytek byl potom nějaký jako úplně základní oblečení, měla jsem jako dvě trička, jedny kalhoty a úplně minimální hygienu, jako ten komfort byl opravdu, opravdu nízký, za což jako na druhou stranu jsem ráda, protože potom mi to ukázalo, co vlastně málo potřebuje člověk k tomu, aby byl spokojený, aby žil a měl plnohodnotný život a nepotřeboval vlastně nic víc.
1: Čili s paní jste řešila jenom pod stanem, pod širákem? Jak to probíhalo?
2: Jo, spala jsem většinou pod stanem a potom třeba v těch velkých městech, jelikož v Norsku je pravidlo, že si můžete postavit stan kdekoliv, jestliže je to 100 metrů od nějakého domu. Což znamená, že i na soukromém pozemku nevadí to, ale musíte být od toho domu 100 metrů. Takže tam to bylo poměrně benevolentní. Ale potom v těch velkých městech jsem měla trochu problém, takže tam jsem vždycky spala třeba, tam jsem vlastně moc nespala, tam jsem vždycky tak nějak jako probděla noc někde touláním na lavičce v nějakých non-stop podnicích, takže tak.
1: Říká Jana Halámková, náš dnešní host.

0: Hostem dnešního vysílání je Jana Halámková. Jde o mladou slečnu z Karlových Varů, která našla zalíbení v cestování a ve svém mladém věku už se vydává na několika týdenní tripy, třeba po Norsku. Co jídlo? To jste si, Jano, zajišťovala sama?
1: Jo, přesně tak. Tam vlastně byla možnost jako koupě nějaký v nějakých restauracích a takhle, ale to mě úplně popravdě nelákalo. Chtěla jsem si to zažít jako se vším všudy, takže jsem většinou měla konzervy tuňáku, který mi dali spoustu nutričních hodnot a potom já jsem ještě k tomu zapomněla hořáček, takže jsem to měla takové hodně omezené to jídlo. No, takže asi tuňáky, to je taková moje největší tam spása, co se týče toho jídla.
0: Před písničkou jsme se bavili o spaní, o ubytování jako takovém. Zažila jste během toho pobytu, řekněme, suchou, teplou, čistou postel?
1: Jednou jsem zažila, to je totiž, ona na té trase jsou, na té poutnické trase jsou poutnická místa, která slouží jako taková záchrana pro poutníky, mají tam vlastně veškerou, můžou tam dostat veškerou pomoc, když se něco pokazí. A tam jsem teda si dopřála suchou postel jednu noc, ale jinak jsem vždycky spala takhle na karimatce pěkně.
0: Psala jste si cestovatelský deník?
1: Psala poctivě a byla to taková jediná moje jako aktivita, kterou mě přišlo, že to byla takový jako můj kamarád, že jsem tam jako s tím deníkem sdílela všechno, co se stalo, spíš teda ty myšlenky. Taky jsem hodně kreslila. Vůbec nevím, jak se to stalo, začala jsem tam kreslit a hrozně mě to bavilo. A ten deník je teda asi pro cestovatele jako taková hrozně hezká věc, i třeba když si to teď pročítám zpátky, tak mě to hrozně vrací do těch událostí, do těch situací, ve kterých jsem byla. A takže deník jenom doporučuju.
0: Dáte do něj někomu někdy nahlédnout? Nebo to bude vaše
1: přísně
0: střežené soukromí?
1: To asi bude. Ukazovala jsem pár lidem ty obrázky nějaké moje, ale jinak to je taková asi moje soukromá záležitost. Nevím, jestli bych to někomu... Mám tam i také intimní trošku věci a i nějaké vlastně bolesti, co problémy, co se mě týkaly, slabé chvíle, takže si to asi nechám pro sebe.
0: Měla jste někdy během té cesty chuť to vzdát, protože dálka, samota, depka?
1: No samozřejmě, to je asi i na té Compostele jsem to měla jako, proč já jsem se do toho jako takhle zauzlovala, proč jsem tady, co tady dělám. Ale já jsem vlastně, ono ta moje cesta byla komplikovaná, protože já jsem to, nechci říct, že jsem to jako by vzdala, ale vlastně jsem tam přeskočila tak nějak část té cesty kvůli počasí, protože bylo opravdu nepěkné počasí, bylo extrémní vedra a já jsem na to citlivá. Takže jsem přeskočila část té cesty a posunula jsem se blíž k Trondheimu a potom jsem vlastně spontánně se rozhodla, že vyjedu na Lofoty, což jsou ostrovy na severu Norska, a tam jsem udělala další trek, který se jmenuje Lofoten Long Crossing a bylo to úplně spontánní nápad, takže jakoby jsem se tak nějak jako přesunula přes to a už dobrý.
0: Co bylo to největší nepohodlí? Je to paradoxně to vedro, se kterým jste vůbec na severu Evropy nepočítala?
1: Asi jo, asi to pro mě byl taková největší jako nepříjemnost, kterou jsem, za prvý jsem to vůbec nečekala, že jsem byla připravená spíš na déšť, dokonce i na sníh jsem byla připravená, hlavně v těch jako národních parcích potom. A s tím vedrem opravdu bylo jako přes den 30 až jako někdy třeba 33 stupňů a to bylo pro mě největší taková bolest, co jsem tam zažívala, jsem na to citlivá, na ty teploty.
0: A který ten moment byl pro vás naopak nejkrásnější z celé té cesty?
1: Je to takhle, nevím, jestli dokážu jeden moment vypíchnout, ale určitě si myslím, že takové to zamyšlení, prozření nad tím, že jsem někde sama, že jsem tam s jednou krosnou a zvládla jsem jakoby ujít to, co jsem ušla, tak to jsou nádherné momenty. Potom určitě výhledy jsou krásné a taky lidi. Ty lidi, co jsem potkávala, já jsem tam byla obecně hodně taková emoční, ty emoce se mnou zahrávaly a často to ani nebylo jako, že jsem brečela, ale často to ani nebylo jako špatný, jako brek jako spíš dojetí. A hlavně teda myslím, že z těch lidí, z té solidarity, co tam jsem viděla každý den.
0: To jsou slova našeho dnešního hosta a tím je Jana Halámková.

0: chvíli bude naším dnešním hostem studentka z Karlových Varů, která si plní své cestovatelské sny. Jmenuje se Jana Halámková. Narazila jste na nějakou vyloženě nebezpečnou situaci nebo něco podobného?
1: Asi určitě ne, co se týče jako lidí a nebezpečí v tom ohledu jako krádež a tohle, tak to určitě ne. Co se týče nebezpečí třeba přírodní, tak jsem jednou byla jako v horách, když byla bouřka, to bylo takový nepříjemný, ty blesky tam, takže jsem prchala dolů, co to šlo. Ale jinak si myslím, že to byla velice bezpečná, to Norsko, že je velice bezpečná země, co se týče nějakého jakoby sociálního, lidského bezpečí a není se vůbec čeho bát, i jakožto žena, která cestuje sama.
0: Proč jsem se na to bezpečnost ptal? Protože mě zajímá názor rodičů, když jste jim řekla, že v 19 pojedete sama do Norska.
1: Jo, tak to bylo debatovaný, že dlouho jsme jako se bavili, jestli pojedu, jestli nepojedu. A oni rodiče tím, že ve mně trošku vychovali tohodle dobrodružního ducha, sami cestujou, jsou váštivými cestovateli, tak a pohybuju se v tom od malinka, tak sami ví, že se umím pohybovat v těch situacích a proto mě asi i se tolik nebáli mě pustit.
0: Vyzkoušela jste si i norská jezera a řeky a smí se to vůbec?
1: Jo, určitě. Byla to vlastně jediná taková můj způsob, jak se koupat. Jinde jsem se nekoupala. A je to moc příjemný, musím říct. Ta voda je studená, někde studenější, někde méně studená, ale vždycky to bylo osvěžující po každý túře si takhle vlézt do jezera, do řeky. Doporučuji moc.
0: Co vás na podobném typu cestování láká?
1: Asi je to určitě to dobrodružství, ty zkušenosti, které se na člověka nabalí mezi tím. Ono se totiž se vysvětluje lidem, kteří si třeba neprošli nějaký podobný zážitek, ale určitě ta individuální, vlastně se z vás stane úplně nový člověk a hrozně těžce se to vysvětluje. Ale potom určitě ty kulturní rozdíly, vidět, jak se žije jinde, potom nějaké zamyšlení nad tím životem, který tu máme. Je to cestování je jedna jakoby podle mě z nejkrásnějších věcí, které člověk může dělat, aby nějak se zamyslel, uvědomil si, v čem tady žijeme a jaký máme život.
0: Co vědí Norové o Česku? Přeci jenom v porovnání s Japonskem, Austrálií, Novým Zélandem jsme za rohem. Co o nás vědí?
1: Překvapivě docela dost. Někteří, ne všichni teda, hlavně Praha, o Praze se spoustu Norů, co jsem potkala, bylo v Praze, navštívili Českou republiku. I třeba jsem byla překvapená, že spoustu Norů jezdí do českých hor na lyžování, to jsem nevěděla. Ale co se týče Karlových Varů, tak to spíš jakoby ne, ale to je stejné, jako když já jsem nevěděla, kde je nějaké norské takové jakoby menší město, takže si myslím, že jako pojem mají určitě o České republice nějaký základní.
0: Já jsem v úvodu říkal, že vy se ve volném čase věnujete orientačnímu běhu. Pomohly vám nějak ty zkušenosti při tom cestování?
1: Jo, tak on ten orienták je takový hodně jako ryzí sport, že ten komfort i v tom orientáku je hodně nízký a jsme tam jakože zvyklí na hodně věcí, takže jsem myslím, že mi to trošku snížilo takovou tu hladinu toho, co potřebuju k tomu, abych přežila. A potom určitě i ta nějak jako orientace v základní v mapě a taková základní jakoby i třeba v přírodě, co dělat, co nedělat, kam nechodit, tak asi v tomhle tom mi to i pomohlo, bych řekla.
0: Máte nějaký cestovatelský sen, který vy si můžete rozhodně splnit, protože vám teprve 19?
1: Mám jich spoustu, ten bucket list je obrovský a čím víc podcastů poslouchám, tím se rozšiřuje. Jeden z mých největších snů je Tadžikistán a Pamir Highway. Potom bych se moc ráda podívala do Himalají, do Nepálu a potom mě láká i Jižní Amerika, jako je Bolívie a Peru.
0: Tak Jano, ať se vám daří, přeju vám výrazné studentské úspěchy, které za chvíli budete potřebovat, splnění těch nejdivočejších cestovatelských snů, ale samozřejmě i těch ostatních. Díky, že jste přijala naše pozvání, byla hostem u mikrofonu Rádia vašeho kraje. Mějte se hezky a zase někdy. Naslyšenou.
1: Děkuju moc.

Michal Tučný, 8 minut po půl jedenácté. Řeka Ohře je letos kvůli nízkému stavu vody na některých úsecích hůř sízná a na horním toku navíc plavbu komplikují vzrostlé říční trávy. Vodáci proto častěji vybírají kratší trasy. Provozovatelé kempů kvůli tomu hlásí méně návštěvníků. Máme pro vás reportáž, uslyšíte ji za pár minut. Přejeme vám krásné čtvrteční dopoledne, tady je Rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Řada českých řek má podle vodáckého webu raft.cz nízký stav vody. Platí to i pro řeku Ohře, kde vodáci musí na mělčinách u jezů nebo na dalších problematických místech z lodí vystoupit a přenést je. Podle provozovatelů kempů je proto i méně návštěvníků.
1: Oproti loňskému roku je to slabší, tak o polovinu bych řekl.
2: Říká provozovatel lokeckého kempu Jan Leština.
1: Z červnu to bylo samozřejmě lepší, teď ten začátek prázdnin zatím nějak vázne.
2: Jaký je teď stav vody v řece?
1: Chvíli to je dobrý, chvíli špatný, no. Sice prší, ale ty deště jsou slabý, no.
2: Vy tu půjčujete také lodě?
1: Teď v tom červenci bych řekl, že to je taky takový propad, no, zatím.
2: Na benzínovém vařiči si ranní kávu vaří vodák Tomáš.
3: Přijeli jsme z Kinčperka vlastně přes Královský Poříč až do Vojkovic.
2: Horní tok jste vynechali schválně?
3: Je to za prvý zbytečně daleko a na těch pár dní jakoby tenhle ten úsek je prostě hezký. No.
2: Vodák Petr si právě balí stan. Odkud kam jedete?
4: Tak vyjeli jsme z Tršnice a jedeme do Karlových Varů 3 dny.
2: Jaká byla řeka na horním toku?
4: Byla trochu jak zeleninová polévka, protože hrozně zarostla různými vodními rostlinami a vody je poměrně málo, takže to bylo i náročné celkem.
2: Jedete v týdnu, potkáváte hodně lidí na řece.
4: Okolo lokte je spousta vodáků, ale nahoře těch lidí nebylo tolik.
2: Provozovatelé půjčoven lodí říkají, že lidé letos nejčastěji vyrážejí na střední úsek Ohře mezi Kinčperkem nad Ohří a Vojkovicemi. V kempu v Tršnicích na začátku splavné části řeky ubylo podle jeho provozovatele oproti loňsku více než polovina hostů. Podobnou zkušenost mají také ve Vojkovicích. Pokračuje správce tamního kempu Bohouš Šesták.
5: To je úplně nejhorší sezona, co jsem tady zažil za 17 let.
2: Stojíme ve Vojkovicích v kempu, jsme u kiosku, před námi je menší ze dvou míst, kde se dá stanovat. Jsou tady 4 stany, je to takhle obvykle v druhé polovině července?
5: Tak to v žádném případě.
2: Proč si myslíte, že je to letos z těch slabších sezon?
5: Mám dojem, že je dost málo vody, neprší, v řece skoro nic není a lidi asi jezdí do zahraničí, no.
2: Nejste poslední zastávka na řece, za vámi jsou ještě úseky do Perštejna a do Klášterce. Kolik tam letos jezdí lidí?
5: Já si myslím, že naprostý minimum, že tam třeba 1/10 z těch, co přijedou, jedou dál.
2: Provozovatelé půjčoven lodí doporučují místo raftů spíše kánoje. Při nižším stavu vody mají menší ponor a lépe se ovládají. Z Lokte a Vojkovic na Karlovarsku, Václav Malý, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Radio vašeho kraje a slovenská skupina Elan. Nutili vás rodiče studovat školu, která vás nezajímala, případně vyučit se řemeslu, které mělo být vaší životní jistotou, a přestože jste splnili jejich přání, živíte se stejně nakonec tím, k čemu jste inklinovali už v dospívání. To je téma dnešní noční linky. Těší se na vás moderátor Borek Kapitančik po 23. hodině. Za 6 minut 11. Počkejte si na zprávy.

0: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
1: Karlovy Vary dočasně uzavřely lávku na meandru kvůli opravě hydroizolace. Zámek Valeč na Karlovarsku zahajuje sbírku na obnovu historických zvonů zabavených za válek. Prezident odpoledne přijme ministra dopravy. Bude většinou oblačno a teploty do 20 stupňů. Zprávy pro vás má Libuše Ernestová. Karlovy Vary opravují barevnou lávku přes řeku Ohři na meandru. Kvůli pracím ji město uzavřelo pro pěší i cyklisty. Pro cyklisty je vyznačená objízdná trasa po páteřní cyklostezce Ohře na levém břehu řeky. Omezení potrvá podle magistrátu přibližně do 9. srpna. Pokračuje mluvčí města Jan Kopál.
2: My jsme odstranili původní nátěry, ty jsme obnovili, most jsme vyčistili od různých malůvek a posprejování. Barvy jsme zachovali stejné podle původního návrhu autora toho mostu, nic zásadního vizuálně se na něm neměnilo.
1: Termín dokončení oprav může změnit počasí. Národní památkový ústav zahájil sbírku na obnovu dvou zvonů zámeckého kostela Nejsvětější Trojice ve Valči na Karlovarsku. Původní zvony z roku 1728 byly během obou světových válek ve 20. století rekvírovány pro válečné účely a od té doby zůstává historická zvonová stolice prázdná. Jak informoval kastelán Miloš Bělohlávek, zvony by se do historického areálu zámku mohly vrátit po více než 80 letech. Cílová částka sbírky je 1 300 000 korun. Podrobné informace o sbírce najdou zájemci na stránkách státního zámku Valeč. Prezident Petr Pavel dnes přijme ministra dopravy Ivana Bednárika za SPD. Zhruba hodinová schůzka začne na Pražském hradě ve 2 hodiny odpoledne. Petr Pavel chce s Ivanem Bednárikem mluvit o důležitých připravovaných dopravních stavbách, říká mluvčí hradu Vojtěch Šeliga.
3: Tématem bude příprava vysokorychlostních tratí a dalších klíčových infrastrukturních staveb v České republice.
1: Francouzské úřady preventivně evakuovaly víc než 10 000 lidí města Bordeaux. Na pobřeží Atlantiku bojují hasiči se silným požárem. Žádní zranění zatím nejsou hlášeni. Oheň se rozšířil poblíž zátoky Arcachon, oblíbené turistické destinace. Část evakuovaných jsou proto turisti z okolních kempů. Sport. Na tenisovém Live Sport Prague Open začne v odpoledních hodinách další český duel. O postup do čtvrtfinále se utkají Lucie Havlíčková s nedávnou vítězkou turnaje v Aténách Barborou Krejčíkovou. Havlíčková je bývalou juniorskou světovou jedničkou. Po přesunu do dospělé kategorie si dala od tenisu pauzu a pracovala například v kavárně. Teď už se Havlíčková zase naplno věnuje sportu.
4: Myslím si, že mě to i nějakým způsobem víc baví a vlastně zjistila jsem i, jaký to je žít bez toho tenisu, takže už si umím představit obě dvě ty varianty a třeba v moment, co mám nějakou špatnou prohru nebo si třeba říkám, že se mi nedaří, tak pak si člověk vzpomene, že jako vlastně nekončí svět a že i mimo ten kurt má ten život jako co do sebe. Počasí.
1: Bude oblačno, teploty 17 až 20 stupňů, povane mírný západní vítr. Rozptylové podmínky budou velmi dobré a biozátěž mírná na stupni 1.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: Na silnici 1/6 mezi Chebem a Pomezím dnes silničáři obnovují vodorovné dopravní značení. Omezuje to plynulost dopravy.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Zprávy skončily a už pro vás chystáme Petra Muka a třeba také Marii Rotrovou a v rubrice Náš příběh vám za pár minut představíme plzeňského tkalce Jana Součka. Tkaní se věnuje už více jak 20 let, tak si na to počkejte.
0: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: Jan Souček z Plzně tráví většinu svého života u Tkalcovského stavu nebo na nejrůznějších trzích, kde své umění tkaní často i předvádí. Přestože tkaní nebylo odjakživa jeho snem, stalo se mu osudem.
2: Tenhle zvuk Jana Součka provází skoro den co den už přes 20 let. Vždycky vás tkaní na stavu fascinovalo, jste vyučený tkadlec?
3: Vyučený nejsem, jsem samouk.
2: Takže metoda pokus, omyl, to také utkání je možné?
3: Nakonec se to povede, ten omyl většinou vyřeším tím, že se ten pokus nakonec podaří.
2: No ale podle něčeho jste se přece učit musel.
3: Byl jsem na jednodenním kurzu v Praze, kde nám něco ukázali, pak jsme si koupili stav na inzerát a začali jsme nad tím bádat pomocí knížek a co jsme kde viděli v televizi a tak.
2: Teď už ve své dílně máte stavu několik.
3: Mám tady ten první, ten z toho inzerátu, protože jsem byl truhlářem, tak jsem si tam musel něco přidělat, nebyl tam třeba osnovní válec vůbec. No a pak mám stavy vedle. Tady to je ten, co vozím na ty trhy, to je ten malinký, říkám mu koťátko. Teďka tady zrovna vyrábím prostírku. A to zkusím i ve stoje, ono to jde.
2: Za námi a nad námi jsou pověšené batohy, tašky, čepice. Ty si také šijete sám?
3: Nešiju, mám šikovnou švadlenku. Jsem jenom tkadlec, nemůžu dělat všechno.
2: Takže nejste jako krteček z oblíbeného animovaného seriálu a knížek?
3: To nejsem. Já si koupím nitě z nějaký přádelny, udělám si osnovu a pak z těch nití tkám a vyrábím ty výrobky různé.
2: Nitě z přírodních materiálů?
3: Ano, jenom z přírodních materiálů, bavlna a nebo len.
2: Ale vidím, tady máte šicí stroj.
3: Ten jsem původně používal k navíjení cívek, který se dávají do člunku. Ale protože už mi strašně bolela levá noha, kterou jsem šlapal pedál, tak jsem zvolil už jiný způsob navíjení.
2: Bezbolestný.
3: Ano.
2: Máte i pračky. Ty asi budou také už vyřazené, protože je na nich znát, že už něco pamatují.
3: No jsou takový starý, pěkný, vošuntělý. Jedna teda opravdu už nefunguje, ale ta druhá pořád funguje a já ji mám rád, protože ona pere skvěle. Dává víc vody než ty moderní pračky a já potřebuji ten svůj materiál, co vyrobím, aby se hodně promáchal, aby to prostě bylo pěkně vyprané.
2: Takže své látky i perete?
3: Ano, všechny látky peru, aby se to těm lidem prostě nesrazilo, aby to mělo už stálej tvar, jak to bude.
2: A potom žehlíte?
3: Žehlím, mám tady mandl. Když se nám ten mandl zahřeje, tak si nejdřív vezmu látku, kterou nakropím. Zatočím, nechám to provlhčit pěkně tu látku, jak se to dělalo dřív. Jo. A potom, když už je to akorát, tak tu vlhkou látku dávám do toho mandlu.
2: Je tkaní i kreativní práce?
3: Já si myslím, že je hodně kreativní, protože se dá hodně vymýšlet u toho. Už jenom ty barvy, proužky.
2: A vy sám jste důkazem, že je to vlastně i práce pro muže, což by ne každý čekal.
3: Je to pro chlapy práce, protože některé ty stavy jsou opravdu veliký. Drobný holky prostě neobsáhnou tu šířku toho stavu a fyzicky někdy je to i docela náročné.
2: A máte víc kamarádek tkadlen anebo kamarádů tkalců?
3: Víc tkadlen mám, ale jsou i tkalci.
2: Prostě tkaní může být koníčkem a nebo i zaměstnáním pro každého.
3: I malí děti si můžou zkoušet tkat. Když někde jsem na trhu, tak jim to půjčím a prohodí si člunek.
2: Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude režisér Vít Olmer.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

Posloucháte náš čtvrteční dopolední program. Za 8 minut bude 11:30. Co pro vás chystáme dál? Malba, fotografie, animace, komiks nebo tvorba deskových her. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara v Plzni o prázdninách žije mezinárodní letní školou Art Camp. Za chviličku vám povíme víc o kurzu videomappingu. Počkejte si na to.

0: Plzeň hostí už 20. ročník Mezinárodní školy umění ArtCamp. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské univerzity nabízí desítky tvůrčích kurzů pro začátečníky i pokročilé. O tom, jak vypadal kurz videomappingu, si povídala s jeho lektorem, audiovizuálním umělcem a pedagogem Lukášem Kellnerem, redaktorka Jitka Doubravova.
1: Kurz videomappingu vychází z principu projekce na budovy, tedy velkoformátová projekce, která zároveň kombinuje i hru s reliéfem samotné fasády.
2: Jaký byl zájem o váš kurz?
1: Díky tomu, že je to vlastně docela technologicky náročný i na přípravu, i na samotný proces tvorby, tak tam bylo kurzistů 6.
2: Čím je kurz zakončený?
1: Vždycky na konci toho artcampového týdne je taková společná výstava, kde všechny ty kurzy z toho aktuálního týdne mají takovou vernisáž vždycky v pátek na Fakultě designu a umění od 15 hodin, takže tam byl v té laboratoři Multilab takový objekt, připomínající fasádu a prezentace samotných výstupů.
2: Je možné během 5 dnů se to naučit?
1: Určitě to byla víc ochutnávka, protože samotný proces a prohlídnutí všech, ať technologických nebo tvůrčích procesů, tak to se za týden nedá stihnout, ale myslím si, že jsme udělali nejvíc, co jsme mohli. To znamená, otevřeli jsme i třeba lidem v uvozovkách z ulice, tak jsme otevřeli nové možnosti a nový způsob přemýšlení o jejich autorské tvorbě do budoucna.
2: Kdo se vlastně na kurzy hlásí?
1: Jsou to lidi, kteří třeba končí střední školy, rozhlíží se, kam by chtěli, a ty letní školy obecně jsou skvělá příležitost si ochutnat prostředí, přístup pedagogů. Jinak je to široká skupina od právě těch středoškoláků až po lidi pracovního věku, kteří rádi ochutnávají a zkouší nové věci.
2: Vy sám jste absolventem fakulty?
1: Já jsem od nástupu do bakalářského studia na Fakultě designu a umění více jak 20 let.
2: A jak dlouho se zabýváte videomappingem?
1: Zhruba od roku 2013, kdy přišly nějaké technologické možnosti do Čech a dostali jsme skvělou příležitost v rámci příprav na podání přihlášky pro EHMK 2015. A troufnu si říct, že jsme byli společně s kolegou Honzou Příhodou první, kdo tady v Plzni realizoval videomapping na koryto řeky Radbuzy.
2: Podílíte se v současnosti na audiovizuálních projekcích ve městě?
1: Tady aktuálně v Plzni se na těch projektech podílí spíš naši bývalí studenti. Rád bych tady zmínil Metanoia Interactive, kteří jsou světově teď už proslulí, jezdí po velkých soutěžích videomappingu po celém světě opravdu. Já skrze Fakultu designu chystáme třeba na podzim táborská setkání videomapping, který bude mít tématiku Jana Žižky a města Tábora.
2: Tento týden probíhá druhý ze 3 týdnů letní školy od šperku až po virtuální realitu. Všechny kurzy jsou sice zaplněné, ale protože umění není nikdy dost, Fakulta umění a designu nabízí i během školního roku umělecké kurzy pro veřejnost. Začínají vždy v září a v únoru. Z Plzně Jitka Doubravová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
4: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

Rádio vašeho kraje přeje krásné dopoledne, máme 2:02. Jeden dlouhý let balónem a také letní olympijské hry v Tokiu připomene mimo jiné dnešní kalendárium. Uslyšíte ho už za 4 minutky.

0: zvítězila pravda a láska. Yes, we
1: can. Čtvrtek 23. července, svátek má Libor. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Metrický systém měr a vah byl v celé Habsburské monarchii zaveden před 155 lety v roce 1871. Zákon nařizoval postupný přechod na mezinárodní desetinnou soustavu. Plně platil od 1. ledna 1876, kdy definitivně zmizely lokty, stopy, palce, pinty a podobné. Pětinásobná držitelka Grammy, zpěvačka Amy Winehouse, byla nalezena mrtvá ve svém londýnském bytě před 15 lety. Bylo jí 27, stejně jako mnoha dalším legendám. Osudnou se jí také jako v mnoha dalších případech tajemného klubu 27 stala závislost na drogách a alkoholu. Světový rekord v solovém obletu země balónem bez zastávky drží Rus Fjodor Konjuchov. Přesně před 10 lety přeletěl nad letištěm v australském Northamu, kde odstartoval. 33 000 kilometrů zvládnul za 11 dní a 6 hodin. 32. letní olympijské hry v japonském Tokiu začaly přesně před 5 lety.
2: Lukáš Krpálek je znovu olympijským vítězem!
1: Konaly se v roce 2021, přesto nesli název Tokio 2020.
3: Jsou to dva kamarádi, kteří prostě spolu plují o olympijské zlato.
1: Kvůli pandemii koronaviru byly poprvé v historii o rok odloženy.
4: Jiří Prskavec jede pro zlatou medaili!
1: Z her prakticky bez diváků přivezli naši 11 medailí.
5: Je to zlato!
1: 4 zlaté, 4 stříbrné a 3 bronzové.
6: Nasazený pár číslo 1 Kateřina Syňaková a Barbora Krejčíková.
1: Před 100 lety se narodil spisovatel Ludvík Vaculík. 75 má herec, podnikatel, producent, zakladatel divadla Ta Fantastika Petr Kratochvíl. A 45 má rodačka z Hradce Králové, herečka Kristýna Boková. Já přeju hezký den.

Posloucháte rádio vašeho kraje a 12 minut zbývá do 12. hodiny. Babské rady vám za chvíli nabídnou jednoduché tipy, jak udržet déle čistou nádobu s dešťovou vodou. Pomůže prý sláma nebo dřevěné uhlí. Tak se nechme překvapit. Už po písničce slovenské skupiny Týma.

0: Hygienické rady.
1: Dešťová voda je pro zahradu poklad. Nestojí vás peníze, neobsahuje chlor a rostlinám svědčí víc než voda z kohoutku. Většinou stéká ze střechy do sudu, přináší sebou i prach, pyl, drobné nečistoty nebo zbytky listí. Tyto organické látky se ve vodě postupně rozkládají. Voda pak může zapáchat nebo být zakalená. Platí tady i to, že čím je voda teplejší, tím rychleji podléhá zkáze. Dalším ohrožením jsou komáři. Nejúčinnějším opatřením proti nim je pevné víko, ale dobře poslouží i jemná síťovina nebo netkaná textilie. Další vychytávkou je pravidelné rozpohybovávání hladiny. Dešťovku stačí občas promíchat, nabrat ji do konví a přelít zpět. Můžete zkusit i kousek dřevěného uhlí. Dalším pomocníkem je větvička jehličnanu. Obsahuje látky s mírně dezinfekčními účinky, které mohou zpomalit rozklad. Zkušení zahrádkáři přidávají do vody na zalévání i malé množství slámy.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Vintířov dál nesouhlasí s navrhovanou akcelerační zónou pro výstavbu větrných elektráren. Skalná Uchebu nabízí nové pozemky pro rodinné domy. Sněmovna bude jednat o vetovaném zákonu 25. srpna. Odpoledne bude většinou oblačno a teploty do 20 stupňů. Dobré poledne u zpráv, přeje Lenka Poláková. Ministerstvo životního prostředí schválilo vymezení akcelerační zóny pro výstavbu větrných elektráren u Vintířova na Sokolovsku, a to i přes

0: Odpor samosprávy, jak obec informuje na svých webových stránkách, ministerstvo ve stanovisku uvádí, že zóna je vymezená přímo v prostoru aktivního povrchového dolu. V místě bez vegetace a vliv na obyvatelstvo tak bude zanedbatelný. Vintířov se stanoviskem nesouhlasí a žádá o výjimutí zóny. Podle nezávislého starosty Marka Choce se nemůže obec proti stanovisku odvolat, protože nejde o rozhodnutí o stavbě, ale o podklad pro územní plánování.
1: Vydalo stanovisko ministerstvo pro životní prostředí, k tomu se bohužel nějakým způsobem vyjádřit jako obec víceméně nemůžeme, není to rozhodnutí, takže čekáme, co bude dál a pak můžeme činit veškerý možný kroky tak, aby ta zóna minimálně v tom jasovu, který tady je naplánován nejlépe vůbec, tak aby tady nevznikla.
0: Ministerstvo životního prostředí před několika dny oznámilo snížení oblastí určených pro zrychlenou výstavbu větrných nebo solárních elektráren téměř o polovinu z původních 110 akceleračních zón na 61. Skalná u Chebu nabízí k prodeji nové stavební parcely pro rodinné domy. Město v lokalitě pod Višňovkou dokončilo zasiťování pozemků, které mají i přípravu pro optickou síť. Pro budoucí majitele radnice nestanovila žádné podmínky ani termín dokončení stavby, doplňuje nezávislá starostka Rita Skalová.
2: Připravili jsme takhle 14 pozemků a ty jsou k prodeji, 4 pozemky už jsou prodané. Tam cenu základní máme 2000 korun, včetně DPH na metr čtvereční, tím, že prodej probíhá licitací.
0: Sněmovna má projednat prezidentské veto novely rozpočtového zákona 25. srpna. Řekl to ministr a šéf poslanců motoristů sobě Boris Šťastný. Petr Pavel své včerejší veto zdůvodnil mimo jiné tím, že podle něj ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Představitelé vládní koalice veto kritizují. Na jeho prolomení potřebují nejméně 101 hlasů. Koalice jich má 108. Schůzi v posledním srpnovém týdnu bude muset svolat organizační výbor jako řádnou, protože vrácené zákony nelze projednávat na mimořádné schůzi. O víkendu se v Česku vyjasní a teploty můžou dosáhnout 29 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V neděli se ale začne přes den zatahovat a od jihozápadu budou přes Česko přecházet přehánky. Místy se objeví i bouřky. Oblačné a deštivé bude podle meteorologů i pondělí. V průběhu příštího týdne se ale vyjasní a teploty můžou přesáhnout tropickou třicítku. Sport. Čeští vodní slalomáři mají na mistrovství světa 3. medaili a znovu stříbrnou. V americké Oklahomě vybojovali kanoistky Kneblová, Morinová a Sadková v soutěži týmů. V tom českém je oproti loňskému zlatému šampionátu zpátky Tereza Kneblová.
3: Já jsem z toho nadšená, já jsem ráda, že se nám to s holkama povedlo. Myslím, že jsme jeli dobrou jízdu a hlavně mě bavily i ty tréninky a celý ten proces, takže myslím, že ty týmové závody jsou v tom hrozně speciální. Já jsem ráda, že jsem to s holkama mohla zažít.
0: Český tým kanoistů skončil na světovém šampionátu 5. Vyhráli Slovenky a Britové. Počasí. Odpoledne bude oblačno, výjimečně slabá přehánka. Nejvyšší teploty 17 až 20, na horách 13 až 16 stupňů Celsia. Vane mírný západní až severozápadní vítr. Rozptylové podmínky jsou velmi dobré až dobré a biozátěž na stupni 1, tedy mírná.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas z Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na nájezdu na silnici 6 u obce Klest u Františkových Lázní se opravuje povrch vozovky. Provoz je řízen poučenými osobami.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy Vary. Písničky pro vás.
5: 12:05 po zprávách s Lenkou Polákovou, jsou tu písničky pro vás se Zlatou Kinskou. Přeji vám krásné odpoledne a pohodový poslech. Volejte do studia na číslo 221 55 37 37 nebo pište na e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Kontakty najdete na našem webu, mrkněte vary.rozhlas.cz a v kontaktu s námi buďte i na Facebooku a Instagramu. Teď už vám hraje Malá dáma, skupina Kabát. Svátek ovšem mají dnes muži, a to nositelé jména Libor. Tak Liborům přejeme krásný den, vám všem oslavencům samozřejmě také. Teď už je to na vás, milí posluchači rádia vašeho kraje, Českého rozhlasu Karlovy Vary. Těším se na vás, volejte, pište, přejte si. No a jak jinak, je to celá vaše hodina. Tak jdeme na to.

0: Tak to byla skupina Kabát. Teď jsem ráda, že už budu plnit přání a hrát podle vás. Na telefonu čeká z Horního Slavkova Pepa. Hezký den, vítám vás.
1: Dobrý den, já zdravím tady to Bezva rádio, vlastně zvláště paní Kinskou. A dneska, když máme, tak si dáme to Babiho Daňka a rád můžu to Loch Lomond. No, aby bylo by to pro Standu, pro Jarouše, pro sestry, pro Hanziho do Němec, pro vás hlavně Zlatuško a ať se vám daří, ať se máte líp, než jste se měl dopotovat.
0: Děkuju, děkuju. No i vy, samozřejmě. Loch Lomond, Babi Daněk a Radůza na vaše přání. Přeji vám krásný den, pohodový poslech s rádem vašeho kraje. Opět někdy naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Ladíte vlny Českého rozhlasu Karlovy Vary a právě v této hodině vám hrajeme a na vaše přání plníme vaše hudební vzkazy, vyřizujeme s vámi třeba i to, co byste chtěli říct vašim blízkým skrze hudbu, své narozeninové gratulace nebo cokoliv, co budete chtít si vyřídit spolu s námi. My budeme rádi, od toho jsme tady, tak volejte do studia 221 55 37 37. To je telefon sem k nám do Českého rozhlasu Karlovy Vary, do studia přímo, kam máme také e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Připomínám, že veškeré kontakty najdete na našem webu vary.rozhlas.cz. A já už jdu teď plnit přání Petrovi z Karlových Varů, který si dnes napsal o písničku pro svoji milou Lenku a posílá jí Damiens a mám tě rád. No tak přesně tak to vypadá ten správný vzkaz z lásky. Jsme rádi, že se máte rádi, my vám rádi hrajeme. Hezký den.

0: byla písnička od Petra Lence z Karlových Varů. Přejeme hodně lásky ještě jednou vám všem a vítám už naši dnešní další volající. Tou je paní Anička z Ostrova. Hezký den.
1: Dobrý den, Zlatko. Tu písničku už nechám zahrát i vám, kamarádovi Vaškovi, Alici, Standovi z Dovců, Mírovi ze Sokolova, Olince a Daně. Já už nevím, jako takhle.
0: Aničko, nechal jste na mě. Původně jsem měla vybranou písničku, kterou nehráváme, ale nakonec jsem si to rozmyslela. Ať máme veselou náladu, dáme si tuhle. To si myslím, že si všichni zaspíváme a moc rádi. Jdeme na to. Krásný den. Naslyšenou.
1: Taky pěkný den. Naslyšenou.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Imagine Dragons na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary, písnička, která si myslím, jestli se dobře pamatuju, je oblíbená naší posluchačky paní Helči Schodová, kterou moc zdravím. Pojďte si přát 221 55 37 37, to je telefon sem k nám do Karlovarského studia. Máme pro vás připravený také e-mail studio.vary@rozhlas.cz. Jdeme hrát další písničku, kterou bych chtěl Josef z Karlových Varů, je to Hanka Zagorová, Já nemám strach, a já nemám strach, že se vám bude líbit. Užijte si. Hezký den.

skončilo další hudební přání, jdeme plnit další písemné. Hezký čtvrtek, včera měla 80. narozeniny francouzská zpěvačka Mireille Mathieu. Oblíbená zpěvačka mé maminky Jaroslavy, může být od ní jakákoliv ve vašem výběru. Liborům k svátku, všem dnešním narozeninovým oslavencům, vám do rády a všem posluchačům přeji hezký den, Sylvie a Jarka z Prahy. Tak vybrala jsem za vás tuto, protože tuto máme, je plná lásky, přála jste si jednu lásky plnou, tak je tady. Krásný den.

písničkách pro vás jdeme plnit další přání. Tentokrát je v playlistu písnička Otec a syn, kterou zpívá Pavel Bobek. A posílá ji táta svému synovi, chtějí si nechat od nás zahrát jen tak pro dobrou náladu. Teď aktuálně asi někde spolupracují, protože říkal nebo psal, aby mu to šlo lépe od ruky se synem. Tak, držím vám palce, ať vám to uběhne, utíká, ať vám jde práce hezky od ruky. Tady je vaše písnička, zdravím vás oba, Pavle i Zdeňku, hezký den.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: To byla jedna z těch posledních písniček, kterou nahrál, naspívala skupina Bon Jovi na Českém rozhlase Karlové Vary. Teď už je to opět na vás a já jsem moc ráda ve vysílání. Vítám našeho pravidelného posluchače, tím je Standa z Dolců. Zdravíme na Přešticko, hezký den.
1: Hezký den, paní Zlatko, já vás taky zdravím do Karlovarského rozhlasu, všechny posluchače, hlavně ty, co mi nechávají pravidelně hrát písničku, což je paní Anička, Pepa, Míra a prostě všechny, všem Liborům k svátku hodně zdraví. A písničku, kterou jsem dneska vybral, ta se taky hraje zřídka, je moc pěkná. Doufám, že budou posluchači spokojení. Samozřejmě je to i pro vás. Všichni chceme, aby se vám dařilo, abyste neměla problém a takhle by to mělo prostě fungovat. Moc vám děkuju a mějte se krásně.
0: Já vám taky děkuju. Tak Střepatej kluk. Já když vidím ten název, okamžitě jsem v knížkách v dětství, kdy jsem viděla spoustu takových hezkých malovaných střepatejch kluků. Tak jdeme na písničku Marek Dudáček na Českém rozhlase Karlové Vary. Krásný den, Stando. Naslyšenou.

Střepatej kluk na přání našeho posluchače Standy z Dolců, ještě jednou zdravím na Přešticko, tak Mirek Dudáček dospíval. Já už mám připravenou další písničku, kterou vám teď pustím. Je na přání naší posluchačky Andrej, dobrý den. Zdravím vás do Českého rozhlasu, prosím zahrání písně Just the way it's baby od kapely The Rembrandts. Tuto legendární píseň věnuji všem, kteří se nevzdávají, nezdávají svůj život a naději v něj i ve chvílích, když jsou se silami téměř na dně. Protože jak zpívají mimo jiné i The Rembrandts, Just the way it's, všechno je přesně tak, jak má být právě teď. Tak nepropadejme panice, přijmejme život i s jeho propady, i když už nemůžeme dál sami, naučme se říkat si i o pomoc. Je to osvobozující. Krásný den všem přeje Andrea. Andro, krásně napsaný. Držíme vám palce, ať už řešíte cokoliv. Hodně síly, hodně klidu a rovnováhy do života. Hezký den.

Boží dar po úterní rezignaci tří opozičních zastupitelů sedmičlenné zastupitelstvo nedoplnil. Tak podrobnější informace k tomu uslyšíte už teď v celou zamlou chvíli. Teď ještě splníme poslední přání. No a po té 13. hodině, kdo s námi zůstává, tak uslyšíte pořad Alex a hostem pořadu dnes bude režisér Vít Olmer. Tak příjemné povídání, příjemný poslech. Teď už poslední písnička od Emči pro maminku a Christiana Benson Boom, Beautiful Things. Přejeme vám krásné léto. Pohodu s námi, s rádiem vašeho kraje.

0: Audioservis představuje
1: knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.

0: 13 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Boží dar po rezignacích zastupitelstvo nedoplnil, nemůže o ničem rozhodovat. Návštěvníky krajkářské výstavy v Teplicích dnes čeká komentovaná prohlídka. Ceny benzínu a nafty vzrostly, odpoledne bude většinou oblačno, teploty do 20 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Boží dar po úterní rezignaci tří opozičních zastupitelů sedmičlenné zastupitelstvo nedoplnil. Jak dnes zjistila ČTK přímo na místě, náhradníci mandáty nepřijali. Mluvčí krajského úřadu Veronika Svobodová uvedla, že do zvolení nových zastupitelů v říjnových komunálních volbách proto nemůže nynější čtyřčlenné zastupitelstvo o ničem zásadním rozhodovat. V jeho kompetencích tak zůstávají provozní záležitosti nezbytné k zajištění chodu obce. Muzeum v Teplicích dnes pořádá komentovanou prohlídku výstavy Sedm tváří krušnohorské krajky. Začne v 17 hodin ve výstavních místnostech Teplického zámku představují své umění krajkářky z Ústeckého kraje a výtvarník Jaroslav Prášil, který se věnuje umělecké krajce. Muzeum se

0: snaží o zápis krušnohorské krajkářství na seznam nemateriálního kulturního dědictví Ústeckého kraje, říká kurátorka Alena Hubáčková.
1: Výstava představuje 7 aktuálních tvůrců, ze kterých budou v tom administrativním procesu takzvaní nositelé statku. To znamená takový pilíře toho, že ta tradice současně opravdu žije, že tady máme lektory, že se to generačně předává.
0: Pohonné hmoty v Česku zdražují. Litr benzínu teď průměrně stojí 42 korun a 4 haléře. To je o korunu a 80 haléřů víc než minulý týden. Průměrná cena nafty stoupla ještě víc. Litr teď řidiči natankují za 42 korun a 24 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS. Se zdražením souvisí i to, že v neděli skončila vládní regulace cen pohonných hmot. Částku proto můžou od pondělí čerpací stanice určovat volně. Český premiér Andrej Babiš z Hnutí ANO přijel do Bělehradu podpořit české podniky a investory na srbském trhu. Právě jedná se srbským prezidentem Aleksandrem Vučićem, se kterým zahájí hospodářské fórum za účasti 30 českých firem. Setkal se také se svým protějškem srbským premiérem Djurem Macutem.
2: Srbsko je pro Česko jedním z nejvýznamnějších obchodních partnerů mimo Evropskou unii. Obchodní výměna s ním dosáhla 60 miliard korun. Mezi firmami, které se účastní ekonomického fóra, jsou například AŽD, nabízející zabezpečení srbských železničních tratí, Matony, která je vlastníkem značky minerálních vod Kněz Miloš, nebo Aerovodochody. S jeho cvičnými letouny L-39 Skyfox se už srbské vzdušné síly seznámily. Premiér Babiš a vicepremiér Karel Havlíček, také z Hnutí ANO, si prohlédnou výstaviště, kde se bude příští rok konat specializovaná výstava Expo 27. Tématem české expozice bude výzkum vesmíru. Z Bělehradu Pavel Novák, Český rozhlas.
3: Počasí.
0: Odpoledne bude oblačno, výjimečně slabá přeháňka, nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů, biozátěž na jedničce, tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na silnici 6 v Karlových Varech, Olšových Vratech u golfového hřiště máme hlášené odstavené poruchané vozidlo. Počítejte se zdržením.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
4: Je ikonou československého filmového světa. Mezi jeho režisérské počiny patří třeba kultovní snímky Tankový prapor či Bonnie a Clyde. Režisér Vít Olmer je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
5: Dobrý den, taky přeju.
3: Alex a host.

0: pořadu Alex a host je Vít Olmer, režisér filmů Bonnie a Clyde, Tankový prapor, Nahota na prodej a mohla bych pokračovat. Pane režisére, kdy jste viděl opravdu dobrý film? Vybavíte si to?
1: Myslíte svůj nebo cizí?
0: Cizí.
1: Cizí.
0: Vaše filmy jsou skvělé všechny, ne?
1: No, tak já v poslední době se spíš vracím ke starší kinematografii, protože se mi zdá, že teď, jako v současné době, i u nás, i venku vzniká míň filmů dobrých, i když jsou výjimky, že jo. Mě například uchvátili dva český filmy, jeden se jmenoval Vlastníci a druhý Zahradníkův rok. Tak to si myslím, že to jsou filmy opravdu na, nechci říkat světový, ale evropský úrovni. No jinak já miluju filmy Scorseseho, prostě celý tyhle ty plejády těch mistrů, který už jsou to starý páni jako já. Snad starší je Clint Eastwood ještě. A ještě chce točit.
0: A vy?
1: A já pozor, já jsem nejstarší točící režisér v Čechách.
0: Tak, to je úžasné, je to úctyhodné a je to dobře. A pane režisére, když se tak díváte na ty filmy, umíte se vlastně podívat na film jako divák, nebo je to prostě nemyslitelné, nemožné? Díváte se na ně očima toho režiséra?
1: Já se dívám jako divák, jo. Já to moc neposuzuju ani tak po ty stránce profesionální, to jsem se naučil od pana režiséra Kršky, který mě objevil do filmu, který taky říkal, že vždycky zapomene na to, že je režisér a na tu profesi a spíš se do toho vžívá jako divák. No tak samozřejmě, když ten film nestrhne, tak člověk vidí ty profesionální chyby, no tak pochopitelně potom to, ale když vás to veme a opravdu zaujme, tak to je krása. Už to se stává málo kdy. To tež s komediem, ale komedie to vůbec, že ten humor, který dneska teda se pěstuje, tak mě moc nesedí, protože já mám radši takový ten intelektuální, jako bejval, že jo. Třeba Woody Allen, nebo takhle, no. Ale diváci chtějí to, co chtějí, tak to mají, že jo.
0: A skutečně myslíte, že lidem nechybí ten intelektuální humor, o kterém vy mluvíte?
1: Já si myslím, že lidi, tak vidíme to i podle návštěvností, že jo. Tak tady prostě, já nevím, když to srovnám, tak třeba Zahradníkův rok vidělo poměrně málo lidí, ale pak takový film Ženy v běhu nebo podobný, že tak to má milion sledovanost. Takže svědčí to o vkusu lidí a o celkový situaci v kultuře tady u nás.
0: A o jakési nenáročnosti?
1: Já si myslím, že lidé dneska jsou pod velkým tlakem většinou, že ať už pracovním, nebo je to vlivem politické situace, která není dobrá. Lidi hodně musí makat, aby teda si udrželi životní úroveň. No a tak potřebují se prostě bavit, že jo, já to chápu. Prostě, že přijdou domů a potřebují se pustit něco veselýho. Je to jasný, já už to mám taky teď. Mám tablet, posteli, ležím a říkám si, tak já nebudu si sejívat na politické zprávy, nebudu politické podcasty a pustím si třeba Mistra Bína.
0: Zkrátka pobavím se. Vít Olmer je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

0: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Pozvání do pořadu Alex a host přijal Vít Olmer, režisér notoricky známých filmů, jako třeba Tankový prapor, Bonnie a Clyde, Ještě větší blbec, než jsme doufali, a tak dále. Vy jste v minulém vstupu, pokud bych to měla shrnout, řekl, že pokud shlédnete film jako divák, tak to byl dobrý film, a jakmile tam začnete hledat chyby nebo nacházet chyby a díváte se na něj už těma režisérskýma očima, tak to nebyl dobrý film. Je to, dá se to tak říci?
2: Já myslím, že jste to vyjádřila přesně. Přesně. Protože u silného emotivně silného filmu prostě zapomenete na to, jak třeba je to stříhaný, hraje kamera a tak dále. Že? Hmm. Je to prostě, ten věm je takový, že prostě na tohle to zapomínáte.
1: Nicméně
2: na tu filmářskou kuchyň.
1: Jak se to uvařilo, upeklo. No. Nicméně, než jste začal točit, tak jste i hrál, herectví jste vystudoval. Proč nakonec potom zvítězila režie? Co vám chybělo na herectví?
2: Já v podstatě, teda jsem hrál už v dětství v ochotnických souborech, protože můj táta byl ochotník zarytej, ale loutkovýho divadla v Českým Brodě, jo. Pozor, to bylo na vysoký úrovni, jo. A on chtěl, abych hrál, jo, tak třeba dělali broučci, hráli se broučci a já jsem nechtěl moc. A on mě přinutil, dal mi pár facek a musel jsem mluvit broučka, jo. No pak se mi to trošku zalíbilo a pak teda jsem to zkusil na Damu, kde mě nevzali první rok, protože mě přinutili zaspívat písničku nějakou a já s tím hudebním sluchem jsem na štíru, jo. Tak mě trošičku vyhodili, ale já jsem šel jako elév do divadla v Mostě. A to bylo výborný, to byla výborná škola. A za rok potom už jsem šel na tu Damu. Pan profesor Nedbal říkal, abych teda zaspíval, jestli jsem se trošku polepšil. Tak já jsem začal zpívat a on uprostřed písničky říkal, no tak to lepší nebude, dobrý, perem.
1: Tak tím jste se dostal na Damu, ale stále jste měl nakročeno k tomu herectví a hrál jste dál. Tak kdy přišel pak ten zájem o režii?
2: Já jsem spíš tíhnul vždycky k filmu. No tak bylo to logický, protože už na ty Damu mě obsazovali režiséři významných jmen, Krška, Kachyňa, mě obsazovali do filmů. No a mně se strašně to zalíbilo koukat těm režisérům přes rameno, jak to dělají. A začalo mě to bavit víc než divadlo. Takže jsem potom přešel na filmovou fakultu a věnoval jsem se výhradně filmový režii, i když jsem ještě hrál občas nějaký role ve filmu. A v divadle jsem ještě hostoval, to bylo poslední, Ze života hmyzu, režii Macháčka, naproti FAMU hned. Národním divadle mám takovou hezkou vzpomínku na to, pan režisér Macháček byl takový zuřivec a strašně křičel na ty herce, jo, tejdel je. Já jsem říkal, dobře, pane režisér, já to vemu, tu roli toho Felixe, ale jestli na mě jednou zakřičíte, tak jdu tadyhle za roh na FAMU, kde studuju.
1: A zakřičel?
2: A nezakřičel.
1: Vít Olmer je naším hostem.
3: Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
6: a Petr Kostka.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Povídám si s režisérem kultovního snímku Tankový prapor a spousty dalších samozřejmě, Vítem Olmerem. Vy jste v minulém vstupu popisoval ještě dobu, kdy jste hrál pod vedením režisérů Krška, Kachyňa. Také jste zmiňoval Macháčka, který prý hodně křičel na herce. Jaký jste byl a jaký stále jste vy, režisér? Křičíte?
1: Já nekřičím, protože právě jsem zažil být v kůži herce, tak jsem se spíš snažil mít pro ty herce porozumění a být na ně hodnej. A to byly výjimečné případy, kdy jsem se rozčílil, to se stalo asi jednou, kdy jsme točili a ty dva představitelé v hlavní scéně filmu prostě najednou neuměli text. Jo. A ten den natáčecí stál 200 tisíc. No tak to už jsem opravdu křičel. A jinak jsem se snažil být hodnej a spíš navodit takovou atmosféru žertu a dobrý pohody.
0: Tak, ale bylo to i díky tomu, tedy té vaší zkušenosti, co by herce. Ta vám pomohla k tomu být potom klidnějším režisérem.
1: Určitě. To byla, ta zkušenost byla dobrá i vlastně to, no to už jsem říkal vlastně, že tím, že jsem prostě dělal s těma významnýma režisérama, tak jsem se naučil, pokud jsem se něco naučil, tak jedině u nich, jo, ne ve škole. Ve škole se člověk nic nenaučí.
0: Za minulého režimu byl přísný dohled nad tím, co se natáčelo, co se pouštělo ven. Měl některý z vašich filmů na mále?
1: No tak nejen, že na mále, že já jsem zažil krásný 60. léta, to bylo fantastický, jo? To byl takový obrovský vzestup, kdy já už jsem natočil takový drzý dokumenty, třeba Občané s RBM, a to bylo ještě na škole, ale už se to odvysílalo, a to bylo o tom, jak, co se děje s potomkama české šlechty, co se děje v současnosti, že musí dělat kopáče a jeden dělá kulisáka a tak dále, jenom proto, že mají takzvaně modrou krev. My jsme tam pak udělali takový žert, že jsme jednoho vzali na odběr krve, aby se ukázalo, že ta krev je červená. No takže ty 60. let, tak to jsem stačil natočit pár takových dokumentů, který vrtali do toho režimu, ale tenkrát to ještě jakž tak šlo, ovšem po 68. mi to dali sežrat. Takže si mě zavolal ředitel Barandová, řekl tak a nebudeš ani hrát, ani režírovat. Proto bylo ještě spojený, že já jsem psal taky takový šachy články a povídky a tak dále. Vždycky se tak vrtal prostě do...
0: Nedalo vám to?
1: Nedalo mi to, no. A tak to jsem si potom odskákal, takže jsem potom strávil skoro 10 let v dabingu. Což by ještě, no, tak taková... Ale to by ještě šlo, ale oni mě za trest dávali dabovat sovětský filmy, východoněmecký a vietnamský.
0: Kdy pak nastala změna, kdy ten trest pominul?
1: Potom koncem 70. let já jsem dělal něco pro Slováky. Slováci byli v té době takový drsnější, jak odbojnější, jo. A dělali jsme tam takový recesistický pořad pro televizi, který se jmenoval Ráč tě vstoupiť. A to byly takový prostě portréty, ale dělaný způsobem recese. Odvysílali se vždycky v 5 hodin odpoledne, pak to dostalo mezinárodní cenu Dunaje a pak to zakázali. To byla klasika, že jo. No ale já už se ta doba tak mírnila, že koncem těch 70. let, 80. let, tak mi nabídli ze Zlína, jsem dostal nabídku točit dětský film, Sonáta pro Zuzku, no a ten dostal paradoxně hlavní cenu. Tomu jsem já ani nechtěl věřit, jo, že prostě to. No a pak už se to teda rozjelo, pak už mě povolili točit i na Barandově a stál jsem se tam kmenovým režisérem.
0: Tak, aby přišlo rok 89, no. 90. léta, rok 91, Tankový prapor a no. O něm budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je režisér Vít Olmer.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host si povídám s režisérem Vítem Olmerem. Jmenovala jsem několik vašich notoricky známých filmů, ale které období vy považujete za nejplodnější?
1: Právě potom, když jsem natočil dětský film ve Zlíně a pak ještě jeden a dostal jsem šanci na Barrandově, tak jsem měl možnost dostat do ruky výborný scénáře a natočil jsem, myslím, nejlepší filmy vůbec, co jak si ty kariéry, Co je vám, doktore, a Jako jet. Oba dva byly se Svěrákem. Půvabný je, že u toho prvního, Co je vám, doktore, měl hlavní roli hrát Menzel, ale oni řekli, tak to teda ne, takovýhle spojení Menzel, Olmer a ještě autor Máša, ten byl taky trošku na černý listině. No a Menzel říkal, víš co, půjdeme za Svěrákem, řekneme, jestli by to nevzal. No a Svěrák to vzal a to bylo štěstí, protože si myslím s odstupem, že byl lepší, než by byl býval Menzel. Navíc tam přinesl do toho spoustu svých nápadů, vtipů a hlášek. Takže to pokládám za krásnou dobu.
0: Konec 80. let, přišel rok 89, sametová revoluce a počátek 90. let, začaly se točit komerční filmy. V 91. jste natočil svůj legendární Tankový prapor, který se vysílá vlastně dodnes a je stále velmi, velmi oblíben. Kolem jeho vzniku se tradují různé legendy. Mám tady přímo pana režiséra Víta Olmera, takže se vás můžu zeptat, co je třeba pravdy na tom, že na premiéře byl pan Škvorecký, nebo že jste museli opravovat tanky, které dorazily, aby byly pojízdné, nebo tu vojenskou techniku?
1: Já bych chtěl jenom zmínit, že já jsem měl původně dělat obecnou školu, ale současně jsem dostal nabídku na Tankový prapor. A ten Tankový prapor mému natyrelu, jak si vyhovoval víc, jo, taková ta drstost, inteligentní humor, že jo, a prostě naplno. Tak jsem vzal Tankový prapor. No a to byla úžasná práce, protože to bylo hned po té revoluci, takže všichni pracovali s takovým obrovským nadšením. Ta firma neměla peníze, Bonton, pozor, ty si se zadlužili všichni, že jo, honoráře se hned neproplácili, že jo. Některý lidi do toho dávali třeba rekvizitáři svoje věci a tak dále. Bylo to velmi to, ale bylo takový nadšení, jo, že i ty herci, všichni hráli naplno a myslím si, že už toto se asi nebude opakovat.
0: A teď se vrátím k té své otázce. Zda na premiéře byl tedy pan Škvorecký, údajně s manželkou přiletěli ruským vrtulníkem, měli jste prý opravovat nepojízdné tanky, které dorazily na natáčení. Tak co je na tom pravdy?
1: No tak já bych začal tím natáčení těma tankama, že jo? No. To se přivezli ze Slovenska tanky, ale pak se ukázalo, že se musí popravit a tak. A tam byl takový major na tom tankodromu, který byl takový ten zelený mozek, ale ty tanky popravili, takže se s nima točilo. Jo, což jenom, možná, že dneska jsou ještě ve válce teď na Ukrajině. Že jo.
0: Se dostat...
1: Ale Škvorecký byl sám taky vlastně na vojně, on byl velitel tanku, pozor. Takže o tom nevšetko odpozorovaný fantasticky, jo. Proto je to tak výborný ta předloha, že jo. No a ten scénář, oni mu napsali jiní autoři verzi scénáře, která nebyla dobrá, protože to začali předělávat, tak my jsme potom s Radkem Jónem udělali svoji verzi, kdy jsme vycházeli dost důsledně ze Škvoreckýho. A Škvorecký byl rád a přijel na premiéru s paní a oni udělali takovou bombastickou premiéru, že jo, to byl takový ten počínající kapitalismus, tak všecko prostě obrovský, že jo, a vrchol paní Mandlovou pozvali, že jo, a vrchol všeho byl, že přiletěla helikoptéra ruská, sovětská, a ta přivezla tam na místo přivezla Škvoreckýho s paní, že jo. Škvorecký říkal, tak to je teda sranda, že já prostě přivítávám sovětskou helikoptéru. Ještě staro mohl spadnout taky, že jo? A bylo by po legraci. Byla to krásná doba.
0: říká Vít Olmer, který je naším dnešním hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu.
3: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

sejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos,

0: režisérem Vítem Olmerem teď probíráme detaily vzniku jeho kultovního snímku Tankový prapor. Také se traduje, pane režisére, že jste během Tankového praporu poznal svoji budoucí ženu, herečku paní Simonu Chytrovou, ale vy jste ji poznal už dříve. To už jste o ní věděl, když šla na casting?
1: Já jsem Simonu poznal ještě před natáčením. My jsme se potkali v Moskvě, kde byl týden jako takového toho kulturního přátelství, že od nás tam měli divadla, semafor a různý další. A já jsem tam měl s filmem Bonnie a Clyde, kterýmu tam samozřejmě vůbec nikdo nerozuměl, že na to koukali jak bulíci. A tak já jsem tam neměl v podstatě co dělat, ale Simona tam hrála se semaforem a tam jsme prostě setkali. No a slovo dalo slovo, jak to tak bývá, zamilovali jsme se do sebe. No a potom vlastně, když jsem dělal Tankový prapor, no tak se mi samozřejmě, to bylo logický, že logický, ona se na to hodila, ale prostě jsem ji obsadil, že vyčítali mi to potom kritici, že obsazuju manželku, jako kdyby na celém světě to nebylo běžný, když se podíváme, tak většina režisérů obsazuje svoje milenky a svoje manželky a já myslím, že to je dobře, protože je znají, jo, prostě a ta spolupráce je dobrá, protože od rána do večera prostě potom diskutujou a tak dále a je to potom pozdrav na tom výsledku.
0: Tak a posouvají kupředu. Dobrou věc. Vy jste zmiňoval svůj další legendární film Bonnie a Clyde. Potom jste vlastně po více než 25 letech, protože Bonnie a Clyde se natočil v roce 87, tak jste potom po 25 letech natáčel vlastně dvojku. Většinou bývá to pokračování mnohem jako náročnější, jsou od toho velká očekávání. Tak zvažoval jste dlouho, zda točit pokračování filmu Bonnie a Clyde?
1: Tak takhle, já jsem vlastně to dostal jako nabídku, abych udělal Bonnie a Clyde 2. No, samozřejmě nedopadlo to tak, jak jsem si představoval, ale bylo hodně, hodně takových překážek, jo. Těm producentům šlo jenom o prachy, jo. Takže prostě se tomu nevěnovalo to, co mělo. Jo. A film bez peněz a bez takového nadšení, myslím nadšení ze strany těch vedoucích a těch, co o tom rozhodovali. Jo. Takže si myslím, že už to nemělo ten prostě drive jako ta jednička. Bohužel, nedá se nic dělat.
0: A mrzelo vás tam, zvažoval jste, říkal jste si, kdyby se to točilo, bývalo hned třeba dva roky po té jedničce, tak by to dopadlo jinak?
1: Je to možný, ale ta nabídka nebyla. Nabídka přišla až v určitý době. Vůbec byl problém finanční, že protože najednou lidi přestali chodit do kina. Na takový pravdu byla obrovská návštěvnost. Ještě na Houtu na prodej byla taky velká návštěvnost. Ale potom to začalo trošku klesat, lidi začali chodit méně do kina. Tím pádem se špatně scháněli sponzoři. Třeba my jsme měli dělat Smrt na prodej, což bylo pokračování na Houtu na prodej, a na to už jsme s Pepíkem Klímou a s Krampolem už nesehnali peníze, jo. Takže jsme si nemohli vybírat. Je to prostě, člověk je v rukou těch, co mají prachy.
0: Tak, Jan Potměšil, Josef Nedorost, Tomáš Hanák, Veronika Jeníková, to byly hlavní tváře nebo hlavní hvězdy jedničky Bonnie a Clyde. Když jste je oslovil, aby znovu natáčeli tedy dvojku, tak všichni kývli, nebo jste musel třeba je přesvědčovat?
1: Já myslím, že když jsme začali dělat dvojku, tak jsme samozřejmě počítali s tím, že všichni z jedničky budou hrát a oni byli nadšený, že byli rádi, kdo by nebyl, že někdy tam byly i trošku problémy, protože někteří už byli nemocní a ty tady jmenovat dost těžce, ale prostě točili, no ale jak říkám, už to prostě nemělo ten.
0: S námi ve studiu zůstává Vít Olmer.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Režisér Vít Olmer je hostem pořadu Alex a host Českého rozhlasu. Pane režisére, někde jsem zaznamenala, že vy teď trochu koketujete s umělou inteligencí. Tak na co se jí tak vyptáváte? Co vás zajímá?
1: Tak to je opravdu takový, jako jenom, protože Sejd Bumi, který se v tom vyzná, tak já jsem říkal, hele, ukaž mi, jak se to dělá, já to taky zkusím. A tak jsem to trošku zkusil, já nejsem technický typ, jo, takže na rozdíl od tvý ženy, která paradoxně vyhrála kdysi matematickou olympiádu, tak já jsem z matematiky vždycky propadal, jo. To je takovýhle to. No, tak já jsem si zkusil tu umělou inteligenci a když jsem se zeptal na sebe, sám na sebe, tak mi to tam vyplivlo, že jsem natočil film, který natočil Jurej jako Bisko a takhle, jo. Tak,
0: jsou tam mezery, zkrátka.
1: Tak mě to přestalo bavit, no.
0: Vy jste vzpomněl v tom našem povídání legendární režiséry, jako třeba pan Kachyňa, pan Krška. S kým se vám dobře spolupracovalo? Myslím tím, na kterého třeba hereckého barda rád vzpomínáte, kterého jste obsadil ve svém filmu?
1: Tak samozřejmě už jsem tady jmenoval, že Zdeněk Svěrák, že jo, to jsem velice zavázaný, protože těm filmům pomohl. Potměšil, vynikající, Jeníková, Hřmánek třeba mě rád, výborný. To jsou takový herci, který nejsou jenom herci, že by odříkávali texty, ale že si i vymýšlejí. A já to dělám s chutí, jo. Já je nechám, aby říkám, jak bys to třeba řekl jinak. A to strašně pomáhá, jo. Proto já taky rád jsem dělal s nehercema. Protože neherci mají takový kouzlo opravdovosti, jo. Když teda mají talent, to se může třeba objevit v 60. Forman taky objevil, že to kapelníka, já nevím, kolik mu bylo toho Kolínskýho, jo. Tak a ty neherci, a nebo úplně nejlepší ze všeho je kombinace, jo. Dělat s nehercema a kombinovat je s hercema. A zase s tím začal Forman, kdy taky měl neherce, že a pak Hvězdu třeba. No v podstatě Koukačí hnízdo, když si ano. Vemete, tak to byly málo známí herci a Nicholson tam prostě vehodil.
0: Měl jste šťastnou ruku na herce? Vycítil jste nějak ten talent nebo to, že se pro tu roli hodí?
1: Tohle je dobrá otázka. Já si myslím, že to je věc chemie, že to je opravdu věc takového nějakého instinktu. Jo. Jako pro mě třeba jít do divadla se povádat na herce mě moc nedává, protože tam se stylizujou a tak dále. Ale já potřebuji si s tím člověkem posedět. A musím říct, že už během 5 minut tak trošku tuším, co to je za člověka. A jestli by se na tou roli hodil. Taky to samozřejmě nemusí vyjít vždycky. A musí se postavit před kameru a udělat, natočit ho, jo. Protože kamera odhalí všecko. To je prostě už. Kamera se nedá ošidit. Divadlo tam můžete nalíčit a já všecko. Ale kamera je rentgen.
0: Tak já moc děkuju, ať jste u toho rentgenu ještě hodně dlouho. Vít Olmer byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobami.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné designové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete tričko Tomcat jako dárek. Dopravu od nás máte také zdarma. Tomcat je značka, na kterou se můžete spolehnout. Pospěšte si, nabídka platí na osobní pneumatiky Tomcat Sport pouze do konce srpna 2026. www.nejlevnějšípneu.cz.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Boží dar po rezignaci 3 zastupitelů nerozhodne do komunálních voleb o zásadních majetkových ani finančních záležitostech. V Ašenachebsku by příští rok mohlo začít fungovat diagnostické centrum. V Náměšti nad Oslavou se zřítil armádní vrtulník. Na palubě měl 5 vojáků. Zítra bude většinou skoro jasno, teploty do 24 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Zastupitelstvo Božího daru má po rezignaci 3 opozičních zastupitelů jen 4 členy. Náhradníci při dnešním jednání zastupitelstva mandáty nepřijali a město tak až do říjnových komunálních voleb nemůže schvalovat prodeje nebo nákupy nemovitostí, dotace ani úvěry. Zastupitelé můžou řešit jen běžné provozní záležitosti nutné pro chod města. Důvody rezignace vysvětlila bývalá opoziční zastupitelka Martina Poštová, zvolená za nezávislé.
2: Rezignaci podali 3 zastupitelé po důkladném zvážení, protože nechtějí se dále podílet na rozhodování. Domnívají se, že případná rozhodnutí mohou mít dlouhodobé potenciální negativní důsledky pro celé město, proto chtějí ponechat rozhodnutí na následujícím zastupitelstvu.
0: V kompetencích zastupitelstva zůstávají až do říjnových voleb jen provozní záležitosti nezbytné k zajištění chodu obce. V Ašenachebsku chybí lékaři, především specialisté. Částečně by je mohli nahradit přístroje. Město chce proto zakoupit v první fázi dermatoskop a sonograf. Snímky, které na nich za pomoci umělé inteligence vzniknou, následně vyhodnotí na smlouvaní odborní doktoři, říká starosta Vítězslav Kokoř z Hnutí ANO.
3: Co se týče nákupu přístroje, tak je to ještě poměrně daleko.

0: protože my ho nebudeme kupovat dříve, než budeme vyjádření zdravotní pojišťovny o tom, že tuto aktivitu naší podpoří. Nicméně ten přístroj, který potřebujeme, tak získal certifikaci pro používání v České republice, což je podmínka lékaře, který by vyhodnocoval vlastně veškeré popisy, který tento přístroj diagnostikuje.
1: Při pádu armádního vrtulníku v Náměšti nad Oslavou nad Třebíčsku zemřel jeden člověk. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí záchranné služby na Vysočině Petr Janáček. Na palubě bylo celkem 5 lidí. Na místě zasahují 2 záchranářské vrtulníky z Jihlavy a Olomouckého kraje a taky 4 pozemní posádky záchranářů. Na místo míří náš reportér. Rusko už druhým týdnem pokračuje v intenzivních vzdušných útocích na přístavy a lodě v Oděské oblasti. Zahraniční majitelé nákladních lodí proto námořní dopravu do těchto přístavů pozastavili.
2: Rusko dnes v noci a dopoledne balistickými i jinými raketami a nepilotovanými letouny útočilo na černomořské pobřeží Ukrajiny. Ukrajinský ministr zemědělství Taras Vysocký, citovaný agenturou Ukrinform, řekl, že kvůli zhoršené bezpečnostní situaci se společnosti provozující nákladní lodě rozhodly plavby do přístavů v Oděské oblasti pozastavit. Ukrajinská vláda podle jeho slov žádná omezení nezavedla. Stabilní fungování mořského koridoru je otázkou národní bezpečnosti a vláda hledá řešení, jak mořeplavbu obnovit, dodal ministr zemědělství. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas. Sport.
1: Fotbalista Milan Petržela ukončil profesionální kariéru, řekl to v pořadu Desítka Pavla Horváta na radiožurnálu Sport. 43-letý Petržela je rekordmanem v počtu ligových startů v české nejvyšší soutěži. Odehrál celkem 537 zápasů, v minulé sezóně nastupoval za Slovácko. Počasí. V noci a zítra bude většinou polojasno až skoro jasno, odpoledne mírné přibývání oblačnosti, k večeru se opět zcela vyjasní. Nejnižší noční teploty 9 až 6, na horách 8 až 5 stupňů Celsia, nejvyšší denní teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povene slabý západní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
1: V Karlových Varech ve Varšavské ulici srazil autobus chodce, na místě jsou záchranáři.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Po zprávách s Lenkou Polákovou. Je tu čtvrteční, dobré odpoledne s datem 23. července, příjemný poslech a pohodové odpoledne s rádiem vašeho kraje. Jak už jste mohli slyšet ve zprávách, ze zastupitelstva Božího daru rezignovali 3 ze 7 zastupitelů. Podrobnosti vám v této hodině přinese náš reportér Václav Malý, který se zúčastnil dnešního mimořádného zasedání, svolaného právě už kvůli zmíněným rezignacím, více po 14:30. A už za chvíli tu bude další zastávka letošního zámeckého léta, kam se vydáme dnes, se vám prozradí průvodce František Kinský. Já vám prozradím, že vás také čekají kulturní pozvánky, rozhlasová inzerce a spoustu písniček, hlavně ty, které nestárnou. Tak pojďme na ně. Krásný den.
3: Dobré odpoledne a zlata

0: Jsem prý blázen, jen zpíval Jiří Schellinger na Českém rozhlase Karlové Vary, a jestli v létě putujete rádi po zámcích a nemáte letos čas, my vám to v našem vysílání umožňujeme každý den celé léto. Zámecké léto vám totiž nabízí zajímavosti o našich zámcích a zároveň ho můžete brát i jako tip na nějaký hezký rodinný výlet. Jaký zámek vám představíme dnes, tak to nám právě teď všem odhalí náš průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Prostějovsko, kde stojí nedokončený záměr architekta, teoretika, knížete Karla Eusebia z Lichtenštejna, zámek Plumlov. Původně měl být 4x větší než dnes. Více vám už řekne Petra Ševců.
3: Na nádvoří Plumlovského zámku stojíme s kastelánem Pavlem Zástěrou. Stojíme tu zároveň u zbytku stavby, která zámek předcházela. Byl to hrad, který byl vystavěn na přelomu 13. a 14. století. My už tady vidíme jenom takový náznak skály a kopeček, kde ten původní hrad stával. Kdy byl vystavěn samotný zámek Plumlov?
4: Po 30leté válce hrad byl dobýván Švédy a trošku pomlácený. Jakési základní opravy se staly, nicméně to bylo v 17. století a v té době už hrady nebyly nutné, protože pevnosti vypadaly jinak a byly snadno dobývatelné, takže šlechta si budovala výrazně pohodlnější bydlení a tehdy Jan Adam I. z Lichtenštejnu dostal od svého otce Karla Eusebia projekt a peníze a řekl prostě najdi si místo nejkrásnější, které se ti líbí a tam si postav tento zámek. A právě Jan Adam si vybral Plumlovsko a Plumlov a zde na hradě 2 roky dozoroval stavbu, která vyrostla do výšky, kterou vidíme před sebou. Je to vlastně 6 nadzemních podlaží. Bohužel projekt nebyl dokončen ze 4křídlého zámku, který měl být vlastně do čtverce. Bylo do své velikosti dobudováno pouze 1 křídlo a to ještě neúplně, protože užití jsou pouze 4 nadzemní podlaží nejnižší, 2 poslední nebyla nikdy dokončena. Zámek je zastřešen a nikdy nesloužil pansky, vždy jenom jako správní místo, kanceláře, byty zaměstnanců a tak dále. Byl zde i soudní dvůr a v jednom, v tomto případě v druhém patře byly 4 pokoje, které byly zařízeny pro šlechtu, kdyby přijela na návštěvu zhlédnout si své panství.
3: To, že zámek nebyl dostavěn, ho učinilo velmi specifickým. Ten pohled na to 1 křídlo tyčící se nad podhradským rybníkem je ikonický. My ale v tuhle chvíli jednak slyšíme nějaké zvuky, nářadí a nástrojů a vidíme také, že fasáda, před kterou stojíme, je pod lešením. Co tady probíhá za práce?
4: Po velice dlouhé přípravě, kdy mimo jiné jsme se stali z normální kulturní památky, národní kulturní památkou, loni začaly velké opravy právě nejkrásnější části zámku, a to je ta nádvorní fasáda sloupová.
3: Nicméně zámek je přístupný pro veřejnost.
4: Prohlídky pokračují, bohužel jsou omezeny, máme normálně 3 okruhy, ale právě kvůli opravám k dispozici pro návštěvníky je pouze 1. okruh. Teď stoupáme vlastně do posledního 4. podlaží zámku. Tento prostor je velice oblíbený u profesorů a studentů architektury právě proto, že nebyl dokončen stavebně. Prvky zazdění oken, členění zdí jsou vlastně takovou otevřenou knihou ze 17. století. To nejzajímavější je ta nástropní výzdoba. Člení se zámek vždycky vyšší, nižší patro. My jsme tedy v tom vyšším patře. Ty byly vybaveny štukami Jana Baptisty Brentanyho, skvělého štukatéra, a obrazy Jana Jiřího Greinera. Ale hlavně taky, což neuvidíte možná nikde v Evropě, je to, že tím, že zde se šetřilo i na oknech, byly zde vždycky okenice. To znamená, že sem nešlo ani světlo. Takže tak, jak si světlo vždycky veme svůj díl z barevnosti, tak tady se to nestalo. My to máme v podstatě v původní barevnosti 17. století.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Plumlov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1, Spartakiáda, barevná televize a Karel Gott. Standovi se daří, ale na obzoru je mocný nepřítel. Seriál Volha. ČT2, legendární Tygr z Mompračenu se vrací. Dva díly kultovního seriálu Sandokan. A ČT Art, Peter O'Toole jako věčný snílek Don Quixote ve filmové adaptaci slavného amerického muzikálu o honbě za nedosažitelným snem. Muž z kraje La Mancha. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: tipy pro volný čas.
1: Tak kdo z vás nemizí v dáli, budete s námi v Karlovarském kraji dnes trávit čas a odpoledne večer, tak máme pro vás pár kulturních tipů a pozvánek na akce, které se dnes konají, na výstavy, které byste mohli třeba i navštívit. Vidět ukázky starých řemesel a zároveň si je můžete dokonce i osobně vyzkoušet, tak to můžete v kurzu Stará řemesla v Městské knihovně v Ostrově. Až do 18 hodin můžete nahlédnout do tajů korálkování, drátování, dřevořezby a také plstění. Deskové hry pro dospělé jako Osadníci z Katanu, Fantom Staré Prahy nebo Carcassonne čekají na zájemce mezi 17. a 20. hodinou v herním klubu v Městské knihovně Ostrov. Nebudou chybět třeba ani méně náročné tituly, jako třeba Krycí jména. No a minimálně si můžete hezky popovídat se svými vrstevníky. Představení plné humoru a nadsázky nazvané Sedm smrtelných hříchů připravilo pro Hrad Loket pouliční divadlo Viktora Braunreitera a začíná dnes večer ve 20 hodin. Karlovarské muzeum vás aktuálně zve na výstavu s názvem Historické plovárny a oděvní design, která představuje modely dámských i pánských plavek z minulého století, včetně módních doplňků a historické fotografie koupališť v regionu. Chebské muzeum vás zve na výstavu Hurvínek 1926 Forever. Připomíná výročí 100 let od doby, kdy tuto známou loutku vyrobil Gustav Nosek. Návštěvníci si ji vyzkouší a mohou si vyzkoušet i také práce loutkoherce nebo slyšet Hurvínka se Spejblem v různých jazycích. K vidění je na místě také krátký úvodní film, ve kterém ikonická postavička provede návštěvníky místy, která jsou v Chebu spojená se jménem právě jejího tvůrce. A zpět do Karlových Varů, výstava přední české nám malířky Ivany Lomové v Becherově vile aktuálně představuje soubor 13 filmových maleb, které vychází z podnětů televizní obrazovky, kde autorka zachycuje statické filmové interiéry. Návštěvníci díky autorčiným rodinným fotografiím uvidí takzvaná díla zamrzlá v čase. A výstava s názvem Kult svatých těl vás může zaujmout na hradě a zámku Bečov nad Teplou. Představuje 18 fiktivních svědců, jejichž ozdobným základem jsou tisíce broušených skleněných kamenů, desítky kilometrů zlatých nití a detailní ruční práce. Jedná se o díla inspirovaná barokními ostatkovými relikviáři známých z kostelů. Tak mrkněte na stránky zámku a hradu Bečov nad Teplou, no nebo na naše stránky vary.rozhlas.cz, tam samozřejmě najdete i tyto pozvánky, které jsem vám právě teď představila ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary. Teď vám představuji další porci písniček, které nestárnou. Biloft, Martin Maxa, Celine Dion, Jitka Zelenková. To je rádio vašeho kraje. Příjemný poslech, hezké odpoledne.

0: Selaví známe francouzské rčení, které se doslova překládá jako to je život a o tom vám právě teď dospíval Martin Maxa na Českém rozhlase Karlovy Vary. Boží dar po rezignaci tří opozičních zastupitelů sedmičlenné zastupitelstvo nedoplnil. Náhradníci mandáty nepřijali a nové volby zákon před řádným termínem už neumožňuje. Město tak až do říjnových komunálních voleb nemůže rozhodovat o prodeji nebo převodu majetku ani o dalších zásadních otázkách. Dnešní jednání zastupitelů sledoval náš kolega redaktor Václav Malý, kterého už vítám ve studiu. Hezký den, Vašku.
1: Dobrý den.
0: Připomeň, proč opoziční zastupitelé rezignovali.
1: Podle jedné z bývalých opozičních zastupitelů Martiny Poštové, zvolené za nezávislé, je tím důvodem to, že vedení města dlouhodobě porušuje zákon o obcích a nerespektuje pravidla při nakládání s obecním majetkem. Tvrdí také, že možné problémy jako opoziční zastupitelé opakovaně upozorňovali, ale bez výsledku. Nezávislý starosta Jan Horník jejich výhrady odmítá. Jak už jsme v úvodu zmínili, náhradníci dnes mandáty nepřijali, takže čtyřčlenné zastupitelstvo teď nemůže rozhodovat o prodejích a nákupech nemovitých věcí, o dotacích, o smlouvách o úvěrech a půjčkách ani o peněžních vkladech do právnických osob. V kompetencích zastupitelstva tak zůstávají jen provozní záležitosti nezbytné k zajištění chodu obce.
0: Co se tedy na dnešním jednání zastupitelstva projednávalo, řekni?
1: Na programu byla například bezúplatná 20-letá výpůjčka městského pozemku u ski areálu Hranice pro dětské lyžařské hřiště místnímu podnikateli nebo zřízení věčných břemen pro inženýrské sítě, cestu a užívací práva na městských pozemcích. Vedení města tvrdí, že o těchto bodech může rozhodovat i čtyřčlenné zastupitelstvo, a tak body na dnešní jednání schválili. Přitom právě například dlouhodobou výpůjčku městského pozemku kritizovali opoziční zastupitelé s tím, že nedostatečně odůvodněný veřejný zájem není správně oceněná a je ve střetu zájmu starosty.
0: Řekni, jak bude situace vypadat až do těch říjnových voleb teď?
1: Do voleb čeká Boží dar už jen jedno zasedání zastupitelstva. Kandidátní listiny pro komunální volby musí volební strany podat do 4. srpna. Současné vedení města už své funkce obhajovat nechce. Starosta Jan Horník, který stojí v čele Božího daru už od roku 1990, bude na kandidátce sdružení Náš domov Boží dar až na posledním místě a říká, že už nemá ambici znovu se stát starostou. Místostarosta Jaroslav Formáček kandidovat nebude. Komunální volby se uskuteční 9. a 10. října.
0: Tolik k situaci na radnici v Božím daru pro vás, redaktor Václav Malý. My ti děkujeme, Václave, za informace, přejeme hezký den a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Karlovarsku. Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovy Šrot, Republice ocel.
0: Český rozhlas Karlovy Vary, rozhlasové tržiště.
2: Přesný čas 3:15 právě teď je pro vás časový prostor připravený pro vaše nabídky a poptávky. Inzeráty můžete začít volat na telefonní linku 221 55 37 37. Inzeráty můžete také pravidelně posílat a to v podstatě kdykoliv vás napadne. E-mail je studio.vary@rozhlas.cz. Veškeré kontakty najdete na našem webu vary.rozhlas.cz a v kontaktu s námi můžete být také na Instagramu a Facebooku. Budeme rádi, když budete. Využívejte tento čas, můžete nabídnout v podstatě cokoliv vás napadne, cokoliv potřebujete s námi koupit, sehnat, prodat, nebo naopak někomu darovat pouze za odvoz. Ale připomínám, že nic z toho nesmí souviset s vašimi obchodními aktivitami, mělo by vám být minimálně 18 let a v rámci jedné inzerce nabízet maximálně 3 věci najednou. Tak jdeme na dnešní první inzerci. Hezký den, vítejte ve vysílání.
3: Dobrý den.
2: Já vás poprosím, stůjte si rádio, ať tam nemáme tu ozvěnu, ať je vám dobře rozumět ve vysílání.
3: Já už jdu až ven.
2: Já s dovolením zůstávám uvnitř a vy můžete začít mluvit. Tak, povídejte.
3: No, tak já bych nabídnul klasickou truhlářskou pásovou brusku dvoumetrovou. A je to CHEP. A cena by byla potom dohodou, až někdo se ozve.
2: Dobře, tak teď telefon. Místo už víme.
3: 608 140 228.
2: Tak já telefon na vás zopakuji, kontrolujte mě prosím pěkně. 608 140 228 jste z Chebu a cena bude dohodou.
3: Ano, přesně tak. Děkuju, nashledanou.
2: My děkujeme za nabídku, krásný den, naslyšenou.
3: Nashle.
2: Ve vysílání společně s námi další inzerent, nebo možná inzerentka, uvidíme, uslyšíme. Hezký den i vám.
4: Dobrý den. Paní redaktorko, prodáme maliny, robusy, jsou i v květináčích, zakořeněný. Dále bych prodala sekačku elektrickou. Sekačka má boční výhoz, má velký sběrný koš a je lehoučka, čtyřikrát se s ní sekalo. Ale stavebníci, poslouchejte mi teďka dobře, jsou sundaný z velikého domu tašky i hřebenáče a ty by byly velice levně. A jsou to ty takový ty, já nevím, jako cihlo, já nevím, jak se to nazývá. Jsou to hřebenáče, je to na veliký dům a ještě na kolmy a budou velice levně. Na telefonním čísle 722 249 923. Opakuji 722 249 923 a děkujeme.
2: My také děkujeme, krásný den, zdravím vás.
4: Nashledanou vám taky, nashledanou.
2: Tak naše posluchačka je z Domažlická, poznávám podle hlasu a já vám připomenu na ní telefon, zopakovala dvakrát pořádně, tak to má být 722 249 923. Když byste si nestihli nebo nemohli poznamenat, protože právě teď třeba sedíte v autě za volantem, vůbec nevadí, v klidu doma, potom se mrkněte na náš web www.vary.rozhlas.cz. Puste si zpětně v audioarchivu, najděte si ten čas. Teď je právě 14 hodin 52,5 minuty přesně. No a můžete si poslechnout naše dnešní inzeráty. Zítra to můžete být zase vy a věřte, je to úplně jednoduché, stačí k nám zavolat do studia a můžete zkusit prodat, třeba budete mít štěstí, anebo sehnat něco, co se vám už dlouhodobě nedaří. 221 55 37 37, to je telefon, který budete potřebovat i v příští hodině. A proč? Protože budeme soutěžit. Za mnou chvíli další zprávy a po 15. hodině budeme mít dnes dva hosty. Víc už neprozradím. Krásný den.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda
1: s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
0: Sudovy Šrot, Republice ocel.
5: Už dávno

0: Chcete zážitek bez hranic? S jízdenkou Egronet procestujete během jediného dne Bavorsko, Sasko, Durynsko a Česko. Vlakem, autobusem nebo tramvají za jednu cenu na celý den. Ať už s rodinou, přáteli a vaše kolo jede zdarma. Inspirujte se tipy na výlety na www.egronet.de. Egronet. Jedna jízdenka, 4 regiony, 1000 možností.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Richardův dub v parku v Blázních Kinžvart je novým památným stromem České republiky. Páteční karlovarské farmářské trhy nabídnou ochutnávky regionálních potravin. Dva lidé jsou zraněni po výbuchu vodovodního potrubí v Kroměříži a zítra bude většinou skoro jasno, teploty do 24 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Richardův dub v Lázních Kinžvart patří nově mezi památné stromy České republiky. Zařadila ho tam Agentura ochrany přírody a krajiny správy chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Dub dostal nejvyšší stupeň zákonné ochrany. Zajišťuje ji mimo jiné ochranné pásmo, kde je zakázané strom ničit, poškozovat nebo ho rušit v přirozeném vývoji. Dub má za sebou víc než stoletý vývoj, říká Jana Rolková ze správy HKO Slavkovský les.
4: Richardův dub je druhem dub zimní, který roste ve bezprostřední blízkosti altánu pramene Richard, podle kterého také získal své jméno. Při dendrometrickém měření dosáhl značného obvodu kmene, a to 431 cm. Samotný strom pak nyní má výšku 26 metrů.
3: V Karlových Varech se v pátek uskuteční další farmářské trhy u městské tržnice. Jak informovala mluvčí radnice Helena Kyselá, pěstitelé přivezou čerstvou sklizeně sezónního ovoce a zeleniny. Chybět nebudou ani čerstvá vejce, drůbež, maso, uzeniny, sýry, pečivo, cukrářské výrobky, rybí saláty a italské speciality. S pestřením pátečního trhu budou ochutnávky produktů vítězů letošního ročníku soutěže regionální potravina Karlovarského kraje. Prodej bude už tradičně zahájen v 9 hodin a ukončen po vyprodání zásob. Při opravě vodovodního potrubí v Kroměříži došlo po půl jedné odpoledne k jeho výbuchu. Událost si vyžádala dva zraněné. Na místě zasahuje policie i záchranná služba. Pokračuje mluvčí policie Zlínského kraje Šárka Trnková.
5: V tuto chvíli je částečně uzavřena ulice Koperníkova a generála Svobody. Veřejnost prosíme o respektování pokynů policistů a záchranářů. O dalším vývoji vás budeme informovat.
3: Vyhledávač Google dostal od Evropské unie pokutu v přepočtu

0: Na 20 miliard korun. Evropská komise viní firmu ze zvýhodňování vlastních služeb ve výsledcích vyhledávání i z přílišného omezování vývojářů, kteří vytvářejí aplikace pro mobily s operačním systémem Android. Komise verdiktem potvrdila dřívější předběžné rozhodnutí z března loňského roku. Společnost Google zvažuje, že proti verdiktu podá žalobu. Sport. Fotbalový útočník Tomáš Chorý zůstává ve Slávii. Na tiskové konferenci to potvrdil předseda představenstva klubu Jaroslav Tvrdík, podle kterého o tom rozhodl majitel Slávie Pavel Tykač. David Douděra naopak hledá zahraniční angažmá. Oba hráči Chorý i Douděra byli po nedohraném ligovém derby se Spartou v květnu vyloučeni z týmu kvůli nevhodnému chování na hřišti. A tenistka Nikola Bartuňková vypadla z turnaje Live Sport Prague Open v osmifinále. Tara Rudíová z Thajska podlehla ve třech setech. Počasí. V noci a zítra bude většinou polojasno až skoro jasno, odpoledne mírné přibývání oblačnosti, k večeru se opět zcela vyjasní. Nejnižší noční teploty 9 až 6, na horách 8 až 5 stupňů Celsia, nejvyšší denní teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia, povene slabý západní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na D6 na 158. kilometru ve směru na Cheb havarovalo osobní auto do svodidel a na silnici 6 u obce Andělská hora na Karlovarsku máme hlášené odstavené poruchané nákladní vozidlo.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tak to byly další zprávy a Lenka Poláková na Českém rozhlase Karlovy Vary. Právě teď je přesný čas, 15 hodin a 5 minut, pokračuje čtvrteční dobré odpoledne se Zlatou Kinskou. Je 23. července, svátek mají Liborové, tak ještě jednou oslavencům přejeme vše nejlepší. No a vám všem posluchačům samozřejmě krásné odpoledne, pohodový poslech s rádiem vašeho kraje. V Jáchymově se o víkendu skuteční charitativní turnaj o pohár starosty města Jáchymov. Sportovní den nabídne nejenom fotbalové zápasy, ale především pomoc těm, kteří skutečně potřebují. O programu a významu celé akce si budeme povídat za malou chvíli s našimi hosty, kterými budou místostarostka města Jáchymov Lada Baranek a spolu s ní také vedoucí informačního centra Jáchymov Petra Javurková. No a povídat si také budeme i o jedné z největších akcí tohoto města. Slavnosti města Jáchymov 2026 a zároveň také druhý Street Food Festival, na který se určitě já osobně už moc těším. Dva dny plné zážitků, chutí, hudby i historie. Zůstaňte s námi, ať o nic nepřijdete v této hodině. Připomínám, že budeme také soutěžit a věnovat se i dalším regionálním tématům. Klidný poslech.
1: Dobré odpoledne a Zlata Kinská.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: byl František Nedvěd a 19 na vlnách Českého rozhlasu Karlovy Vary je 15 hodin a 14 minut přesně a já už jsem v našem studiu Karlovarském Českého rozhlasu ve studiu s našimi dnešními hosty. Dnes si budeme povídat o dvou významných letních akcích v Jáchymově. Jednou z nich je akce charitativní fotbalové organizace, a to turnaj o pohár starosty města Jáchymov, který se uskuteční už tento víkend a v srpnu se už jako tradičně konají slavnosti města Jáchymov 2026 a zároveň také druhý ročník Street Food Festivalu. Našimi hosty jsou už ve studiu dnes dvě dámy, místostarostka města Jáchymov Lada Baranek. Hezké odpoledne.
1: Dobrý den.
0: A spolu s ní vedoucí informačního centra Jáchymov Petra Javůrková. I vám přeji hezké odpoledne, vítejte.
2: Dobrý den.
0: Pojďme si nejprve povídat o té nadcházející víkendové akci, kterou je turnaj o pohár starosty města Jáchymov a jeho významu. Kdy a jak vznikla myšlenka propojit sportovní turnaj s charitativní pomocí, Petro?
2: No, stalo se to tak nějak, napadá mě myšlenka, setkali se u Kolína, kdy pan Lukáš Chomát přišel s myšlenkou, že by fotbalový turnaj chtěl udělat u nás v Jáchymově. Setkal se se Štěpánem Dvořákem, toho napadlo, že tradiční turnaj o pohár starosty města by byl vhodným právě pro uspořádání takovéto úžasné akce. Vybrali jsme dva chlapce, kterým bychom chtěli výtěžek vlastně věnovat, a to Tadeáškovi a Honzíkovi, a celá akce se rozběhla, nabrala úžasných otáček, protože se setkala s velkou podporou ze stran široké veřejnosti, podnikatelů, místních lidí i kolem jdoucích, a mám z toho opravdu velikou radost, že takováto akce u nás bude probíhat.
0: Kdy a kde přesně se bude turnaj odehrávat?
2: Bude to tedy v sobotu 25. července, čili za dva dny. Začínáme v 8.45 výkopem prvním a bude to na hřišti na Panoramě. Většinou lidé vědí, když se řekne Panorama, je to ten největší kopec v Jáchymově, který vůbec máme. A ten fotbalový turnaj samozřejmě nebude jenom o fotbale, ale smyslem celé té akce bude hlavně pomoc dvěma statečným chlapcům, kterým bude tedy věnován celý výtěžek z této akce.
0: Jakým způsobem se bude pomáhat? Buďme konkrétnější.
2: Takže pomáhá se tím, že sponzoři věnovali poměrně slušnou část peněz, finanční dar. Dále bude tombola, do které také bylo získáno mnoho darů a cen. Takže tady je taky příslib poměrně slušného výdělku. Samozřejmě nebude chybět ani soutěž o nejlepší buchtu, kterou jsme si tak nějak trošku půjčili z ostrova, ale myslím si, že pro dobrou věc se na nás ani nebudou zlobit. Každý, kdo přinese, může potom vyhrát hezkou cenu. Určitě věnujeme minimálně nějaký hezký hrneček a další věci. A ti, co ochutnají, můžou potom přispět určitě finanční částkou, kterou potom také předáme.
0: Kdo se turnaje zúčastní? Kdo bude kopat?
2: No, bude to 16 týmů napříč Karlovarským krajem, a nejen Karlovarským krajem, ale upřímně, já tohle to všechno nechávám vlastně, nebo respektive tohle zařizuje pan Štěpán Dvořák se jáchymovského fotbalového týmu, a nevím přesně kdo.
0: Na co se mohou návštěvníci během turné těšit, to určitě víte, tak pojďme prozradit, jaký bude doprovodný program v rámci této akce.
2: Doprovodný program bude bohatý. Na malé návštěvníky čeká mini fotbalová aréna, skákací hrad, určitě také přijedou místní hasiči ve dvě hodiny s malým překvapením, a ve večerních hodinách potom nekončíme. Celý fotbalový turnaj se promění v diskotéku pod širým nebem, kde bude hrát kapela Ali News Band, a po ní bude následovat party DJ Duffyho a Retro VDJ. Takže já si myslím, že program bude zajištěn, a aby se nám návštěvníci dostali jak na fotbalový turnaj, tak i na ten večerní program, je zařazená i mimořádná linka MHD, která vlastně pojede dvakrát, jednou tak, aby přijeli lidé na koncert a poté i na samotnou diskotéku a zpátky.
0: Kdo všechno se na této akci organizačně podílí, protože vy na to nejste samozřejmě sama?
2: Já určitě ne. Člověk sám to nikdy nezvládne. Je lepší se o práci podělit, protože výsledek pak bývá lepší. A hlavním organizátorem, dá se říct, je město Jáchymov, potom DOVS a fotbal Jáchymov. Takže tito tři jsou takové sudičky, které vlastně stály u zrodu tohoto fotbalového klání a musíme si držet palce, aby všechno dobře dopadlo.
0: My vám je taky budeme držet. Když už jste teď zmínila město Jáchymov, tak já se teď obrátím na místostarostku města Jáchymov, na Lado Baranek. Lado, jaký přínos mají podobné sportovní a společenské akce pro Jáchymov? Jak důležitá je podle vás třeba solidarita a pomoc druhým na lokální úrovni?
1: Tak já bych řekla, že je velmi důležitá, zvláště v dnešní době, ve které žijeme. A já to vnímám i tak, že je to vlastně šance opět zviditelnit naše město, jak nás vnímají občané. A jsem i ráda, že si město aktivně do takovýchto projektů zapojuje. A ještě když se k tomu vrátím, velkou radost mám, že se vlastně ty peníze vybírají na ty postižené nebo na ty děti a i vlastně, že část z těch peněz zůstane u nás pro to jedno jáchymovské dítko. A využila bych také této možnosti a chtěla bych poděkovat opravdu všem, kteří se na tomto podílí, protože zvlášť solidarita a pomoc v dnešní době není úplně samozřejmá věc.
0: Co pro vás osobně solidarita, pomoc druhým znamená? Co vás na tom třeba i baví a těší nejvíc?
1: Solidarita, pomoc, jak to vnímám já, je to prostě, že jdete a když můžete a pomáháte. Je to, já vždycky říkám, občas jsme taky, dřív jsme se aktivní nebo pořád se snažím pomáhat a pro mě nejkrásnější vždycky překvapení na konci je, když vidím, ať je to třeba pro děti, ty rozesmáté tváře, když je to pro dospělé, ty slova poděkování a vidíte, že se ta věc podařila.
0: Věřím, že se podaří i ta letošní akce, charitativní turnaj, kde najdeme veškeré informace, abychom věděli, někdo si třeba nezapamatuje všechno, co jste říkala ve vysílání.
2: Všechny podrobné informace najdete na webu města městojáchymov.cz v kulturním kalendáři, na sociálních sítích dále, jako je Facebook a Instagram. A já si myslím, nebo jestli si můžu dovolit úplně pozvánku nakonec, přijeďte, protože určitě budete odjíždět s dobrým pocitem, užijete si den s rodinou a přáteli a budete také vědět, že jste pomohli úžasné věci Honzíkovi a Tadeáškovi a přesně o tom celý ten den je.
0: Přijďte. Ale my se neloučíme. Našimi hosty jsou ve studiu dnes dvě dámy, místostarostka města Jáchymov Lada Baranek a spolu s ní vedoucí informačního centra Jáchymov Petra Javurková. A za malou chvíli se budeme povídat o nadcházející srpnové akci slavnostech města Jáchymov 2026.

0: V Jáchymově se o víkendu uskuteční charitativní turnaj o pohár starosty města Jáchymov. Sportovní den nabídne nejen fotbalové zápasy, ale především pomoc těm, kteří ji potřebují. O programu a významu celé akce jsme si povídali s našimi hosty, kterými jsou ve studiu stále místostarostka města Jáchymov Lada Baranek a spolu s ní vedoucí informačního centra Jáchymov Petra Javůrková. Před vámi, dámy, není jen tento nadcházející charitativní turnaj ve městě, ale i spoustu dalších akcí. A jednou z těch největších jsou slavnosti města Jáchymov 2026, zároveň také druhý Street Food Festival. 2 dny plné zážitků, chutí, hudby i historie. Jáchymov bude opět slavit ve velkém stylu. Letošní slavnosti připomenou hned několik významných výročí. Lado, jaké to jsou? Připomeňte nám.
1: Tak letos určitě si připomeneme 510 let od založení města Jáchymov. Máme významné výročí lázní, 120 let od založení a 500 let také od úmrtí Štěpána Šlika, zakladatele města Jáchymov.
0: Kdy a kde přesně se letos slavnosti uskuteční a co letos všechno návštěvníkům nabídnou, protože ne každý ví, kde se slavnosti odehrávají v Jáchymově.
1: To je pravda. Letošní novinkou, co nás vlastně čeká, tak to máme letos poprvé, budeme slavit po 2 dny a to díky tomu, že vlastně máme i ty lázně. Slavit budeme teda 15. a 16. srpna v Lázeňském parku Agricola a ten první den vlastně budeme se věnovat výročí nebo věnujeme výročí založení města Jáchymov a úmrtí Štěpána Šlika, takže se vlastně budeme v době renesance a následnou neděli se přeneseme do doby Bela epoka, první republika a připomene se výročí založení lázní.
0: Součástí slavnosti města Jáchymov je už tradičně také Street Food Festival, který se koná, jestli dobře vím, už podruhé. Jak vznikla myšlenka zařadit právě gastronomický festival do programu slavností města?
1: Tak když jsme vlastně měli vždycky ty první slavnosti, tak jsem přemýšlela prostě, co tam dát ještě nějakou přidanou hodnotu a často jsme měli problémy, nebo vidíme poslední dobou, ta gastronomie po pandemii už není taková, jaká byla předtím. A všichni jsme měli takové problémy sehnat ty stánky. A když jsem skládala ten první ročník, když jsme vlastně dávali dohromady ten program, tak jsme si řekli, možná by bylo dobrý dát tam takovou třešničku, že byla přidaná hodnota ten Street Food Festival. Měli jsme štěstí, potkali jsme se s fajn dámami, Food Event, sedli jsme si a letos je to fajn, že můžeme vlastně pokračovat v naší spolupráci a my tak navážeme druhým ročníkem na letošní slavnosti.
0: Prozradíte našim posluchačům, jaké kuchyně a speciality budou letos například zastoupeny?
1: Tak určitě se můžeme těšit na tradiční asijskou kuchyni, uvidíme, jak bude zastoupená mexická kuchyně, měla by to být vlastně kuchyně napříč celým světem, nebudou chybět ani dobrá moravská vína, několik pivovarů, ale samozřejmě také koktejly a i nějaké deserty pro naše malé nebo pro naše vlastně malé menší návštěvníky.
0: K dobrému jídlu patří i dobrá zábava a dobrá muzika. Jaký bude program?
2: Hlavní hvězdou programu, když začneme v 11 hodin, bude, tedy ne hlavní hvězdou, ale začneme kapelou Barbora. Postupně se bude konat historický program, který bude na 2 stagech, to je také letošní novinka. Spolupracujeme se skupinou Merlet, takže od historického příjezdu honorace a šlechty přes rytířské souboje až prakticky do nového věku, kde na nás čeká zpěvák Raigo, potom Perutě a další, takže program si myslím, že bude zajímavý opravdu od těch 11 hodin až do pozdních večerních.
0: Když by chtěl někdo z našich posluchačů dorazit a jak už jsem zmínila, nebyl třeba na vaší akci, na vašich slavnostech ve městě v Jáchymově, je to tam většinou komplikované i s dopravou, protože město je tak jako v kopci, městem se táhne dlouhá silnice. Kde byste nám doporučili nechat auto? Kde bychom mohli zaparkovat nebo jakým způsobem se k vám nejlépe dostat?
2: Když přijedete k nám do Jáchymova, tak určitě je dobré ideálně přijet autobusem, ale samozřejmě tím autem, když dorazíte, tak se nabízí parkování v zadní části ulice Klanovce. Tentokrát máme posílené parkování i tím, že můžou vlastně návštěvníci zaparkovat na technických službách v Jáchymově. Tam se vejde poměrně hodně aut a všechno je to v pochozí vlastně vzdálenosti do těch 5-10 minut přímo do toho samotného dění celé té akce.
0: Letošní léto nám připravilo opravdu vysoké teploty. Tento víkend to vypadá, že opět zase budou. Jak to bude vypadat v srpnu? Zatím tady u nás i v rozhlase netušíme. Meteorologická předpověď takto daleko nedosáhá. Jste připraveni i na tu mokrou variantu?
2: V Jáchymově musíme být připraveni na mokrou variantu vždycky, ale my se vody nebojíme a věřím, že i návštěvníci našich akcí jsou odolní a určitě to nějakým způsobem zvládneme.
0: Pozvěte nás ještě na další akce, protože město Jáchymov je opravdu bohaté na kulturu v posledních letech. Co máte připraveno koncem léta na podzim?
1: Tak určitě, kam bych já chtěla pozvat naše návštěvníky nebo návštěvníky města Jáchymov, tak jsou určitě na prohlídky věže Šlikovka, která se nám podařila otevřít a začínáme ji úspěšně průvodcovat, je o to velký zájem. Na únikovou hru o poslední tolar Štěpána Šlika, ale krátce bych se chtěla vrátit k našim slavnostem města Jáchymov. Co má moc velkou radost, že vlastně naše slavnosti Jáchymov my je nekoncipujeme, nebo je to vlastně den nebo dva dny, kdy se to město chce ukázat ve své kráse, v tom, co všechno umíme, ale je to také, kdy si připomínáme naše tradice a naší historii. A jsem moc ráda, že vlastně na naše slavnosti už tradičně jezdí vlastně i zástupci rodu Šliků. Takže i letos, loni jsme tam měli Margaretu, ale to jsem také ráda, že opět můžeme přivítat zástupce rodiny Šliků, paní Ritu Šlikovou s rodinou. A to je to, co si myslím, tou přidanou hodnotou, co vidím já, že vlastně si začínáme uvědomovat naše tradice, naši historii a můžeme být opět hrdí a věřím tomu, že jednou město Jáchymov budeme mít krásné opravené domy, bude to tam všechno pěkný a my budeme s hrdostí, budeme chodit jáchymovští a ten Jáchymov budeme cítit mnohem víc nebo ještě více šířit, jako to bylo i dříve.
0: Z Jáchymova je to kousek nahory. Krušné hory jsou krásné, takže tam i určitě můžeme pozvat naše posluchače. Já tím bych chtěla teď narazit na poslední akci. Eurorando 2026.
1: Určitě. Takže to vidím já, že v září, určitě 22. září, 22. září je věnován den Eurorandu, je to věnováno Jáchymovu a já doufám, že se tam uvidíme na krásných túrách, občerstvení a poslechneme i nějakou tu folkovou muziku.
0: Budeme se těšit. Našimi hosty dnes byla místostarostka města Jáchymov Lada Baranek. Děkuji za rozhovor.
1: Já děkuji vám za pozvání.
0: A spolu s ní vedoucí informačního centra Jáchymov Petra Javurková i vám děkuji za čas a za rozhovor.
2: Těšilo mě, hezký den.
0: I nás, naslyšenou.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.

0: atmosféře letních bouřek vám zpívala na Českém rozhlase Karlovy Vary Věra Martinová. O bouřkách vám určitě my dnes nic říkat v předpovědi nebudeme, protože pro Karlovarský kraj hlášené nejsou. Ale jak bude vypadat předpověď konkrétně, tak to vám řekneme ve zprávách celou, i když vodu by teď asi určitě uvítali hlavně vodáci. Řada českých řek má podle vodáckého webu raft.cz nízký stav vody. Platí to i pro řeku Ohře, kde vodáci musí aktuálně na Mělčinách, u jezů nebo na dalších problematických místech z lodí vystoupit a přenést je. Podle provozovatelů kempu je proto méně i návštěvníků.
1: Oproti loňskému roku je to slabší, tak o polovinu bych řekl.
2: Říká provozovatel lokeckého kempu Jan Leština.
1: Z červnu to bylo samozřejmě lepší, teď ten začátek prázdnin zatím nějak vázne.
2: Jaký je teď stav vody v řece?
1: Chvíli to je dobrý, chvíli špatný, no. Sice prší, ale ty deště jsou slabý, no. Takže je to spíš takovej o něco lepší než loni, ale ne o moc.
2: Vy tu půjčujete také lodě?
1: Teď v tom červenci bych řekl, že to je taky takový propad, no, zatím.
2: Na benzínovém vařiči si ranní kávu vaří vodák. Tomáš.
3: Přijeli jsme z Kinčperka vlastně přes Královský Poříč až do Vojkovic.
2: Horní tok jste vynechali schválně?
3: Je to za prvý zbytečně daleko a na těch pár dní jakoby tenhle ten úsek je prostě hezký. No.
2: Vodák Petr si právě balí stan. Odkud kam jedete?
4: Tak vyjeli jsme z Tršnice a jedeme do Karlových Varů 3 dny.
2: Jaká byla řeka na horním toku?
4: Byla trochu jak zeleninová polévka, protože hrozně zarostla různými vodními rostlinami a vody je poměrně málo, takže to bylo i náročné celkem.
2: Jedete v týdnu, potkáváte hodně lidí na řece?
4: Okolo lokte je spousta vodáků, ale nahoře těch lidí nebylo tolik.
2: Vodák Petr, co zázemí kempu?
5: Máme celu, tak ta potřebuje mít pevný kamenný toalety, jo, takže nemůžu vybírat kempy, kde jsou jenom tojtojky, to nezvládne. A takže vybíráme ty lepší. Je to v pohodě potom.
2: Provozovatelé půjčoven lodí říkají, že lidé letos nejčastěji vyrážejí na střední úsek Ohře mezi Kinčperkem nad Ohří a Vojkovicemi. V kempu v Tršnicích na začátku splavné části řeky ubylo podle jeho provozovatele oproti loňsku více než polovina hostů. Podobnou zkušenost mají také ve Vojkovicích. Pokračuje správce tamního kempu Bohouš Šesták.
6: To je úplně nejhorší sezona, co jsem tady zažil za 17 let.
2: Stojíme ve Vojkovicích v kempu, jsme u kiosku, před námi je menší ze dvou míst, kde se dá stanovat. Jsou tady 4 stany, je to takhle obvykle v druhé polovině července?
6: Tak to v žádném případě.
2: Proč si myslíte, že je to letos z těch slabších sezon?
6: Mám dojem, že je dost málo vody, neprší, v řece skoro nic není a lidi asi jezdí do zahraničí, no.
2: Nejste poslední zastávka na řece, za vámi jsou ještě úseky do Perštejna a do Klášterce. Kolik tam letos jezdí lidí?
6: Já si myslím, že naprostý minimum, že tam třeba 1/10 z těch, co přijedou, jedou dál.
2: Provozovatelé půjčoven lodí doporučují místo raftů spíše kánoje. Při nižším stavu vody mají menší ponor a lépe se ovládají. Z Lokte a Vojkovic na Karlovarsku, Václav Malý, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Karlovy Vary, žijeme tu s vámi.

0: Přesný čas je 3:15 a 1 minuta. Právě teď v tomto čase pro vás máme připravenou na programu soutěž. Tak připomenu nejprve telefon do studia, který budete potřebovat, tak si pište 221 55 37 37. Pojďte s námi soutěžit o hezkou výhru, cenu. Až do 11. října se můžete vydat do Chebského muzea, kam vás často teď zveme, kde aktuálně probíhá výstava Hurvínek 1926 Forever. Můžete si tak připomenout své dětství a můžete si připomenout i to, že uběhlo už 100 let od vzniku jedné z nejznámějších českých loutek. Vyzkoušet si můžete i práce loutkoherce nebo slyšet z Pejbla s Hurvínkem v různých jazycích. Akce také popisuje životní příběh jeho tvůrce, loutkáře a řezbáře Gustava Noska, který v Chebu dokonce žil a tvořil. My na výstavu právě teď pro vás máme připravené rodinné vstupné, tak můžete vyrazit zdarma s celou rodinou, děláte si hezký výlet do Chebu, na náměstí mají hezkou zmrzlinu, můžete se vyfotit u špalíčka a budete mít krásný výlet, krásný zážitek. Na příběhy z Pejbla a Hurvínka se rád jako malý díval v televizi Kde kdo z nás. Včetně našeho editora vysílání Lukáše Staňka, který vám dnes připravil soutěžní otázku a začneme nejprve ukázkou. Dobře poslouchejte.
1: Tati, proč se tak kormoutíš na tou mapou?
2: Nemluv na mě a neruš mě. Co pak nevidíš, že pluju?
1: Kam pluješ, tati? Proč tím prstem tak šoupeš po té klikaté čáře?
2: Žádná klikatá čára.
0: No, a co bylo za klikatou čárou? Co Spable Hurvínkovi odpoví, že je tou klikatou čárou? Máme tři možnosti. Ty vám ale prozradím, až se k nám někdo dovolá. Tak teď už je někdo s námi na telefonu. Já se těším na našeho dnešního prvního soutěžícího a tím je kdo? Hezký den.
3: Hezký den.
0: Hezký den, kdo pak nám volá? Odkud?
3: Stando Přešticko.
0: Stando, krásný den. Slyšel jste ukázku?
3: No, slyšel jsem ukázku.
0: Tak, a já vám dám možnosti. Cože je za tou klikatou čárou? Co Spable Hurvínkovi odpovědí? Státní hranice, tok Vltavy, anebo dálnice D1?
3: Páne, no.
0: Tak co vy myslíte?
3: Státní hranice, to... Já dám... Za C.
0: Dáte dálnici D1?
3: Ano.
0: Tato není.
3: Tato
0: tak někde příště. Tak hezký den, Stando, naslyšenou, hezký den. Ve vysílání společně s námi další soutěžící, kdo pak je tam teď? Hezký den.
4: Dobrý den, Pepa z Chebu.
0: Hezký den, Pepo z Chebu, krásný den. Tak,
4: já bych dal tu hranici.
0: Vydáváte státní hranici?
4: Takže nevyhrál nikdo.
0: Dobře, poslouchejte, Pepo, poslouchejte.
2: Žádná klikatá čára, ale brž to k Vltavy, abys věděl.
0: Přesně tak. Tak to bylo. Tak jo, tak někdy příště. Každopádně nebuďte smutní, zůstává nám cena v naší soutěži a právě teď nikomu z vás sice fanfáru nepustím, za to vám všem ale pustíme další písničku, která právě teď je pro vás připravená. Já vás zdravím do Chebu, samozřejmě vás zdravím do všech koutů v naší republice, ať nás posloucháte přes dabové vysílání v jakémkoliv regionu, vás konkrétně Pepo do Chebu. Hezký den.

Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Zahrajte svým blízkým podle jejich hudebního gusta. Od šanzonu přes disco po rockovou klasiku. Blahopřejeme písničkou. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Karlovy Vary. Rádio vašeho kraje.

0: to byla písnička Kutil a skupina Činasky, nejenom pro všechny kutily, ale pro vás všechny posluchače rádia vašeho našeho kraje. V Karlových Varech se v pátek uskuteční další farmářské trhy u městské tržnice. Pěstitelé přivezou opět čerstvou sklizeň sezónního ovoce a zeleniny. Co všechno si budete moci koupit, uslyšíte ve zprávách v celou od Lenky Polákové. No a v 16 hodin a 4 minuty přesně pak startuje čtvrteční humoriáda s datem 23. července. Scénky vám dnes bude nabízet Iva Hitnerová a Patrik Rozehnal. A Zlata Kinská se na vás bude těšit opět zítra. Hezký zbytek dne.
1: Ahoj, rádio! Co znamená přísloví nové koště dobře mete?
2: Že to koště je dobrý a to nejoblíbenější, co nejvíc mete.
3: Starý už nemá štětiny a novýho.
4: Jo, že prostě je hezký a dobře mete.
5: To znamená třeba, že to starý, že z toho se ulamujou ty štětiny a to nový zametá líp.
6: Že na tom starým koštěti prostě se nějak to poničilo a to nový je prostě lepší.
7: Nebo že to starý se zlomilo, tak museli koupit nový.
8: Jo, už to starý to ty štětiny nemá a to nový ty štětiny má.
9: Že hodně uklizeno.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Skalná u Chebu nabízí nové pozemky pro rodinné domy. Paliva v Karlovarském kraji od minulého týdne výrazně zdražila. Po střetu nákladního vozu s vlakem u Chýnova na Táborsku skončili v péči záchranářů 3 cestující i řidič auta. A zítra bude většinou skoro jasno, teploty do 24 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Skalná u Chebu nabízí k prodeji nové stavební parcely pro rodinné domy. Město v lokalitě pod Višňovkou dokončilo zasíťování pozemků, které mají i přípravu pro optickou síť. Pro budoucí majitele radnice nestanovila žádné podmínky ani termín dokončení stavby, doplňuje nezávislá starostka Rita Skalová.
2: Připravili jsme takhle 14 pozemků a ty jsou k prodeji, 4 pozemky už jsou prodané. Tam cenu základní máme 2000 korun, včetně DPH na metr čtvereční, tím, že prodej probíhá licitací.
0: Pohonné hmoty v Karlovarském kraji výrazně zdražily. Litr nejprodávanějšího benzinu Natural 95 se aktuálně u čerpacích stanic Karlovarského kraje prodává v průměru za 42 korun a 4 haléře. Před týdnem byl o 1 korunu 96 haléřů levnější. O 5 korun a 13 haléřů zdražila nafta. Řidiči teď za litr dají průměrně 42 korun 69 haléřů. Podle údajů společnosti CCS, která ceny sleduje, se nejlevnější paliva prodávají na Sokolovsku, nejdražší pak na Chebsku. Ještě před útokem na Irán se paliva v Karlovarském kraji prodávaly přibližně za 33 korun. Od té doby se ceny benzínu i nafty zvedly v průměru o 9 korun. Při nehodě osobního vlaku a nákladního vozidla u Dobronic na Táborsku se zranily 4 osoby. Ke střetu došlo na železničním přejezdu na trati mezi Chýnovem a Táborem. Řidiče nákladního vozu s těžkým zraněním letecky transportoval do nemocnice vrtulník. Podle mluvčího jeho českých záchranářů Vojtěcha Míry se ve vlaku zranili 3 cestující.
3: Všichni utrpěli lehká až středně těžká poranění. Záchranáři je na místě zajistili a následně transportovali do nemocnice v Táboře. Celkem se na místě nacházelo 20 osob.
0: Provoz na trati je do odstranění následků nehody přerušený. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský varoval před zesílením ruských útoků v Černém moři. Očekává, že Rusko bude dál cílit na lodě převážející obilí. Ruské rakety v pondělí podle ukrajinské armády zasáhly turecké plavidlo převážející kukuřici. Při úderu zemřelo 10 lidí.
1: Počasí.
0: V noci a zítra bude většinou polojasno až skoro jasno, odpoledne mírné přibývání oblačnosti, k večeru se opět zcela vyjasní. Nejnižší

0: Noční teploty 9 až 6, na horách 8 až 5 stupňů Celsia, nejvyšší denní teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia, povene slabý západní vítr. Rozptylové podmínky budou ráno mírně nepříznivé, během dne dobré až velmi dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: Na D6 se na 158. kilometru u obce Chlumeček ve směru na Cheb nabouralo osobní auto do svodidel. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Humoriáda. Já myslím, že i vy se přidáte a budete vysílat s námi, vybírat si ukázky, které pomůže dnes do éteru dostat i Eva Hitnerová. Už se na mě usmívá. Ahoj,
3: hezké
2: Ivo.
3: Hezké odpoledne.
2: Dobrou náladu. Jaké je léto pro tebe?
3: Krásné, krásné. Teď jsem se vrátila z dovolené. Minulý týden jsme byli týden na Baltu, na Rujáně, kde jsem byla naposled před 60 lety na pionýrském táboře a pamatovala jsem si, že se mi to tam hrozně líbilo, tak jsem chtěla vědět, jestli se mi to tam pořád bude líbit a po těch 60 letech a přišlo mi to krásný a bylo příjemné počasí, 25 stupňů, žádný vedra, koupat se dalo, já teda ne, ale moje parta, můj vnuk a manžel, ty byli v moři často a bylo to tam hrozně příjemné.
2: Vyvěšovali jste vlajku jako na táboře?
3: To jsem nevyvěšovala.
2: Tak už si nespomínám. Dobře, pustíme se do Humoriády za malou chvíli.
1: Humoriáda.

0: Valdemar Matuška na úvod dnešní Humoriády, kde je hostem Iva Hitnerová. Tak Ivo, co si vybereš za ukázku?
1: Já bych pro začátek dala svoji nejvtipnější přítelkyni Halinu Pavlovskou, protože i téma se mi zdá krásné a stále aktuální, jak přežít žárlivost.
2: Jedna má přítelkyně byla pověstná svou žárlivostí. Její partner jí dokonce jednou řekl, že když ho bude pořád podezírat, že ji opustí. Přítelkyně se proto velice krotila. Pak s milencem odjela za jeho slovenskou tetičkou. Vypili s ní asi 4 lahve vína, snědli husu a slastně usnuli. Pak se přítelkyně probudila žízní a všimla si, že její přítel má na kufru položený diář a telefonní seznam, do kterého se nikdy nesměla ani juknout. Taky si přítelkyně všimla, že na stole stojí láhev s husím sádlem a s husími játry. A pak se to mé přítelkyni v ovíněné hlavě všechno pomotalo a rozhodla se, že ochutná játra a přitom se přesvědčí, že její milý nemá v notýsku žádná telefonní čísla tajných milenek. K realizaci této báječné myšlenky chyběla přítelkyni vidlička. A protože nechtěla bloudit v cizím domě, tak svou, díky alkoholu nepřesnou, ale chtivou pracičku strčila do husího sádla až po loket, nahmátla játra a konzumovala. A lustrovala diář. Ráno se probudila sténáním. Sténal její milý. Sténal, protože si vymkl kotník a kotník si vymkl proto, že podlaha celého pokoje byla odsádla jako kluziště. Pak nakonec uviděl svůj notes, cákanci jater. Pak uviděl, jak kamarádka mastníma packama proštrechla jeho značkové košile, poznamenala jeho elegantní trička a husí stopu našel dokonce i v náprsní kapse svého nejoblíbenějšího saka. A co udělal milenec, který vyhrožoval, že nesnáší slídění, odposlechy a kontrolování? Milenec se pod tíhou poživačné lásky své přítelkyně zhroutil. A byla svatba. A já z toho příběhu vyvodila důležitou radu. A ta zní: pracujte bez rukaviček.
0: Ty jsi někdy také něco smastila, nebo třeba zadělala svými barvami, třeba tam, kde to nemělo být?
1: To určitě jsem toho zmastila. Já jsem měla takovou zajímavou příhodu, že na začátku mé výtvarné kariéry jsem se seznámila s velmi okouzlujícím malířem Christiánem Kodetem. A jeho obrazy byly takové jako temné, takové patinované. A já jsem se ptala, jako jak to dělá, a ten Christián mi vysvětloval, jak se patinuje obraz, aby vypadal jako, že je mnohem starší a vlastně, aby byl takovou jako takovou tajemnější atmosféru. A on tu patinu dělal často z krému na boty. Prostě roztíral velmi pečlivě různé druhy krému na boty, který se jenom vlastně vlili do těch žilek nebo tak, a musí se to dělat velmi opatrně a zkušeně. A já v okouzlení nejen z toho patinování, ale i ten Christian mi připadal takový úžasný.
0: Patinovaný.
1: Tak jsem přišla do pozvan, byl velmi okouzlující muž, který to je otázka 50 let nebo tato vzpomínka. A přišla jsem domů a vzala jsem všecko, co jsem do té doby namalovala, takovou tu krabici, jak je kartáč na boty a všecky ty krémy, a všecky svoje obrázky jsem hrozným způsobem zapatlala tím krémem na boty, protože jsem to neuměla a neměla jsem tu trpě, chtěla jsem to mít rychle a neměla jsem tu trpě, tak jsem je prostě přetřela těma krémama, a zvlášť na obličejích těch mých naivních obrázků, když jsem to vzala černým krémem, tak jsem takhle zničila asi 10 obrázků, tak pak už
0: to je nenávratně.
1: Myslím, že velmi nenávratně.
0: Takže ty nikdy nikdo neviděl?
1: Někde budou, někde na půdě je mám schovaný, ale ty jsou hodně patinovaný. Ještě se na ten krém určitě nalepili všelijaký mouchy a pavouci. A tak.
0: No ale takže, ty přece nemáš ty obrázky dneska, jako že by měla ne, tu patent. Nepatím, naopak září, tak jako.
1: To se opravdu nehodí ke každému obrázku, to ano. Jenom jsem to chtěla zkusit, jak se to dělá.
0: Takže cesta slepá ulička, opustila jsi to ano, a ty obrázky teda uklidila si a namalovala si nové místo nich, které by byly bez patiny.
1: Pak už jsem malovala jenom bez patiny.
0: Ale ty samé, že bys ten samý motiv třeba, jako protože zničila jsem, já si ty vymyslím, zničila jsem si babičku u stolu, udělám ji znova bez patiny, protože jsem si to prostě pokazila, jedu znova stejný obrázek.
1: To asi ne, to ne. Jsem, já vlastně nikdy neumím namalovat naprosto totožný obrázek vždycky. Já mám vždycky touhu ten obrázek namalovat lépe, že mám pocit, že jsem jako nevystihla to, co jsem chtěla a z 99% nikdy to není tak povedený jako
0: to první.
1: Jako to první. Takže já vlastně ty obrázky, když dělám jakoby repliku nebo tak, tak vždycky je tam něco jinak. Ale pořád mám tu touhu, že jsem něco tam zapomněla, že tohle jsem měla udělat větší, menší. Hlavně si to nerozmyslím, pořádně nerozkreslím, čili maluju a strašně často se mi stane, že se mi tam třeba nevejde. Já nevím, malovala jsem pro Áju Vrzáňovou krasobruslařku, mistryni světa v krasobruslení, tak jsem malovala takovou bruslařku na rybníce. A teď jsem se tak nějak víc rozmáchla s tou velikostí a zjistila jsem, pro ní byla charakteristická taková ta holubička. Jo? To ona se proslavila prostě v tom 48., kdy vyhrála to zlato na mistrovství. Tak jsem jí malovala v té holubičce a zjistila jsem, že se mi tam v žádném případě nevejde ta noha od té holubičky. A tak jsem tu nohu, a já nemám ráda, když mi to jde mimo formát, jo? Že, tak jsem tu nohu zalamovala směrem nahoru, což vypadalo to divně.
0: A takhle maloval už Rubens, že zjistil, že lampa mu tam stínila, tak udělal ten stín kratší třeba tak. No. To jsou podvody.
1: Ano.
0: A pak to stejně ten, kdo se dívá, nepozná, protože je stržen tím hlavním, co tam je. A to
1: ano,
0: je určitě
1: ona
0: obličej.
1: Z toho měla radost a taky nepoznala, že je ta noha divně zalomená.
0: Iva Hitnerová, náš dnešní host, vybrala si Halinu Pavlovskou. Vyberete ji i vy v prvním souboji. Máme pro ní Ačkov právě v tomto boji. A Bčko si nese do souboje trojice Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a taky Jiří Korn. No, tak myslím, že tam je ale pozor, čtveřice, možná i Eva Holubová. Tak co vyberete vy? Ačko nebo Bčko? Jak přežít žárlivost anebo v protialkoholní léčebně se můžeme ocitnout? Vybíráte na telefonu 731 800 900 anebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Heslo Humor mezera A nebo Humor mezera B.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
5: laskavá nevěř.

0: Tehdy se ví, co Bůh chystá.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
3: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
4: a Petr Kostka.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
5: Iva Hitnerová, Patrik Rozehnal ve studiu, na telefonu Vy, co rozhodujete v Humoriádě. Jakou ukázkou, jakým povídáním budeme pokračovat? Zda s Helenou Pavlovskou nebo s Jiřím Lábusem, když to zjednoduším. Dobrý den.
6: Dobré odpoledne, Patriku, s paní Ivenku Hitnerovou. Její obrázky jsem teda neviděla, ale musí být krásné.
7: Ano.
5: To je zvláštní, že ani jeden k vám nedorazil nikdy, nikde jako
6: a
5: před oči.
6: A nejlepší byla Dcera v ulice.
5: Dobře, a co vybíráte?
6: Vybírám Patriku Bčko. Mějte se moc hezky, na shledanou.
5: Děkujeme za hlasování, přepujeme na dalšího.
8: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
5: Dobře, protialkoholní léčebná, poprosím všechny, a když se dovolají, nebo už když volají, tak ať raději stiší telefon, abychom si dobře rozuměli. Vítejte u nás v Humoriádě.
9: Dobrý den, zdravím vás, oba hosty. Prosila bych Bčko a chtěla jsem se paní Hitnerové zeptat. Malujete i kočičí krasavce, protože já jsem taková ochránkyně kočičích zvířátek. Děkuji.
5: Koček určitě je hodně na obrázku.
7: Koček, ano, ano, když mi zbyde místo, tak buď je tam pes nebo kočka. Ale myslím, že psům trochu nadržuju.
5: Jo, jo, jo. Dobrý den, kdo volá teď a vybírá?
10: Dobrý den, Karel z Bojkovic, zdravím vás, Patriku i paní Hitnerovou, a já bych si přál Bčko.
5: Dobře,
10: děkuju.
5: Děkujeme moc. Tak na začátku to vypadalo na vítězství Heleny Pavlovské, nakonec vaše hlasy i ty telefonní rozhodly, že uděláme změnu a půjdeme do šuplíčku s jménem Oldřich Kaiser, Jiří Lábus a další, ocitáme se v protialkoholní léčebně.
11: Dobrý den, pane doktore. Prosím vás, musíte urgentně přijmout tady toho pacienta.
12: Ale bohužel já už...
11: Ne, já jsem řekla, že to je urgentní. Jirko, běž, nebo dopadneš jako Kaiser. Běž.
12: Promiňte, já...
11: Děkuju, pane doktore. Děkuju.
13: Tak vy si myslíte, že máte problémy s pitím?
14: To jste si tak jistý?
15: No, zaručeně, to je...
14: Podívejte se, tohle je státní instituce. My nemáme čas se s Grekem zadejvat. To by sem taky mohl přijít každý, kdo si dá pár skleniček. Pijete denně?
15: Ano, denně.
14: Od rána?
15: No, tak od rána přímo ne, ale...
14: No tak vidíte, tak co tady děláte?
15: No, ale já pak strašně vyvádím.
13: Ale prosím vás, každý chlastá, každý.
15: No, ale jsem... Několikrát za poslední rok napadl svoji ženu. No to už...
13: Přímo? No a... Neříká si ona taky trošku o to? Víte, pane, vy se příliš zaobíráte sám sebou. Vy chyby hledáte v sobě, víte. Chodíte do práce?
15: No, právě z práce mě vyhodili právě.
13: No tak teď je řada na vaší ženě. Teď je řada na ní, aby vás živila.
15: A ona vás přivezla sem jako žok, jako pytel vás sem odhodila, člověče.
13: A vy jste ji na to skočil. Vy jste taky.
15: No, já chtěl být zase střízlivý.
13: Bože, pane, vy nevíte, co vůbec říkám. Nuda.
15: Ano.
13: Nuda. Od rána do večera nuda, člověče. Každý den stejný. Všechno si pamatujete. Ty sestřičky. Z růda vedle z růdy. Ale když si dáte s paničkou, krasavec. No tak vidíte.
15: Ale alkoholismus je nemoc.
13: Ale abstinence taky. No.
15: A já pak dělám strašné věci. No.
13: Jaký například?
15: No tak co to? Třeba tancuju na stole.
13: No, tak v našem věku, to pohyb. To je zdravý.
15: No, tak. A to taky třeba ožávám prsa cizích žen, třeba se střednice nebo tety, no to je trapas, to bylo zrovna smysl.
13: No, vidíte, no, to, kdo by si nešel, že jo.
15: No, no, tak viděl jste jí.
13: No, no, mojí tetu zrovna, to bych si nevěděl. To bych si asi nechal zajít, kučma. Oh, to je jedno, to se nepletme.
15: No tak. No a potom třeba urážím lidi, víte?
13: No tak to je ta vaše pravdomluvnost, víte? Ono taky být dneska upřímný, to je vzácnost.
15: No to je vlastně pravda. A někdy se i rvu, a to je potom mazec. To je mazec.
13: Kdo nemá nepřátelé, nemá charakter.
15: No ale já jsem alkoholik, alkoholik.
13: Podle mýho vyšetření jste naprosto normální, průměrný Čech.
15: Ale moje žena říká, že jsem alkoholik.
13: Ale vaše žena, je vaše žena doktor?
15: No.
13: No tak vidíte. Já jsem doktor. A já vás nepřijmu.
15: No a to se mám vrátit zase do toho strašného světa.
13: Pojďte. Dám vám několik rad. Nespěchejte sám někam, kam vás stejně jednou nedobrovolně přivezou.
15: No, no, a další radu?
13: Co?
15: Jste říkal několik rad, já čekám na další rady, pane doktore.
13: No, to je jedna ze všechny rady.
15: No jo, mě strašně zle, víte.
13: Fakt?
15: No, já...
13: Je tě blbě, jo?
15: No, strašně. Nedovedete představit.
13: Ale dovedu. Ale víš co? To co? Tamhle za léčebnou je prýmá smutka. No, co tě rozloží, to tě dá dohromady, to znáš, ne? No tak neboj, vždyť se stejně setkáš.
15: Ale to říš, já to tam už to znám.
13: No co, to už to poznáš, co víš, rozumíš, když se něco dáš, tak to víš, o těž fantazie se rozej, to znáš, to tak.
15: Ne, já bych radši, ale
13: no, taky to stojí za pendry, běž.
15: Ale tam už taky, když jsem to poznal.
13: Víš, že tam ještě objevíš světy, dej si jedno za mě.
15: Srdcičko, prosím.
13: Ale neboli, srdcičko, to je kráva stejně, běž, dej si jedno za mě, nebo dvě, nebo tři. Požer se na zdraví. Tak já mu závidím.
4: Pane Kajzere.
13: Pane doktore.
4: Vy jste mi zase sebral můj plášť.
13: Neříkejte.
4: Ty váš?
13: Vrátit bílej. Jak se ty barvy pletou.
4: Už po třetí tento týden.
13: Vážně, jo? Hmm.
4: Kdo to byl?
13: Tak on se vrátí. Co nemusíte zamykat, pane doktore, mě můžete důvěřovat.
4: Pane Ulřichu, vám se u nás nelíbí, co?
13: Pane doktore, nelíbí.
4: Vždyť je to tu hezké, věřte mi.
1: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
5: Ivo, kdy jsi poprvé si dal nějakou skleničku alkoholu? Bylo to tajně, nebo to bylo třeba, že babička věděla, nebo někdo z rodičů, nebo z rodiny?
7: To jsou takové chvíle v životě, na které člověk opravdu nezapomene. Bylo to na chatě a udělalo se mi velmi, velmi špatně. A můj tatínek se strašlivě zlobil a já jsem mu řekla, že jsem si koupila něco špatného k obědu v nějakém bife a tatínek, protože byl takový ten nejserióznější člověk na světě, který si dal dvojku bílého výhradně na Štědrý den nebo tak a pak dlouze zpíval Kladno mé drahé Kladno, tak to už jsme znali tu chvíli, co ta jedna dvojka s ním udělala, nikdy nekouřil, sportoval a tak byl ten jeho přístup tak naivní, že mi chudák říkal, to už nesmíš si kupovat ty jídla v těch a vůbec nepochopil, o co jde, ale pamatuju si to do dneška, on tam měl spoustu, to bylo to na chatě a tam měl Afrikány vypěstovaný a já jsem všecky mu zničila ty Afrikány. Jako.
5: Že by ta láska k té zahradě byla jako léčbou z toho, co si provedla
7: ne,
5: v dětství?
7: Ne, to nesouvisí, to nesouvisí.
5: A máš to mimochodem po někom z rodiny? Byl taky někdo takhle jako vášnivý zahrádkář?
7: Tatínek byl vášnivý zahrádkář, ale zcela jiného typu. On pěstoval jenom užitečné věci. Jo. Třeba pěstoval řekvičky, které měly třeba metr a v průměru asi 3 mm, takový dlouhý štíhlý řekvičky, saláty zase do velikosti 10letého dítěte. A hlavně zaměstnával, že chtěl pořád, aby to někdo zalejval a takový, že a já jsem vždycky věděla, že nikdy nic takového nechci dělat, pěstovat něco užitečného, takže jsem dělala svoji zahradu jenom na krásu, ale to jsem se odvážila, my jsme měli společnou zahradu s tátou na chalupě, on tam měl takový svůj, jeho svůj část a pořád i do pokročilého věku pěstoval ty vysoké
5: ano,
7: saláty.
5: Nevzdal to.
7: Ano, a já jsem to dělal, až když táta odešel, tak jsem teprve rozjela zahradu podle svých představ, aby byla krásná, nikoliv užitečná.
5: Změna.
7: Ale teď jsem trochu v pasti, protože jak mám spoustu těch vnuků, tak ten poslední se neustále dožaduje, aby tam se dalo na té zahradě něco zobat, takže už jsem ubrala, už tam mám maliny, teď jsem mě donutil koupit angrešt, chlapeček, tak si tam pěstuje angrešt a takže za chvíli možná tam budu dělat i ty to vysoké to saláty.
5: To je to střídání generací, víš, ono se to zase přelije potom někam zase tam, kde to bylo původně. Iva Hitnerová, tak vybrali jste Jiřího Lábuse s Oldřichem Kajzrem. Může být Jiří Lábus ještě s Jaroslavou Hanušovou, nabízím já teď. Proti tohle je varianta a proti Ivo, co kdybychom dali Helenu Vondráčku, Karla Šípa, Jiřinu Bohdalovou, Jiřího Krampola ve scénce proti? Zkusíme?
7: Jistě.
5: Dobře, tak varianta B, vážení, poslední rozloučení s těmi jmenovanými, anebo A, právě ukázka z Kouzelníka s Jiřím Lábusem a Jaroslavou Hanušovou. Vybírejte na telefonu 731 800 900, SMS-kou na čísle 90 011 04.
16: Když jeme po

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Humoriádu. Iva Hitnerová je dnes ve studiu, vybrala na úvod Helenu Pavlovskou. Vy jste pak udělali změnu s Jiřím Lábusem a tak teď proti němu nabízíme v tom boji ještě Karla Šípa, Jiřinu Bohdalovou, Helenu Vondráčkovou, Jiřího Krampola. Takže Jiří Lábus s Jaroslavou Hnušovou nebo ta čtveřice. Telefon 731 800
2: Ačko, 900. Ačko.
1: Píšu Ačko, dobře, rychlé hlasování. Děkujeme a tak další telefon. Dobrý den.
2: Dobrý den. Ačko, Jiří Lábus.
1: Dobře, zapisuju i tohle rozhodnutí a přepojeme na dalšího.
3: Dobrý den, hlásky o ufoukaný odpoledne.
1: Ano.
3: Zdravím paní Ivu, moc pěkný obrázky, jasné, krásné. A to domácí štěstí bych chtěl mít Evičko po 25 letech. Tak. A dávám Ačko.
1: Dobrá, Jiří Lábus, Jaroslava Hanušová získali bod od vás. Další telefonát, dobrý den.
4: Haló, no Jana Dolní Němčí volá, já vás zdravím oba.
1: Děkuji.
4: Pan Patriku i paní Ivu. A já bych si přála také Ačko.
1: Dobře, zapsáno, moc díky. A máme, myslím, rozhodnuto v téhle chvíli. Těch Aček už je dost, takže tady zůstáváme u Jiřího Lábuse a Jaroslavy Hanušové. Scénka, kterou si možná pamatujete všichni, jsem to já.
5: Stává. Tak teď je to opravdu napínavé, teď skutečně nevím. Teď jsem opravdu ale napnut. Jaroslava Hanušová za stvárnění písně A ty se ptáš, co já.
6: Děkuju vám. Udělali jste mi radost. To jsem opravdu nečekala. Já jenom tak náhodou jdu kolem divadla, vidím, že je tady nějaká sláva, nakouknu dovnitř a najednou slyším svoje jméno. Jdu dál, teď se ptám, jsem to já? Nejsem to já?
5: Jste to vy.
6: Jsem to já, ale... Promiňte, ani na to nejsem připravená, jsem jen tak, jak jsem si odskočila od plotny. Děkuji vám. Je to pro mě to největší životní vyznamenání.
5: Ovládej se.
6: Já vás nesklamu.
5: Ne.
6: Budu stvárňovat dál.
0: Humoriáda.
1: Pamatuješ, Ivo, na to, když tohle běželo vlastně poprvé v televizi?
7: Velice dobře si to pamatuju a i když to docela často reprízuju, tak si to nikdy nenechám ujít. To jsou takový perly legendární, který opravdu pobaví. Já třeba miluju scénku s Jiřinou Bohdalovou a Aneška Lídlová.
1: Ano.
7: Ne Lídlová, Lídlová, Aneška Lídlová, ano.
1: Tak Antonín Mlčok, předseda NNV.
7: A já tohle můžu slyšet opravdu, už nejmín 100krát jsem to slyšela a vždycky se směju jak blázen a vždycky mě to potěší, protože když se něco takhle zadaří, tak to je tak výjimečné a tak úžasné, že kdyby nic jiného paní Bohdalová neudělala, tak
1: tohle stačí.
7: Její
1: řekla jsi to někdy?
7: Asi jo, jsem jí to říkala, že to miluju, tu scénku.
1: Mm-hmm. V tom divadle, kde se odehrával Kouzelník, převážně se točilo tedy v Táborském divadle. Hrála jsi tam?
7: V Táboře ano, hostovali jsme tam několikrát, velmi líbezný divadýlko a znám ho dokonce docela dobře, protože už je to hodně let, se tam točil seriál, francouzský seriál Největší z Pierrotů. Dělali to Francouzi, hlavní roli Debiroa hrál Javorský Vladimír, fantasticky, a já jsem tam hrála jednu z té herecké skupiny a zpívali jsme Marseillaise. Marseillaise jsme zpívali. a od té doby umím, kdykoliv jí hraju, tak se postavím a zpívám s nimi.
8: Kdykoliv vyhraje Francie, ty se postavíš a zpíváš.
7: Zpívám. A tím, že jsme točili přímo v tom divadle, tam se odehrávalo, to bylo jakoby to francouzské divadlo, kde ten Debiro hrál, tak jsem měla čas si to divadýlko prohlídnout a v Táboře to je taková velmi příjemná štace, není to daleko a jsou tam lidi zvyklí chodit do divadla a senzační publiku.
1: Říká a vlastně poklonu takhle sklání tedy táborským Iva Hitnerová a za malou chvíli nám vybere další ukázku. Do té doby ještě muzika. Písnička Ivety Bartošové Málo mě zná. Posloucháte Humoriádu a jsme rádi, že jste s námi.

0: Švédské léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
2: Návrat do humoriády a výběr ukázky číslo 4. Ano, počítám dobře. Tu vybírá Iva Hitnerová. S kým to bude?
3: Já bych se opět na jistotu obrátila ke svým kamarádům a jedním z nich je můj oblíbený moderátor Aleš Cibulka. Tak jestli tam něco od něj bude, tak...
2: Co by nebylo, máme samozřejmě, i tak navíc kolega taky z humoriády, tak Tobogán 2007 o práci garderobiérky a o jedné děkovačce s jeho hosty s Vilmou Motlovou. Dáme si ukázku, vy pak rozhodnete, jestli budeme pokračovat.
4: Pokud chodíte na Vinohrady, tak její práci určitě dobře znáte. Paní Vilma Motlová, hezké dobré dopoledne vám přeji, paní Vilmo. Můžu se netaktně zeptat, kdy jste poprvé do téhle budovy přišla vy?
5: 1954, v lednu. Externě.
4: A já myslím, že to můžeme odtajnit. Začala jste tady pracovat jako?
5: Jako jenom pomocná síla garderobírka, protože onemocněla jedna garderobírka, tak mě vzali externě jenom na to. Ale pak mě zavolal pan Štrov na ředitelství a v té době soudružko, my bychom tě tady chtěli mít, protože jsi velice šikovná.
4: Tak to byl rok 1954 a jestli se můžu zeptat, soudružko, jak dlouho tohle vaše angažmá na Vinohradech vydrželo?
5: No až do dneška. V lednu to bude 54 roky.
4: Mě tohle fascinovalo, když jsem se ptal, a kde seženu tu paní Motlovou, která tam kdysi pracovávala? Oni řekli, no je tady, my vám ji přepojíme. Celá ta, vás nenapadlo ani jít do důchodu vůbec? Dá se to?
5: Už půjdu. Teď odcházím.
4: To je krásný. Já vím, že to je velmi složité po těch letech, ale která chvíle, kdo se vám vybaví v den z těch narozenin tady na Vinohradech?
5: Jak, co myslíte?
4: Na koho ráda vzpomínáte? Koho jste ráda oblékala?
5: No, vzpomínám na to, jak jsem se místo pana Kopeckýho poděkovala.
4: Tak to mi vyprávějte, to mě zajímá.
5: No, pan Kopecký měl hlavní roli a já jsem měla sebrat na jevišti 5 věcí. A opona šla dolů a oni mi řekli, že to musím rychle sebrat, protože potom půjde opona nahoru a bude mít solový děkování pan Kopecký. Tak já jsem vlítla na jeviště v bílým pláštičku, pojmenovala jsem si, co všecko mám sebrat. Ano. A najednou obrovský aplaus. Opona byla nahoře, pan Kopecký byl v portálu na druhé straně. A já jsem se takhle otočila k těm divákům a udělala jsem... A vlítla jsem do portálu a pan Kopecký neměl děkovačku. No a pan Remunda, režisér, mě vyčet, že jsem to panu Kopeckému zkazila, tak já jsem říkala, pane Remunda, přece po tolika letech mám taky na rok, aby mě lidi aplauzovali.
6: Výborně, Vilmičko.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Ivo, ty jsi někdy byla na jevišti, když tam neměla být? Přišla jsi někdy dřív, později, nebo takhle někomu něco ukradla?
3: My jsme hráli představení podle knihy Jiřího Šotoly Kuře na rožni a hráli jsme to na takovým molu, jako který byl udělaný mezi diváky. Ano. A já jsem tam hrála hraběnku a hráli jsme v Brně, kde jsem to neznala a já vůbec nevidím ve tmě. Už já třeba nemůžu řídit, když je tma a tak, i když si myslím, že řídím dobře a ráda a tak, ale jak prostě tma mě ohrožuje. A já jsem byla na tom molu a oni zhasli tak, že v Domovském Rubínu jsem to znala, protože jsem to tam měla naskoušený, ano. Ale hráli jsme to v Brně na sídlišti Lešná a já jsem zůstala na tom mole a oni zhasli tak černou tmou, že jsem nevěděla, kterým směrem se vydat. A tak jsem zůstala stát a v absolutně občanském zmatku jsem říkala, když rozsvítili a já už jsem tam neměla být. Já jsem říkala, já vím, že tady nemám být, já jsem nevěděla, kudy. A tak až za světla jsem vypadla. No, jako, že to je do u režisérů velmi oblíbené, že ve tmě se ztratit, ale není to tak jednoduché, jak to vypadá. A pak jsem se jednou rozhodla, to začínaly vůbec kontaktní čočky a někdo mi to dohodil a to byl ještě takový ze skla nebo já nevím z čeho. A já jsem si pořídila, když to ještě vůbec nebylo obvyklé, ty kontaktní čočky a hned na první dobrou jsem si je vzala na jeviště v Karlovarském divadle a po dvou minutách jsem zjistila, že mi ty čočky příšerně řežou, že nejen, že nic nevidím, ale ještě mi proudem tečou slzy a za jevištěm ve tmě jsem si je vydloubávala z očí. Já jsem ještě neměla ten grif, to se naučíš pak časem, že toto, tak jsem je vyndavala, že jsem se hrabala v těch otevřených očích a bylo to tak strašný, že od té doby jsem na čočky zanevřela a
2: brýle zůstaly.
3: Brýle nedám na ně dopustit.
2: Iva Hitnerová, a teď nám řekněte, čím budeme pokračovat. Aleš Cibulka ještě jednou s Pepou Dvořákem, tedy v jeho pořadu, anebo Homolka a Tobolka, ukázka filmová. Vybíráte na telefonu 731 800 900.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Myslím, že máme rozhodnuto. Je to vlastně téměř 100% vítězství varianty A Aleše Cibulky, tak nebudu zdržovat a dáme si povídání o Hastermanovi při Arabele z úst Josefa Dvořáka. Byl hostem Aleše Cibulky.
2: Máte nějakou hezkou hastermanskou povídku?
3: No, mám, protože jsem s Hastermanama strávil kus života. To jich byla obrovská spousta. Dodneska maminky chodí a drží děťátko za ruku a říkají, hele, Hastermann, Hastermann. A děti už ty pohádky neznají a tak na mě koukají a říkají, tohle? Takhle, že vypadá Hastermann. Maminky si vzpomínají. Ale my jsme točili, když jsme točili Arabelu, tak tam já jsem hrál toho Hastermanna, to byl takovej příšerný, vošklivý.
2: A to byl sympatický. Ne?
3: Jo.
2: No. Byl sympatický,
3: tak sympatický, ale vošklivý, šarený.
2: Vošklivý, jo.
3: Že jo?
2: No.
3: Ty maskéři si s ním dali obrovskou práci, oni mi udělali pleš, oni umějí z latexu, taková v podstatě koupací čepice z latexu vyrobená, oni vám vlasy natřou vazelínou, takhle stáhnou to dozadu a přesto natáhnou tu čepici a udělají to prostě. A teď mi udělali takový kachní rypák a vypadalo to strašně. Teď to nalíčili, ten obličej, toho sitou zelenou barvou, já měl blány mezi prstama, no teď mě narvali do kostýmu. A já jsem čekal na záběr, a abych si někde odpočinul a abych neskazil tím maskérům práci, protože si to člověk považuje, to jejich dílo, tak jsem si vlez za dekoraci a tam bylo křesílko takhle a usednul jsem si a tak jsem se rozložil, abych nic nezmačkal ani na obličeji nic a seděl jsem a stuhnul jsem. A odpočívám, tam bylo takový šero a najednou koukám a tam šla bába se smetákem u klizečka a metla. A teď mě zahlídla. Co to je? Co to? A teď já ji pozoroval. Nehnul jsem ani brvou, sledoval jsem. A teď jsem viděl, jaký to v té hlavě šrotuje. Je to živý, není to živý? Vypadá jak živý tohle. Čela až ke mně. A teď měla furt respekt. A vzala ten smeták a teď do mě píchala takhle. A já jsem pod tím smetákem uhybal takhle do zranu. A ona už jí to nedalo a tak vlezla až ke mně. A když jsme měli nos na nos, tak já jsem udělal baf! Babu jsme chytli až pod Barandovem. Různý drobnosti.
0: Humoriáda.
1: Tu dnešní jsme si užili s vámi, moc děkujeme za pomoc a taky s Ivou Hitnerovou, ta hodina pro nás končí a těšíme se zase někdy příště. Ivo, krásné léto na zahradě nebo kdekoliv.
4: Taky přeju a krásné počasí, ani moc vedro, ani déšť, ideální.
1: Ano, a s humorem a taky dobrou náladou, snad se o to postará i ta zítřejší humoriáda opět po 16. hodině nebo po té 4. ráno, jestli nás posloucháte v repríze. Těším se na vás společně s Jitkou Němcovou. Posílám ještě písničku a poslouchejte další pořady hned po zprávách, které pro vás máme. Tak dobrou náladu.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
3: Nemocnice v Chebu otevřela stomatologické centrum. Navzdory suchu je zatím v přehradách na západě Čech dostatečná zásoba pitné vody. Armáda vyšetřuje pád armádního vrtulníku, při kterém zemřel jeden voják. A zítra bude většinou skoro jasno, teploty do 24 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Nemocnice Cheb má stomatologické centrum. Karlovarský kraj ho vybudoval jako součást rekonstrukce pavilonu C, kde kromě stomatologů sídlí i onkologické oddělení a některé ambulance. Náklady na přestavbu byly 46 milionů korun. Stomatologické centrum nabídne taky služby, u kterých není nutná registrace, říká vedoucí lékař společnosti FitDent Jakub Papež.
4: Budeme nabízet ošetřování dětských pacientů v celkových anestezích. Krom toho je zde možné absolvovat léčbu rovnátky na ortodonci, léčbu u stomatochirurga, kde se řeší komplikované chirurgické extrakce zubů nebo komplikace, které vzniknou v jiných ordinacích a lékaři je k nám delegují, a případně parodontologickou léčbu, která se zabývá onemocněním sliznic dutiny ústní.
3: Chebská klinika v omezeném měřítku nabídne i registraci nových pacientů. Prioritně ale přesouvá do nového zařízení pacienty, kterým zubař ukončuje praxi. Česko dál trápí dlouhodobé sucho. Podle údajů webu InterSucho je aktuálně nejhorší situace na jižní Moravě. Dál pak v části jihočeského i plzeňského kraje. Tam především na Domažlicku zásoby pitné vody ve vodárenských nádržích, ale prozatím ohrožené nejsou. Vysvětluje Petr Vicenda z povodí Vltavy.
5: Minimálně po dobu dalších několika měsíců nedostatek vody v těch veřejných potřebištích nehrozí. Z povodí Berounky se jedná zejména o vodní nádrž Nířsko na Úhlavě, která zajišťuje i kompenzaci průtoků až do odběrného profilu v Plzni na Homolce, odkud je zásobováno téměř 200 000 obyvatel. Dále pak vodárenská nádrž Lučina na Tachovsku nebo Žlutice na Střele, Karlovarský kraj.
3: Při pádu armádního vrtulníku v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku zemřel jeden voják. Další čtyři se zranili. Podle mluvčího záchranářů na Vysočině Petra Janáčka museli záchranáři kromě posádky ošetřit i další tři lidi, kteří se nadýchali kouře. Nehodu vyšetřuje vojenská policie, říká mluvčí armády Gabriela Kugler.
6: Okolnosti této nehody jsou právě vyšetřovány vojenskou policií, až budou známa nějaká data a závěry, tak určitě s tím budou média seznámeny, ale zatím se k tomu nebudeme vyjadřovat už kvůli povaze nehody.
3: Armáda až do ukončení vyšetřování nehody nebude používat vrtulníky systému H1. Patří mezi ně stroje Venom i Viper. Česká armáda jich má dohromady 12. Na místo nehody už dorazil ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Stavební úřad ve Zlíně nařídil neodkladné odstranění požárem poničené budovy 34 v bývalém baťovském areálu. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí města Tomáš Melzer. Ten uvedl, že rozhodnutí bylo zasláno společnosti Cream do datové schránky. Výškovou budovu 34 poničil požár, který začal 9. července a hasiči jej likvidovali 15 dnů. Budova se z velké části zřítila.
2: Sport.
3: Fotbalista Filip Štěpánek dostal za účast v korupční kauze měsíční distanc a trest v podobě 70 hodin fotbalově prospěšné činnosti. K tomu musí obránce Opavy zaplatit pokutu 50 000 korun.

0: Kauza se týká sázek a manipulování zápasů.
1: Počasí.
0: Zítra bude většinou polojasno až skoro jasno, nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povene slabý západní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez zhlášených dopravních nehod.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
2: A co se děje aktuálně v našem regionu, to vám přinášíme v rámci shrnutí každý den v dni v kraji, a to pravidelně po 17. hodině. I dnes vás u mikrofonu Českého rozhlasu Karlovy Vary vítá a přeje příjemné odpoledne David Forst. Opoziční zastupitelé Božího daru rezignovali na mandáty. Jak bude město u hranic s Německem fungovat, to uslyšíte v této hodině. Řeka Ohře je letos kvůli nízkému stavu vody na některých úsecích hůř sízná. Vodáci proto častěji vybírají kratší trasy a na horním toku Ohře jim navíc plavbu komplikují zrostlé říční trávy a provozovatelé kempů kvůli tomu hlásí míně návštěvníků. 18. ročník plážového multižánrového festivalu Rock in Roll v nové roli na Karlovarsku bude opět pomáhat. Lidé můžou i tentokrát podpořit charitativní projekt Buď dobrej. Konkrétně vám povíme informace v závěru dne v kraji. No a kvalita vody na přírodních koupalištích je stále sledovaná krajskou hygienickou stanicí. Podrobnosti vám přineseme také ve dni v kraji od naší regionální stopařky.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Dobré odpoledne a David Forst.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Zastupitelstvo Božího daru má po rezignaci tří opozičních zastupitelů jen čtyři členy a náhradníci při dnešním jednání zastupitelstva mandáty nepřijali. Co bylo důvodem odstoupení zastupitelů, vysvětlila bývalá opoziční zastupitelka Martina Poštová, zvolená za Nezávislé.
2: Domnívají se, že případná rozhodnutí mohou mít dlouhodobé potenciální negativní důsledky pro celé město, proto chtějí ponechat rozhodnutí na následujícím zastupitelstvu.
1: Více se dozvíte krátce před 17:45. Až na Chebsku usiluje o vznik diagnostického centra, reaguje tím na nedostatek lékařů, především specialistů. Město proto plánuje zakoupení moderních zdravotnických přístrojů. V první fázi dermatoskopu a sonografu. Lidé by už tak nemuseli jezdit na vyšetření do velkých center ani dlouho čekat na termín. Centrum by mohlo začít fungovat v příštím roce. Ministerstvo životního prostředí schválilo vymezení akcelerační zóny pro výstavbu větrných elektráren u Vintířova na Sokolovsku, a to i přes odpor samosprávy. Podle Nezávislého starosty Marka Choce se nemůže obec proti stanovisku odvolat, protože nejde o rozhodnutí o stavbě, ale o podklad pro územní plánování.
3: Čekáme, co bude dál, a pak můžeme činit veškerý možný kroky tak, aby ta zóna minimálně v tom jasovu, který tady je naplánovaný, nejlépe vůbec, tak aby tady nevznikla.
1: Richardův dub v Lázních Kinžvart patří nově mezi památné stromy České republiky. Zařadila ho tam Agentura ochrany přírody a krajiny správy chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Dub dostal nejvyšší stupeň zákonné ochrany. Je zakázáno ho ničit, poškozovat nebo ho rušit v přirozeném vývoji. Dub má za sebou víc než stoletý vývoj. Řeka Ohře je letos kvůli nízkému stavu vody pro vodáky na některých úsecích hůř sízná. Jak se to projevuje na obsazenosti kempů, zjišťoval náš redaktor. Podrobnosti se dozvíte právě v této hodině. A jaká je v Karlovarském kraji kvalita vody na přírodních koupalištích, nám řekne naše regionální stopařka.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Karlovarském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Jak už jsme ve zprávách přesně v celou a také na začátku této hodiny avizovali, zastupitelstvo Božího daru má po rezignaci tří opozičních zastupitelů jen 4 členy. Situaci pro vás sleduje náš redaktor Českého rozhlasu Karlovy Vary Václav Malý, který vyrazil i na dnešní mimořádné zasedání Božídarského zastupitelstva. Na podrobnosti se ho zeptala moderátorka Zlata Kinská.
1: Připomeň, proč opoziční zastupitelé rezignovali.
2: Podle jedné z bývalých opozičních zastupitelů Martiny Poštové, zvolené za nezávislé, je tím důvodem to, že vedení města dlouhodobě porušuje zákon o obcích a nerespektuje pravidla při nakládání s obecním majetkem. Tvrdí také, že na možné problémy jako opoziční zastupitelé opakovaně upozorňovali, ale bez výsledku. Nezávislý starosta Jan Horník jejich výhrady odmítá. Náhradníci dnes mandáty nepřijali, takže 4členné zastupitelstvo teď nemůže rozhodovat o prodejích a nákupech nemovitých věcí, o dotacích, o smlouvách o úvěrech a půjčkách ani o peněžních vkladech do právnických osob. Kompetencích zastupitelstva tak zůstávají jen provozní záležitosti nezbytné k zajištění chodu obce.
1: Co se tedy na dnešním jednání zastupitelstva projednávalo, řekni?
2: Na programu byla například bezúplatná 20-letá výpůjčka městského pozemku u ski areálu Hranice pro dětské lyžařské hřiště místnímu podnikateli nebo zřízení věčných břemen pro inženýrské sítě, cestu a užívací práva na městských pozemcích. Vedení města tvrdí, že o těchto bodech může rozhodovat i 4členné zastupitelstvo, a tak body na dnešní jednání schválili. Přitom právě například dlouhodobou výpůjčku městského pozemku kritizovali opoziční zastupitelé s tím, že nedostatečně odůvodněný veřejný zájem není správně oceněná a je ve střetu zájmu starosty.
1: Řekni, jak bude situace vypadat až do těch říjnových voleb teď?
2: Do voleb čeká Božídar už jen jedno zasedání zastupitelstva. Kandidátní listiny pro komunální volby musí volební strany podat do 4. srpna. Současné vedení města už své funkce obhajovat nechce. Starosta Jan Horník, který stojí v čele Božího daru už od roku 1990, bude na kandidáce sdružení Náš domov Boží dar až na posledním místě a říká, že už nemá ambici znovu se stát starostou. Místostarosta Jaroslav Formáček kandidovat nebude. Komunální volby se uskuteční 9. a 10. října.
3: Český rozhlas Karlovy Vary, den v kraji. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera. V neděli nás zámkem Světlá nad Sázavou, kde mají dokonce zlaté bažanty, provedou manželé Marta a Jiří Mariánovi.
3: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: A 9 minut před 17:30 nám na frekvencích Českého rozhlasu Karlovy Vary hrál Divoký Bill se svojí písničkou Čmelák. A my se posuneme k dalšímu tématu, které nás čeká právě v hodině Dne v kraji. Řada českých řek má podle vodáckého webu raft.cz nízký stav vody. Platí to i pro řeku Ohři, kde vodáci musí na mělčinách, u jezů nebo na dalších problematických místech z lodí vystoupit a přenést je ručně. Podle provozovatelů kempů je proto míň i návštěvníků.
1: Oproti loňskému roku je to slabší, tak o polovinu bych řekl.
2: Říká provozovatel lokeckého kempu Jan Leština.
1: Z červnu to bylo samozřejmě lepší, teď ten začátek prázdnin zatím nějak vázne.
2: Jaký je teď stav vody v řece?
1: Chvíli to je dobrý, chvíli špatný, no, ale sice prší, ale ty deště jsou slabý. No.
2: Vy tu půjčujete také lodě?
1: Teď v tom červenci je, bych řekl, že to je taky takový propad, no, zatím.
2: Na benzínovém vařiči si ranní kávu vaří vodák Tomáš.
3: Přijeli jsme z Kinčperka vlastně přes Královský Poříč až do Vojkovic.
2: Horní tok jste vynechali schválně?
3: Je to za prvý zbytečně daleko a na těch pár dní jakoby tenhle ten úsek je prostě hezký. No.
2: Vodák Petr si právě balí stan. Odkud kam jedete?
4: Tak vyjeli jsme z Tršnice a jedeme do Karlových Varů 3 dny.
2: Jaká byla řeka na horním toku?
4: Byla trochu jak zeleninová polévka, protože hrozně zarostla různými vodními rostlinami a vody je poměrně málo, takže to bylo i náročné celkem.
2: Jedete v týdnu, potkáváte hodně lidí na řece?
4: Okolo lokte je spousta vodáků, ale nahoře těch lidí nebylo tolik.
2: Provozovatelé půjčoven lodí říkají, že lidé letos nejčastěji vyrážejí na střední úsek Ohře mezi Kinčperkem nad Ohří a Vojkovicemi. V kempu v Tršnicích na začátku splavné části řeky ubylo podle jeho provozovatele oproti loňsku více než polovina hostů. Podobnou zkušenost mají také ve Vojkovicích. Pokračuje správce tamního kempu Bohouš Šesták.
5: To je úplně nejhorší sezona, co jsem tady zažil za 17 let.
2: Stojíme ve Vojkovicích v kempu, jsme u kiosku, před námi je menší ze dvou míst, kde se dá stanovat. Jsou tady 4 stany, je to takhle obvyklé v druhé polovině července?
5: Tak to v žádném případě.
2: Proč si myslíte, že je to letos z těch slabších sezon?
5: Mám dojem, že je dost málo vody, neprší, v řece skoro nic není a lidi asi jezdí do zahraničí, no.
2: Nejste poslední zastávka na řece, za vámi jsou ještě úseky do Perštejna a do Klášterce. Kolik tam letos jezdí lidí?
5: Já si myslím, že naprostý minimum, že tam třeba 1/10 z těch, co přijedou, jedou dál.
2: Provozovatelé půjčoven lodí doporučují místo raftů spíše kánoje. Při nižším stavu vody mají menší ponor a lépe se ovládají. Z Lokte a Vojkovic na Karlovarsku, Václav Malý, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji.

0: Posloucháte čtvrteční vydání Dne v kraji s datem 23. července, je 17 hodin a téměř 30 minut. Pláž Rybníka v nové roli na Karlovarsku znovu ožije hudebním festivalem Rock in Roll. 18. ročník nabídne opět porci skvělé hudby, ale i bohatý doprovodný program. Na multižánrovou přehlídku tentokrát dorazí Pokáč, Xindl X, Bára Zemanová, Pan Lynx nebo zoopanková legenda Pešata. Festival Rock in Roll ale není jen o hudbě, i letos bude pomáhat. O charitativním projektu si s ředitelem přehlídky Jiřím Švecem povídal Petr Čimpera.
1: Letošní festival je dobročinnou akcí.
2: Ano, je. My máme už tradičně vlastně v rámci rock'n'rollu projekt Buď dobrej, díky kterému pomáháme nebo snažíme se pomoct dětem, které to potřebují.
1: S kým letos budete spolupracovat?
2: Spolupracujeme s Pomáhej srdcem, ty nám pomáhají vlastně celou tu akci zajistit a letos pomáháme Filipkovi z Perninku.
1: Jakým způsobem mohou návštěvníci festivalu přispět na dobrou věc?
2: My vlastně celý ten příběh toho Filipka na našich sociálních sítích představujeme. Budeme ho představovat i ve stánku, který je v rámci toho našeho festivalu postavený, kde můžou pak lidé přispět finančně, respektive hotovostně, a budeme dražit nějaký merch podepsaný, doufejme, našimi hlavními protagonisty letošního rock'n'rollu, Pokáčem či Xindlem X. A pak ještě je možné, vlastně to jsme vymysleli, to je skvělý nápad, co se nám osvědčil, že když lidé mají zálohovaný kelímek a vrátí ho vlastně do toho stánku, nebudou chtít vyžadovat těch 50 korun zálohy, tak tím vlastně přispívají na tenhle projekt Buď dobrej, takže my tu zálohu za ten kelímek dáme pak Filipkovi.
1: A vy to máte pěkně popsáno, pro někoho záloha za vrácený kelímek a pro jiného zásadní pomoc, a to je důležité.
2: Přesně tak.
1: Vy máte i nějaké spojení, mohou třeba teď naši posluchači přispět prostřednictvím nějakého účtu, kam by poslali finanční prostředky?
2: Ano, na našich sociálních sítích Rock'n'Rollu lze najít určitě i transparentní účet, který zřídili ze společnosti Pomáhej srdcem, a tam vlastně pod variabilním symbolem a jménem Filipka můžete přispět už dopředu.
1: Tak velké poděkování v našem povídání patří nejen festivalu Rock'n'Roll, ale také neziskové organizaci Pomáhej srdcem. V kolik hodin začínáte s celým programem?
2: V jednu hodinu máme dětský program, ten běží až zhruba do 4 hodin, a od 3 hrajou kapely jedna za druhou. Vlastně nám se střídají dvě stage, plážová a ta hlavní, tam to bude nezastavitelně až do rána.
1: My jsme zmiňovali ty interprety, ale ty si kladl důraz na ten program pro nejmenší. Bude nějaká stage pro děti, kde se bude odehrávat tenhle program?
2: Tenhle program vlastně se odehrává po celém našem areálu. Jsou tam různé soutěže, různá malování, jsou tam různá stanoviště a dítě, potažmo rodič za ním, pak můžou všechny ty stanoviště oběhnout. Čeká nás námořnická pohádka, loutková, cirkus CRS a další. A když vyjde počasí, jakože to vypadá po 4 letech, co nám pršelo, že konečně budeme mít festivalové počasí, tak se dá i koupat v Novorolském rybníce.
3: Den v kraji. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
4: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
1: Venku máme sice takovéto počasí ani ryba, ani rak, sotva 21 stupňů, ale skalní otužilce to nezastaví. Kam blést a nenechat tam zdraví, to pro nás zjišťovala naše regionální stopařka Lucka Chládková. Lucko, dobrý den tobě samozřejmě i všem posluchačům v tuhle chvíli.
2: Krásný dobrý den všem i těm, co statečně vyrazili ven bez zimní bundy.
1: Lucko, předpověď sice celý týden hlásila polojasno až zataženo, ale Češi jsou tak trošku národ, co se jde koupat, i když padají trakaře, když mluvíme obrazně, tak co jsi zjistila u hygieniků?
2: Davide, venku počasí je sice na mikinu, ale voda v kraji je po těch předchozích tropických dnech pořád celkem vyhřátá. A to se bohužel líbí i těm, které ve vodě potkat prostě nechceš, řasám asi nicím. Naštěstí máme v kraji vodní plochy, které této invazi statečně brání, a pokud si nechceš domů přinést žádný biologický suvenýr, tak rozhodně zajeď na jezero Michal, vodní nádrž Tatrovice, Bílou vodu, Boden, Velkou Anu, anebo na přírodní koupaliště Velký Luh. Na Karlovarské Rolavě se sice vyčistilo dno, ale kvalita vody tam teď klesá, takže žádná velká sláva to není. No, do idylky jako z Vančurova rozmarného léta to má hodně momentálně daleko.
1: Tenhle způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným. To sedí, jak by řekl klasik, ale co naše klasika? Velký rybník u Hroznětína, na ten se ptám.
2: U Hroznětína v tomto týdnu bohužel probíhá masivní nájezd sinic. Velký rybník momentálně svítí na hygienickém semaforu červeně. Je zde přísný zákaz koupání. Podobně špatně je na tom i přehrada Skalka u Chebu v kempu Podhoří. Pokud tam skočíš, Davide, riskuješ, že zbytek léta se budeš drbat až za ušima. Citliví lidé a děti by tam rozhodně neměli strčit ani palec.
1: Dobře, dobře, takže v tuhle chvíli Skalku škrtám. Lucko, co jesenice? Ta vždycky bývala jistotou v rámci kraje.
2: No, jesenice je momentálně taková psychologická past. Voda vypadá čistě, ale hygienici varují před cerkáriemi. Speciálně kolem kempu Václav a rybařské bašty. Pro vysvětlenou, cerkárie jsou takový mikroparaziti, kteří mají slabost pro kachny, ale s radostí si pochutnají i na nás.
1: Ano.
2: Oni se totiž zavrtávají pod kůži a pak začne opravdu bleskové svědění. Stopařské pravidlo pro jesenici zní: vylezeš z vody, okamžitě hodíš sprint do nejbližší čisté sprchy a vydrbeš se ručníkem tak silně, až ti naskočí husí kůže.
1: Lucko, představa, že si mě parazit splete s kachnou, mě asi z té vody vytáhne určitě nahned. Máš pro nás na závěr nějaký rychlý trik, jak poznat špatnou vodu bez laboratoře v kapse?
2: Jasně, stačí ti obyčejná průhledná PET lahev. Nabereš si vodu a na chvíli necháš stát na světle. No a když se nahoře objeví zelená krupička, která ti připomíná špatně rozmíchanou maču nebo hnusnou pěnu na kafe, jsou to sinice a jdeš od toho. No a pokud jsou to řasy, tak ty jen poslušně padnou ke dnu. A hlavně věř svým nohám, když vlezeš do vody po kolena a nevidíš si na nehty, tak tam rozhodně nelez. V tomhle počasí uděláš daleko líp, Davide, když si na břehu koupíš kafe anebo klobásu.
1: Dobrý tip, díky za stopařský manuál na přežití u vody, vezmu si ho k srdci, pakliže vyrazím, protože teploty mají být o víkendu už zase o něco vyšší. Každopádně aktuální data najdete na webu Koupací vody. Lucko, díky za informace, měj se hezky a naslyšenou příště.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař.

0: počasí.
1: 10 minut před 18 hodinou je ten správný čas na počasí. Podle dostupných informací ta vyhlídka má být velmi dobrá, alespoň na zítřek i sobotu. Tak my si probereme s Martou Suchou z Českého hydrometeorologického ústavu v Plzni ten zítřek. Marto, hezké odpoledne, přeju do Plzně.
2: Hezké odpoledne.
1: Marto, tak já jsem trošku, dá se říct, namlsal naše posluchače, tak doufám, že mi potvrdíte, že zítřek bude o něco lepší než ty dny, které byly teď. Je to tak?
2: Tak potvrdím ráda, tuto skutečnost dneska převažovalo skoro zataženo nebo zataženo a nejvyšší teploty tak zůstaly jen kolem 16 stupňů Celsia, takže to zítřejší počasí bude určitě podstatně lepší. Zítra už budeme pod vlivem tlakové výše, která se bude rozšiřovat ze západní nad střední Evropu. Dnes večer bude tedy zpočátku oblačno, ale bude oblačnost už ubývat, postupně se vyjasní, protože tedy bude v noci vát jen slabý vítr nebo bude bezvětří, tak noc bude velmi chladná při té zmenšené oblačnosti. S tím musíme počítat, že nejnižší noční teploty klesnou na 9 až 6 stupňů Celsia a v údolích Krušných hor tam mohou teploty klesnout i slabě pod nulu. Den ale bude slunečný, bude jasno nebo skoro jasno, odpoledne až polojasno a nejvyšší denní teploty zítra vystoupí na 21 až 24 stupňů Celsia, takže určitě podstatný rozdíl oproti těm dnešním. Navíc zítra povane vítr pouze slabý západních směrů, takže ten nebude ovlivňovat pocitovou teplotu, tu nebude snižovat určitě.
1: A s výhledem na daleko příjemnější počasí než v uplynulých dnech teď ve vysílání s námi byla Marta Suchá. Marto, díky za to, mějte krásný zbytek večera a budu se opět těšit ve vysílání Českého rozhlasu Karlovy Vary příště. Naslyšenou.
2: Děkuji, naslyšenou, hezký podvečer.

0: Život je jízda. Jana Chládková, 17 hodin 55 minut. No a jízda, která se jmenovala Den v kraji, a záměrně říkám jmenovala, protože Den v kraji se pomalu, ale jistě blíží do svého finiše, a tedy bude dne v kraji dnes konec. Za 5 minut zprávy v celou s Lenkou Polákovou. Jedno z témat, které můžu určitě prozradit, tak je, že Karlovy Vary dočasně uzavřeli lávku na meandru, a to kvůli opravě hydroizolace. Tak na podrobnosti si počkejte. David Forst se loučí pro dnešní den. Mějte se krásně, užijte si večer, a zítra, tedy v pátek 24. července, se opět těším po 17. naslyšenou.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, Den v kraji.

0: 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100+25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
1: Český rozhlas Karlovy Vary, zprávy.
2: Karlovy Vary dočasně uzavřely lávku na Meandru kvůli opravě hydroizolace. Nedaleko Chebu si můžete projít vědomostní kukuřičné bludiště. O víkendu se vrátí do Česka letní teploty, v neděli může pršet a zítra bude většinou skoro jasno, teploty do 24 stupňů. Zprávy Alenka Poláková. Karlovy Vary opravují barevnou lávku přes řeku Ohře na Meandru. Kvůli pracím jí město uzavřelo pro pěší i cyklisty. Pro cyklisty je vyznačená objízdná trasa po páteřní cyklostezce Ohře na levém břehu řeky. Omezení potrvá podle magistrátu přibližně do 9. srpna. Pokračuje mluvčí města Jan Kopál.
3: My jsme odstranili původní nátěry, ty jsme obnovili, jsme vyčistili od různých malůvek a posprejování. Barvy jsme zachovali stejné podle původního návrhu autora toho mostu, nic zásadního vizuálně se na něm neměnilo.
2: Termín dokončení oprav může změnit počasí. Po celém Česku můžou lidé během léta bloudit v kukuřičných bludištích. V regionech napříč republikou je vytvořila společnost Kukuřičáci. Jedno bludiště je taky v Karlovarském kraji nedaleko Chebu u hotelu Stein. Kromě procházky tam můžou zájemci hrát hru, kdy do kartiček zapisují písmena z informačních tabulí, které jsou v bludišti rozmístěné. Pro všechny je pak připravená cena, říká za obsluhu areálu Dominik Smitek.
4: U dětské tajenky tak rozdáváme momentálním ročníku Pexesa a u dospělé máme Kukužajdu, kde zákazníci sbírají razítka za návštěvy různých bludišť po celé České republice.
2: Kukuřičné bludiště je otevřené každý den od 9 do 20 hodin a připravené jsou i noční prohlídky. O víkendu se v Česku vyjasní a teploty můžou dosáhnout 29 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V neděli se ale začne přes den zatahovat a od jihozápadu bude přes Česko přecházet přehánky. Místy se objeví i bouřky. Oblačné a deštivé bude podle meteorologů i pondělí. V průběhu příštího týdne se ale vyjasní a teploty můžou přesáhnout tropickou třicítku. Francouzské úřady kvůli požáru u města Bordeaux evakuovali asi 20 000 lidí, informovala o tom regionální média. Proti plamenům na francouzském pobřeží Atlantiku zasahuje více než 700 hasičů. Nasazená jsou taky hasičská letadla a vojáci. Oheň se rozšířil z obce Somos, kde vypukl včera kolem poledne. Úřady zatím nehlásí žádné zraněné. Většina evakuovaných jsou turisti z kempů v oblasti.
1: Sport.
2: Rychlobruslař Metoděj Jílek vyhrál stříbrnou medaili na mistrovství Evropy v inline bruslení. V závodě na 1000 metrů nestačil zlatý a stříbrný medailista z olympijských her v Miláně jen na Belgičana Sfinkse.
1: Počasí.
2: Zítra bude většinou polojasno až skoro jasno, nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povene slabý západní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
2: V Karlovarském kraji nemáme aktuálně hlášené žádné dopravní nehody.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Karlovy.

Vážení posluchači pořadu Muziky muziky, krásný podvečer vám od mikrofonu přeje Jaroslav Tachovský. V úvodu jste slyšeli polku Solo pro všechny od Miloslava Káse. Říká se, že lidský hlas je nejdokonalejší hudební nástroj. My, ale dnes ten lidský hlas, to znamená zpěváky, necháme odpočinout a poslechneme si dokonalost hry na konkrétním hudebním nástroji.

Dnes vám chci představit jednoho z těch muzikantů, který bravurně ovládá hned dva hudební nástroje, a to pozoun a tenor neboli baskřídlovku. Je to Robert Kozánek, pozounista České filharmonie, můj bývalý kolega a velký kamarád, který se nám představil v koncertní polce Pozdrav jara od Jana Hlaváčka. Hudba Roberta lákala již od útlého dětství. Jak říká, od dvou let jsem navštěvoval koncerty Filharmonie Bohuslava Martinu ve Zlíně, kde hrál můj otec. V roce 1992 začal studovat konzervatoř v Kroměříži a poté vystudoval hudební akademii v Praze. Během studií dosáhl mnoha úspěchů jak na domácích, tak i na mezinárodních soutěžích. Příští skladbě, kterou složil Ladislav Odcházel a jmenuje se Tři frajeři, Robertovi pomohou Břetislav Kotrba na bariton a Karel Malimánek na tubu.

Láska není lidský fenomén, ale i v přírodě se dějí láskyplné příběhy. Představte si vlahý podvečer u malebného rybníčku a zaposlouchejte se do zvuku přírody. Možná uslyšíte zamilovaného žabáka, jak ho zasechl Václav Trojan, autor následující skladby Zamilovaný žabák z filmu Císařův slavík.

Robert je všestranný muzikant. Jeho repertoár jde přes všechny hudební žánry, jak se říká, od Bacha až po Vlacha. Při výběru solových skladeb pro natáčení s Plzeňskou dvanáctkou, které se mimochodem uskutečnilo ve studiu Plzeňského rozhlasu, přinesl Robert netradiční skladbu pro dechovku. Poslechněte si ji.

Svoji dechovkářskou dráhu začal Robert u kapely Gloria, ale po pár letech přešel k Vladu Kumpánovi, kde působil přes 15 let a nahrál tam mnoho solových skladeb. Poslechneme si dvě z nich. První je polka Tenorka od Josefa Konečného a druhá je Valčík Lipicáni od Františka Jeřábka.

Než se s vámi, přátelé, rozloučím, tak jen vysvětlím název poslední skladby Kozlíček ve Vinohradě. Mezi muzikanty se Robertovi říká Kozlík, no a ve Vinohradě tam se rodí dobré vínko a to má Robert rád. Přátelé, těším se na slyšenou při příštím pořadu Muziky muziky. Zdraví vás Jaroslav Tachovský.

Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

Příjem dobrý večer. Na vlnách rádia vašeho kraje teď přichází na řadu špalíček lidových písní. Plním svůj slib z jara letošního roku, kdy jsem vysílal o hradu Plzeň a slíbil posluchačům, že na podzim budu v zajímavé historii pokračovat. Ano, dnes to bude o hradu Radyně. Pěkný a nerušený poslech vám přeje Miroslav Šimandl.

Plzeňsko od začátku budování českého státu patřilo k nejdůležitějším oblastem, kterým panovníci věnovali svou pozornost. Touto krajinou procházela stezka do Bavor, zvaná Řezenská, později Norimberská. Právě v místech, kde vedl brod přes řeku, byl postaven na pravém břehu zeměpanský hrad Plzeň. Asi po třech stoletích rozkvětu hradské soustavy panovníci začínají svou oporu nalézat v zakládání královských měst. Zde na místě dnešního starého Plzence, na levém břehu řeky, k takovému založení města došlo, a to v 60. letech 13. století. Město povýšil král Přemysl Otakar II. Na město královské. Navíc byla změněna trasa z norimberské cesty z Rokycan přes území dnešní Plzně a tak bylo rozhodnuto přenést město na nové místo a nazvat jej Nová Plzeň.

Karel IV., který usedl na trůn, byl v té době na vrcholu slávy. Království a svou moc upevňoval i na úkor šlechty, jež byla zpupná a nárokovala si spoustu výhod na úkor krále. A bylo jasné, že je nutné i soustavu královských hradů dále doplňovat. A tak se také stalo a bylo rozhodnuto postavit v těchto místech královský hrad. Přesný datum založení hradu bohužel neznáme, ale šlo to v zákrytu s budováním hradu Kašperk, krátce po roce 1355. Hlavně pro bezpečnost kupců a lidí na cestách byl vybrán kopec vysoký 560 metrů, viditelný až z Bavor. Hrad byl založen na buližníkovém základu, plném skal s názvem Radina a dostal jméno Karlskrone Karlova koruna. Opravdu pověstná koruna kopce s hradem, který svou kulisou připomínal a vysílal do kraje jasné poselství, kdo je tady pán. Původní název hradu se ale v ryze českém prostředí neujal a tak nakonec vítězilo pojmenování Radině.

Na vlnách rádia vašeho kraje právě posloucháte Špalíček lidových písní, kde kromě pěkných melodií z Plzeňska vycházím z poutavého vyprávění manželů Jitky a Josefa Sutnarových o hradu Radyně.

Hrad Radyně svou pevností a polohou budící dojem nikdy nebyl dobyt. Přesto se v jeho historii objevily nepříjemné situace v obléhání hradu. Co se nepovedlo při obléhání, nakonec dokonali pozdější majitelé svou lhostejností a benevolencí k rozebírání hradu. Samozřejmě i zub času vykonal své. Z královské stavby, plné věží, padajících mostů, s krásnými zasklenými okny se tak stala ponurá zřícenina. Dokonce v polovině 15. století hrad vyhořel a tak nebylo překvapením, že koncem první světové války byl hrad Radyně prodán snad i za účelem demolice.

Vznikem Československé republiky v roce 1918 byly vytvořeny podmínky pro odkoupení Plzeneckého dvora i hradu Radyně městem Starý Plzenec. A tím byl vytvořen předpoklad pro záchranu této dominanty Plzeňska a založení spolku na záchranu Radyně a Hůrky.

V roce 1956 přešla Radyně do vlastnictví státu a koncem roku 1994 byla městu Starý Plzenec Radyně opět vrácena. Do budoucna je třeba si přát, aby v vedení města Starého Plzeňce byli vždy lidé, kteří si budou uvědomovat význam historické památky hradu Radyně a dál jej i s okolím udržovat a rozvíjet. A popřejeme proto Radyni nejméně dalších 100 let. A jak se dnes opakovaně na vlnách Českého rozhlasu říká, vždyť 100 let je jen začátek. Přátelé, dnešní špalíček končí. Pokud se setrvali v mé společnosti až do konce, je mi potěšením. Na brzké shledání se po rozhlasových vlnách těší Miroslav Šimandl.

0: Chcete jezdit bezpečně a zároveň šetřit? Objevte Tomcat Sport, moderní pneumatiku, která nabízí spolehlivost, dlouhou životnost a výborné jízdní vlastnosti díky jedinečnému zpracování. Mohutné dezénové bloky s lamelami zaručují maximální stabilitu a bezpečnost ve vysokých rychlostech i při náhlých změnách směru jízdy na suché i mokré vozovce. Tomcat Sport je pneumatika vyvíjená s důrazem na kvalitu a výkon.
1: Objednávejte teď hned na telefonu 245 009 925 nebo na www.nejlevnějšípneu.cz.
0: Pneu Tomcat Sport v rozměru 205/55R16 již od skvělých 4396 korun za sadu a k tomu dostanete

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Karlovy Vary. Zprávy.
0: Ve Velkém rybníce u Hroznětína na Karlovarsku platí zákaz koupání. Nízká hladina vody omezuje letošní vodáckou sezónu na řece Ohři. Manželka poslance SPD Jaroslava Foldyny chce prodloužit jeho vykázání z domova kvůli násilí. A zítra bude skoro jasno, teploty do 24 stupňů. Nové zprávy Alenka Poláková. Zákaz koupání platí od dneška ve Velkém rybníce u Hroznětína na Karlovarsku. Vyhlásila ho krajská hygienická stanice. Důvodem je překročení limitu pro sinice, chlorofil a vodní květ. Podle Andreje Daškové z krajské hygienické stanice jsou sinice opakovaným problémem Velkého rybníku.
2: Oni se tam ale neobjevili toto léto poprvé u toho Velkého rybníku a je to záležitost historicky daná. Ten Velký rybník pravidelně v létě nevyhovuje právě kvůli zvýšenému množství těch sinic.
0: Voda nevhodná ke koupání je podle hygieniků taky u pláže na koupališti Rolava v Karlových Varech. Nízká hladina vody komplikuje letošní sjíždění řeky Ohře. Podle vodáckého webu raft.cz jsou hůře sjízdné některé úseky horního a dolního toku. Na mělčinách nebo újezdů musí vodáci často vystupovat z lodí a přenášet je. Provozovatelé kempů kvůli tomu evidují menší počet hostů, říká například provozovatel kempu ve Vojkovicích u Karlových Varů Bohuš Šesták.
3: To je úplně nejhorší sezona, co jsem tady zažil za 17 let. Mám dojem, že je dost málo vody, neprší, v řece skoro nic není a lidi asi jezdí do zahraničí, no.
0: Manželka poslance SPD Jaroslava Foldyny dnes požádala děčínský soud, aby prodloužil vykázání jejího muže z domova. Policie ho podezírá z domácího násilí a zabavila mu několik střelných zbraní. Vykázání Foldyny z domova končí tento týden, soud ale může předběžným opatřením lhůtu prodloužit.
4: Mluvčí děčínského soudu Michaela Janoušová řekla, že soud musí o předběžném opatření rozhodnout do 2 dnů.
5: Dnešního dne byl doručen návrh na vydání předběžného opatření ve věci domácího násilí. Soud musí rozhodnout do 48 hodin od podání návrhu.
4: Jaroslav Foldyna nechtěl předběžné opatření komentovat.
6: Já se k tomu v této chvíli nechci vůbec vyjadřovat, počkám si na nějaký vývoj a byl bych rád, kdyby se ty věci srovnaly, uklidnily.
4: Foldyna je podezřelý z toho, že dlouhodobě týral manželku i své děti. Artur Janoušek, Český rozhlas.
0: Útočníka, který přepadl banku a smrtelně zranil muže v německém Řeznu, zadržela policie. Agentuře DPA to potvrdila bavorská policie. Podle serveru Tagesschau policisté zadrželi 20-letého Němce. Další dvě osoby, které se nacházely v pobočce banky, evakuovaly speciální jednotky. Do operace německá policie zapojila taky vrtulníky.
1: Počasí.
0: A zítra bude většinou polojasno až skoro jasno, nejvyšší teploty 21 až 24, na horách 17 až 20 stupňů Celsia. Povane slabý západní vítr. Rozptylové podmínky budou většinou dobré a biozátěž mírná na prvním stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Karlovy Vary.
0: V Karlovarském kraji se aktuálně jezdí bez hlášených dopravních nehod. Přejeme všem šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Pojďme spolu o něčem diskutovat.
2: Nebo můžeme diskutovat něco.
1: No a to jsme u dnešního tématu. O něčem diskutovat, tak to je běžné, myslím si. A teď můžeme diskutovat o tom, jestli se brambory mají vařit ve slupce, anebo bez slupky. A to i, co se týká češtiny, v pořádku, o něčem diskutovat.
2: Přesně tak.
1: No a co to něco diskutovat? Není to nějaký takový neologismus posledních let, který jsme si vytvořili a není spisovný, nebo je spisovný? Jak to vidíte?
2: Řekla bych, že je to tak nějakých 10 let, kdy se o tom trochu mluvilo, protože se pořád diskutovalo něco v médiích, politici, manažeři, ty mají svůj úplně extra jazyk a ta vazba nebyla úplně běžná. Předtím se pořád diskutovalo o něčem a najednou se začalo diskutovat něco a bylo toho hodně. A lidé měli pocit, že to není správně a že je to zřejmě vliv angličtiny. No a už před těmi lety se to tedy probíralo i mezi jazykovědci, kteří nás ujistili, nás uživatele češtiny, že vazba diskutovat něco je dokonce zachycená v příručním slovníku jazyka českého, který vznikal od 30. do 50. let 20. století.
1: To znamená, že dřív se to používalo, pak se to nějak přestalo používat, pak jsme to znovu našli a řekli jsme si, ale to fuj, to je nespisovné. Ale ono je to spisovné, protože už je to tam hodně dlouho, tahle vazba.
2: Ten vliv angličtiny se připouští, nicméně krásně se to sešlo. V češtině je to v pořádku a ta angličtina nám to připomněla.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že lidský vlas je podobně odolný jako ocel? Základní vlastnosti, tedy stavba a složení, jsou pro všechny vlasy stejné. Vše ostatní je pak poměrně individuální, takže vycházejme z obecného průměru. Podkožní část vlasu se nazývá kořen, viditelné části pak říkáme stvol. Už při narození máme pod pokožkou 2 až 5 milionů vlasových váčků. Z nich pak vlasy rostou rychlostí zhruba 13 mm za měsíc. Po roce tak dosáhnou délky nějakých 17 cm. Bez stříhání můžou vlasy dorůst zhruba do délky 1,5 metru. U většiny z nás se ale růst zastaví mnohem dřív. Nejhustší vlasovou pokrývku hlavy mají blonďatí lidé. Jejich vlasy jsou ovšem nejtenčí a tak to opticky vypadá, že jich mají nejméně. Zajímavá je také pevnost lidského vlasu. Když vyrobíte drátek o stejné hustotě z oceli, bude mít podobné vlastnosti. Můžeme tedy říct, že vlas je podobně odolný jako ocel. Lidé mají na hlavě průměrně kolem 100 000 vlasů, které se po nějakých 8 letech obměňují. I proto je šedivění vlasů postupné a nenápadné.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.

Dobrý večer, Lačera te šukar šuniben. Festival Romipen v Brně letos opět propojí hudbu, tradice i vzdělávání. Dnes také uslyšíte rozhovor s novinářem a spisovatelem Patrikem Bangou, kterého jsme se zeptali, zda se podle něj za posledních 15 let změnil způsob, jakým česká média informují o Romech. Mangau, salačo.

0: A stále je s vámi romské vysílání Oroma Vakeren Pěkný večer. Dohrála a dospívala kapela Duo Band Kladno. Jaký obraz Romů vytvářejí česká média? A kdo by měl mít možnost o těchto tématech mluvit? Na veřejné debatě organizace Romea se nad těmito otázkami zamýšleli novináři i odborníci. Mezi panelisty byl také novinář a spisovatel Patrik Banga z iDnes.cz. Zajímalo nás, zda se podle něj za posledních 15 let změnil způsob, jaký média informují o Romech.
1: Nemyslím si, že to je stejný. Myslím si, že to je jiný, že už si ty redaktoři dávají víc bacha, že už i ta česká společnost je víc citlivá, nebo minimálně část té společnosti je víc citlivá na otevřený rasismus. Takže už si to vlastně, podle mě, seriózní média, už si to zkrátka nedovolej. A pokud jo, tak dostanou čočku uvnitř těch médií. Čili myslím si, že v tomhle jsme se hodně posunuli.
0: V debatě se Patrik Banga vyjádřil také k roli sociálních sítí a rychlosti šíření informací. Zeptala jsem se ho, jak se podle něj proměnilo šíření zpráv o Romech v online prostoru.
1: Ale já jsem tu mluvil o nebezpečí toho onlineu a o nebezpečí té rychlosti. Jo? Že ono to má dvě roviny. Jedna věc je ta, že v tom onlineu se dá lecos rychle opravit, ale zároveň se dá nadělat hrozný škody, pokud vypustíš nějakou zprávu, která je nepravdivá, nebo je nějaká předsudečná, nebo může mít prostě velký dopad a v tom je ten online nebezpečný.
0: Banga upozornil, že nebezpečí spočívá v rychlém šíření neověřených informací v online prostoru, které mohou převzít i některá média.
1: Tomu se říká monitoring a je to tak, že jedno médium monitoruje druhý a dušují se jakoby tím, že oni to vlastně nenapsali, že to napsal někdo jiný. Čili lidově se tomu říká, vložíš to někomu do úst.
0: Patrik Banga pracuje řadu let v redakci iDnes.cz. Zajímalo mě proto, jak z vlastní zkušenosti hodnotí vývoj přístupu redakce k informování o Romech.
1: Já si troufám říct, že na iDnesu právě jsme ty, kteří se na to dávají extrémní pozor, už jenom proto, že máme za sebou jednu negativní zkušenost a to nás, myslím, posunulo poměrně dost v tom, aby jsme o tom mluvili. Zároveň tím, jak na iDnesu pracuju dlouho, tak si myslím, že už mám vliv na to, jak ty zprávy můžou vypadat. A i kolegové se mnou velmi často konzultují, pokud se jedná o romský témata. Já se právě snažím dohazovat romský odborníky.
0: Jedním z témat debaty bylo také zastoupení romských odborníků v médiích. Zeptala jsem se Patrika Bangy, proč jsou Romové zváni především k debatám o romských tématech a ne jako odborníci i k otázkám, které s jejich etnicitou nesouvisejí.
1: Myslím, že potom byl kus té debaty tady a myslím si, že to souvisí velmi často s tou rychlostí a pohodlností těch redakcí, kdy už vsázejí na mediálně známí Romy, kteří jsou schopní kdykoliv, cokoliv, nějakýkoliv téma říct. Smutný na tom je, že ani u nás jako není zase tolik lidí, kteří byli fundovaní v těch tématech a mohli něco říkat. Jo? Čili každý z nás by měl jakoby nabízet těm redakcím lidi, který třeba osobně zná a ví, že jsou kvalifikovaní k tomu, aby něco řekli. A já jsem životní optimista a věřím tomu, že za 20 let už takovýhle věci vůbec nebudeme řešit. To je taky ta pohodlnost, jo? Že než aby se ten redaktor dal tu práci a hledal toho romského odborníka, zvlášť pokud se to téma třeba okrajově jenom Romů týká, tak si radši pozve toho mediálně jaksi profláklýho Roma.
0: Vysvětluje spisovatel a novinář Patrik Banga.

0: Spolek Romani Hub z Brna se dlouhodobě věnuje podpoře romské komunity. Už po sedmé je také pořadatelem festivalu RomiPen, který propojuje hudbu, vzdělávání i kulturu. Na letošní ročník nás pozve Petr Kováč.
1: Já bych chtěl pozvat všechny posluchače na sedmý ročník festivalu RomiPen. A RomiPen pořádá ERHAB, což je brněnský spolek. A můžete se těšit na několik zvučných jmén, ale já prozradím jenom některé. Tak Igor Kmeťo, potom Anita Soul, nebo Gypsy Prala a plno dalších. Ale samozřejmě, kde se to bude konat? 15. srpna od 14 hodin na Biskupském dvoře, to je hned vedle zelného rinku. Ta návštěvnost se nám tam pohybuje kolem 1000 lidí každý rok, takže ochutnáte nějaké dobroty a užijeme si krásný letní podvečer a večer.
2: Mimo to, že tam bude hudební program, na co se návštěvníci RomiPenu mohou těšit?
1: Tak co tam bude zajímavého, bude tam právní poradna, nebo spíš registrace do právní poradny, co považuji za strašně moc důležité, protože lidé se budou moct přihlásit, zaregistrovat a potom využít bezplatné právní poradny. To znamená, že pokud máte nějaké problémy v životě a potřebujete právníka a nemáte na něj finance, tak v ERHAB vám s tím může pomoct zdarma. Děláme i odškodnění romských žen po sterilizaci, takže to je velká výzva. A potom, co tam bude zajímavé, budou tam samozřejmě i tanečníci, taneční soubory. Bude tam tanečnice, která přijede z Prahy a bude tancovat s tanečnicí malou Janíčkou Šťukovou, na co já se moc těším, protože to je tanečnice od Boha.
2: Pane Kováči, organizace ERHAB, jak informuje ženy, které by mohly požádat o odškodnění?
1: Tak ERHAB nebo Romani Hub se samozřejmě snaží informovat, ale tohle je přesně to, co říkáte, je největší problém. Informovanost lidí, nejenom žen, ale samozřejmě neděláme jen odškodnění po nedobrovolné sterilizaci žen, ale děláme i právní poradenství. Řeknu příklad, potřebujete napsat odvolání, tak to je všechno věc, kterou vám náš právník dokáže sepsat, podat, zastoupit vás, ale děláme i teď dvě kauzy, které byly velmi smutné, odebrání dětí z rodiny. Zatím se nám to povedlo dostat do takové fáze, že pracujeme s těma rodinama, vzděláváme je, aby věděli, jak se o dítě starat, že ho musí posílat do školy a tak dál. Takže toto Romani Hub všechno dělá a je dobré, když by to i ty Romové věděli, proto jsme se rozhodli, že tento krát budeme dávat stánek registrační do právní poradny na festival RomiPen, který už je vlastně sedmý ročník.
0: Do Brna na festival RomiPen nás pozval Petr Kováč. Adagives i Mars Savoro, Manga Vlačerat. Děkuji, že jste dnes byli s námi. Klidný večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: vzdušných sil Petra Tománka se stroj zřítil z výšky zhruba 50 metrů. Podle ministra obrany za SPD Jaromíra Zuny armáda do vyšetření nehody pozastavila provoz všech vrtulníků systému H1.
1: Na místě působí inspekční orgán ministerstva obrany, který vyšetřuje letecké nehody. Dokud nebudeme mít výsledky, tak nepovolíme lety těchto vrtulníků, dokud si nebudeme jisti, dokud nám odborníci nedají jasný závěr.
0: Stavební úřad ve Zlíně nařídil neodkladné odstranění ohněm poničené budovy 34 v bývalém baťovském areálu. 11-patrový objekt z velké části poničil požár, který vypukl 9. července a hasiči ho likvidovali 15 dní. Budova se během zásahu z velké části zřítila a podle hasičů dál představuje bezpečnostní riziko. Pokračuje mluvčí města Tomáš Melcer.
2: Stavební úřad dnes vydal rozhodnutí o neodkladném odstranění zbylé části 34. budovy. To bylo posláno do datové schránky majiteli objektu.
0: Bývalý vedoucí obory Březka u Kostelce u Křížků nedaleko Prahy Libor Beníček u soudu dnes odmítl vinu v případu údajného týrání zvířat. Státní zástupce tvrdí, že obžalovaný surově zacházel s kočkami chycenými do pastí a jednu z nich krutým způsobem zabil. Beníček u soudu znovu tvrdil, že pouze chránil zvěř v oboře před toulavými predátory. V případě odsouzení mu hrozí až 6 let vězení. Hlavní líčení bude pokračovat v září. Sport. Tenistky Sára Bejlek a Barbora Krejčíková postoupily do čtvrtfinále Live Sport Prague Open. Bejlek porazila Timofejevovou z Uzbekistánu 2-0 na sety a Krejčíková stejným způsobem vyřadila další Češku Lucii Havlíčkovou. V Praze v osmifinále skončila také Nikola Bartuňková. Prohrála Stara Rudíjovou z Tajska 1-2 na sety. Počasí. Ráno bude většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno. Ojedinělé na severovýchodě se místy vyskytnou slabé přehánky. Později odpoledne a večer od západu bude ubývat oblačnosti a srážky ustanou. Nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Na severu a severovýchodě území kolem 20 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D2 směrem z Bratislavy do Brna za Podivínem na 35. a 5. kilometru došetřují kolizi 4 osobních aut. Neprůjezdný je stále levý pruh, místo zřetelně označené světelnou šipkou. Fronta už je velmi krátká, jen na pár minut. Na D1 z Brna do Prahy na Šmejkalce ještě více omezili provoz. Dnes večer a celou noc až do zítřejšího brzkého rána se mezi 24. a 23. kilometrem jede pouze levým pruhem. Kolona se tvoří za sjezdem na chodce rady na 26. kilometru. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď je tu repríza pořadu Alex a host.
3: Alex a host.
4: Je ikonou československého filmového světa. Mezi jeho režisérské počiny patří třeba kultovní snímky Tankový prapor či Bonnie a Clyde. Režisér Vít Olmer je naším hostem. Vítám vás. Dobrý den.
5: Dobrý den, taky přeju.
3: Alex a host.

prostě si, rozumíš, nejen snadne asi vím, kudy blíž, taky vím, jak ti voní v lesi, vím, o co tím.

0: pořadu Alex a host je Vít Olmer, režisér filmů Bonnie a Clyde, Tankový prapor, Nahota na prodej a mohla bych pokračovat. Pane režisére, kdy jste viděl opravdu dobrý film? Vybavíte si to?
1: Myslíte svůj nebo cizí?
0: Cizí.
1: Cizí.
0: Vaše filmy jsou skvělé všechny, ne?
1: No, tak já v poslední době se spíš vracím ke starší kinematografii, protože se mi zdá, že teď, jako v současné době, i u nás, i venku vzniká míň filmů dobrých, i když jsou výjimky, že jo. Mě například uchvátili dva české filmy, jeden se jmenoval Vlastníci a druhý Zahradníkův rok. Tak to si myslím, že to jsou filmy opravdu na, nechci říkat světový, ale evropský úrovni. No jinak já miluju filmy Scorseseho, prostě celý tyhle ty plejády těch mistrů, který už jsou to starý páni jako já. Snad starší je Clint Eastwood ještě. A ještě chce točit.
0: A já
1: pozor, já jsem nejstarší točící režisér v Čechách.
0: Tak, to je úžasné, je to úctyhodné a je to dobře. A pane režisére, když se tak díváte na ty filmy, umíte se vlastně podívat na film jako divák, nebo je to prostě nemyslitelné, nemožné? Díváte se na ně očima toho režiséra?
1: Já se dívám jako divák, jo. Já to moc neposuzuju ani tak po ty stránce profesionální, to jsem se naučil od pana režiséra Kryšky, který mě objevil do filmu, který taky říkal, že vždycky zapomene na to, že je režisér a na tu profesi a spíš se do toho vžívá jako divák. No tak samozřejmě, když ten film nestrhne, tak člověk vidí ty profesionální chyby, no tak pochopitelně potom to, ale když vás to veme a opravdu zaujme, tak to je krása. Už to se stává málo kdy. To tež s komediem, ale komedie to vůbec, že ten humor, který dneska teda se pěstuje, tak mě moc nesedí, protože já mám radši takový ten intelektuální, jako bejval, že jo. Třeba Woody Allen, nebo takhle, no. Ale diváci chtějí to, co chtějí, tak to mají, že jo.
0: A skutečně myslíte, že lidem nechybí ten intelektuální humor, o kterém vy mluvíte?
1: Já si myslím, že lidi, tak vidíme to i podle návštěvností, že jo. Tak tady prostě, já nevím, když to srovnám, tak třeba Zahradníkův rok vidělo poměrně málo lidí, ale pak takový film Ženy v běhu nebo podobný, že tak to má milion sledovanost. Takže svědčí to o vkusu lidí a o celkový situaci v kultuře tady u nás.
0: A o jakési nenáročnosti?
1: Já si myslím, že lidé dneska jsou pod velkým tlakem většinou, že ať už pracovním, nebo je to vlivem politické situace, která není dobrá. Lidi hodně musí makat, aby teda si udrželi životní úroveň. No a tak potřebují se prostě bavit, že jo, já to chápu. Prostě, že přijdou domů a potřebují se pustit něco veselýho. Je to jasný, já už to mám taky teď. Mám tablet, posteli, ležím a říkám si, tak já nebudu si sejívat na politické zprávy, nebudu politické podcasty a pustím si třeba Mistra Bína.
0: Zkrátka pobavím se. Vít Olmer je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

večer by zněla od Mojze sem melodie dávno věká. Bylo by léto 1910,

0: ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Pozvání do pořadu Alex a host přijal Vít Olmer, režisér notoricky známých filmů jako třeba Tankový prapor, Bonnie a Clyde, Ještě větší blbec, než jsme doufali a tak dále. Vy jste v minulém vstupu, pokud bych to měla shrnout, řekl, že pokud shlédnete film jako divák, tak to byl dobrý film a jakmile tam začnete hledat chyby nebo nacházet chyby a díváte se na něj už těma režisérskýma očima, tak to nebyl dobrý film. Je to, dá se to tak říci?
2: Já myslím, že jste to vyjádřila přesně. Přesně. Protože u silného emotivně silného filmu prostě zapomenete na to, jak třeba je to stříhaný, jaká je kamera a tak dále. Že? Je to prostě, ten vjem je takový, že prostě na tohle to zapomínáte.
1: Nicméně,
2: na tu tak, filmářskou kuchyň.
1: Jak se to uvařilo, upeklo. No. Nicméně, než jste začal točit, tak jste i hrál, herectví jste vystudoval. Proč nakonec potom zvítězila režie? Co vám chybělo na herectví?
2: Já v podstatě, teda jsem hrál už v dětství v ochotnických souborech, protože můj táta byl ochotník zarytej, ale loutkovýho divadla v Českým Brodě, jo. Pozor, to bylo na vysoký úrovni, jo. A on chtěl, abych hrál, jo, tak třeba dělali broučci, hráli se broučci a já jsem nechtěl moc. A on mě přinutil, dal mi pár facek a musel jsem mluvit broučka, jo. No pak se mi to trošku zalíbilo a pak teda jsem to zkusil na Damu, kde mě nevzali první rok, protože mě přinutili zaspívat písničku nějakou a já s tím hudebním sluchem jsem na štíru, jo. Tak mě trošičku vyhodili, ale já jsem šel jako elév do divadla v Mostě. A to bylo výborný, to byla výborná škola. A za rok potom už jsem šel na tu Damu. Pan profesor Nedbal říkal, abych teda zaspíval, jestli jsem se trošku polepšil. Tak já jsem začal zpívat a on uprostřed písničky říkal, no tak to lepší nebude, dobrý, perem.
1: Tak tím jste se dostal na Damu, ale stále jste měl nakročeno k tomu herectví a hrál jste dál. Tak kdy přišel pak ten zájem o režii?
2: Já jsem spíš tíhnul vždycky k filmu. No tak bylo to logický, protože už na ty Damu mě obsazovali režiséři významných jmen, Krška, Kachyňa, mě obsazovali do filmů. No a mně se strašně to zalíbilo koukat těm režisérům přes rameno, jak to dělají. A začalo mě to bavit víc než divadlo. Takže jsem potom přešel na filmovou fakultu a věnoval jsem se výhradně filmový režii, i když jsem ještě hrál občas nějaký role ve filmu. A v divadle jsem ještě hostoval, to bylo poslední, Ze života hmyzu, režii Macháčka, naproti FAMU hned. Národním divadle mám takovou hezkou vzpomínku na to, pan režisér Macháček byl takový zuřivec a strašně křičel na ty herce, jo, tejdel je. A já jsem říkal, dobře, pan režisér, já to vemu, tu roli toho Felixe, ale jestli na mě jednou zakřičíte, tak jdu tadyhle za roh na FAMU, kde studuju.
1: A zakřičel?
2: A nezakřičel.
1: Vít Olmer je naším hostem.
3: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát bude mým hostem autor, psycholog a diplomat Michal Žantovský.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
5: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Povídám si s režisérem kultovního snímku Tankový prapor a spousty dalších, samozřejmě Vítem Olmerem. Vy jste v minulém vstupu popisoval ještě dobu, kdy jste hrál pod vedením režisérů Krška, Kachyně, také jste zmiňoval Macháčka, který prý hodně křičel na herce. Jaký jste byl a jaký stále jste vy, režisér? Křičíte?
1: Já nekřičím, já, protože právě jsem zažil být v kůži herce, tak jsem se spíš snažil být, mít pro ty herce porozumění a být na ně hodnej. A to byly výjimečné případy, kdy jsem se rozčilil, to se stalo asi jednou, kdy jsme točili a ty dva představitelé v hlavní scéně filmu prostě najednou neuměli text. Jo. A ten den natáčecí stál 200 tisíc. No tak to už se opravdu křičel. A jinak jsem se snažil být hodnej a spíš navodit takovou atmosféru žertu a dobrý pohody.
0: Tak, ale bylo to i díky tomu, tedy té vaší zkušenosti, co by herce, ta vám pomohla k tomu být potom klidnějším režisérem?
1: Určitě. To byla, ta zkušenost byla dobrá i vlastně to, no to už jsem říkal vlastně, že tím, že jsem prostě dělal s těma významnýma režisérama, tak jsem se naučil, pokud jsem se něco naučil, tak jedině u nich, jo, ne ve škole. Ve škole se člověk nic nenaučí.
0: Za minulého režimu byl přísný dohled nad tím, co se natáčelo, co se pouštělo ven. Měl některý z vašich filmů na mále?
1: No tak nejen, že na mále, že já jsem zažil krásný 60. léta, to bylo fantastický, jo. To byl takový obrovský vzestup, kdy já už jsem natočil takový drzý dokumenty, třeba Občané s RBM, a to bylo ještě na škole, ale už se to odvysílalo, a to bylo o tom, jak, co se děje s potomkama české šlechty, co se děje v současnosti, že musí dělat kopáče a jeden dělá kulisáka a tak dále, jenom proto, že mají takzvaně modrou krev. My jsme tam pak udělali takový žert, že jsme jednoho vzali na odběr krve, aby se ukázalo, že ta krev je červená. No takže ty 60. let, tak to jsem stačil natočit pár takových dokumentů, který vrtali do toho režimu, ale tenkrát to ještě jakž tak šlo, ovšem po 68. mi to dali sežrat. Takže si mě zavolal ředitel Barandová, řekl, tak a nebudeš ani hrát, ani režírovat. Proto bylo ještě spojený, že já jsem psal taky takový šachy články a povídky a tak dále. Vždycky se tak vrtal prostě do...
0: Nedalo vám to?
1: Nedalo mi to, no. A tak to jsem si potom odskákal, takže jsem potom strávil skoro 10 let v dabingu. Což by ještě, no, taková... Ale to by ještě šlo, ale oni mě za trest dávali dabovat sovětský filmy, východoněmecký a vietnamský.
0: Kdy pak nastala změna, kdy ten trest pominul?
1: Potom koncem 70. let já jsem dělal něco pro Slováky. Slováci byli v té době takový drsnější, jak odbojnější, jo. A dělali jsme tam takový recesistický pořad pro televizi, který se jmenoval Ráč tě vstoupiť. A to byly takový prostě portréty, ale dělaný způsobem recese. Odvysílali se vždycky v 5 hodin odpoledne, pak to dostalo mezinárodní cenu Dunaje a pak to zakázali. To byla klasika, že jo. No ale já už se ta doba tak mírnila, že koncem těch 70. let, 80. let, tak mi nabídli ze Zlína, jsem dostal nabídku točit dětský film, Sonáta pro Zuzku, no a ten dostal paradoxně hlavní cenu. Tomu jsme já ani nechtěl věřit, jo, že prostě to. No a pak už se to teda rozjelo, pak už mě povolili točit i na Barandově a stal jsem se tam kmenovým režisérem.
0: Tak, aby přišlo rok 89, no. 90. léta, rok 91, Tankový prapor a no. O něm budeme mluvit za malou chvíli. Naším hostem je režisér Vít Olmer.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host si povídám s režisérem Vítem Olmerem. Jmenovala jsem několik vašich notoricky známých filmů, ale které období vy považujete za nejplodnější?
1: Právě potom, když jsem natočil dětský film ve Zlíně a pak ještě jeden a dostal jsem šanci na Barrandově, tak jsem měl možnost dostat do ruky výborný scénáře a natočil jsem, myslím, nejlepší filmy vůbec, co je vám doktore a Jako jet. Oba dva byli se Svěrákem. Půvabný je, že u toho prvního, Co je vám doktore, měl hlavní roli hrát Menzel, ale oni řekli, tak to teda ne, takovýhle spojení Menzel, Olmer a ještě autor Máša, ten byl taky trošku na černý listině. No a Menzel říkal, když to půjdeme za Svěrákem, řekneme, jestli by to nevzal. No a Svěrák to vzal a to bylo štěstí, protože si myslím s odstupem, že byl lepší, než by byl býval Menzel. Navíc tam přinesl do toho spoustu svých nápadů, vtipů a hlášek. Takže to pokládám za krásnou dobu.
0: Konec 80. let, přišel rok 89, sametová revoluce a počátek 90. let, začaly se točit komerční filmy. V 91. jste natočil svůj legendární tankový prapor, který se vysílá vlastně dodnes a je stále velmi, velmi oblíben. Kolem jeho vzniku se tradují různé legendy. Mám tady přímo pana režiséra Víta Olmera, takže se vás můžu zeptat, co je třeba pravdy na tom, že na premiéře byl pan Škvorecký, nebo že jste museli opravovat tanky, které dorazily, aby byly pojízdné, nebo tu vojenskou techniku.
1: Já bych chtěl jenom zmínit, že já jsem měl původně dělat obecnou školu, ale současně jsem dostal nabídku na tankový prapor. A ten tankový prapor mému natyrelu, jak si vyhovoval víc, jo, taková ta drstost, inteligentní humor, že jo, a prostě naplno. Tak jsem vzal tankový prapor. No a to byla úžasná práce, protože to bylo hned po té revoluci, takže všichni pracovali s takovým obrovským nadšením. Ta firma neměla peníze, Bonton, pozor, ty si se zadlužili všichni, že jo, honoráře se hned neproplácili, že jo. Někteří lidi do toho dávali třeba rekvizitáři svoje věci a tak dále. Bylo to velmi to, ale bylo takový nadšení, jo, že i ty herci, všichni hráli naplno a myslím si, že už toto se asi nebude opakovat.
0: A teď se vrátím k té své otázce. Zda na premiéře byl tedy pan Škvorecký, údajně s manželkou přiletěli ruským vrtulníkem, měli jste prý opravovat nepojízdné tanky, které dorazily na natáčení. Tak co je na tom pravdy?
1: No tak já bych začal tím natáčením těma tankama, že jo?
0: No.
1: To se přivezli ze Slovenska tanky, ale pak se ukázalo, že se musí popravit a tak. A tam byl takový major na tom tankodromu, který byl takový ten zelený mozek, ale ty tanky popravili, takže se s nima točilo, jo, což je, no, možná, že dneska jsou ještě ve válce teď na Ukrajině, že jo.
0: Se dostat...
1: Ale Škvorecký byl sám taky vlastně na vojně, on byl velitel tanku, pozor. Takže o to bylo všechno odpozorovaný fantasticky, jo. Proto je to tak výborný ta předloha, že jo. No a ten scénář, oni mu napsali jiní autoři verzi scénáře, která nebyla dobrá, protože to začali předělávat, tak my jsme potom s Radkem Jónem udělali svoji verzi, kdy jsme vycházeli dost důsledně ze Škvoreckýho. A Škvorecký byl rád a přijel na premiéru s paní a oni udělali takovou bombastickou premiéru, že to byl takový ten počínající kapitalismus, tak všecko prostě obrovský, že jo, a vrchol paní Manulovou pozvali, že jo, a vrchol všeho byl, že přiletěla helikoptéra ruská, sovětská, a ta přivezla tam na místo přivezla Škvoreckýho s paní, že jo. Chulecký říkal, tak to je teda sranda, že já prostě přivítávám sovětskou helikoptéru. Ještě starou mohl spadnout taky, že jo? A bylo by po legraci. Byla to krásná doba.
0: Říká Vít Olmer, který je naším dnešním hostem.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat bolestivým šlachám na rukou a nohou a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.

dnes přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž,

Něco kapslí, jeden fant, ty grof a grant, i přání pár, co nikdá.

0: režisérem Vítem Olmerem teď probíráme detaily vzniku jeho kultovního snímku Tankový prapor. Také se traduje, pane režisére, že jste během Tankového praporu poznal svoji budoucí ženu, herečku paní Simonu Chytrovou, ale vy jste ji poznal už dříve. To už jste o ní věděl, když šla na casting?
1: Já jsem Simonu poznal ještě před natáčením. My jsme se potkali v Moskvě, kde byl týden jako takového toho kulturního přátelství, že od nás tam měli divadla, semafor a různý další. A já jsem tam měl s filmem Bonnie a Clyde, kterýmu tam samozřejmě vůbec nikdo nerozuměl. Na to koukali jak bulíci. A tak já jsem tam neměl v podstatě co dělat, ale Simona tam hrála se semaforem a tam jsme prostě setkali. No a slovo dalo slovo, jak to tak bývá, zamilovali jsme se do sebe. No a potom vlastně, když jsem dělal Tankový prapor, no tak se mi samozřejmě, to bylo logický, že logický, ona se na to hodila, ale prostě to mi obsadil, že vyčítali mi to potom kritici, že obsazuju manželku, jako kdyby na celém světě to nebylo běžný, když se podíváme, tak většina režisérů obsazuje svoje milenky a svoje manželky a já myslím, že to je dobře, protože je znají, jo, prostě a ta spolupráce je dobrá, protože od rána do večera prostě o tom diskutujou a tak dále a je to potom pozdrav na tom výsledku.
0: Tak a posouvají kupředu, dobrou věc. Vy jste zmiňoval svůj další legendární film Bonnie a Clyde. Potom jste vlastně po více než 25 letech, protože Bonnie a Clyde se natočil v roce 87, tak jste potom po 25 letech natáčel vlastně dvojku. Většinou bývá to pokračování mnohem jako náročnější, jsou od toho velká očekávání. Tak zvažoval jste dlouho, zda točit pokračování filmu Bonnie a Clyde?
1: Tak takhle, já jsem vlastně to dostal jako nabídku, abych udělal Bonnie a Clyde 2. No, samozřejmě nedopadlo to tak, jak jsem si představoval, ale bylo hodně, hodně takových překážek, jo. Těm producentům šlo jenom o prachy, jo. Takže prostě se tomu nevěnovalo to, co mělo. A film bez peněz a bez takového nadšení, myslím nadšení ze strany těch vedoucích a těch, co o tom rozhodovali. Jo. Takže si myslím, že už to nemělo ten prostě drive jako ta jednička. Bohužel nedá se nic dělat.
0: A mrzelo vás tam, zvažoval jste, říkal jste si, kdyby se to točilo, bývalo hned třeba 2 roky po té jedničce, tak by to dopadlo jinak?
1: Je to možný, ale ta nabídka nebyla. Nabídka přišla až v určitý době. Vůbec byl problém finanční, že protože najednou lidi přestali chodit do kina. Na Tankový prapor byla obrovská návštěvnost. Ještě na Houtu na prodej byla taky velká návštěvnost. Ale potom to začalo trošku klesat, lidi začali chodit míň do kina. Mm. Tím pádem se špatně schránili sponzoři. Mm. Třeba my jsme měli dělat Smrt na prodej, což bylo pokračování na Houty na prodej, a na to už jsme s Pepíkem Klímou a s Krampolem už nesehnali peníze, jo. Mm. Takže jsme si nemohli vybírat, je to prostě, člověk je v rukou těch, co mají prachy.
0: Tak, Jan Potměšil, Josef Nedorost, Tomáš Hanák, Veronika Jeníková, to byly hlavní tváře nebo hlavní hvězdy jedničky Bonnie a Clyde. Když jste je oslovil, aby znovu natáčeli tedy dvojku, tak všichni kývli nebo jste musel třeba je přesvědčovat?
1: Já myslím, že když jsme začali dělat dvojku, tak jsme samozřejmě počítali s tím, že všichni z jedničky budou hrát a oni byli nadšený, že byli rádi, kdo by nebyl, že někdy tam byly i trošku problémy, protože někteří už byli nemocní a ty tady jmenovat dost těžce, ale prostě točili. No ale jak říkám, už to prostě nemělo ten.
0: S námi ve studiu zůstává Vít Olmer.
2: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Režisér Vít Olmer je hostem pořadu Alex a host Českého rozhlasu. Pane režisére, někde jsem zaznamenala, že vy teď trochu koketujete s umělou inteligencí. Tak na co se jí tak vyptáváte? Co vás zajímá?
1: Tak to je opravdu takový jako jenom, protože Sejd Bumi, který se v tom vyzná, tak já jsem říkal, hele, ukaž mi, jak se to dělá, já to taky zkusím. A tak jsem to trošku zkusil, nejsem technický typ, jo, takže na rozdíl od tvý ženy, která paradoxně vyhrála kdysi matematickou olympiádu, tak já jsem z matematiky vždycky propadal, jo. To je takovýhle to. No, tak já jsem si zkusil tu umělou inteligenci a když jsem se zeptal na sebe, sám na sebe, tak mi to tam vyplivlo, že jsem natočil film, který natočil Jurej jako Bisko a takhle, jo. Tak,
0: jsou tam mezery, zkrátka.
1: Tak mě to přestalo bavit, no.
0: Vy jste vzpomněl v tom našem povídání legendární režiséry, jako třeba pan Kachyňa, pan Krška. S kým se vám dobře spolupracovalo? Myslím tím, na kterého třeba hereckého barda rád vzpomínáte, kterého jste obsadil ve svém filmu?
1: Tak samozřejmě už jsem tady jmenoval, že Zdeněk Svěrák, že jo, to jsem velice zavázaný, protože těm filmům pomohl. Potměšil, vynikající, Jeníková, Hřmánek třeba mě rád, výborný. To jsou takový herci, kteří nejsou jenom herci, že by odříkávali texty, ale že si i vymýšlejí. A já to dělám s chutí, jo. Já je nechám, aby říkám, jak bys to třeba řekl jinak. A to strašně pomáhá, jo. Proto já taky rád jsem dělal s nehercema. Protože neherci mají takový kouzlo opravdovosti, jo. Když teda mají talent, to se může třeba objevit 60. Forman taky objevil, že to kapelníka, já nevím, kolik mu bylo toho Kolínskýho, jo. Tak a ty neherci, a nebo úplně nejlepší ze všeho je kombinace, jo. Dělat s nehercema a kombinovat je s hercema. A zase s tím začal Forman, kdy taky měl neherce, že a pak Hvězdu třeba. No v podstatě Kuka Čínzo, když si vezmete, tak to byly málo známí herci a Nicholson tam prostě vevodil.
0: Měl jste šťastnou ruku na herce? Vycítil jste nějak ten talent nebo to, že se pro tu roli hodí?
1: Tohle je dobrá otázka. Já si myslím, že to je věc chemie, že to je opravdu věc takového nějakého instinktu. Jo. Jako pro mě třeba jít do divadla se povádat na herce mě moc nedává, protože tam se stylizujou, že, a tak dále. Ale já potřebuji si s tím člověkem posedět. A musím říct, že už během 5 minut tak trošku tuším, co to je za člověka. A jestli by se na tou roli hodil. Taky to samozřejmě nemusí vyjít vždycky. A musí se postavit před kameru a udělat, natočit ho, jo. Protože kamera odhalí všecko. To je prostě úžrt. Kamera se nedá ošidit. Divadlo tam můžete nalíčit a já všecko. Ale kamera je rentgen.
0: Tak já moc děkuju, ať jste u toho rentgenu ještě hodně dlouho. Vít Olmer byl naším hostem.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje.
2: Je 21 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: O víkendu se do Česka vrátí letní teploty, v neděli může pršet. Demolice obchodního domu Slezanka v Opavě bude pokračovat a zítra bude polojasno, maximálně 25 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, dobrý večer. O víkendu se v Česku vyjasní a teploty můžou dosáhnout 29 stupňů Celsia. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. V neděli se ale začne přes den zatahovat a od jihozápadu budou přes Česko přecházet přehánky.

0: i veřejností, která pomohou určit podobu architektonické soutěže na budoucí využití tohoto významného prostoru v historickém jádru města Opavy.
1: Novou edukativní expozici s názvem Objev Jesenicko si můžou zájemci prohlédnout v turistickém a informačním centru Katovna v Jeseníku. Výstava je zaměřená na přírodní krásy a specifika regionu. Pokračuje mluvčí radnice Markéta Kanielová.
2: U vstupu návštěvníky přivítá kat místní legendy, který je provede historií Katovny. Přijdeme si tak prohlédnout čiré modely Jesenicka, objeví živý rašeliník a hravou formou si otestují své znalosti našeho regionu. Nahlednou také do příběhu hornictví, textilního průmyslu a lázeňství. V horním patře pak na návštěvníky čeká šestice IQ exponátů. Sport.
1: Fotbalisté Sparty se chystají na start nové sezóny. V sobotu nastoupí na úvod šance ligy na hřišti brněnské Zbrojovky. Hlavní trenér Pražanů Dan Brian Priske zmínil, jaké cíle Sparta pro nový ročník má.
3: Jsme hladovější než kdy předtím. Dvě sezóny bez trofeje, to není dobré. Chceme titul v lize, probojovat se do finále poháru a být co nejúspěšnější v evropských soutěžích. Dostat se na tu nejvyšší úroveň. Cíle jsou jasné.
1: Počasí. Zítra ráno bude většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno. Nejvyšší teploty vystoupí na 21 až 25 stupňů, na severu a severovýchodě území bude kolem 20 a na horách bude 17 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy nejprve opatrně za sjezdem na Chocerady na 26. a 5. kilometru stojí nepojízdný mikrobus. Blokuje stoupací pruh, je označený světelnou šipkou a vybočuje se. A pozor pak na D1 opět směrem do Prahy i o kus dál. V omezení na mostě Šmejkalka se teď do Prahy jezdí jen levým pruhem a menší kolona z kilometru 26 je asi na 10 minut. A v Praze jsou komplikace ve Strahovském tunelu směrem na Troju. V první polovině tunelu stojí v pravém pruhu nepojízdný dne osobní auto. Průjezd tunely tak musí regulovat a kolony přímo v tunelu jsou od Anděla a 10 minut se stojí i v Dobřížské ulici před vjezdem do Mrázovky. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: A teď už pořad Zlatá láska.
4: Zlatá láska.
5: Do světa lásky a něžnosti vás zvou Petr Kostka
6: a Carmen Majerová. Dnes uslyšíte příběh, který je důkazem, že láska překoná hory, poválečné útrapy a vrátí i ztracené jméno.
5: Vyprávět o svých citech budou 79letá Uršula a 81letý František.
6: Oba už také vědí, že láska je největší léčivá síla v přírodě.
4: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: se zlatou láskou za vámi přicházejí Petr Kostka
1: a Carmen Majerová. Budeme vám vyprávět příběh manželů Uršuly a Františka Wolfových ze Srbské Kamenice.
0: Poznali se před 63 lety. Stačil pohled, láska k tanci, dvě srdce a vznikla láska. Jak to všechno bylo, jel se zeptat s mikrofonem vnímající Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Paní Wolfová.
3: Vás tady, ano.
4: Uršula.
3: Ano.
4: Patrik Rozehnal, dobrý den.
3: Těší mě.
4: Já vám dám kytičku rovnou.
3: Je, děkuji.
4: A ta vám jde krásně k šatu.
3: No, vidíte, tak pojďte dál.
4: Vy máte nádherný dům teda.
3: Jo, pojďte dál.
4: Dozadu, do domu, to je takové to staré selské stavení.
3: To byla kdysi pekárna.
4: Tady se pekl chleba.
3: Chleba a pečivo za Němců. Vystavěný to je 1908. A ty byly potom odsunutý ty lidi, ale my jsme to neměli po nich. My jsme to měli až po několikátý generaci. No a my jsme to koupili a to bylo v hrozném stavu.
4: Takže to krásu jste tomu dali vy.
3: Jo.
4: A tady můj máme muž, Františka, už asi předpoklad. Dobrý den.
5: Dobrý den, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Tady je plno fotek.
4: Jo, vy jste nachystala takhle.
3: Já jsem nachystala fotky.
4: I vaše svatební.
3: No, naše svatební. No a...
4: Vy jste pořád stejný oba.
3: Ne, nejste.
4: No jo.
3: Jo. František přišel o vlasy. Z velký lásky padají vlásky, se říká.
0: Vraťme se do doby, kdy měl František ještě bujnou kštici. Bylo mu 18, měl už po maturitě a chodil do práce.
1: Ve volném čase rád tancoval. A jednoho zářijového dne roku 1961 se s kamarády vydal z Chlumce na Ústecku do Chabařovic na taneční zábavu.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
5: No a tam jsem potkal jako vokatou holku, která se mi jako tak nějak zamlouvala. Jako.
3: František mě vyzval k tanci a potom jsme tančili. A vždycky, když jsme se potom scházeli a šli jsme na čaje nebo na plesy, my jsme stihli čaje a my jsme stihli i ples tam v Chabařovicích, v tom našem městečku, kde bylo 5000 obyvatel, bylo plno 8 až 10 plesů bylo za sezonu. Takže my jsme oba dva rádi tančili. My jsme začínali s tancem, my dva na sále a končili jsme taky my dva. Takže my jsme byli takový abnormální v tomhle, bych řekla. Můj muž potom musel jít na vojnu. 19. šel na vojnu.
4: To znamená, vy jste se rok vídali, tančili a ano, pak odcházel na vojnu.
3: Ano, a potom šel na vojnu, jenomže šel na vojnu až do Liptovského Mikuláše, do Nízkých Tater. No, ale předtím ještě měl o mě zájem ten dvojitý Wolf.
4: Takže vy jste teď jednoduchá Wolfová. S jednoduchým V,
3: ano.
4: Protože František je Wolf jednoduše. Ano. A vy jste měla ještě nápadníka s dvojitým V.
3: Já jsem měla ještě z Chabařovic nápadníka s dvojitým V. A ten nápadník s dvojitým V byl o 2 roky starší než můj muž a o 4 než já.
4: Rozumím tomu dobře, že vy v době, kdy vám dvojitý Wolf odešel na vojnu, tak vy jste si takhle jako nabrnkla jednoduchého Wolfa?
3: No to tak bylo.
5: Oni jenom kamarádili, to bylo takový, že se znali.
3: Ono to nebylo, to nic vážného.
4: Co rozhodlo ve vás srdci, že jste věděla, že ne, že chcete Františka?
3: Jeho kamarádi, měl ještě další kamarády v Chabařovici, jak to ty mladí lidi mají plno kamarádů. A ty kamarádi říkali, hele, Klaus ti není věrný, my jsme spolu intimního nic neměli. Klaus ti není věrný, Klaus tamhle s nějakou chodí a tamhle s nějakou chodí, jestli to byla pravda. Já jsem toho nebyla svědkem. Jestli lhali ty kluci, nebyla jsem svědkem. Ale nevím, proč jsem si vybrala jednoduchýho Wolfa.
4: No a to byste měla vědět, proč.
3: No, protože byl strašně milej, strašně hodnej. Na rukách by mě nosil. My jsme někdy z blbosti, když jsme potom spolu chodili s Františkem, tak Chlumec a Chabařovice jsou 3 kilometry. A když jsme šli na návštěvu k jeho rodičům do Chlumce, tak jsme udělali blbost a on mě vzal takhle na ramena a byla mlha zrovna a šli jsme do Chlumce. A teď šel nějaký člověk naproti nám po té silnici a lekl se. Tenkrát byli hrozně aktuální péráci, tak si myslel, že to je nějaký pérák. Byli jsme to my.
4: Utíkal do pole.
3: Utíkal do folí.
5: A jsem je mohl schodit z těch ramen, protože jsme se tak smáli. Jako.
4: Řekněte mi, co tak se vám líbilo každému z vás na tom druhém? Čím jste se navzájem okouzlili? Jak jste toho druhého viděli tehdy, Františku?
5: No, na mě udělal dobrý dojem, jako jak vypadala, že jo? No, teď byla temperamentní, a to je ještě do dneška, no, až někdy jsem spocenej. Jako. No a my jsme si sedli docela, jako, já bych řekl, že jsme si jako sedli. No.
3: A já jsem byla trošku potvůrka, on vždycky mě šel doprovodit. Stoupili jsme si tam u baráčku ke dveřím a tam jsme se pusinkovali, to bylo všechno.
5: No a potom jsme se tam ještě šmajchlovali jako trošku.
3: A já schválně, on v autobus jel 10 hodin a já schválně, aby mu ujel. A tak jsem viděla, že mě má doopravdy rád.
4: František to hezky nazval. My jsme se šmajchlovali. To je to, co nás vlastně taky zajímá, jak taková láska vzniká. Jak to vypadalo v té době, když vy jste chodili, takové to přibližování se? Jak ty něžnosti začaly? Kdo s tím začal? Nebo byly obavy, jestli třeba ten druhý to přijme, jestli to už není moc brzo? I třeba ta první pusa nebo nějaké obětí?
5: My jsme na to šli pomalu, postupně. A ona to je taková... No, jak to mám říct, no sopka taková, no, tak...
4: Takže ona vás popadla?
5: Samo, to šlo samo.
4: Takže ona začala, Uršula?
5: Většinou.
3: No. Co povídáš, ty jsi mě pusinkoval, já jsem čekala. Jo.
5: Dobrý, no.
3: Ale já chci říct, jako v dnešní době, já jsem říkala, intimnosti až po vojně a skutečně to tak bylo. Mně bylo 19, když jsem měla první intimnost s manželem.
4: Po vojně a před svatbou?
5: Jo, jo.
3: Jo, před svatbou, ano, před svatbou.
5: Rok ještě po vojně jsme spolu rok chodili a potom jsme se brali, jo.
4: A ve vší slušnosti teda, ta první intimnost, byl to náhlý závan nějaké vášně, že k tomu došlo, nebo jste si udělali nějaké příjemné prostředí a byla příležitost, že jste někde mohli si takhle jako spolu pobít?
3: Taková vášeň, ne, bych řekla, jo. Že jo. Bylo to v Chlumeckém parku. Tam byl kdysi zámek v Chlumci.
4: Jaké to bylo potom? Změnilo se něco? Řekli jste si, teď už jsme postoupili někam dál? Nebo jako změní tohle ten vztah? Jako posune ho to někam výš? Nebo jak to člověk vnímá?
5: My jsme ten vztah měli docela jako hluboký a to vůbec na to nemělo vliv. Jako. Bych řekl, že ne.
3: Bych řekla, že ne.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh patří manželům Uršule a Františkovi Wolfovým, kteří oba vyrůstali v Sudetech. Uršula měla maminku Němku a zažila v dětství mnoho ústrků.
2: Jejich rodiče jim oběma ale byli velkými vzory. Byli to slušní lidé, kteří ctili pravdu a žili spolu šťastně a spokojeně. Takové manželství si přáli i Uršula s Františkem.
1: Jejich rozhodnutí vzít se urychlil fakt, že Františkův bratr se žení a dům jejich rodičů se prodává.
2: A tak byla 31. července
1: 1965
2: svatba v Ústí nad Labem. Od té doby nosili snubní prstýnky.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
3: No, máme prstínky, máme je skovaný, ale představte si, byly teda zlatý doopravdy, byla práce sehnat zlato tenkrát v té době, nebylo zlato, nebyly prstínky a oba dva prstínky nám praskly, ale manželství vydrželo. On má prasklý prstínek, já taky.
4: Víte, jak ten kroužek byl sletovaný, tak se to tam rozpojilo.
3: On nebyl v celku, on byl jako to ještě mezi tím bylo ještě, jako bylo tmavší zlato a světlejší zlato, jako tři druhy, a ono to tam prasklo. Ale manželství dám neprasklo.
5: A vybírali jste si je tedy sami, rozhodovali jste, jak budou vypadat, nebo vám nabídl zlatník, jak...
3: Tam nebyly vůbec žádné možnosti. My byli rádi, že jsme vůbec nějaký sehnali. Tenkrát nebylo vůbec zlato. To bylo v Ústí nad Labem, jsme to v zlatnictví, to bylo veliký zlatnictví, ale oni neměli vůbec žádné prstínky. To byl problém.
5: Co šaty? Nechala jste si šít? Do čeho se oblékl František? V čem jste se ženil, Františku?
4: Oblék nějaký černý, jako tmavej, nebo já nevím, to už se si nepamatuju. A to jsem si koupil asi, ale ta si nechala ušít jako šaty a ještě do dneška poplakává, že to byly tak obyčejný šaty, oni sice byly z nějaký, co to bylo?
3: Byla to krajka, ale ono nic nebylo, tenkrát nebyl materiál, já jsem byla ráda, že jsem sehnala 3 metry a i kdybych si to bývala ušila sama, což bych bývala mohla, ale nevěsta si nemá šít šaty. Tak jsem to nechala šít, no a...
5: A říkala jste si, že jsem si je nešila sama, jo?
4: Ne, že byli takový, že neměli vlečku a takovýhle nějaký, rozumíte, jako...
3: Byli takový skromný, byli krátký a to. Já jsem si potom šívala šaty, jo. Můj muž vždycky, když přišel, že půjdeme tančit, tak ještě čekal, až já došeju ty šaty, co tam mám. S krajzlíčkama, s takovýma všelijakýma fyžíčkama. A to byly jako hezký šaty, hezký.
5: No a u těch svatebních závoj byl?
4: Ne.
3: Nebyl, jenom takovej do vlasů něco malinko.
5: Když jste tedy stáli u nějakého toho oltáře nebo pultu, nebo já nevím, jak to vypadalo, co vám tak běželo hlavou? Že tak jako je, budeme spolu, nebo jaké myšlenky napadají nevěstu a ženicha v tu chvíli, jestli si to ještě pamatujete? Uršulo.
3: Budeme spolu a budeme spolu šťastní až do konce života. A můj muž, já jsem řekla ano, a můj muž řekl dvakrát ano. Ano, ano.
4: Protože jsem to řekl potichu a myslel jsem si, že ten vodávající to neslyšel, ale jsem to řekl jednou, ještě nahlas. Doteďka to mám na talíři.
5: Takže vy jste dvakrát ženatý s Uršulou a ona s váma jenom jednou vdaná.
4: Ano.
3: Asi takhle.
4: Přesně tak to je.
5: A pak co tedy? Polibek? Co
4: no následuje? Jasně, prstinky, to je klasika, no. Klasika.
5: Co si vy sami z toho svatebního dne pamatujete jako největší intenzivní zážitek, co tak jako vám vytane na té mysli? Nebo na co rádi třeba vzpomínáte, že jste byli dojatí, nebo že jste to nečekali ten den, nebo je to věc, která vám v té mysli a srdci zůstává hodně, hodně na tom předním místě zasunutá.
3: Ten obřad. A potom, když jsme z toho kulturáku, ten kulturák byl nově postavený a v ústí z toho kulturáku se jde po schodech, tam je několik schodů, a když jsme tam z těch schodů scházeli, tak byl vidět hrad Střekov v dálce. A to bylo tak krásný a za námi se šel celý ten štrůdl a byli jsme nejšťastnější lidi na světě.

0: Večer po svatbě nechali vše být, vyspali se a ráno jeli autobusem do Ústí nad Labem, kde sedli na vlak a mířili na svatební cestu do Nízkých Tater.
1: Romantiku pak vystřídal opravdový život. Do začátku dostali 5000 korun od dědečka Uršuly, který si na to dokonce vypůjčil, a František do manželství přinesl 7000 z prodeje domu rodičů.
0: Ale život to byl krásný, zvlášť když přišli na svět děti.
2: Dva roky po svatbě se nám narodila Jana. A to jsme chtěli. My jsme chtěli děti. A že my jsme chtěli, Já jsem chtěl chlapečka. Že se bude jmenovat Jan, jo. Přišla dcera, no, tak to nevadilo. Tak to byla Jana, jo. No. A za 4 roky potom jsme si ještě pořídili dalšího Jana, a zase to byla holka, tak je to Hana zase. Hanka, jako Honzík, jako. A tím to skončilo, to už jsme.
3: Nepokoušeli jste se?
2: Kapitolu jsme zavřeli už.
3: Když přišla tedy Jana na svět, první prvorozená dcera, jaké to pro vás bylo? Protože vy jste se stala mámou, změní se v člověku něco? Co prožívá v tu chvíli?
4: Bylo to krásný. Já se jako divím, když někdo řekne, že se mu narodí dítě a on není šťastný. My jsme byli šťastní oba dva. Oba dva jsme byli šťastní. Můj muž i já byli jsme šťastní až.
3: A probudí se opravdu v člověku najednou nějak ten mateřský cit, nebo to tak jde s těhotenstvím, jak to je?
4: Určitě se probudí takovej ten cit a já jsem vždycky celý život měla i cit pro jiný lidi a natož potom pro svoje vlastní.
3: Vy jste vlastně pracovala v mateřské školce?
4: Ano, já jsem pracovala v mateřské školce a 38 jsem měla ve třídě, ale všechny byly strašně hodní. I ty největší lumpíci byly nejhodnější. A z 20 jsem chodívala na procházku, to se chodívalo 20. Znali babičku, protože jsme chodívali kolem a babička někdy vykoukla, někdy jim dala bonbon a jednou jsem přišla v černým a říkám, děti, mě umřela babička. Ježiši, to je hrozný. Děti byly celý den tiše. Úplně to brali, jako kdyby jim někdo umřel. A říkali, paní učitelko Wolfová, půjdeme za babičkou na hrobeček. Šli, musíme tam dát kytičky. Natrhali na louce kopretinky, kartáčky, zvonečky, udělali puget velikej, šli jsme na hřbitov, dávám tam tu kytičku a nejmenší holčička Markétka je lékařka teďko v Anglii. Mě takhle hladí po ruce a říká, paní učitelko Wolfová, nebuď smutná, já ti dám moji babičku, já mám 3. Ona měla prababičku a 2 babičky, tak mi chtěla dát babičku. No nebylo to krásný od toho dítěte.
3: Pamatujete si takovéhle nějaké dojemné okamžiky i s vlastními dětmi, s tou Janou, Hanou, že by vás nějak dostali, až třeba dojeli k slzám, něco takového?
2: Když jsme přinesli to první dítě domů a tak jsem na to koukal, tak jsem říkal, na mě asi taky přišly ty materský půdy. Že jsem byl na měko, jako úplně. Jako. Já to jako nechápu taky, co říkala žena, že když někdo má svoje děti a nemá k tomu cit, jako, to nechápu. Protože to je to nejsilnější snad, co na tom světě vůbec je. Jako, aspoň to já takhle mám.
3: Byl jste tedy dojatý, když jste viděl poprvé svoji dceru?
2: Úplně na měko.
4: A druhou Haničku taky, když přišla potom Hanička, tak i Janička se strašně těšila. Všichni se těšili, babičky, my jsme bydli s maminkou mojí a s tatínkem. Všichni se strašně těšili na miminko. No.
3: Když přišly ty děti, pro vás dva, co to znamenalo? Změní se ten vztah, zase se někam posune, nebo cítí větší odpovědnost nejen k tomu druhému, kterého má vedle sebe jako partnera, ale třeba i k dětem? Co to udělá s tou láskou, s tím vztahem těch dvou?
2: Já bych řekl, že nic se nezměnilo, my jsme se měli pořád rádi, jako samozřejmě, a o ty děti jsme se společně, jako jak jsme mohli, tak jsme se o ně starali, jak nejlíp jsme uměli a měli jsme možnosti, že jo.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: V životě přichází i těžší chvíle, kdy poznáte, jak toho druhého potřebujete a milujete.
2: Friedrich Dürrenmatt kdysi napsal: Láska není náchylnost jednoho k druhému, ale neschopnost žít jeden bez druhého.
1: To ve svém životě naplno poznali také František a Uršula Wolfovi.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: V 56 letech můj manžel a dostal rakovinu kosti tady nahoře na noze. A myslím si, že si to udělal, jak tam vyklepával ty malý okýnka, jak tam byla ta stáj, tak tam vyklepával, aby tam mohl dát veliký okna a bouchnul se tam. Do pravý nohy se pořádně bouchnul. Najednou potom ho bolí noha a zjistilo se, že má rakovinu. Dostal se do Ústí a tam mu pan doktor doporučil uříznout nohu a řekl mu, my děláme krásné protézy, vydržej a jsou krásný a budete s tím spokojený. A dostal se, představte si, do Prahy. Manžel říkal, nemohli byste mě třeba v Praze zjistit, co a jak, co s tím nebo ne. No, dostal se na Bulovku a tam mu během 10 minut řekl primář, rentgenoložka a ještě další lékař, že noha nepůjde pryč, což byl velký úspěch. Tak mu to tam odoperovali a zkrátka mu zachránili nohu. Jakmile máte nějaký problém, někdo veliký, to říkám všem, běžte prosím do Prahy.
4: Františko, ale to mi řekněte, když přišla ta diagnóza, ta první, kdy vám doktor řekne, že je to vážné a že můžete přijít o nohu, co se tak jako ve vás odehraje?
5: To je, je to těžký, protože si uvědomujete, že jste na hraně mezi životem a smrtí. A když slyšíte ty případy a rakovina kostí je dost špatná, jako, tak, ale já jsem takovej celého životní optimista, jsem říkal, když umřu, umřu. Co? Tak co mám dělat? Jako, nic. No. A díky doktorům na Bulovce opravdu musím říct, každému musím doporučit, to nejenom ty odborné stránce, ale i ty lidský, jako jo. To jako se nenechá nic tomu vytknout.
4: A to se zeptám po druhé. Máte jednu první diagnózu, přijedete do Prahy, dozvíte se, že je všechno otočeno úplně opačně. Znova, co se ve vás dělo?
5: No, ono to nebylo tak úplně jednoduché, jak to říkala žena, jako jo, ale první, jako když mě poslali z Ústí na tu konzultaci kde, a tak dále, já jsem měl spoustu snímků a tak dále, a ten doktor mi řekl, ne, my to vám to opravíme a tak dále, jo. Tak jste šťastný samozřejmě.
4: Uršule, ale co vy, když přišla ta první zpráva, to musí zamávat i s vámi, protože vlastně jste dva, jste propojení.
3: No, určitě. Jakmile jsem se to dozvěděla, já jsem byla tak hrozně nešťastná. Já jsem říkala, ale já ho musím zachránit. Já ho musím zachránit, mojeho miláčka. A snad jsem ho taky zachránila, i já trošku.
4: Je to důležité mít v tom druhém oporu, vědět, že vlastně vám pomůže, nebo že se na něj můžete v tu chvíli obrátit, na jednou kus té starosti přenést na toho druhého, protože je zdravější a třeba to líp unese a pomůže pak zpětně. Funguje to tak?
5: Moje žena, jako ta byla schopná zorganizovat celý svět, jako jo, aby mi pomohla. No, je to spíš taková psychická podpora. No. Já jsem se potom musel smát, když jsme odcházeli a ten pan profesor říkal, ty se držte, to vám pomůže, nebo něco takového v tom smyslu. No. To jsem říkal, no, tak je to pravda, jako, že kdyby ale dala, a to ještě mělo takovou souvislo, že naše dvě dcery, obě dvě byly těhotné v té době.
3: No.
5: Takže to bylo taky takový, jako,
3: z jedné strany štěstí a z druhé strany velký starosti, že jo? o Františka.

0: Život jim připravil řadu zkoušek, ale Uršula a František Wolfovi je ustáli a jejich lásku to neohrozilo.
1: Jejich optimismus, síla a vitalita v 80 letech je pro nás inspirací.
0: Rádi bychom jim zpříjemnili společné chvíle, a tak jsme poprosili Patrika Rozehnala, aby jim předal náš dárek.
1: Je to velký automatický kávovar, který umí připravit pravou italskou kávu.
2: Jo, to je krásný. Jo, to je krásný.
3: Jsme velice překvapeni.
4: A moc děkujeme.
5: Já jsem koukal, že vy už vlastně jeden máte, ale v té druhé kuchyni?
2: Tam nemáme a tenhle asi brzo dojde taky, protože jo. Už ho máme dlouho.
5: A kávu si rádi dáváte?
2: Dáváme.
5: Tak máte to i s kávou, můžeme ho potom vyzkoušet.
2: Děkujeme moc. Takže děkujeme moc panu Koskovi a paní Majerovi. Děkujeme moc.
5: Děkuji vám, že jste napsali příběh, že jste se rozhodli zveřejnit a že jsme si takhle mohli i popovídat.
2: Ano. Já jsem pořád si říkala, třeba vám to vadilo, že jsem napůl Němka.
5: Proč?
2: Takhle, já nevím, mně to tak připadalo, jo, protože moje maminka byla vyhozená, že jo, to jsem tam psala. Maminka byla se mnou vyhozená, v Chabařovicích vybubnovali, že všechny Němci musí pryč, ale maminka zas byla taková, že ona měla každý národ ráda, já taky mám ráda lidi, kteří jsou hodní, nikdo za to nemůže, jaký je národnosti, že jo. A musela přes ty kopce Krušní hory se mnou s tím kočárkem, ano, a musela až do Drážďan šla, než tatínek dostal povolení, že se může vrátit. Ale maminka říkala, a pomáhali nám i Rusové, když jsme neměli co jíst. Člověk nemůže říct, že tahle národnost nebo tahle jsou mezi nima dobrý a špatný lidi, jako všude, že jo?
5: Františku, byla nějaká obtíž, když jste se vlastně s Uršou seznámili, že měla maminku třeba Němku?
3: Vůbec ne, ale žena to řeší pořád, protože jako malá prožívala takový ty ústrky, to bylo po válce, takže ty nálady byly dost vyhrocený a to, že šla ve třech měsících přes kopečky, to jí zůstalo až do teďka, protože ona by nejradši pořád cestovala.
2: Ale já musím taky říct, že doopravdy jsem se setkala taky s fanatismem jako dítě ve škole. Urzula, co to je za jméno? Voršila, Ludmila, Ludimila. Takhle jsem se jmenovala. Přejmenovali mě. Až potom teda, když už jsem byla dospělá, tak už to jako brali. Ale nikdo za to nemůže, jakou má národnost. Nikdo za to nemůže, jaký má jméno.
5: Já bych to shrnul slovy,
2: ano.
5: Že láska, jména, hory ano. Přes národnosti se přenáší.
2: Ano. Já jsem pro a lidi by se měli mít rádi a jsme tu vlastně jenom na návštěvě. Každý umřeme, jestli budu mít balík, miliony, miliardy, nic si nevemu s sebou. Poslední košile nemá žádný kapci.
6: Svět se v nás

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Příběh Uršuly a Františka Wolfových je důkazem, že láska vydrží do pozdního věku.
2: Vždyť už brzy oslaví diamantovou svatbu. Milují se. A za těch 60 let se museli poznat dokonale.
1: Zkusíme si to ověřit v našem manželském testu. Patrik Rozehnal jim položil stejné otázky. Ale každému samostatně. Jeden druhého neslyšel. A teď si můžeme jejich odpovědi porovnat.
3: Kdy jste si poprvé dlouze podívali do očí? Kdy to bylo?
4: No to muselo být hned, jak jsme se jako potkali. Jak mě se líbila, no, tak jsem na ní koukal.
5: Já bych řekla, že už při první příležitosti, když jsme se potkali na té zábavě, tam v Chabařovicích.
3: Jaký má pohled?
5: No hezkej, má modrý oči. Hezkej, milej pohled.
3: Kdo zavírá přilíbání oči?
5: Asi já.
4: Asi ani nikdo z nás, bych řekl.
3: Kolik jste mu napsala milostných dopisů?
5: Bylo to dost, já bych řekla jednou za 14 dní jsem mu psala.
4: Ale těch moc nebyla, ona byla na to psaní byla docela liknavá, takže...
3: Jaké jídlo vy máte nejraději, co vás potěší na stole?
4: Mám rád i český jídla, no, bramborový salát, řízek, knedlíky.
3: Jaké jídlo má nejraději?
5: No to český pravý, knedlo vepřo, nebo bramborový salát a řízeček, nebo řízeček a brambor.
3: Kolik sní manželka knedlíků?
4: Dva.
5: Já? Dva.
3: Kam jste jeli poprvé k moři?
4: My jsme nejdřív jezdili do NDR.
5: Nahoru do Německa.
3: Jaké bylo vaše první auto?
5: Je Peugeot. Peugeot.
4: Žigulík.
3: Kdo víc trestal děti?
4: My jsme je netrestali. Když tak dostali ode mě něco, ale to byly výjimky vyloženě.
3: Kdo víc trestal děti?
5: Jednou dostala Hanička na zadek.
3: Od koho?
5: Od Fandy.
4: Měla období, kdy byla jako neposlušná, umíněná, nechtěla jít domů, nechtěla se zout a přišly babičky a začaly do toho povídat. Tak já jsem je nechal a potom jsem říkal, běžte dovnitř všichni a dal jsem jí na zadek a tím to bylo vyřešený, už navždy.
5: No a to byl ten nejhoršejší tatínek.
3: Nešte vás něčím nějakým zlozvykem?
5: Ne, nemůžu říct, že by mi... Nevím.
3: V čem vás chtěla změnit?
4: Ve všem.
3: Ve kterém oblečení vypadá svůdně?
5: No když má oblek. Když má oblek.
4: Ve obleku.
3: Pozoroval jste někdy ženu, když spí?
4: Jo, ano.
3: A ona vás?
4: Určitě taky.
3: Pozoroval vás někdy, když spíte?
5: Ano. A já ho taky pozoruju. A on je tak málo mluvný, ale v noci někdy mluví.
3: A je horňák nebo dolňák?
5: Já tak tohle nevím.
3: To jste nevypozorovala za 60 let.
5: To jste nevypozorovala.
3: Typujete ho na co?
5: Na všechno.
3: Jste horňák nebo dolňák?
4: Já jsem obojí asi.
3: Kdy má František takový ten nejzamilovanější nebo nejhezčí pohled? U čeho? Kdy?
5: Asi když se milujem.
3: Kdy máte ten nejhezčí pohled? Zamilovaný.
4: Asi při milování je to hezký, ne?
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
1: V závěru života už člověk přemýšlí, kolik má ještě času, co by chtěl zvládnout. a kolik dní mu osud ještě dopřeje po boku svého milovaného. Co by si ještě přáli Uršula a František Wolfovi?
5: No, aby jsme byli zdraví, nebo aspoň tak, jak jsme na tom. Někdy nás trošku bolí koleno, anebo záda, ale cvičíme. Já cvičím denně 1000 cviků v posteli.
4: 5 pohybu. Pohyb.
5: Ano.
4: Jako nechtěl bych, my by se mohli, já říkala, že na být u dcery vlastně vrný, a já to bych koukal z okna na Labe. Jeden den, druhý den, měsíc, rok, nebo jak dlouho. To já tady radši budu běhat po zahradě, něco dělat a tak dále, abych se jednak pohyboval a jednak i zabavil. No. Nechci žít, abych čekal, až umřu. Ne. Já jsem říkal, že ne. Já bych nejradši, až to na mě přijde, vypad z traktoru, já budu sekat trávu a byl mrtvej. Abych se nemusel trápit. Tak to, rozumíte? Jako.
5: Nejlepší by bylo usnout a nevzbudit se. No. Ale bohužel to na každého nepřijde takhle. No.
3: No a není tohle láska, že vlastně uvažujete i takhle spolu, až do jakého okamžiku dojdete společně a společně zase. Tak jako jste do života vstoupili a opustíte?
5: Ano, ano.
4: Přesně tak, to je, ano.
5: Ano, aby jsme odešli společně. Chceme velkou rakev.
3: A teď mi ještě řekněte, to nás taky zajímá, uplynou ta léta. Vy sami říkáte, že vás čeká diamantová svatba. Jak se ta láska za ty léta změnila? Změnila-li se?
5: Nezměnila. Já bych řekla, že se nezměnila. Já ho mám čím dál tím radši.
4: Asi se to moc nezměnilo. To má pravdu. Jako no, ten vztah je... To je vlastně, že jo... Zalíbení, přátelství...
5: Pochopení
4: a tak dále... A já jsem měl vždycky takovou zásadu, že co jsem nechtěl, aby mi někdo dělal, tak jsem taky nedělal. A to je i v tom vztahu. Když někdo podvádí manželku, tak se nemůže divit, když potom se mu to vrátí. Že jo? Tak, no. A my jsme takovýhle věci nikdy nemuseli řešit, naštěstí. No.
5: My jsme se nikdy v životě nehádali. Doopravdy, s Františkem to ani nejde. Já to sama nemám ráda, já mám ráda, když je pohoda, když jsou lidi k sobě milí a přála bych si, aby byli všichni milí a hodní na sebe, aby nebyli takový ty egoisti, aby nebyli takový ty, který si myslejí, že musí mít miliony. Jo, ty miliony někdy nepřinesou těm lidem vůbec nic. Maminka moje říkávala, každý člověk by měl mít stejnou porci svědomí, tak by bylo na světě dobře. Není to tak?
3: Jak ta láska vypadá v tomhle věku kolem osmdesátky? Je ještě čas na obětí, políbení a takovéhle věci? Patří to k tomu?
4: Já jsem volízaný jako meloun.
3: Je to tak?
5: U nás by neexistovalo, že bychom ráno stali a že bychom si nedali pusinku, že bychom večer šli si lehnout a nedali si pusinku a během dne, že bychom si nedali pusinku. My se rádi pusinkujeme.
3: Je něco, za co byste mu v tom vztahu vy chtěla třeba poděkovat, říct, Františku, já ti v životě a zcela vážně děkuju za to, že tohle a tohle.
5: Já bych chtěla poděkovat za celý život, protože on byl vždycky čestný, pracovitý, milej člověk, láskyplný. Vůči dětem, vůči rodině, nikdy mě nepodved, vždycky měl jenom mě, já jsem byla ta jediná a to stejný bylo ode mě taky.
4: No, já bych řekl, že jí beru takovou, jaká je. Asi každý člověk je nějaký, jo, ale no, já to beru, ty plusy i minusy, který má. A já jsem šťastný. Jako, no, mám o mě strach. To jako, vidět, když jsem marodil, tak dělala všechno možný i nemožný. No.
3: Máte i vy někdy strach o ní?
4: Samozřejmě. Ale je taková impulzivní, no.
3: Jak by se ta láska v tomhle věku dala popsat?
4: No je to spousta věcí, ale říkám, je to respekt, je to přátelství, je to zalíbení asi taky. No, pochopení jeden k druhému. Vždycky se snažím pochopit, co ona se vlastně chce, protože někdy je to složitý, no. Jo, asi tak, no.
3: A je to nějaký jako hřejivý pocit, který máte, strach od toho druhého? Jsou tam ještě ty motýly v břeše jako na začátku? Jak se ta láska projevuje v tomhle věku?
4: No je to asi všechno dohromady, ne? Jako strach a štěstí a asi jo, takhle no.
5: Ty něžnosti a to je to pořád takový hezký, jako to bylo za mlada.
3: Je to hezké mít ho vedle sebe?
5: Ano, ano, je. Já si neumím představit týden bez něj. V obráceně taky ne.
3: Milujete jí?
4: Ano, samozřejmě. To můžu říct i na hlas. No, mám jí rád a miluji jí. No.
3: Milujete ho?
5: Ano, miluju. A jsem šťastná, že jsem ho poznala. Že přišel do Chabařovic.

0: Uršula a František Wolfovi už vědí, že láska ve vás dokáže probudit sílu, o které jste neměli ani potuchy. Pomůže vám překonat útrapy dětství, nesnáze v dospělosti, vyléčit tělo a zahřát duši.
1: Francouzský básník Voltaire napsal: láska je ze všech vášní nejsilnější, neboť útočí současně na hlavu, srdce i tělo.
0: Pusťte i vy lásku do svého života. Nebraňte se. Nic vás to nestojí. A přitom jedním citem dáváte i dostáváte. Je to krásné.
1: Tak to vnímá Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
3: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas, zprávy.
3: Jihomoravští silničáři spustí ještě letos dalších 8 dopravních staveb. Nízké hladiny řek komplikují vodáckou sezónu. A zítra bude polojasno, nejvyšší teploty 21 až 25 stupňů. Zprávy a Žofie Nováčková, hezký večer. Opravy dalších 8 silnic chtějí ještě v tomto roce zahájit jihomoravští silničáři. Souhlas s vypsáním zakázek jim dnes dali krajští radní. Ve všech případech se jedná o rekonstrukce silnic 2. a 3. třídy. Je mezi nimi třeba cesta mezi Židlochovicemi a Žabčicemi nebo mezi Oslavany a Ivančicemi. K těm nejnákladnějším bude patřit rekonstrukce průtahu městyse Běhařovice na Znojemsku, říká mluvčí správy a údržby silnic Jihomoravského kraje Monika Švehlová.
4: Téměř 700 metrů dlouhý úsek bude mimo opravy samotné vozovky zahrnovat veškeré související stavební objekty, jako inženýrské sítě a jejich přeložky, parkovací stání, chodníky. Předpokládaná hodnota této zakázky je 66 milionů korun a stavební ruch by tu měl začít v podzimních měsících tohoto roku.
3: Většina vodáky oblíbených řek v Česku má aktuálně nedostatek vody. Na Vysočině je to například

0: Při opravě vodovodního potrubí v Kroměříži se zranili dva lidé. Českému rozhlasu to potvrdila mluvčí krajských záchranářů ve Zlíně Veronika Slaměnová. Jednoho zraněného převezla sanitka do nemocnice v Kroměříži. Druhého s vážnějším zraněním transportoval vrtulník do krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně. Havárie zároveň přerušila dodávky pitné vody ve velké části města. Sport. Fotbalový útočník Tomáš Chorý zůstává v mistrovské Slávii. Ke konci minulé sezóny ho šéf představenstva Jaroslav Tvrdík vyřadil z kádru kvůli opakovanému nesportovnímu chování v zápasech. Majitel Slávie Pavel Tykač ale teď rozhodl, že se Chorý vrací do týmu před novým ročníkem. Potrestaný vyřazením byl i David Douděra, který si hledá zahraniční angažmá. Jaroslav Tvrdík chce, aby se ve Slávii neobjevovaly v utkáních negativní emoce.
1: Všichni chceme udělat ve Slávii víc proto, aby jsme tolik nepodléhali atmosféře zápasu, aby jsme si dokázali udržet tu zdravou mentalitu, ale aby to naše chování a vystupování na hřišti a na veřejnosti, aby bylo důstojnější a nenechávali jsme se tolik strhávat jednotlivými ligovými zápasy.
0: Nový ročník fotbalové ligy začne v sobotu. Mistrovská Slavia do něj vstoupí o den později proti Slovácku. Počasí. Zítra ráno bude většinou polojasno až skoro jasno na severovýchodě a během dne přechodně i jinde převážně oblačno. Nejvyšší teploty budou 21 až 25 stupňů Celsia. Na severu a severovýchodě území kolem 20 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 z Brna do Prahy na Šmejkalce ještě více omezili provoz dnes večer a celou noc až do zítřejšího brzkého rána. Se mezi 24. a 23. kilometrem jede pouze levým pruhem. Kolona se tvoří za sjezdem na chodce rady na 26. kilometru. A na silnici 52 je silný provoz na příjezdu do Mikulova směrem z Rakouska. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Následuje pořad Divadlo pro vaše uši.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Dobrý večer, přátelé rozhlasového archivu. Taky se vám to někdy stane, že slyšíte třeba v dabingu nějaký hlas dřív známého českého herce a v tu chvíli ne si vzpomenout na jeho jméno. Ne, já jsem to měl svého času u starých rozhlasových nahrávek. Ten hlas mi byl tak důvěrně známý, kolikrát jsem ho jen slyšel. A já jsem tenkrát ještě nepoznal, že to byl v pravém slova smyslu opravdu rozhlasový herec, pan Antonín Zíp.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Je to přesně tak, jak jsem říkal na začátku dnešního divadla. Stejně jako mělo svého času vlastní herecký soubor třeba filmové studio Barrandov, měl své herce i Československý rozhlas. V divadle nebo na plátně jste je často nepotkávali, ale v rozhlase tam to byla jiná. Pan Antonín Zíp patřil k těm nejoblíbenějším a taky nejobsazovanějším. Určitě si ho pamatujete třeba jako doktora Mortimera z Doylova Psa Baskervilského.
2: Sherlock Holmes, jenž zpravidla chodíval k snídani velmi pozdě, seděl tentokrát již za stolem. Právě jsem vzal do ruky vycházkovou hůl, kterou zde náš návštěvník včerejšího večera zapomněl. Byl to pěkný masivní kus dřeva s cibulovitou rukojetí, hůl onoho druhu, které se říká Singapurka. Těsně pod rukojetí byla hůl obtočena stříbrným prstencem širokým skoro na dva prsty. Lékaři Jakubu Mortimerovi, jeho přátelé z LNHC, bylo na kroužku vyryto a letopočet 1884. Byla to přesně taková hůl, jakou nosívali staromódní rodinní lékařové, důstojná, solidní a uklidňující.
3: Nože, Watsone, co jste vyčetl z hole našeho včerejšího návštěvníka, kterého jsme na neštěstí nechali čekat nadarmo?
2: Myslím, že není problém zjistit několik dat o věku a lékařské dráze tohoto muže, milý Holmesi. Vzal jsem ze své malé lékařské poličky adresář lékařů. Bylo tam několik Mortimerů, ale naším návštěvníkem mohl být jenom jeden jediný. Přečetl jsem záznam na hlas. Mortimer Jakub, promován 1882, adresa Grimpen, Dartmoor, Devonshire. V tu chvíli někdo zazvonil u dveří.
3: Vsadím se, že je to doktor Mortimer. Prosím vás, otevřete mu, Watsone. Je to váš kolega v povolání a vaše přítomnost mi snad bude užitečná.
2: Šel jsem otevřít. Muž, který za dveřmi stál, se mi skutečně představil jako doktor Mortimer. Byl to velmi vysoký hubený muž s nosem dlouhým jako zobák, jenž strměl mezi dvojicí šedých bystrých očí, blízkajících spod brejlí se zlatými obroučkami. Když vstoupil, padl jeho pohled na hůl v Holmesově ruce.
4: Jsem tak rád. Nebyl jsem si jist, zda jsem ji zapomněl zde nebo v kanceláři lodní společnosti. Nechtěl bych o ní přijít za nic na světě.
3: Je to patrně čestný dar.
4: Ano.
3: Od nemocnice Charing Cross?
4: Od několika tamních přátel. Dali mi to k svatbě.
3: Ouha, ouha, to je zlé.
4: Proč je to zlé?
3: Jen potud, že jste pošramotil naše úsudečky. Domnívali jsme se podle jistých náznaků, že jste dosud svobodný. Nože, nyní by doktor Jakub Mortimer...
4: Pan Mortimer. Pan. Pouhý obyčejný chirurg.
3: A zřejmě muž přesného myšlení.
4: Diletant ve vědě, pane Holmesi, sběratel mušliček na břehu velkého neznámého oceánu. Velmi mne zajímáte, pane Holmesi. Odlitek vaší lebky, pane... Dokud nebude k dispozici originál, by byl ozdobou každého antropologického muzea. Nechci být nevkusný, ale musím přiznat, že bych měl hrozně rád vaši lebku.
3: Jste, pane, jak vidím, stejným nadšencem ve svém oboru jako já v tom svém. Z vašeho ukazováčku usuzuji, že si kroutíte cigarety. Neváhejte si zapálit. Mám za to, pane, že jste mne včera a znova dnes nepoctil návštěvou jen z toho důvodu, abyste si mohl prohlédnout mou lebku.
4: Nikoliv, pane Holmesi, nikoliv. Ačkoliv jsem šťasten, že jsem měl příležitost i k tomu. Přišel jsem k vám, pane Holmesi, protože vím, jaký jsem nepraktický člověk a protože jsem se ocitl náhle tváří v tvář problému krajně vážnému a mimořádnému. A jelikož vím a uznávám, že jste druhý největší odborník v Evropě...
3: Myslím, doktore Mortimere, že byste jednal moudře, kdybyste mi laskavě bez dalších okolků prostě pověděl, jakého druhu je věc, ve které si žádáte mé pomoci.
4: Mám v kapse rukopis...
3: Spozoroval jsem to, jakmile jste vstoupil do místnosti.
4: Je to starý rukopis.
3: Začátek 18. století, leč by to byl padělek.
4: Jak to můžete říci, pane?
3: Po celou dobu, co jste hovořil, jste mi umožňoval studovat část papíru vyčnívajícího na dva prsty z vaší kapsy. Byl bych věru špatným odborníkem, kdybych nemohl určit stáří listiny s přesností zhruba na desetiletí. Možná, že jste četl mou monografii o této otázce. Kladu váš rukopis do roku 1730.
4: Přesné datum je 1742. Tento rodinný dokument mi svěřil svého času Sir Charles Baskerville. Jehož náhlá tragická smrt vyvolala před 3 měsíci v Devonském hrabství tolik rozruchu. Mohu směle říci, že jsem byl nejen jeho lékařem, ale i jeho osobním přítelem. Sir Charles byl muž bystrého rozumu, pane, člověk chytrý, znalý světa a měl k blouznění a k obrazotvornosti tak daleko jako já sám. A přece bral tento dokument velmi vážně. A jeho mysl byla připravena přesně na takový konec, jaký potom vzal.
3: Vypadá to jako nějaký záznam.
4: Ano. Je to záznam o jisté pověsti, která se traduje v rodu Baskervillů.
3: Domnívám se však, že si přejete mé rady ve věci modernější a praktičtější.
4: Ano. Jde o věc krajně praktickou a naléhavou, jež musí být rozřešena do 24 hodin. Dovolíte-li, přečtu vám podstatnou část rukopisu.
2: Holmes se opřel o leno k své židle, sepjal ruce svým způsobem, to jest tak, že se dotýkali konečky prstů, a zavřel oči s výrazem člověka odevzdaného osudu. Doktor Mortimer otočil rukopis ke světlu a přečetl hlubokým, nemelodickým hlasem následující podivné starosvětské vyprávění.
4: O původu psa rodu Baskervillů bylo jest mnoho zkazek. Pravdivá jest však toliko tato. Věstež, že v době veliké rebelie na zboží Baskervillském sezením byl Hugo téhož jména, muž kromobyčej divoký, hrubý a ukrutný. Řečený Hugo jest zahořel vášní k dceři rolníka svobodníka, leč pana děva jsou ctná a pověsti cudné, vyhýbala se mu sečbila. A tak se jest přihodilo, že Hugo s darebnými svými kumpány se k radí k chalupě připlížili a panu unesli. Uzamkli v jedné z komnat zámeckých a odali se pustému truňku. Děva pak, tísně na bázni o svou počestnost, se odhodlala k sadnatému skutku. Slezla z podkroví povětvých břečťanů a vydala se napříč přes blata k domovu. Když Hugo připlíživ se v chtíči dívčině komnatě, spatřil, že ptáček uletěl, rozlítil se zběsile, zapřísahal svůj život mocnostem zla, podaří-li se mu mladici stihnouti a vyřítil se k pronásledování na své klisně po boku sloveckou smečkou vypuštěnou z psírny. Jeho kumpáni pak vydali se za ním, sledujíce jeho stopu svými psy. Stopa vedla stále hlouběji do blat. Tu se kolem nich mihla černá Hugonova klisna, vlekouc za sebou otěže a s prázdným sedlem. V zápětí pak se jim naskytlo hrůziplné vidění na malé mítině v prostřed úzkého údolí. Měsíc jasně svítil na mítinu a v jejím středu ležela nešťastná děva, mrtvá hrůzou a vyčerpáním. Leč vlasy na hlavách o něch 3 bezbožných rufiánů nevstali proto, že viděli mrtvou mladici, ani proto, že opodál spatřili mrtvolu Hugona Baskervilla, ale že viděli, kterak nad Hugem stojí a jeho hrdlo drásá cosi příšerného. Obrovská černá bestie, mající tvary velkého loveckého psa, ale větší než jakýkoliv pes, na němž kdy spočinuli smrtelné oči. A právě v tu chvíli, kdy se dívali, ta věc vyrvala je z Huga Baskervilla hrdlo, načež, když se obrátila s planoucíma očima s mordou, z níž kanula krev, ti 3 muži vykřikli strachy a pořády ječíce ujížděli přes blata, aby život spasili. Jeden, tak se praví, téže noci zemřel jest na to, co viděl, a ostatní 2 byli mátožni do konce svých dnů. Takový, synové moji, jest příběh o zjevení psa, jenž jak se praví, tak zle sužoval rod od oněch dob až po nynější časy. Než přece se můžeme odevzdati do nekonečné dobroty prozřetelnosti, jež jistě nebude navěky trestati nevinné, dále než do onoho třetího a čtvrtého kolene, jak hrozí písmo svaté. Této prozřetelnosti, synové moji, vás poroučím a radím vám, abyste pro opatrnost vyhýbali se blatům, vřesovišti, slatině a bařinám v oněch hodinách temnoty, kdy moc zla jest nejsilnější. Toto píše Hugo Baskerville svým synům Rogerovi a Johnovi s poručením, aby nic o tom neříkali své sestře Alžbětě. Tak, pane Holmesi, nemyslíte, že je to zajímavé?
3: Zajímavé. Pro sběratele pohádek, pane Mortimere.
4: Nuže, pane Holmesi, poskytneme vám nyní něco poněkud modernějšího. Zde toto je výtisk časopisu Devon County Chronicle ze 14. června tohoto roku. Obsahuje stručnou zprávu o tom, co vyšlo najevo o smrti sra Charlesa Baskervilla, jenž zemřel několik málo dní před tímto datem. Prosím, čtěte.
3: Ukažte. Nedávné náhlé úmrtí sir Charlesa Baskervilla, jenž byl pro nastávající volby považován za pravděpodobného kandidáta liberálů za střední Devon, pohřížilo celý kraj ve smutek. Sir Charles, jak obecně známo, získal velké peníze spekulacemi v Jižní Africe. Na zámku Baskerville se usadil před pouhými dvěma lety a je dobře známo, jak dalekosáhlé byly rekonstrukční a zvelebovací projekty přerušené nyní jeho smrtí. Dne 4. června sir Charles oznámil, že má v úmyslu odejet příštího dne do Londýna. Téhož večera vyšel na svou obvyklou noční procházku. Z této procházky se již nevrátil. Když Barrymore o půlnoci zjistil, že domovní dveře jsou ještě otevřené, byl krajně znepokojen a vydal se hledat svého pána. Ve dne poprchávalo a tak bylo snadné sledovat šlépě sir Charlese po celé aleji. Na půli cesty je branka, která vede ven na blata. Několik okolností naznačovalo, že sir Charles u této branky po nějakou dobu prodlel. Pak kráčel dál alejí a jeho tělo bylo potom skutečně nalezeno na konci tohoto stromořadí. Jedna skutečnost, jež nebyla vysvětlena, je Barrymorova výpověď, že ráz šlepějí jeho pána se změnil od chvíle, kdy minul branku vedoucí na blata a že sir Charles od tohoto místa patrně kráčel po špičkách.
4: No, pane?
3: Na těle sir Charles se nebyly zjištěny žádné známky násilí, a ačkoliv lékařova výpověď konstatovala neuvěřitelné, téměř křečovité stažení svalů v obličeji, mimochodem tak znetvořující, že doktor Mortimer zpočátku ani nechtěl věřit, že tu před ním leží jeho přítel a pacient.
4: Ano, ano, tak je to.
3: Bylo vysvětleno, že jde o příznak nikoliv neobvyklý v případech dušnosti a smrti slabostí srdce. Toto vysvětlení došlo plného potvrzení pitvou, jež prokázala dlouhotrvající organickou chorobu srdce a koronerova porota vynesla verdikt v souhlase s lékařským posudkem.
4: To je vše, pane Holmesi. Toto jsou veřejně známá fakta kolem smrti sira Charlesa Baskervilla.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Čím niterněji a přitom civilněji herec v rozhlase promlouvá, tím je jeho výkon lepší. Herec to může upoutat pouze vnitřním prožitkem, popisoval Antonín Zíp svou hereckou profesi u rozhlasového mikrofonu. A těch jeho rolí a roliček bylo opravdu nepočítaně. Často sice jenom tak říkajíc doplňoval ostatní, důležitější spoluhráče, ale jeho charakteristický hlas se nikdy nestratil. Poslechněte si ho třeba v povídce Kapr na úsměvno Vladimíra Rohleny, kde hlavní part vypravěče patřil Františku Filipovskému.
2: Teď už to pomalu začíná. Otec připevnil až docela nahoru na stromek hvězdu, poodstoupil, znaleckým okem ohodnotil svou práci, tu a tam upravil a uhladil třásně, potom zašel do kuchyně pomoct při chytání kapra a vypravil se s Ivanem na procházku. To je toho. Jednou za rok touhle dobou vyzve syna a neplete se. Jde ven. Je svátečně naladěn a má autoritu. Usměje se na souseda Troníčka, který má plné ruce dárků a marně se pokouší odemknout. Zahlaholí, tak co, to bude radosti. A vážným krokem sestupuje se schodů. Popřeje bodře správcové, která se jako z udělání točí v chodbě, vyjde na chodník a chvíli pozoruje oblohu. Já se pamatuju, řekne po chvíli, že dřív byly Vánoce vždycky na sněhu. Totiž skoro vždycky. A sněhu bylo i po kolena. Po moje nebo po tvoje, ptá se syn. Po moje, řekne vážně. Až semhle. I kolikrát víc. A padaly takhle velké vločky. Kde pak dneska? Já vím, řekne syn. Ty jsi měl líže ze sudu a jednu brusli. Byla to pravá kolumbuska, zasní se otec. Ale ty si nevážíš ničeho. Rozvážně potom vysvětluje, že by si Ivan měl víc vážit svých věcí. Že nic není zadarmo na všechno, že musí on, otec, sperně vydělat. A teprve po několika krocích zjistí, že není nikoho, kdo by ho poslouchal. I obrátí se a uvidí syna u kádě, která pošťuchuje kapry a strká jim do krku prst. Ivane, zvolá přísně. A Ivan se loudá, jako by nic k němu. No proto, řekne otec. A marně si vzpomíná, kam poschovával všechny dárky.
3: A hráli jste hokej, tati, tenkrát? Ptá se syn, aby řeč nestála.
2: Hokej nehráli. My měli hochu jiný starosti. Pak se oba odmlčí, koukají po výkladech a dívají se do oken. Tamhle už jsou taky hotovi. Tady už mají dokonce rozsvícené svíčičky. A tamhle nemají asi vůbec nic. Zajdeme na čaj, rozhoduje otec. Pro zahřátí. Je tak nějak vlezlo, aby se nás nakonec nechytila chřipka. Syn nic nenamítá. Bude tam pan Novotný a pan Klán a pan Sýkora a budou si povídat o kaprech. Jako vždycky. Potřesou si se všema rukama. Tak co? Všechno v pořádku. Pane vrchní, 4x grok. A pro děti čaj s citronkem. Ale jen naskok, pánové, jen naskok. Já musím ještě dodělat salát a vůbec. Jenom naskok. Ještě několik všeobecných slov a začíná každoroční rozprava.
4: Vaspiku. No,
5: to jsou dobroty.
4: No, vaspiku. Já ho například vaspiku vůbec nejím. Ten já.
6: Bodeš vaspiku. No. Já vám řeknu, pořád je nejlepší smažený.
4: No,
6: takový pěkný kousek.
7: No, nesmysl. No. Smažený ho dělá každý, to spíš pečený. Pěkně na máslíčku. No. Dát ho do trouby, polít máslem a podávat k němu malé bramburky a ozdobit petrželí.
8: No. Tedy já bych ho rovnou uvařil. Ne? Uvařit. Ovšem to se musí celý propíchnout špejlí, aby se nekroutil. No. Já nemám kroucený kapry rád.
4: Nebo když jsou sardelky, tak to jsem pro sardelky. Kousky pěkně pomazat a za 20 minut šťávu zaprášíme moukou, podusíme, zředíme polívkou a...
8: Jo.
4: No, a omáčku můžeme zalít kyselou smetanou.
6: Jeho maminka vždycky dělala na černo. To bylo moje. švestky, ořechy, hrozinky, no, samozřejmě očištěné a spařené.
4: No, to se ví, no, to se ví.
6: Pěkně rozkrajené na nudličky. Černík. No, trochu červeného vína.
4: Víno?
6: Dobrý knedlík.
4: A daj mi pokoj s knedlíkem, ještě ke kapru knedlík. A víno do toho, vždyť je to hřích, lej do toho víno.
8: Samozřejmě, na paprice. Na paprice, víte, to je jiná. S nudlema. No, a na paprice s nudlema. No, to je lepší než slepice.
4: Aj, to se zase neschodnem. Faspiku nám nejede, marinovaný zase dá moc práce. Na česneku to se ovšem musí vykostit. Jak pak to ti Číňani dělají? Já vám jet u nich kapra na česneku a nebyla v něm jediná kostička.
6: Prosím tě.
4: No fakt, jediná kostička v něm nebyla.
6: A byl to vůbec kapr? No,
4: já ti nelžu, pak ne kapr. Tak páni, tu naši ne, ale Pijánko. A pan Novotný, Klán, Sýkora a tatínek si vemou potichoučku a opravdu začnou Pijánko.
5: A máme kapra, jak ho upravíme. Máme kapra, jak ho upra, máme kapra, co o kapru víme. Máme kapra, jak ho upra.

0: Tak já, jo, řekne pan Novotný, naznačuje, že se zamýšlí, poposedne a začne. Neříkejte mi, že Kapr je hlupák. Kapr není hlupák. Kdepak? Mně vám se stala jednou taková zvláštní věc. Jdu na ryby a když už jsem na břehu, tak koukám, že jsem nechal doma háčky. No to se může stát, ne? Je to zatraceně nepříjemné, ale co dělat? Vracet se přece nebudu, vždyť je to lán cesty. Tak si sednu, nahodím vlasec jen tak a koukám. Najednou to zavířilo. Hele, hele, a kousek ode mne. Takovýhle kapr. Vystrčí z vody papulu a koukáš, koukáš, povídám mu. Jo, koukám, povídá kapr. Jen koukej, koukej. Vemu ho kamenem, myslím si, provokatéra. Proč nepřišel včera? Ale dělám jakoby nic. Kapr taky. Když už mi to bylo hloupý, tak mu povídám. Ještě koukáš? Ještě. A zase jakoby nic. Tak vemu kámen. No kámen. Kamínek to byl. A pic po něm. Dívá se. Neuhne. Pak kývne hlavou a je v trapu. No proto, myslím si. Za chvíli se objevil zase. Vymrštil se a hodil po mně kus chleba. A pak povídá, abys teda věděl, já jsem vychovaný kapr. Já vím, že kdo po tobě kamenem, ty po něm chlebem. Tak ahoj. A už se neukázal. Pan Novotný dovyprávěl a otočil se k dětem. Milé děti, ne abyste ubližovali němé tváři. Může být, že by vám to měla za zlé.
1: Přesně tak je to, povídal pan Sýkora. Já znal taky jednoho takového kapra, ale úplně jiného. Jmenoval se Ignác. Středně velký, středně tlustý, středně hloupý. Takový středně tuctový kapr. A ten Ignác si usmyslel, že bude psát verše. Koupil si nepromokavý papír, dvě tušky a začal psát. Jen zapři, že jsme kapři. Pak bude tvoje cena stejná jako cejna. A rozeslal to v průklepu po všech redakcích. Nikdo mu neodpověděl, což Ignáce hnětlo. I sedl a napsal do okouních rozhledů. Nechcete mne tisknout, neboť se mne bojíte. Já jsem něco jako Havlíček, Hašek a Borovský dohromady. Stížnost na vás podávám nadřízeným institucím. S pozdravem Ignác. A protože tu hezkou básničku ani potom neotiskli, vzal to se stížností od instance k instanci, až došel k vodníkovi. Vy jste, stričku, tak krásně zelený. Dobrý den. Dobrý den. A co dušičky? Děkuji za optání. Ne, ta vaše zeleň zrovna inspiruje. Jenomže na vodníka to nezapůsobilo. Ignác odešel poněkud rozčarován a napsal doporučený list rybářskému spolku v Kralovicích. Ani nevíte, vážení rybáři, jaké tupce máte ve svých vodách. Třeba takový vodník nebo okouní rozhledy. Nepoznali ve mně básníka. Nepoznali, že jsem Saltykov, Gogol a Ščedrin dohromady. Jen vy byste mohli pochopit, jak jsem dobrý. Podívejme se, řekli si rybáři. Takový inteligentní Ignác a my o něm nevíme. Musíme se s ním seznámit. Seznámili se. Byl výborný. V Aspiku. Z toho plyne, milá děcka, naučení i pro vás. Sebechvála, jak bych to tak řekl, tedy sebechvála, ano, není dobrá. A je tu i řada dalších vhodných přísloví. Kdo se povyšuje, bývá ponížen. Pýcha předchází pád. A jiná, já si ještě vzpomenu.
2: I byla řada na Ivanově otci, aby vyprávěl svůj kapří příběh s mravním naučením, vhodným i pro dětské posluchače. Ale dříve, než popustil úzdu své výmluvnosti, zadíval se na hodinky a bylo po všem. Platit a pěkné poručení doma a šťastné a veselé bohatou nadílku a my už musíme běžet. To je on, prohlásil cestou domů Ivan, ukazuje na kapříka, který plul v síťovce veletržní třídou. Co on, jaký on, ptal se otec. No to je on, co o něm vždycky vyprávíš, tati. No ten, jak se nešťastně zamiloval a skočil na tu žížalu.
3: Já se tak těšil.
2: No dobře, míní otec, ale mamince ani můk. Ani můk, slibuje syn a capká vedle dlouhonohého táty. Ale že to byl on, tati, viď? A zase potkávají známé a hlaholí se. Všechno nejlepší a Jezusku, toto letí, tak už koloběžku, toto letí. Ivanovi rudnou uši chladem i samou radostí. Třeba už dostane kolo, nebo pravé brankářské nákolenky, jako má Jirka Jandejsku, nebo... A drží se pevně táty za ruku, už se ani nedívá kolem, už by chtěl být doma a mít před sebou takového docela obyčejného kapra, který nemluví ani nepíše básničky, ale voní a má kostičky. Dej pozor, člověče, kostičky. A už jsou doma. Ovana je sedmero vánočních vůní a ruch a zmatek a cinkot nádobí. Rovnýma nohama vpadnou do poezie i prózy Vánoc. Maminka si jen tak loktem odhrne vlasy z čela, protože má umáčené ruce. A takové je to snad ve všech rodinách. Jestli pak mi bude stačit olej na smažení a ten salát, prosím tě, schválně ochutnej ho. A kam jsem dal ten balíček, když přece byl určitě pod košilem a... No tak jak to, že nechceš jít pro pivo? My se s maminkou tady... To a mladý pán nechce jít, prosím, pro pivo. Takhle je to snad ve všech rodinách. Jenomže ryby nemám nasolený, Jiříčkovi dej teplený, kuchyní se pára valí, proč jsme vlastně hosty zvali, jen ať se nic nepřipálí. A vločka za vločkou k zemi se snáší, šťastné a veselé rodině vaší. Jenomže dárky nejsou zabaleny, ryby nejsou nasoleny, rybí oko smutně kouká, Jezusko, te kde je mouka, co tam, Petře, ještě chybí, nejradši bych byla, kdyby. A malá sněhová vločka na dlani roztaje, ať ještě chvilku počká, když tady zima je. Jenomže to by člověk vylít z kůže, nikdo mi nic nepomůže, takhle

0: dát kremrole, všechno už je na stole.
1: A už se smrklo, vítr se točí komínem, maminka podořila nabíračku do husté polévky. Zase to byl mlíčňák, kolik let už jsem nedostala jí krnáče. A vzpomíná si na Vánoce u nich na vsi. Oči se jí trochu zalejí, ale to nic, to je z toho kvapu. Jen jestli na nic nezapomněla. A pak zazní cinkot příboru. Všechno bude takové jiné a slavnostní. Jen malá něžná vločka zapadne do zahrad. Ať ještě chvilku počká, než děti půjdou spát. Ať ještě chvilku počká, než děti půjdou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: A ještě dvě rozhlasové vzpomínky na herce Antonína Zíba zařadíme do dnešního divadla pro vaše uši. Ta první připomene jeho účinkování v rozhlasovém publicistickém pořadu Piš a slyš. A ta druhá, to je Zíbův kronikář v dobovém seriálu, vlastně v jednom z prvních svého druhu v rozhlase v 60. letech. Jmenoval se Z kroniky naší obce a jak už řečeno, tím kronikářem tu byl právě Antonín Zíb. Tak zůstávejte ve zdraví a já vlastně, jako tak trochu samozvaný kronikář v rozhlasovém archivu, se s vámi těším už teď zase někdy naslyšenou.
2: Klid, klid, prosím. Dnešní opus, pořad Piš a slyš, vydání 26. a to převážně hudební. Tempo rubato agitato, sem tam i pizzicato, allegro humoroso i furioso. V 60. minutě je generál pauza. Připraveni?
3: Jo.
2: Tak jedem. S, dva, tři, čtyři.

0: A dnešní opus má tyto části. O hudbě, oblékání a jídle před 300 lety.
1: Mě by strašně zajímalo to oblékání.
2: Samozřejmě, samozřejmě, slečna. Tak tedy, oblékání bylo velmi přísně odstupňované. Záleželo by na tom, bohunko, zda bys seděla na zámku, v nevolnické chaloupce, v rodině měšťana, kupce nebo řemeslníka. Ale já jsem přesvědčen, že bys chtěla jít s módou. Být oblečená podle poslední módy, to je totiž sen všech žen a dívek od nejútlejšího věku až po věk kanonický.
1: Prosím, a co to je věk kanonický?
3: Hele, hele, poslouchej, Loutnu. Ano, vidíš, na tohle se taky hrálo před 300 lety.

0: Loutna patří v té době vedle harf, citer a mandolín k nejoblíbenějším strunným nástrojům.
1: A kdy už mi povíte o tom oblečení?
0: U kolegy, prosím.
2: Ano, ano, tedy dobře, u kolegy. Tak tedy, právě v polovině 17. století vychází z módy španělský i holandský límec a objevují se výstřihy, zdobené ponejvíce krajkou. Dámské šaty z té doby mají špičatý živůtek, vpředu prodloužený podpas. Běžnou módní barvou je zelená a růžová ve všech odstínech. Vrchní oděv zelený, spodní růžový.
1: Tak vám pěkně děkuju za poučení.
2: O, rádo se stalo, dívčino, ale poučení nikdy dosti. Postůj, mladá noho, postůj, protože jsem tu objevil ještě jeden zdroj poučení. Jakéhosi společenského rádce, jak se chovat u stolu. Titul: mravictné, mládeži potřebné. No, třeba se něco z toho bude hodit. Prosil bych ukázku.
3: Když pak jídlo přineseno, bude na stůl postaveno, modlitbu máš hned říkati, aneb nábožně zpívati, slovy nepříliš dlouhými i jiným dobře známými. To vše spravě, jakž přísluší, otevři oči i uši, kdož by čeho potřeboval a tobě jen návěstí dal, ty stoje k té potřebnosti, podejš jemu s rošafností, aby nepolil někoho, nepřevrhl něčeho. Načež též pozor míti máš, když ze stolu co odbíráš, pravou rukou podati máš, přičemž přílišné kvapnosti střese i též váhavosti. Obé tu často škodí, nejeden nemrav provodí.
2: Pěkné, že? A tady je ještě zveršovaný seznam, co všechno je u stolu zakázáno.
3: Na lokty se podpírati, nep na stěnu spoléhati, v hlavě se poškrabávati, blechy na ten čas lapati, v lžících sobě přebírati, předloženou krmí pohrdati, vrchovatou lžíci bráti, na ubrus krmě kydati, do horké silně dmychati, sem i tam rozprskovati, líce jídlem vycpávati, ústy co svině mlaskati.
0: Takže vidíš, milá Bohunko, že už tenkrát před 300 lety páni rodičové a pedagogové výstražně zvedali prst.
1: 300 let sem, 300 let tam.
4: Páni rodičové, učitel z

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dne 3. listopadu dostavil se do naší obce pan Robert Charles Kozlicek z Iowy ve Spojených státech, aby navštívil své příbuzné v obci. Prosím, stačí jedna věta a čtenář naší kroniky ví, že jsme měli návštěvu. Dokonce návštěvu zdaleka. A přitom ho vůbec nenapadne, že kolem takové návštěvy se může semlít spousta věcí a že pamětníci tohoto setkání ještě dlouhá léta budou říkat, jo, když tady byl tenkrát ten Amerikán. Začalo to tím, že do pohostinství u nádraží odpovědný vedoucí Josef Ošický vstoupil v neděli dopoledne příslušník SMB, nezasedl ke stolu, ale pátravě se rozhlížel místností. Rozhlížel se tak pátravě, že některým lidem zatrnulo. Potom se zeptal silným hlasem, kdo z vás je Kozlicek? Nikdo se nepřihlásil. No, Kozlicek. Kozlicek tu není? V koutě si odkašlal Lojza Kozlíčků a hlasem, který nečekaně zamutoval, pravil.
2: Kozlíček bych byl, Kozlíček.
1: Já hledám Kozlicka.
2: Tak Kozlicek nejsem.
1: Řekl Lojza s úlevou a ponořil se do půl litru. Máte nějakého příbuzného v Americe? Ptal se ostře příslušník. Lojza nedopil. Jenom hlasitě polkla a zavrtěl hlavou. Ne, nemá. Je tu v obci vůbec nějaký Kozlicek? Nebyl. Jenom Kozlíček. Vy jste jediný Kozlíček v obci?
2: Ne, prosím, ještě mám bratra.
1: A má váš bratr nějaké příbuzné v Americe?
2: To prosím nevím.
1: Příslušník si ho změřil studeným pohledem. Půjdete se mnou. A pak se znovu rozhlédl sálem. Kdo z přítomných ovládá anglický jazyk? Dlouho se nikdo nehlásil. Potom jsem zvedl ruku, protože kdysi dávno jsem se učil The teacher's table is at the window a enclosed we sent you. Nepředpokládal jsem, že by mé znalosti mohly být komukoliv platné, ale přesto jsem chtěl zachránit situaci. Všichni se dívali, jak platíme, jak odcházíme a míříme nejdřív k mladšímu Kozlíčkovi. Holil se. Když viděl oknem příslušníka SMB a svého bratra, zbledl jako stěna. A jakkoliv se říká, krve by se nedořezal, pořezal se rovnou pod nosem a krev tekla proudem.
3: Co? Co se děje?
2: Karle, nemáme nějaký příbuzný v Americe?
3: Kde by jsme vzali v Americe příbuzný?
1: Tak to nevadí, pojďte s námi, řekl příslušník komisně. A odebrali jsme se do budovy místního národního výboru. Znáte toho pána? Zeptal se příslušník, ukazuje na neznámého dlouhána s brýlemi. Kozlíčkové svorně prohlásili, že neznají. Dlouhán vstal, trochu se pousmál a řekl.
4: Já jsem Kozlicek. How do you do?
1: Říká, že se jmenuje Kozlicek. Přeložil jsem pohotově. A ptá se, jak se máte.
4: Yes, Kozlicek.
1: Přitakal dlouhán a ukázal na sebe.
4: Robert Charles. Charles je Karel, víš? Kozlicek.
1: Good, povídal příslušník. Má to i v pase. A yes, Iowa. Robert zase ukázal na sebe a potvrdil.
4: Yes, Iowa.
1: Tak jsme měli všichni radost, že je z Iowy a že je Kozlicek. Lámaně a poutavě nám pak vysvětlil, že jeho grand and grandfather, tedy pradědeček, se narodil v roce 1850 v Horním Dolním a že se v roce 1872 vystěhoval do Ameriky, kde založil rod Kozlicků. Ještě otec Kozlicek umí líp česky než anglicky, ale on, Robert, už umí jenom pár slov. Hele, řekl mi příslušník, zeptej se ho, co dělá, když je z té Iowy. Zeptal jsem se, co dělá.
4: Já?
1: Robert Karel Kozlicek se zatvářil vážně.
4: Já pracuji for the government, rozumíš?
1: Aha, poděkoval jsem. Pracuje pro vládu. Příslušník Hvízdl a Kozlíčkové pobledli, aniž přesně věděli proč. Měli nejasné tušení, že sem přicházejí občas špioni, kteří potají fotografují nádraží, počítají vojáky, když vycházejí z kasáren a hlavně vyzvídají na lidech všelijaká tajemství. Tohle Kozlíčkové už četli několikrát, vždycky, když byl nějaký špion zadržen. A obávali se nejhoršího. Mít v rodině špiona, to není legrace. Podívali se na sebe plni zoufalství, zblížící se zkázy a záhuby rodu Kozlíčků. Naštěstí příslušník SMB četl Švejka a nehodlal postupovat jako putinský strážmistr Flanderka. Hele, vyzval mne znova, zeptej se ho, co pro ten government dělá, jo? Oh yes, and what do you work? Chápeš, jo? Co děláš for government?
4: For government? Já post office, rozumíš?
1: Rozumím. No co bych nerozuměl? Je to pošťák, ale i za Kozlíčku dodal s úlevou.
2: To bude mít Bína radost.
4: Bína neznám, I don't know.
3: A co dělá táta? Tatínek? Tvůj tatínek, co dělá?
4: Tatínek, my father is a farmer, rozumíš? Farmer.
1: Jeho otec je farmářem, přeložil jsem, v Iově. A to, že dělá for government, znamená, že je státní zaměstnanec.
4: Yes, a farmer. Ty jsi Kozlíček?
1: A kdepak, já nejsem Kozlíček. Tohle je Kozlíček. A tohle je Kozlíček, já ne, já mluvím anglicky. Čemuž Robert notoval?
4: Ty umíš English?
1: Tak jsme společně, pomalu a s rozvahou spočítali všechny kozličky v Iově a v Horním Dolním a zjistili jsme, že v Americe je jich 48 a u nás v okrese jen 8.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Pěkný letní večer přeju, vážení přátelé. Máme po 23. hodině a jsme na startu noční linky Českého rozhlasu. Z brněnského rozhlasového studia vám posílám pozdravy. U mikrofonu je Borek Kapitánček. A tématem těch našich dalších dvou hodin povídání s vámi, posluchači a posluchačkami, škola, případně řemeslo jako jistota. Vysvětlím. Nutili vás rodiče studovat školu nebo učit se v oboru, který vás nezajímal? Mělo to ovšem být vaší životní jistotou? A přestože jste splnili jejich přání, živíte se stejně nakonec tím, k čemu jste inklinovali už v dospívání? A nebo jste si prosadili svůj odvážný sen, vydali se pro rodiče nečekaným směrem a váš úspěch je nakonec dojal? Byla vaše profesní cesta klikatá? A vrátili jste se k oboru, k jehož studiu vás rodičové nutili? Psát příběhy na téma škola či řemeslo jako jistota můžete na webovou stránku rozhlas.cz/linka. Telefonovat můžete jako vždy na číslo 731 800 900. Budu čekat na vaše příběhy, budu čekat na vaše psaní, ať už budou krátká či dlouhá. To první zkusil jako vždy Bedřich, cituju. Dobrý večer, dneska na tom nezáleží, jestli jste vyučení. Dneska záleží, jestli to umíte, to řemeslo. No, Bedřichu, i s tím se dá souhlasit. Ale nejsem tady proto, abych říkal ano nebo ne, abych souhlasil či nesouhlasil. Jsem tady proto, abych vám popřál hezký večer

0: Jako každý den v té poslední hodině starého a v první hodině nového dne vás potká na naší rozhlasové vlně Noční linka. A jako vždy to je jedno téma, které by mělo spojovat vaše příběhy, vaše povídání i vaše psaní. Pro dnešek škola či řemeslo jako jistota. A na telefonu už čeká paní Lenka. Dobrý večer přeju.
1: Dobrý večer. Já volám ohledně toho, že od kamarádky syn teď promluval, bude z něho kapitán na vojně a v pondělí jako mají už tu promoci zástup. Takže je tak strašně šikovné.
0: No škoda, že nezavolala vaše kamarádka, že by nám to pověděla sama, ale pokud máte trošku bližší vhled, tak mi řekněte, bylo to rozhodnutí
1: jeho napřed poručit a potom šel dělat toho kapitána teda, ale...
0: Takže to nebylo rozhodnutí jejich rodičů proti jeho,
1: rodiči spádu. Proti tomu nic neměli.
0: Mm-hmm. Takže...
1: Ale už... jeho kapitána bude složit v táboře.
0: Bezva. Sice je to trošku proti tématu, ale pochopitelně gratuluju, paní Lenko.
1: No, ale je šikovné strašně moc.
0: No a jak to bylo s vámi? Řekněte mi, čím jste prošla vy, tedy jakou školou? Máte střední školu, vysokou školu, řemeslo?
1: Já mám střední odbornou a potom mám na prodavačku školu.
0: A to, čemu jste se vyučila, tomu se věnujete po celý život?
1: Já mám teď plný invalidní důchod. Ale vyučila jsem se jako střední odborná, to znamená strojní mechanička, nebo spravuju počítače a takový.
0: No, tak v dobách, kdy jste procházela ještě školní výukou, to bylo asi zatím nemyslitelné, protože v tehdy ještě asi počítače, řekl bych podle hlasu, že budete tak zhruba můj ročník, že...
1: 61.
0: No, tak ještě o něco víc. Takže v té době se něco takového ani neučilo. Takže jste se vlastně musela taky rekvalifikovat, ano?
1: Musela. A zvládla jsem to. A syna mám právníka, který má 6 let vystudovaný a ještě má školu na stavební a navrhuje výkresy na stavbu. 5 let, takže 11 let.
0: Moc krát děkuji za váš telefonát, paní Lenko. Zdravím vašeho pana syna. A samozřejmě i syna vaší kamarádky, kterým jste začala svůj telefonát. Mějte se hezky a dobrou noc. Škola či řemeslo jako jistota. A k tomu se dá napsat mnohé. Třeba pan Franz napsal tyto řádky. Na studia mě nasměroval můj kantor. Já jsem se nasměroval po 5 letech k jeho dcerce při studiích na vysoké. Po 2 letech jsem už šel svojí cestou, a to s

0: stále ve stejném oboru, kterému jsem věrný celý život. Ač vstupuju již do 8. desetiletí, pracuji imrvére, bez práce, která je mi koníčkem, neumím žít. Páni rodiče mě ve studiích neřešili. Vzpomínám, jak pan otec říkal mé mamince, o kluka se nemusíme starat, on má dobrou hlavu. Vím to, protože jsem stál za dveřmi. Holt jsem dítě štěstěny. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví noční linku pan Franz. Můžete zavolat, můžete napsat. Jestli to byla opravdu životní jistota, ke které vás přiměli vaši rodiče, a vy jste se třeba vydali úplně jinou cestou po té, co jste dokončili školu podle jejich výběru, či snad učební obor podle jejich výběru.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Přeju vám nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. A to proto, abyste dobře slyšeli i příběh paní Lidky, která čeká na telefonu 731 800 900. Paní Lidko, teď už je to na vás. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Borečku, já vás zdravím a zdravím zároveň všechny noční posluchače Nespáče.
0: Za všecky, samozřejmě děkuju, Lidko. Tak škola starý, jako jistota.
1: Důchodci, už toho moc nenaspíme, že? Já se budím každé 2 hodiny a potom to doháníme přes den, že? U televize po obědě samostatně sednu a okamžitě usnu. No, tak to by bylo. Já jsem nebyla nějak vzorná žačka, jeho, takže maminka říkala, no holka, do zbrojovky tam tě nedám. Já nejsem zvědavá, aby přišla o ruce. tak nakonec mě dali no, zemědělského odborného učiliště. Bylo to na 2 roky a dělali jsme to v roce 66 až 68. No a tam bylo navíc vaření a ještě péče o dítě. No, protože mě děti a kočky od jakýma přitahovaly a do dneška mě to drží. Takže vůbec dodělala jsem školu, prošli jsme, zkoušky jsme udělali, vyučně lid jsem dostala. Tak jsem si říkala, víte, jak byly ty SOS vesničky. Třeba tam bych byla s dětma, to byl vždycky můj sen, já jsem chtěla třeba do mateřské školky aspoň vařit anebo uklízet, abych byla s dětma, jo, a byla jsem tady ve Zlíně v domově dětském. No a jak jsem uviděla ty děti, jak se jako přihrnuli všetky a ty oči, že tam byl manžel se mnou. Tak jsem se otočila a říkám, pojď pryč. Já bych nemohla, protože když jsem si uvědomila, že tolik dětí tam vás úplně hrká těma očima, by bylo vděčné, kdyby se dostali někde do rodiny. Že? A já potom bych to musela třeba vrátit, jo. No, tak to já bych to nepřežila prostě. Takže udělá to děcko nešťastné, no tak říkám, kde pak. No, ten bratr, ten měl větší štěstí. Ten od malička si hrál rád s vláčkama, no a tak se přihlásil do učiliště železničního nějakého, to bylo v Šumperku, a tam ho pro velkou účast jako nevzali. Tak ten nešťastný, jak se chvářil dvoreček, naštěstí mu potom došla pozvánka, že pro jeden chlapec byl vyloučen, protože měl špatný zrak, tak ho přijali místo něho. Já ho do dneška vidím, jak skákal na automatě až do stropu. Mami, já budu ajzlboňák, Tak se mu to splnilo, nastal se na tu školu. No a říkal si, jeli dušte povolání, jednu nohu v hrobě, druhou v kriminále, že? Protože když se mu stalo, že se rozjel vlak prostě naložený jiným ovocem proti němu, víte. Takže on kdyby nereagoval, mohl reagovat, takže vyskočil z toho vlaku, že? Protože ten vlak by se vykolejil. On nestratil ducha přítomnost. Říkal, dal tam zpátečku, ty vagony ho jako dohnali, ale už ta rychlost nebyla tak veliká, víte. Já se to těma nárazníkama stlumilo, prostě ten náklad se nevykolejil, takže zachránil ohromné hodnoty, že. No tak říkal, co myslíš, že mě dali? Papír, ten si mohli někde nechat. Kdyby mu dali nějakou odměnu finanční, že, protože měl rodinu, že. No, takže, ale splnilo se mu to, no. Říkám, já ho dneška vidím, jak šťastně na tom montování a byl šťastně jak blecha. No, a nakonec vidíte, stejně ho dostal a rakovinu dostal, takže musel jít spíš do invalidního důchodu, ale do dneška díky lékařům a mě neho zachránili, protože on potřeboval ty krevní kmenové buňky. Víte? A oni hledali dárce. On říkal, já mám jenom sestru, bohužel. No. Tak jeďte za ňu a říkajte, já přijede do Olomouce na hematologii. A tam mě vzali krev a zjistili, že máme ty buňky dohodné. Takže tomu zachránilo život.
0: No tak to mi trošku odlehlo. Paní Lidko, moc krát vám děkuju za příběh váš i vašeho bratra a přeju vám krásnou dobrou noc. A hezké léto.
1: A vám taky přeju krásnou dobrou noc a pěkný víkend, ať si užijete sluníčka. No a mě spal to vše hlavně.
0: Budu se snažit. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Dobře, dobrou noc, přeju všem posluchačům a vám zvlášť.
0: Díky. Škola či řemeslo jako jistota. Na tohle téma čekám po písničce Petra Jandy vaše další příběhy.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vážení přátelé, zdravím vás při poslechu Noční linky Českého rozhlasu. Jím tématem je škola či řemeslo jako jistota. A paní Věra, která čeká na telefonu, doufám, že nejste celá učekaná, paní Věro, nám k tomu také má co říct. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Takže já jsem 40. ročník. Musím pochválit Plzeňáky, to je moje milý rádio. A k tomu vašemu tématu, nebo našemu, já jsem kdysi chtěla jít na zdravotní školu, učila jsem se jako docela slušně, ale naše třídní paní učitelka rozmluvila mým rodičům tenhle ten můj nápad a řekla, aby mě dali na pedagogickou školu. Naši si to nějak nechali projít hlavou, dali mě na pedagogickou školu a já jsem se dodatečně vlastně zjistila, že bych na to psychicky neměla, když bych nemohla těm lidem pomoct v otrápení, jo. Takže do dneška se stýkám se svými žáky. Moji žáci už dneska chodí do důchodu. Máme velice hezký vztahy, jsem té paní učitelce vděčná, že to našim rozmluvila a mě taky, protože mě to naplňuje, dneska se potkáváme u lékařů, s těmi mými žáky a tu práci jsem dělala moc ráda a ty vztahy byly hezký, takže se potkáme u pana doktora a můj žák řekne, letos se mě ale vydařily sazenice rajčat, přijďte ke mně, já vám nějaký sazenice dám.
0: Tak to je velice hezký závěr vašeho příběhu, i když mohli bychom si povídat ještě mnohem déle. Mě by třeba zajímalo...
1: Nebudem si povídat díl.
0: Mě by zajímalo, když dovolíte jednu otázku, vzpomínáte si ještě na jméno té učitelky, která vlastně změnila vaše životní dráhu?
1: Ano, paní učitelka Michalíčková a bylo to ve Zdicích.
0: Děkuji vám moc krát, paní Věro, a protože jsem vyrozuměl, že už asi spěcháte, tak vám děkuji za tenhle váš příběh a přeju krásné léto.
1: Já vám taky a děkuju za tahle ta témata a prvně se mi podařilo večer dovolat. Tak mám radost.
0: Já mám
1: Mějte hezký příští čas. Ať vám všechno vychází aspoň na půl, jak si přejete. Dobrou noc.
0: Dobrou noc a naslyšenou. Škola či řemeslo jako jistota. Někdy to tak bývá, že rodiče rozhodnou, no, já sám za sebe můžu říct, co člověk ví ve 14 letech o svém budoucím směrování, takže jsem na tu elektroprůmyslovku vlastně šel tak nějak bez jakéhokoliv odporu. A nejsem ani zdaleka jediný, myslím si. Tak věřím, že se najde plno dalších, kteří si k telefonu s číslem 731 800 900 cestu najdou a zavolají na tohle téma. Konec konců před námi je písnička Marie Rotrové a pokud si dobře pamatuju... Pokud se mýlím, tak se omlouvám už dopředu. Marie Rotrová taky pracovala ve spořitelně za přepážkou a ke zpěvu se teprve dostávala.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jen pro upřesnění toho, co znělo před písničkou, cituju z Wikipedie. Marie Rotrová pochází z hudebnické rodiny, po maturitě na Bohumínském gymnáziu pracovala jako úřednice. V roce 1960 se ještě jako úřednice ostravské pobočky Československé státní spořitelny zúčastnila ostravské hudební soutěže, která hledala mladé talenty a kterou doprovázel orchestr Gustava Broma. Říkám to proto, že tématem Noční linky je dnes škola či řemeslo jako jistota. A jakému řemeslu či jaké škole se musel podrobit náš další posluchač? Je to Josef, který čeká na telefonu. Přeju hezký večer.
1: Dobrý večer, slyšíme se?
0: Ano, samozřejmě, slyšíme.
1: Tady Josef.
0: Tady je Borek Kapitánčik. Josefe, jakou školu či jaké řemeslo vám, nechci říct vnutili, ale přiměli vás k její návštěvě nebo ke studiu?
1: No, já jsem chtěl být vždycky automechanik, ale jelikož jsem měl samé jedničky a naši byli jako rozdělený rodiny, takže mě přinutili na obchodní akademii z Plzni.
0: Mm-hmm. Říkali, je to životní jistota?
1: No tak, byla by prý velká škoda promarnit ty jedničky, no. Ale nebylo to dobrý pro mě, jako školu jsem vychodil, ale jako nedržel jsem se jí. A pak jsem se uchytil v jedné firmě, kde jsem jako dělal administrativu. Ale na školu vzpomínám velice rád. Jedné věci. Ve třídě bylo hodně, hodně holek. Byli jsme už tedy kluci, tak si to dovedete představit.
0: No, představit si to dokážu. My jsme to měli obráceně. My jsme měli 6 dívek a zbytek 25 chlapců na elektroprůmce.
1: No to si ani nechci představovat.
0: No. Máte pravdu. Takže vy jste na tom byl úplně obráceně. Rodiče tedy řekli, půjdeš studovat obchodní akademii. Vám se asi nechtělo, že jo?
1: Jak se říká, po zadku.
0: Ano, bylo vymalováno.
1: To jsem podvod, to zašel jsem.
0: No ale objevil jste i ta pozitiva, to znamená převaha dívek na obchodní akademii a k tomu té práci automechanika jste už nikdy nepřičichl.
1: Ani z dálky. Je to pro mě španělská vesnice. Je to takhle účty, ale co vám budu povídat, no.
0: Ale dá se říct, že tahle životní jistota se vám vyplatila. Z toho materiálního
1: hlediska.
0: Rozumím.
1: Já děkuji, že jsem dostal prostor a přeju všem posluchačům hezký večer.
0: Za všechny děkuji.
1: Já si nechal znát o holka.
0: Vás to teda drží celý život, jo?
1: Hodně mě to drží. Akorát už to občas nemůžu držet jako dřív.
0: Tomu taky rozumím. No tak člověk musí mít nějakého koníčka. Mějte se hezky a dobrou noc.
1: Papa.
0: Posluchače Noční linky zdraví i Bohumír, který na rozhlas.cz/linka napsal. Moje maminka měla velké ctižádosti. To, co se jí samotné nedostalo, chtěla po nás. Tak mi obor vybrala náročný a já tehdy vůbec neměl představu, kam jdu a co to obnáší. Skončily prázdniny a já jel na internát 50 kilometrů daleko na obor dřevomodelář. Po vyučení a do stavu manželského jsem přešel na stolařinu, tesařské a kolářské práce. Práce se dřevem všeho druhu a to mě velice bavilo. Využil jsem všechny vědomosti při stavbě rodinného domu, doplňků nejen pro sebe, ale i pro druhé. V životě by mě nenapadlo, že budu tak všestranně spokojený. Od mámy to byl dobrý tah. Za to jsem jí vděčný. Napsal Bohumír. A já mu děkuju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: škola nebo řemeslo jako jistota. Takhle se dá shrnout téma Noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte. A povídáme si o tom, jak klikaté byly vaše životní dráhy, vaše profesní životní dráhy. Tentokrát by to měla být paní Emma, která čeká na telefonu a věřím, že se, ano, nestratilo naše spojení, takže vás můžu přivítat.
1: Máme.
0: Dobrý večer, paní Emo.
1: Takže první řadě zdravím všechny posluchače tohoto rádia, protože já když přijdu večer z práce a jdu spát, tak první, co si zapínám rádio a poslouchám téma.
0: Děkuju.
1: Takže jako úplně po celodenní hojničce v práci, tak toto je pro mě taková léčba na nervy.
0: Je, no tak to já si dám do životopisu, to si dám do CVčka, jak se říká, že jsem pro vás a mý kolegové a mé kolegyně jako spruha. Paní Emo, vy ještě chodíte?
1: Opravdu mě vždycky nabudíte. To jako je pro mě úplně taková droga, krom kávy a cigarety.
0: Rozumím. Vezměme to odzadu. Říkáte, že když se vrátíte z práce, takže vy ještě pořád jste pracovně činná, ano?
1: Ano. Už jsem 6 let v důchodě, ale pořád běhám po place a točím pivo a nosím jídla hostům.
0: Takže hospodská, respektive číšnice, v Brně říkáme pinklíca, no ale tak to nechme bokem. Takhle nějak začala vaše životní profesní dráha, nebo jste se vyučila něčemu jinému, vystudovala jste něco jiného?
1: Osmiletku, za mě byla osmiletka, kterou jsem vyštudovala, dalo by se říct, červeným diplomem, nebo prošla červeným diplomem a hrozně jsem milovala děti. A můj tatínek milovaný, který bohužel už je v nebičku, si představoval, že budu paní učitelka, paní doktorka a chtěl po mně, asi dám žádost, jako po osmiletce tam. Ale já jsem měla kamarádku z dětství, kterou mám do dneška, a její maminka byla hospodská, my jsme za ní chodili do práce. V té době, když nám mě bylo 10 let, to se točili limonády jako pivo, jo, z pipí a to. A mně se ta práce strašně líbila. Já točila pivo, teď limonády, nalívala štamprle, chodila mezi klientama a to. Tak já jsem tatínkovi tvrdila, že jsem si dala požadavek na Gimpl a na zdravotku dětem, jako dětská sestra, ale dala jsem si taky na hotelovku. No a přišli mi 3 příjmy, ty 2 jsem stopila a tatínkovi jsem tvrdila, že mě přijali jenom na hotelovku. Tak jsem si nějak smířil, takže jsem udělala hotelovku a to, takže od 18 let dělám hospodskou. A když moji rodiče slavili 50 let svatby, tak jsem se mu přiznala v té době, že jsem ty 2 přihlášky stopila, aby se dostala na tu hotelovku. Aby mě nebránil, protože jsem chtěla být hospodská a tuto práci dělám od 18 let. Krom 2leté mateřské, jináčí práci neznám.
0: Jak to přijal tatínek, tohle vaše přiznání?
1: No, byl se mě trošku jako pav, ale pak říkal, splnila jsi si svůj sen, dobře, nemám námitky.
0: Já jsem se právě chtěl zeptat, ještě než jste to řekla vy, jestli vás netížil tenhle start vaší profesní kariéry, to, že jste vlastně tatínkovi zalhala, de facto.
1: No, můj tatínek byl pro mě, já to řeknu tak jako obrazně, jak to cítím, Bůh. Už jsem to tady několikrát řekla, protože v 18 letech přežil osvětím, takže pro mě to byl pan tatínek. Ten byl pro mě vzor. Mrzelo mě to, že jsem ho tak trošku jako ošidila, ale pak mi řekl, že splnila jsem si svůj sen. On mi jako, no už jsem, když tatínek měl 50, tak už jsem byla, už jsem měla 2 děti, takže už nemohl nic namítat. Trošku to možná mrzelo, že jsem ho v té době tak jako ošudila trošku, ale viděl, že jsem spokojená, že si dělám práci, kterou miluji, zbožňuji do dneška. Je mi, já to řeknu na rovinu, je mi 66 let a běhám po place lepší jak nějaká 18. Jako jo.
0: A já vás za to chválím, protože když se sami nepochválíme, tak kdo to udělá za nás? Takže já vás chválím za vaši upřímnost. A to i za tu upřímnost, která sice přišla až na padesátiny vašeho tatínka, ale přišla.
1: Ne, padesátiny. S maminkou slavili
0: zlatou svatbu. Tak to bylo ještě o něco později.
1: A se zlaté svatbě, jak jsem ho teda pozorila svým způsobem.
0: Mm-hmm. No ale on to přijal, protože jednak to zřejmě podle toho, co říkáte, byl milující tatínek a viděl, že vás ta práce naplňuje.
1: Ježíš, no tak jako, já jsem měla práci kolegyní, která má 25 let a paní šefová ji odstavila z placu a řekla, že je neschopná, že radši tam nechá mě.
0: No tak to potěší, že? Z čistě osobního hlediska.
1: No, tak můžu vám říct, že jsem třeba obsluhovala Honzu Dětka z televize, moderátora Máru, to hraje, no Mára z Ulice, toho pana herce jsem obsluhovala.
0: Je, tak to po mně nechtějte, protože já neviděl ani jeden díl Ulice, nevím.
1: No, byli u mě v hospodě, já jsem je obsluhovala, mám s nima fotky, mám s nima poděkování, že za vzornou obsluhu a všechno. A teď zrovna, jestli můžu teda ještě chvilku mluvit, jsem měla v práci, týden ke mně chodila rodinka, pan s manželkou a se synem. Na jídlo byli v Jeseníku ubytovaní a to, poprvé byli v Jeseníku, tak si já jsem říkala, kam se mají podívat, i k nám do Javorníku na náš krásný zámek a všechno a to. A dneska se mnou loučili, že ráno odjíždí a on mi říká, paní Emo, řeknu vám jednu věc. Já jsem manažer velké jako pivovarské skupiny, Kofola, tady u nás je Hanušovice a to. A já jsem manažer toho všeho a řeknu vám, že tak dobře natočené pivo a tak suprovou servíku jsem v životě ještě neviděl. Tak jsem povyrostla, jak mám 1,50 m, tak jsem povyrostla o 2 metry a byla jsem v 7. nebi. Celý týden ke mně chodil a byl potichu, až dneska, když se se mnou loučili, mi řekl pravdu, čeho je manažer. A ukázal mi, dal mi vizitku a všechno, kdybyste něco potřebovala, zavolejte. Já kam se přijedu a pomůžu vám.
0: No krása, tak jednak žijete bohatým společenským životem, dokonce i s celebritami, ano. Jak jste říkala. No a taky vás chválí ti, kteří tomu řemeslu rozumí. Paní Emo, já z vás mám obrovskou radost a jsem rád, že jste takhle krásně vlastně ilustrovala dnešní téma.
1: Kdy přijedete do Jeseníku, ke mně na pivečko, a kdy přijedete se podívat do Javorníku na náš krásný zámek a okolí.
0: Vedu v patrnosti tuhle vaši pozvánku a snad to jednou vyjde. Děkuji vám za váš telefonát a za váš příběh.
1: Já vám něco cukrového uvařím na peču, což strašně ráda peču a nejím to. Já napeču koláče, buchty, já nevím co všechno. Pak to roznáším po sousedech, ochutnejte, jo, a takhle. Ten manžel už je dost tlustý, takže to musím dávat dál.
0: Paní Emo, ale moc krát vám děkuji a přeju vám dobrou noc. No, poslouchám vás ještě, ano, máte
1: je
0: zřejmě
1: zajímavé,
0: něco na srdci.
1: Je zajímavé, že takhle zbavím jako s lidma, tak mi říkají, my jsme se v životě tam nemohli dovolat do té linky. A musím říct jedno, že poslední dobou kdykoliv volám, tak se vždycky vám dovolám.
0: No ale teď jste možná naštvala ty, kterým se to dneska nepodaří. Ale i tak děkuji za váš telefonát, paní Emo, a za chvíli dáme šanci ještě dalšímu. Mějte se hezky a naslyšenou. Dobře.
1: Přeji všem dobrou krásnou noc a jdu vás dál poslouchat, než usnu.
0: Díky, dobrou noc.
1: Nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Ještě před půlnocí a tím pádem před chvílí, kdy se změní datum, ale také ti, kteří slaví svůj svátek, zatím jsou to ještě pořád Liborové a za pár chvil to budou Kristýny, tedy ještě před půlnocí vás vítám při poslechu Noční linky Českého rozhlasu. U mikrofonu je Borek Kapitánčik a na telefonu 731 800 900 čeká paní Olga, která má co říct k tématu škola či řemeslo jako jistota. Dobrý večer přeju.
1: Dobrý večer přeji všem, kteří nás poslouchají. Já budu docela stručná. Já jedině teda škola a já jsem si to vybrala tak, že jsem vlastně do školy chodila od 6 do 60 let. Takže to je takový můj stručný příspěvek k vašemu tématu.
0: No ale takhle stručný snad ani nemusíme být. Vysvětlete mi to, jak to, že od 6 do 60 let jste chodila do školy?
1: V 6 letech jsem začala chodit do školy, že? Pak jsem vystudovala střední školu, pedagogickou fakultu, no a pak jsem do 60 učila, proč se mi to trošku protáhl ten důchod, takže tak to myslím v tomto smyslu.
0: Rozumím. A ta volba pedagogické fakulty, respektive toho, co předcházelo zřejmě gymnázium, tak to byla volba vaše nebo vašich rodičů?
1: Ne, to byla jedině moje volba. Já už jsem od druhé třídy chtěla být učitelkou. Měla jsem kamarádku, ta byla o 2 roky starší. Tak jsme si řekli, že budeme učitelky a že budeme učit na stejné škole. Ona teda sice potom taky vystudovala, nebo vlastně fakultu nedokončila, protože se musela vdávat, měla děti hodně, takže já jsem jako to slovo jako v uvozovkách splnila a tou učitelkou jsem se tedy stala. Protože já jsem měla ráda, já jsem měla 3 sourozence mladší, takže vlastně jsem se o ně starala, tak jsem asi to začalo tím, že jsem ty děti měla ráda, takže opravdu to bylo moje přání teda opravdu tak od té druhé třídy.
0: Vy jste si vlastně splnila dětský sen.
1: Ano, je to tak, je to pravda, ano.
0: No tak já to měl s drobným přerušením vlastně úplně stejně. Pravda je, že ve 13, ve 14, kdy se rozhodovalo o tom, co budu studovat za školu, jsem ani náhodou nemohl ani snít o tom, že bych pracoval v rozhlase. Což ale pozor, můj sen byl. Takže jsem dělal elektroprůmku, no a než bych byl špatným elektrikářem, tak v 91. jsem si sedl za mikrofon, bylo mi dovoleno, no a zatím to ještě drží. Paní Olgo, jsme na tom částečně podobně a já jsem rád, že jste popsala byť jen několika málo slovy svůj životní příběh. Mějte se hezky a přeju vám dobrou noc.
1: Děkuji taky, dobrou noc.
0: Už za pár chvil bude 12 hodin, jinými slovy půlnoc a pak už 24. červenec. A téma noční linky se měnit nebude. Škola či řemeslo jako jistota. Pro ty, kteří přišli o něco později, znovu zopakuju, že to myslím tak, že jste třeba chtěli splnit přání vašich rodičů, kteří chtěli, abyste vystudovali určitý druh školy nebo se věnovali určitému řemeslu s tím, že to bude vaše životní jistota. Ale třeba jste poté, co jste dostudovali střední či i vysokou školu a nebo absolvovali s výučním listem, se vrátili ke svému snu. Jak to bylo u vás? Tak i na to se vás ptám a budu se vás na to ptát i v té příští hodince. Nicméně nejen telefonáty, ale i vaše psaní z webu rozhlas.cz/linka tvoří naše 2 hodiny povídání. Dana napsala: krásnou noc přeji všem a díky za téma. Mě nikdo nenutil ani nepřemlouval a taktéž já svoje 3 děti. Vybrala jsem si směr a šla praxí studiem za svým. Faktem je, že ostatní jsem praktikovala jako záliby a praktické dovednosti zároveň s prací chemičky a naučila se mnoho dovedností, mi život naplnilo. Děkuju, Dano, snad jsem to přečetl tak, jak jste to myslela. I vám přeju krásný nový den za pár chvil.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dámy a pánové, přeju vám krásný nový den. I když je pravda, že ještě dvě vteřinky bude platit datum 23. července. No teď už ne. Už vás vítám v pátku s datem 24. A vítám i našeho posluchače, jeho vlastními slovy pravidelného přispěvatele vysílání Českého rozhlasu, pana Milana, který už v úvodu druhé hodinky také má co říct k tématu škola či řemeslo jako jistota. Milane, přeju vám dobrý večer.
2: Dobrý večer, krásný a všem nejkrásnější posluchačům Českého rozhlasu. Já jsem teďka poslouchal ty vaše paní, ale mě to velice zaujalo. Chtěl jsem říct teda, já, abych se zdržel tématu, líbí se mi vaše téma, totiž... Já to mám tak komplikované, to by bylo na dlouho, já to zkrátím. Zkrátka, nedostal jsem se na střední vojenskou školu kvůli tomu, že táta udělal jaksi za minulého režimu jaký průšvih a oni mě tam nevzali, ale to nevadí. To, já už jsem si to u něj jaksi odpíkal, jaksi jsem se s ním poznal, ale poslouchejte ještě dále. Líbí se mi, co jsem tady všechno vyslechl. To je velice zajímavé, paní Emma. To je úplně luxusní téma, suprové. Abych se držel tématu, jak si obklikou jsem si dostudoval tu svoji střední vojenskou školu a měl to být někde Martině na Slovensku, ale pak jsem si udělal ještě další vyšší. Zajímal jsem se o docentu, ale to není už ani tak úplně zajímavé. Co, pane redaktore, můžete mi do toho skočit a zeptat?
1: Můžu, samozřejmě, já to vezmu od začátku. Takže váš tatík byl voják z povolání, ano?
2: Můj tatík byl jaksi vážený pán, no, tak to teďka nemůžu, já se totiž pořád bojím, on byl jaksi spojený s tou

0: Takže byl jste inspirován. Byl jste inspirovat a chtěl jste dělat...
1: Inspirovat jeho rodinou.
0: Tak, dobře. Nicméně, jak jste říkal, nepřijali vás. Je to tak?
1: Nepřijali, protože tatínek byl takový svérazný. On jaksi udělal trošku nepředrženost, kterou po něm nechtěla tehdejší, jaksi...
0: Prostě měl škraloup, abychom to zkrátili. Ano? Ano? Dobře, tak jakou školu jste tedy dělal? Jakou školu jste studoval, nebo řemeslo?
1: Já jsem se tenkrát přihlásil, že už mě je 50 let, takže tenkrát to bylo, jaksi na střední jsem se hlásil do Martina na Slovensko, automobilní tanková. A bylo mě to zamítnuto z důvodu, jak si táta udělal...
0: Měl škralup, to už jsme probrali. Dobře, jakou školu jste tedy vystudoval? Nebo dělal jste řemeslo?
1: Nakonec jsem se teda dostal nějakým zajímavým způsobem, protože mě zajímala třeba technika, nebo flákal jsem matematiku, teďka si to uvědomuji, jak mě to moc chybí, ale dokážu i ve svých letech se k tomu zpátky vrátit. Chtěl jsem říct, je to velmi zajímavé, když můžu působit na poli. No, abych to zkrátil, udělal jsem si obklikou tu svoji armádní činnost, chtěl jsem říct, sloužil jsem po armádě České republiky, doufám, že to není nikomu z posluchačů, jakože, ale já jsem to myslel všechno jaksi od srdce, jo, tak já jsem se snažil, tak a co se mi podařilo? Podařilo se mi udělat tu podůstelnickou školu, udělal jsem si vojenskou akademii ve Vyškově, jestli se s tím můžu pochlubit, lítal jsem s vrtulníkem, sice to byly ty staré ruské stroje, dneska už do muzea. Omlouvám se.
0: No je v pořádku, ale... já jsem ty 24 na zhůří hlídal, já si ještě pamatuju. Takže jste si nakonec...
1: Tak je dobrý.
0: Takže jste nakonec přece jenom se oddal tomu vojenskému studiu, povedlo se vám to a teď v 50, říkal jste, že je vám 50, děláte pořád ještě, nebo jste pořád ještě vojákem?
1: Jsem pořád vojákem, ale už nejsem jaksi ten, kdo běhá po poli, ale já už... No a já nevím, jestli to takhle můžu říct do éteru, když...
0: Vy si neprozradíte vojenský tajemství. No tak víte co, tak budeme si 50-50. Já řeknu, že jsem četař v záloze, jo, jsem prozradil vojenský tajemství a teď to prozraďte vy zase.
1: Těrasky jsem majorom.
0: No tak to, pane majore, to bych měl stvaknout paty.
1: Ne, to je v pořádku, však já jsem poslouchal pozorně vaše vysílání a vy jste mi taky sympatický.
0: Děkuju vám moc krát, Milane. Bylo to sice trošku klikatější, ta vaše životní cesta podle vašich slov, ale nakonec se dobrá věc podařila a jak se zpívá v jedné opeře, věrná láska, no vlastně ano, věrná láska k vojenskému řemeslu zvítězila.
1: Poslyšte, mám ještě trošku času, než se mi úplně vybije baterie. Chtěl jsem říct, já pozorně poslouchal vaše posluchače. To není jenom... Já vnímám ty ženský, teď to bylo, já nevím, 85, já mám taky přítelkyni, ona má 80, ale už mi to píplo.
0: Tak to nebudeme prodlužovat, pane Milane. Já vám děkuju, já myslím, že to podstatné odeznělo a jsem rád, že jste nám svěřil svůj příběh. Dobrou noc a hezké léto přeju. Naslyšenou.
1: Krásné léto vaše a budu vaším pozorným posluchačem Českého rozhlasu. To si přeju nejlíp. Však nenadarmo si říkám, že jsem patriot.
0: Moc si toho cením. Mějte se hezky a dobrou noc. Dobrou noc přeju samozřejmě i vám, kteří už máte očička takhle malinkatý, ale ještě zhruba 50 minut si můžeme povídat o tom, jak jste se vydali na cestu, kterou vám původně naplánovali vaši rodiče, ale potom jste přece jenom

0: přišli znovu na tu svoji stezku vysněnou od dětství, anebo ne? Škola či řemeslo jako jistota. A možná, že jste u toho vydrželi až do konce.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je na tom hodně pravdy, když nám ti starší, moudřejší říkají, že řemeslo je jistota, nebo že škola je jistota. Ale možná, že vaše sny mířily někam úplně jinam. Takže jste podstoupili, dejme tomu 4 roky, odborné školy a potom se vaše cesta znovu vrátila do těch kolejí, které jste si vysnili. A nebo ne, možná jste zůstali u řemesla nebo u školy, oboru, který jste studovali. Kdo ví, jak je to v případě paní Vicky, která čeká na telefonu. Hned se to dozvíme. Vicky, přeju vám dobrý večer.
1: Dobrý večer vám všem, kteří posloucháte. Já jsem 48. ročník, no a něco jsem zažila podobného, co pan posluchač přede mnou. A sice, když všichni ve třídě dostali, že už jako z umístěnku, že jsou na tu a na tu školu, tak já stále nic. A tak jsem šla za třídní učitelkou a říkám, soudružko učitelko, mě pořád nic nepřišlo dom v poště. A ona říká, víš co, máme kousek Národní výbor Brno 4, zkusíme tam zajít a zeptáme se na to. Tak jsme tam přišli, byl tam takový malý úředníček za stolem, ani ho vidět nebylo skoro. A díval se do kart, nahlásili jsme jméno, všechno a to iniciály. A on se díval do kartotéky. Zdvíhl obočí, podíval se na nás, podíval se zpátky, zase se podíval na nás a řekl jenom pár slov. Studium nežádoucí. Soudružka učitelka okamžitě viděla, že je zle, lapla mě za ruku a říká, pojď jdeme a na chodbě mě pak řekla, to si musíš vyřídit doma, to jako, protože hned poznala, že je to z politických důvodů. No a tak jsme přišli domů a já jsem byla jako rozrušena z toho, rozčertěna, dá se říct, protože říkám, copak jsou něco méně cenně jak kdokoliv druhý, když známky jsem špatně neměla. No a tak, ale od rodičů jsem se nic nedozvěděla a bylo nabídnuto. A sice strojní zámečnice, soustružnice, frezařka. No já jsem vždycky měla hrůzu ze strojů, tak mě malém omilo, tak jsem chtěla třeba švadlenu nebo kadeřnici. Ne, neexistuje. No tak prostě tak se stalo to, že jsem byla teda přijata na soustružnici kovů. No a teď jsem teda začala chodit do školy. Měli jsme třídní výcvik a třídní školu. No a když bylo nebo těsně před pololetím, tak byla rodičovská schůzka a tam bylo řečené, že 3 děti jako narušují program třídy, že jsou nejlepší. Takže by jim bylo umožněno chodit na denní školu na Sokolskou, ale na strojní. No a já musím říct, že teda jsem zdědila po tatínkovi trošku z té povahy, tak já jsem říkala, tak vy jste mě nalajnovali život úplně a hodili mě úplně vexe na jinou kolej. Já říkám, tak ne. Maminka říkala, Hedvičko, je dobře, když jako si uděláš aspoň ten výuční list a když dobře si vyučíš, tak jako bude to v pořádku. Tak já jsem odmítla. Maminka z toho byla nešťastná, říká, konečně by se mě splnilo, že chodíš do školy studovat. Já pám ne, mami, když takhle to je nalajnovaný, tak já se vyučím a pak si já zjednám život podle svého. No dobře, tak se stalo a ti 2 hoši teda skončili na té denní strojní, na té Sokolské, no a já jsem se doučila. Můžu vám říct, že ten první rok jsem měla pernej, protože tak, jak jsme byli zvyklí, 1 hodinu seš volanej, tak 2. tě nevyvolají. A oni a na potvoru. A tak to bylo za 5, že to je jasný. Takže já jsem si zhoršila o 2, o 3 stupně skoro z některých předmětů, až přišel ve 2. ročníku na konci třídní učitelnovi a zavolal si mě do kabinetu a řekl mě, poslouchej, co doma řešíte, nebo jak vyznáváte, co mě nezajímá. Ale ty seš chytrý děvče, ty tu školu dokončíš, já ti pomůžu, ale tady mě rukou podáním dáš slovo, že se budeš učit, ne že to budeš flákat. No moc se mě do toho nechtělo, ale ano, přijala jsem ruku, tak jsme si takhle stiskli a já jsem slíbila, že se budu hodinu od hodiny učit. No a na konci jsem to dokončila tak, že teda se stalo to, že teda jsem se dobře vyučila a byla jsem doporučena tady tím třídním učitelem, on nás měl i ve třetím ročníku, že teda mohu jako nastoupit pro pracující, ale ve strojařině teda. No a tak jsem začala studovat a co se nestalo, když jsem končila, tak mě zemřel tatínek. Mně se, Borku, se mnou se úplně zhroutil svět. Já jsem si pamatovala látku, která byla nová, ale která byla stará, nebyla jsem schopna. Takže asi tak nějak jsem chtěla trošku přiblížit ten můj život.
0: A jak to nakonec pokračovalo po té, co zemřel váš tatínek? Dostudovala jste tu školu pro pracující?
1: Ne, právě, že ne. Ředitel si mě volal na Sokolské a říkal, já ti povolím, jako ten, jak to nedělávalo se moc v té době. Ano, reparát v srpnu, že to, a já říkám soudru řediteli, ale já se na to necítím, já mám úplně okno. Já bych to nezvládla, to starší učivo, kdybych dostala nějakou otázku a byla jsem natolik hrdá, že jsem si říkala, kdybych to měla jo neudělat a, ne, a vím, že se na to necítím, tak radši do toho nejdu. Takže jsem to opravdu takhle skalpovala, jak se říká, ale tím svou houževadnatostí a svým jako umem a takovým citem a různýma kurzama jsem se dopracovala na poště na velice pěkné místo a vůbec mě nevadilo celý život, že jsem jako neměla tu školu.
0: Já vám děkuju za upřímnost.
1: Akorát maminku to mrzelo.
0: To je samozřejmé, ale vy jste si prostě vybrala svoji cestu, šla jste po ní a znala jste svoje, no, řekněme, mantinely už od brzkých let, jo? Řekla jste si, když takhle, tak tedy takhle. Měla jste to v hlavě srovnaný, no, já se snažím to říct, co a možná nejsrozumitelně.
1: Navíc, byla jsem po tatínkovi velice hrdá a když jsem se necítila na to, tak jsem si říkala, tak se nikam nehrni. Musíš prostě sklapnout, jak se říká, uši, ano, stalo se, stres mě dohnala k tomu, že prostě jsem to nedávala. No tak, tak jsem to uznala a říkala jsem si, ale já si to třeba jinak svou vyřídilkou a svým umem a svým jako praktickým životem a podařilo se.
0: Děkuji vám moc krát, Viki. Krásný příběh.
1: Ano.
0: Naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Škola či řemeslo jako jistota. Jak klikatý byl váš profesní život? Taky by se to dalo takhle říct. Věřím, že po písničce dvojice Karel Gott a Darinka Rolincová budete slyšet.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Když to hodně zestručním, tak tenhle interpret, teď mám na mysli samozřejmě božského Káju, či Sinatru východu, no prostě Karla Gotta, tak právě Karel Gott je zářným příkladem toho, kdo by měl co říct k tématu škola, řemeslo jako jistota. I když, jak se to vezme, já se teď pokusím něco málo ocitovat z Wikipedie. Jediný potomek pozdějšího náměstka ministra těžkého průmyslu v mládí chtěl být malířem a po ukončení školní docházky v Plzni se v Praze neúspěšně pokoušel o studium výtvarného umění. Když nebyl přijat, tady je to důležité, odešel do učení v oboru elektromontér. Ovšem během učňovských let se věnoval své druhé velké lásce, hudbě, a aby se stal zpěvákem, šel na konzervatoř. Takže nakonec přece jenom ta stezka jeho života se vrátila do toho směru. Ano, šel tím azimutem, který si zvolil zřejmě už ve velmi útlém mládí. Škola či řemeslo jako jistota, to je téma noční linky, kterou právě posloucháte. A Radek k tomu taky má co říct. Vítám vás na telefonu 731 800 900. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Radek z Uherského Hradiště. Jak je zvykem, tak zdravím samozřejmě všichni posluchače. Já jsem chtěl k tomu jenom takto říct, že já jsem vyrůstal v rodině, kde maminka, tatínek, babička, dědeček, všichni pracovali ve stroji Renstry. Klidně to asi už dneska můžu říct, nevím, to žádná reklama, poněvadž ta firma už nefunguje, ale byl to ČKD Slavia Motor na Pajedlích, já jsem z Uherského Hradiště. A všichni tam pracovali. A mě už bylo předurčeno, že půjdu na strojní průmyslovku v podstatě. A navíc mě to bavilo, protože tu preciznost jsem všude viděl od nich. Ale někde tam ve mně hloubalo to, že moje babička ještě předtím, než někde šla pracovat do fabriky, před tím znárodňováním a tak dále, se věnovala tomu zemědělství, všechno sbírala, jabka, a každý týden několikrát do toho týdne jezdila na trh, takže to obchodnictví. Mm-hmm. A jak jsem to měl tak, pane Borku, v sobě zakotvené, tak samozřejmě, tak šel jsem na tu průmyslovku, protože strojaře mě opravdu bavila, to tam v těch genech asi bylo, jo, všechno opravit, já to opravím, já to udělám a tak. Průmyslovku jsem udělal. A potom vystudování, tak jsem našel nějaký inzerát, že zháníme v zemědělském zásobování a nákupu, to už taky možná dneska reklama, to už nefunguje, nákup příhona, hutní materiál, elektro, nářadí a tohle, což bylo v podstatě z mého oboru. Tak já jsem nastoupil, velice za to děkuju. Jo? Mm-hmm. A to mě bylo tenkrát 18 let a za, já nevím, 7 let potom byla ta revoluce, jsem potom šel podnikat. Mm-hmm. Omluvil jsem se panu náměstkovi, říkám, pane náměstku, aby to slušit, zkusil, mám malé děti, ta výplata zase v tom zemědělském oboru není v tom sezonu až taková, jaká by mohla být, třeba mohla být větší. On mě řekl, Radku, běž, zkus to, když tak se vrátíš. Velice krásně na to opravdu vzpomínám. Příjemní lidé kolem mě vždycky. Mm-hmm. Tak já jsem si, začal jsem podnikat v tom prodeji toho nářadí a podnikám v tom do dneska, za chvilku do důchodu. A strašně jsem za to vděčný svým rodičům, těm genům, co mi dali, jestli mě rozumíte.
0: Rozumím, vy jste vlastně provedl tu symbiózu z několika pramenů. Babička se věnovala...
1: Obchodnice,
0: ale zároveň zemědělec. No a vaši další členové rodiny, všichni ve strojírenství. No a vy jste to zkombinoval a vyšlo to.
1: Pane Borku, nad tím já do dneška furt přemýšlím, že to obchodování mám prostě v krvi po té babičce. Jinak jako, že bych někde stál u soustrhu, jo, nebo rozumíte, jestli mě rozumíte, nebo dělal mistra ve fabrice, protože když jsem měl tu průmyslovku, tak asi bych nestál u mašiny, ale dělat třeba mistra, nebo tohle, to mě jakože nelákalo, jo, že mě to nějak oslovilo, že ano, přesnost, to mám do dneška, všechno, odbornost,
0: A ono je to dobře, tak jak to bylo?
1: Jo, já se nechci vychvalovat. To by znělo špatně. Ale že to obchodníčení, ten obchod, že jsem prostě tak spojil dohromady to strojírenství s tím obchodem.
0: No a je to dobře, rozumíte. Je to dobře, a protože takhle to bylo třeba u Bati. Tam si vlastně musel každý projít vlastně od té píky pověstné až jo, od toho nejnižšího stupínku až po ten nejvyšší, aby mu potom nikdo nemohl třeba, dá se říct, ne mazat med okolo huby, ale jak se říká v Brně, mlátit s ním vozem, říkat, že to nejde, když on ví, že to jde třeba, jo, ušít ta bota tak, jak on to chce. Protože si tím prošel. A vy jste prošel všemi těmi stupni. A jak říkám, je to hezká symbioza všeho, co vás formovalo v dětství.
1: Já se tam strašně moc uvědomuju, pane Borku, a co si nejvíc ještě uvědomuju? Já se mluvám, promiňte. Tu poctivost, kterou mám jak zakotvenou.
0: No ono je to vlastně jenom trošku jiná podoba přesnosti.
1: Od rodičů a všude, jo? Že já, když podnikám, tak prostě to je všechno.
0: Já vám rozumím.
1: Na čestné slovo.
0: Já vám rozumím, Radku. A jsem moc rád, že jste nám tohle všechno řekl. Mějte se hezky, přeju vám krásné léto a zůstaňte správně naladěn.
1: Děkuji moc. Taky. Dobrou noc všem.
0: Všem teď můžu říct, co napsal František. Zdraví vás a píše. Jako syn rolníka jsem neměl moc možností si vybrat nějaké řemeslo. V poslední třídě k nám do školy přišli nejprve učni havíři, potom přišli učni zedníci, kteří nás lákali do jejich učebních oborů. No já jsem si vybral obor zedník. Z naší obce jsem z mého ročníku byl jediný, kdo se dostal někam do učení. A vůbec toho nelituju, protože jsem nikdy neměl problém sehnat práci. Toho havíře jsem chtěl zvolit před vojnou, protože jsem se před vojnou ženil, tak jsem se jí chtěl vyhnout. Tedy vojně. Nakonec jsem šel na vojnu a všechno dobře dopadlo. Jsme s manželkou 64 roků. Františku, to my víme. To píšete pravidelně. A o moje řemeslo, tedy zakončuje František, je stále velký zájem. Co víc si přát. V tom s vámi souhlasím. Františkův vzkaz jste slyšeli, možná přidáte další vaše psaní na téma škola či řemeslo jako jistota na rozhlas.cz/Linka, anebo možná zavoláte. Číslo do studia je 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, popřeju dobrou noc všem těm, kterým už se pomaličku taky klíží oči. Tedy ne, taky, já nechci naznačit, že bych snad byl ospalý, to ani náhodou. No tak trošku jo, ale pořád ještě je před námi asi 25 minut našeho povídání na téma škola, řemeslo jako jistota. Tak ještě úplně neusínejte. Možná byste propásli příběh paní Anny, která čeká na telefonu 731 800 900. Pěkný večer, paní Ano.
1: Pěkný večer. Já bych chtěla říct takový svůj příběh. Bylo mě 16 let a měla jsem se jít učit na prodavačku a zemřel mě tatínek. Takže mamka zůstala sama a měla jsem brášku 11 roku mladšího. Tak co teď? No tak jsem nakonec mě tady jeden mě zjednal školu, v učení v Mesitu jsem byla. A pak jsem tam byla, měla jsem 3 děti a po těch 3 dětech jsem maminka řekla, že ne, že už teda nemůžu na odpolední a tak. Vybrali mě za výplatní a já jsem ani neměla školy, ale chodila jsem na školení a dělala jsem tu výplatní 20 let.
0: Mm-hmm. To byla zodpovědná funkce. Vy jste vlastně...
1: Zodpovědná. 120 lidí výplatní. Jsem měla.
0: Páni, no.
1: No, 120 lidí a prostě vydržela jsem tam těch 20 roku a potom přišlo nové vedení a jedenkrát jsem potom byla sama tam na dílnách a nosila jsem ty zakázky a všechno. Přijeli nějací centisáci z Brodu, naučili mě na počítači, tak jsem to všechno jim naházala tam, ty zakázky a to. Tak přišel ten pan vedoucí a řekl mě: paní, my vás nemůžeme zaměstnat. Tak mě propustili v 50 letech. To bylo hrozné ještě před Vánocama. No a tak jsem, co teďka, jelikož jsem trpěla ze zádama, měla jsem problém, tak jsem šla marodit. Marodila jsem necelý rok a jelikož mamka byla taková už nemocná, tak jsem s ní zůstala doma. No a šla jsem o půl roku spíš do důchodu. No dneska už mám moc roku, ale jako nelituju toho. Já i když jsem tu školu takovou nějakou neštudovala jsem, protože jsem neměla možnost, když ten taťka mě zemřel. On měl 40 roku a já 16, že? Takže nelituju toho a opravdu jsem tam mě prožila. Fakt 20 let jsem to zvládala všechno bez toho. Takže se dá i bez nějakého školy nebo studování jako pracovat nebo dělat. A nakonec jsem šla teda do toho důchodu. A takový životní. A děti moje mají školy, všetci studují. Ještě vnučka už studuje také, teď půjde na vysokou. Ale tak člověk dopadne, no.
0: No tak dopadne, ještě pořád padáme. Já vím, že to je, zní hrozně, ale snažil jsem se aspoň trošku o nadsázku. Ale teď mi řekněte, paní Ano, vy říkáte, že vaše děti mají školy. Vybrali si svůj studijní obor sami, nebo jste jim radila, nebo jste je snad k něčemu přiměla?
1: Sami si vybrali. Ta nejstarší má ekonomku, která už pracuje delší dobu a měla, a druhá byla vyučená obráběčka kovu, taky si to vzala a syn byl mechanik leteckých přístrojů, ale nedělá to. Pracuje něco úplně jiného.
0: No tak on by zrovna mohl taky vstoupit do našeho dnešního vysílání škola, řemeslo jako jistota, protože vystudoval jistý obor, ale jak vy říkáte, živí se něčím úplně jiným.
1: Úplně jiného, ano. Ale že tak aj bez té školy nějaké, tak bez studování jsem dělala fakt 20 let výplaty. A to víte, že je to náročná práce a
0: To je. Ještě mi řekněte, proč vás vlastně nemohli zaměstnávat dál? Právě protože jste neměla na to vzdělání, na svůj obor?
1: Dál, když mě propustili.
0: Když vás propouštěli, ano.
1: No, ano, ne, oni mě dávali do jinšího prostě na dílnu někde a na směry já jsem nemohla, protože mamka už měla roky a říkala, že s těma dětima ten, že nemůže být už, takže jsem zůstala doma, šla jsem marodit, protože rozumím. Jsem fakt byla maroda, s těma zádama jsem onemocněla. No tak mohla jsem jít ještě dál, jako pracovat, ale tak...
0: Už to prostě neumožňovaly vaše rodinné podmínky, no, když to takhle řeknu. Paní, ano, já si beru z vašeho příběhu to podstatné, že i bez škol se dá pracovat kvalitně, dobře v oboru, který je prostě oborem, který jsme si vysnili. No, tak co má, kdo jiný by to mohl říct než já, protože já jsem vlastně elektrikář, ale pamatuju si akorát, kde je fáze a kde je nulák v zásuvce.
1: No. A každý, kdo mě ještě, kdo žije, nebo kdo mě potká, tak každý byl spokojený a si myslím, že bylo to hrozné, když mě došel řec, že mě propouští, že to byla tedy ta doba. No tak nedá se nic dělat, tak jsem nechala všecko tak a odešla jsem jako dom marodit, protože jsem fakt měla ty záda nemocné, takže jsem...
0: Rozumím.
1: Ale že to jsem chtěla říct, že aj bez té školy, že se dá žít.
0: Ano, přesně to jsem před malou chvilkou demonstroval sám na sobě. Paní, ano, děkuji moc krát, přeju vám krásné léto a dobrou noc.
1: Já už mám dost, tak doufám, že ještě chvilku člověk tady bude. No, děkuji.
0: Užívejte každého dne. Naslyšenou.
1: Děkuji, naschledanou.
0: Ještě aspoň jeden příběh na téma škola či řemeslo jako jistota. Doufám, vás čeká po písničce kapely Krištof.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: to byl další zářný příklad. Richard Krajčo, frontman kapely Krištof, je vlastně také tím, kdo by měl nebo kdo by mohl říct něco k tématu škola či řemeslo jako jistota. Taky se původně vyučil elektrikářem na střední škole v Havířově. Po maturitě studoval na Vysoké škole báňské v Ostravě. Ovšem po několika semestrech ukončil studium a začal se věnovat hudební kariéře. No, já jsem skončil ve třeťáku na Vysoké. Teď ovšem paní Jarmila se svým přiznáním a životním profesním příběhem. Zdravím vás, paní Jarmilo.
1: Já vás také zdravím, pane Borku, a zdravím všechny posluchače, kteří vydrželi až doteď.
0: No, jak to bylo u vás?
1: Já jsem se ve druhé třídě zamilovala do paní učitelky a chodila jsem jí odata bydlela u nás na vesnici ve svém bytě a já jsem jí nosila i vodu, chodila jsem za ní, pořád jsem se jí tam motala. No a tím pádem jsem měla teda za cíl dělat taky paní učitelku. No tak když jsem skončila teda osmiletku se samýma jedničkama, tak jsem si říkala fajn, jenže problém. Mezitím naši otec byl řemeslník, ale v 48. bohužel už ne, to už byl strup na republice, tak mu odvezli všechny stroje a všechno a my už jsme potom naši vstoupili v 51. do JZD. Už to jinak nešlo. No a mě právě nechtěli pustit, že jsem byla už poslední, že tam někdo musí zůstat pracovat. To mě vede. No tak já jsem, jediná možnost bylo do zdravotnictví. Tam se mě moc nechtělo, no a když to byla jediná možnost, tak jsem se tam přihlásila. Ale hezký přes prázdniny. Udělala jsem zkoušky a přes prázdniny šupky rubky do gymnázia. Kam jsem mohla dojíždět, protože naši neměli teda na internát. No, tak a potom v gymnáziu se mě naskytla příležitost jít hned pracovat, bohužel teda v 17 letech tehdy to tak šlo, do školky. Aspoň takhle. No tam jsem byla 3 roky a chtěla jsem si dodělat školu, ale z Jižní Moravy to bylo strašně daleko do Kroměříže. Tak jsem si říkala nějak přes Brno. Ale co s bydlením, že jo? Tak jsem si zjišťovala, kdo by mě nechal bydlet jakkoliv. Tak jsem nastoupila do prvního Brna jako jeřábnice, jsem si musela udělat zkoušky. A tam jsem bydlela 3 roky s tím, že mě umožnili studovat pravickou školu. Tak 3 roky jsem dělala noční na jeřábu, týden co týden jezdila do Boskovic. To bylo. Ale pak jsem to dodělala a od té doby už jsem potom nastoupila. Bylo to klikaté, nastoupila jsem do mateřské školy, dělala jsem to celý život, posledních 15 roku ředitelku a byla jsem s dětmi maximálně spokojená.
0: No vy mi berete slova, že to bylo klikaté, jsem chtěl říct taky, ale nakonec už jsem to jednou použil. Dobrá věc se podařila a vaše věrná láska k učitelství, respektive k tomu, abyste vychovávala děti, nakonec se zvítězila. Ovšem, přes jeřábnici v první brněnské to šlo.
1: Ano, přes jeřábnici v první brněnské.
0: A to by mě zajímalo.
1: Jedině jsem mohla bydlet.
0: A to by mě zajímalo, jestli jste nějak poznatky z téhle své profese, z profese jeřábnice, uplatnila nebo ještě třeba uplatňujete ve své práci s dětmi.
1: Ne, to ne, to je to, jednou jsem měla možnost jezdit s autojeřábem ještě, ale to už mě to potom nešlo, kluci mě nabídli, že budou stavět byt, že by mě taky vzali, jenom že mezi tím jsem se vdala a čekala miminko, tak jsem nemohla. To mě mrzelo, ale jinak bych byla šla jezdit s tím autojeřábem.
0: Paní Jarmilo, to byl moc hezký příběh. Váš příběh a vaše příběhy tvoří Noční linku a já jsem za to nesmírně vděčný. Jak vám, tak všem, kteří tady byli před vámi. Aně, Radkovi, Viki, Milanovi, Olze.
1: Ano, všechny jsem poslouchala. Úžasné.
0: A já jsem rád, že posloucháte. Děkuju a přeju vám krásné léto. Naslyšenou.
1: Krásné léto i vám. Naslyšenou.
0: No a protože 1 hodina už je opravdu na dosah a na dohled, já vidím, jak to vypadá na našich studiových hodinách za 8 minut 1, tak právě teď dostane další z vás tu úplně poslední šanci vstoupit do vysílání a říct, Jaký byl ten jeho profesní příběh? Jestli opravdu škola či řemeslo v jeho či v jejím případě byla jistota? Nevím, kdo je na drátě. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, u telefonu Zdena.
0: Zdravím vás, paní Zdeno. Tak jak to bylo s vámi? Je škola ve vašem případě jistota?
1: Já jsem původně chtěla jít na sestřičku. To byla moje velká touha, ale protože jsem měla na koneční vysvědčení dvě trojky a šli jsme po staré ulici a maminka si všimla cedulky knihaří. A tak jsem se přihlásila jako knihařka. A můžu říct, že to řemeslo mám velice ráda. Jsem spokojená, už jsem sice v důchodu, ale kdyby mě to zdraví dovolilo, tak bych dělala dál.
0: Bylo to velice stručné, paní Zdeno. A řekněte mi, já právě proto, že to bylo tak stručné, tak chci ještě trošku rozkošatit ten váš příběh. No. Stýská se vám někdy po... No dnes už vlastně ty stejnokroje nejsou to, co bývaly třeba ještě před nějakými 30 lety, ale stýská se vám třeba potom po té možnosti být sestřičkou pořád, jo?
1: Ne, teďka už ne. Miluju svoje řemeslo, kterému jsem se vyučila.
0: Takže knihařka.
1: Knihařka.
0: V tomhle případě tedy volba vaší maminky, čistě náhodná, protože, jak jste řekla, viděla někde zřejmě inzerát, oznámení, tak v tomhle případě byla volba vaší maminky zcela na místě.
1: Úplně 100% perfektní.
0: No, někdy se vyplatí věřit moudřejším a zkušenějším. Já bych řekl, že vždycky, ale někdy si k tomu musíme najít i vlastní cestu či okliku. Paní Zdeno, děkuji vám a přeju vám dobrou noc.
1: Dobrou noc všem posluchačům a děkuji vám taky.
0: Mějte se hezky, naslyšenou. Dobrou noc. Teď už se budu muset rozloučit i já, vážení přátelé. Před námi je poslední písnička Noční linky. No a vám, kteří čekáte na tu další, ona začíná už za 22 hodin a pár minut, řeknu, že na místě, na které teď sedím já, i když tedy ne doslova, protože já vysílám z brněnského rozhlasového studia a ta příští naše Noční linka bude vysílaná ze středních Čech, přímo z Prahy, takže zasedne Honza Macoun a že tématem povídání s ním bude nejkrásnější podzemí. I Honzovi budete moci volat na číslo 731 800 900 anebo psát na web Noční linky. Takže úplně stejný postup jako v tom dnešním vysílání, které se už opravdu chýlí ke konci. Takže vám popřeju dobrou noc. A pozvu vás k té další takzvaně brněnské noční lince tuto sobotu, 25. Tam to bude trošku třaskavější téma. Nevěra. Budu se těšit na vaše příběhy. U mikrofonu byl Borek Kapitančik. Sladké sny vám přeju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer a buďte vítáni. Divadlo pro vaše uši má pro vás další příděl zajímavostí z rozhlasového archivu. I dnes budeme hned několikrát opakovat jedno jediné jméno v různých podobách, jak se nám dochovalo na rozhlasových páscích. Ale víc neprozradím, protože to už za mě napoví následující písnička. Pěkný poslech.

0: No tak dobře, tohle byli sice Petr Habka a Jana Kiršner, ale já to myslel trochu jinak, takže znovu a lépe. Slovo mají pánové, nebo spíš pan Spejbl a jeho nezvedený synátor Hurvínek a ten, kterému to dnešní divadlo opravdu věnujeme, totiž Miloš Kiršner.
1: Pane Kiršner, jestli pak vás někde napadlo, že budete mít jednou dřevěné děti a dokonce i dřevěného taťuldu.
2: No tak možná, že ti to bude, Hurvínku, připadat divné, ale já jsem na něco takového myslel už tenkrát, když jsem jako kluk v loutkovém divadle svého táty hrál Kašpárka. Už tenkrát jsem se chtěl před profesorem Skupou, který nás navštívil, trochu vytáhnout. No ale že se jednou skutečně ke Skupovi dostanu, že o vás začnu pečovat jako o vlastní, to bylo jenom zbožné přání. Ale splnilo se mi. Bylo mi po několika učednických letech vlastně dopřáno vás adoptovat. No a to už přece víš sám nejlíp. Ten můj kluk je nevychovaný, nezlobte se, ale já bych se vás taky chtěl na něco zeptat. Váš hlas, to je náš život. Jak to děláte, abyste se vyhnul třeba rýmně nebo kašlí, abychom my nemuseli nečinně viset v zákulisí? No tak to jste, pane Spejble, narazil na velice vážnou otázku. Tomuhle nebezpečí se prakticky nevyhne žádný herec. U nás však naštěstí funguje dokonalá technika. Můžu si vaše hlasy nahrát na záznam. Takže jsme pro takový nepříjemný případ dobře pojištěni.
1: No jo, ovšem, s takovým hlasem byste klidně mohl třeba do opery. Kolikrát jste zkoušel vážně či nevážně zpívat?
2: No tak ty pokusy už bych dneska těžko spočítal. Zpívali jsme spolu v mnoha hrách, na deskách, v rozhlase, i v televizi. Dokonce, jestli si, Hurvínku, vzpomínáš, pustili jsme se spolu i do muzikálu a tady jsem tehdy nespíval jenom za vás, ale i za hraběte Drákulu. Vedle divadelních písniček se dostalo i na populární šlágry z období klasického swingu. No a abych pravdu řekl, na takovou laskalu bych si zrovna netroufal, na to jsou tu povolanější, ale jinak si skutečně velice rád čas od času zaspívám. Vlastně víte, že vás někdy lituju, Řídio? Možná si ani nemůžete od plic zakřičet na fotbale či někde jinde, nebo nemám pravdu? No, na fotbal nebo na hokej se z časových důvodů ani nedostanu. A pak ve sportu patřím spíš k těm klidnějším fandům, kteří nezbytně nemusí lámat zábradlí a pohazovat různými předměty či nadávkami na adresu rozhodčích. Takže tady takové nebezpečí nehrozí. Zvýšený hlas, dá-li se to tak říci, si nechávám spíš pro problémy umělecké. Ale ani tady není zapotřebí zvyšovat hlas příliš často.
0: Takhle si se svým adoptivním taťuldou Milošem povídali jeho dva dřevění svěřenci, ať už jde o důstojného pana Spejbla nebo věčně zvídavého Hurvínka. No a protože Miloš Kiršner měl celoživotně hodně přátel mezi kolegy herci, taky jaksi mimo dřevěnou rekvizitárnu v běžném životě, není divu, že u něj, a ne tedy jednou, zazvonil i jeho kamarád, herec Miloš Kopecký.
3: S národním umělcem Milošem Kiršnerem se povídá náramně dobře, vždycky na úrovni. A navíc on je vynikající hostitel. Má to jedinou chybu. Bydlí vysoko nad Prahou. Já teď zvoním a je mi otevřeno s úsměvem. To je velice milý zvyk, když se otvírá s úsměvem. A na stole je připraven žbánek. To je taky velice příjemný zvyk. Děkuji, ale až po práci, Miloš.

0: Ano? Dneska si budeme povídat vážně, totiž no tak vážně, respektive maličko vážněji. Tak otázka první. Je to pravda, že ty jsi stejně starý jako Spejbl? Tedy, rozuměj, myslím tím, jak jsi den založení Skupova divadla.
1: Tak jsem maličko starší, ovšem pokud jde o datum založení divadla. Pokud jde o Spejbla, tak to jsem zase takový mladší bratr Spejbla.
0: Ano, ano, bratr, který má respekt.
1: No, který má respekt, kéž by tomu tak bylo. Ale abych upřesnil otázku. Spejbl vstoupil do loutkového světa před 65 lety. Zrodil se podle výtvarného návrhu profesora Josefa Skupy a stalo se to v Plzni.
0: Ano, a jak to bylo dál?
1: O 6 let později se Spejblovi narodil Hurvínek a vytvořili novou dvojici českého loutkového divadla a rázem nahradili tehdy velice populárního Škrholu a Kašpárka.
0: Prosím tě, řekni mě, kolik vaše divadlo má loutek, tedy herců?
1: Tak máš-li na mysli konkrétní hru, která je nasazena na jeviště, no tak mohu říct, že v některém představení hraje až 80 loutek na jednu.
0: No, to je tedy slušný.
1: Ovšem v divadelních skladech jich pochopitelně máme daleko víc, řekl bych něco přes 1000.
0: 1000 dřevěných herců? No, to ti lec, který divadelní ředitel musí závidět. To je kolegu. A víš, že bych si s některými, tedy respektive s těmi hlavními, že bych si někdy velmi rád zahrál a seznámil se s nimi?
1: Není nic našího.
0: Opravdu? Výborně. A o čem by to dílko bylo?
1: No, o čem? O seznamování. Chci si přece zahrát a seznámit.
0: Ano, ano, to bych rád.
1: Nedávno jsem totiž věnoval panu Spejblovi knihu Společenské výchovy, tak se připrav, prosím tebe. Ono už se to nějak samo vyvine. Opona jde vzhůru, za chvíli máš nástup. Hezky se sehni, ať nám vyjdeš na jevišťátko. Opona vzhůru! Tak, milej Hurvínku, do této chvíle si chlapče žil jen tak, řekl bych, nanicovatě, ale od této chvíle z tebe bude slušný mladý chlapec s vybraným chováním. Dnes se společně budeme učit seznamovat se. Ale taťoldo, za chvilku se do toho dáme, povídám. Tati, pozval se mistra Kopeckého a budeme se spolu
2: navzájem seznamovat, to už si říkal, ale co to blábolíš, tati, vždyť se všichni dávno známe, doktor Strossmayer je moje oblíbená televizní figurka.
1: Známe se halabala, chlapče. My se musíme seznámit podle základních pravidel slušného chování, chápeš?
2: No dobře,
1: zde, tady, v té odborné knize všechno stojí. Otevírám namátkou. Hrnaj, z koho to sem čerti nesou? Že už by to byl on?
2: Kniha praví, tati, že host je vždy slušně vítán.
1: No ano, správně, slušnost především, že ano. Hele, pojďte nál, je otevříno.
2: Otevírat dveře návštěvám chodí vždy hostitel nebo nejstarší dítě, dovol knižní citát.
1: Jo?
2: No ano.
1: No to je výtečná kniha, tak máš otevřít. Počkej, co pak se tady píše dál, jak se zachovat, když návštěva přinese dárek. Jo.
0: Dobrý den.
1: Dobrý den. Přineste nám nějaký dárek?
0: Prosím?
1: Dárek. Tady zrovna studuju, jak se má zachovat hostitel, když návštěva přinese dárek. Moc zajímavé. Nic nenesete, co?
0: Já jsem bohužel před malou chvílí
1: nevadí, mistře, nevadí. Hurvajs, včera jsem koupil nové dřeváky.
2: Jo, a co s nimi?
1: Dej je mistrovi, ať jako schválně to...
2: Přinese.
1: Ano, jako...
2: Dárek.
1: Jako dárek. No, hezky to zabal do krabice, ano.
2: Prosím, ano. A teď to prosím, jako laskavě, přineste, ať se můžeme učit slušnému chování.
0: Ano, tak dobrý den, Tady jsem si vám dovolil přinést takovou maličkost.
1: Ano, děkujeme. Moment, čtu, jo, ano. Hostitel má z dárku projevit radost a dát najevo milou zvědavost. Je to jste hodný mistře. Co to tam může uvnitř být?
0: Dřeváky.
1: Ale to jsem musel plácnout přes kapsu, vidíte. Nové dřeváky. Jak jste na to přišel? No to byla vůd, jak živa moje touha.
0: Nápad.
1: No, ohromný.
2: Není vhodné obdarovávat hostitele prádlem, ošacením nebo botami.
1: Co prosím?
2: Vhodnější jsou květiny nebo bomboniera. Přesně tak to tady stojí, tati.
1: Jo, jakože...
2: No, právě.
1: Tak je to jako bomboniera, ano?
2: Hostitel pak může z bomboniery nabídnout ostatním, tati.
1: Jo, děkuji. Prosím, mistře, vemte si, jsou rumové.
0: Ne, děkuji, já už dneska měl něco tak
1: no tak, tak si vezmi aspoň ty, Hurvínku, ať mistra neurazíme.
2: Já dřeváky nerad, tati.
1: Baště, za nehloupej řečí.
2: Tak jestli dovolíte, tak já si vezmu ten pravý.
0: Jestli dovolíte, pane Spejble, já bych se té výuky na malou chvíli ujal sám.
1: No prosím.
0: Moje dcera jak si mi jde do let.
1: Ano.
0: Víte? No, takže jsem ji rovněž nedávno vyučoval společenskému chování a vystupování.
1: Ano, račte, prosím, budu jedno velké ucho.
0: Už na dětech máme vyžadovat, aby se nám představili jaksi jako první. Ano?
1: Ano, ano.
0: A později jako by to našli.
1: Jo, slyšíš? Slyšíš? Holomku je nevzdělaná?
2: No dovol, tati.
1: Představ se nám.
2: Simano, pane Kopecký, taťuldo, jmenuji se Hurvínek, dobrý den.
0: Velmi správně, velmi správně. Starší muž potom jako první podá ruku mladšímu. Nikdy ne naopak.
2: Ano, slyšel jsi to, taťuldo?
1: Ano, slyšel jsem.
2: Dobrý den, pane Spejble, tatí.
1: Dobrý, tady je má ruka.
2: Jo, vajs.
0: Ano, tedy pozor, ruka se stiskne lehce a ne jako násada od rýče.
1: Ano.
0: Jsou ovšem země, kde se ruka vůbec netiskne. Například v Japonsku prý se lidé vzájemně uklánějí.
1: Jo, to znám.
2: Já taky.
1: Ano, tam jezdíme na zájezdy.
0: V muslimských zemích se při pozdravu dotknou navzájem čela a prsou.
1: No tak, to já znám jednu takovou hospůdku, kde si všichni navzájem zdraví takhle. Těpéro, Miloši.
0: No, ovšem, tenhle pozdrav vůbec nepatří do společenských pozdravů. A když už tak, jak si hodně kránu, no, a ty tě jako ještě trošku brzy.
1: Promiňte, že jsem přerušil, už opět poslouchám. Pokračujte, prosím, v představování.
0: Když představuji někoho neznámého, někomu všeobecně známému, třeba populárnímu umělci, ministrovi nebo diplomatovi, že ano, není třeba říkat jeho jméno. Jo? Tak dejme tomu, vy jste, dejme tomu, diplomat. Ano?
1: O, jistě, to ano.
0: Ano, pak vás představíme takto. Vaše excelence, dovolte, abych vám představil Hurvínka.
1: O, jsem diplomat. Nebo...
2: Vaše excelence, uklidněte se laskavě a uklíďte si ty dřeváky, dělají nám tady nepořádek.
1: Ano, to je pořád něco. Fuj, to jsem se leknul. Co tady dělá ta potvora?
2: Vaše excelence, to je náš pes Žerik. Teď jsme konečně celá rodina pohromadě.
0: Ano, a když jsou všichni představeni a společnost je pohromadě, tak můžeme některého z přítomných požádat, aby nějak přispěl k všeobecné zábavě.
1: To je výborné. Takže já bych si vás, mistře, dovolil poprosit, kdybyste dal k lepšímu něco lehčího.
0: Velmi rád, excelence. No. Velmi rád, excelence. Tak to šli jednou dva, tedy ona a on takhle večer šli k rybníku. Ano,
1: k rybníku.
0: Šli k rybníku a potom...
1: Tak konec. Konec společenské výchovy, Miloši, prosím tebe.
0: To je škoda zrovna v nejlepším. No. Já jsem se tak zrovna rozpovídal.
1: Věřím, ale my jsme skutečně slušné české loutkové divadlo. Potom mi to dopovíš soukromně.
0: Dopovím. Rád.
3: Divadlo pro vaše uši.
2: Jele, tatí, tu je Karel. Karle, on mě snad neslyší.
1: No tak zařvi.
2: Karle, tady jsme.
4: Je, ahoj, co tady děláte? Ahoj.
2: Napřed nás vem na ramena, pak teprv můžem komunikovat.
1: Hurvajs,
5: jak to mluvíš?
2: Teď je to kamarád, víš, že jo?
4: Správně, tak co vy tady?
1: Ale vytáh mě na procházku.
2: No koho by to bavilo být pořád pověšenej v kolisárně?
5: Tak a už ticho.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Melodie z Pařezové chaloupky, Křemílka a Vochomůrky teď jakoby zrovna uváděla Jiřinu Bohdalovou. Ta byla totiž druhdy průvodkyní pořadem, který v rozhlase představil některá zajímavá místa městské části Praha 2. No a mezi ně tenkrát patřilo v Římské ulici, jak se říkalo, u hasičů i divadlo Spejbla a Hurvínka, jen kousek od divadla na Vinohradech, kam zase společně patřili po léta právě Jiřina Bohdalová a dnes tedy ještě jednou Miloš Kopecký.

0: Vážení přátelé, tady v sále Vladimíra Majakovského, ústředního kulturního domu železničářů na náměstí Míru v Praze 2, dovolte, abych vás co nejsrdečněji, nejvřeleji, nejvroucněji a nej...
1: Nejste vy náhodou Miloš Kopecký?
0: Co je na tom k smíchu? Jsem. Těším. Vážení a milí, vy jste kdo?
1: Bohdalová, těší mě.
0: No, to není k smíchu, to je fakt. No. A co pak tady děláte?
1: Ale no tak, zvali mě sem.
0: Co vás sem?
1: No, pozvali, ale já jsem ovšem netušila, že vy tady máte nějakou přednášku, tak promiňte.
0: Přednášku? Ano. Já? No, ne, přednášku?
1: No, vy jste totiž tak před chvíli vypadal. Vy jste byl takový
0: jak?
1: Jako... takový...
0: intelektuální?
1: Ne, takový oficiální, no.
0: Oficiální říkáte. No. Má drahá, já dovedu být ještě daleko, daleko oficiálnější.
1: Ne.
0: Ano. Já dokonce dovedu být přísně komisní.
1: Ne.
0: Já dokonce můžu být vojenský stroj.
1: Ne.
0: Ano, to mohu, poručnice Bohdalová.
1: Moment, neříká se poručíková Bohdalová.
0: To je možné.
1: Že vy jste nebyl nikdy na vojně, co? Nebyl, co?
0: No tak byl, no byl, já už se tak přesně nepamatuju.
1: No to se vám ani nedivím, protože pokud jste byl, tak to se flinty asi ještě nabíjeli ze předu, víte.
0: To je velmi vtipné, opravdu velmi vtipné, to je mi for, tedy,
1: no.
0: Že to říkáte zrovna vy, Vochomůrko, Křemílková, Bohdalová.
1: No prosím, já už mlčím, pane doktore,
0: to
1: já už mlčím.
0: Nejlépe.
1: No jistě.
0: A pozor, teď se vás zeptám,
1: no.
0: Jestli pak víte, proč jsme tu,
1: no.
0: Nevíte?
1: Vím.
0: No.
1: Já vám to řeknu.
0: No.
1: Dnes.
0: Tedy právě teď.
1: Se nám hlásí.
0: Ano.
1: Praha 2.
0: Výborně. A co my?
1: No, co myslíte?
0: No, tak my tady budeme jako, jak si to, no.
1: No, dělat.
0: Jo.
1: No, my přece nejprve všechny přivítáme,
0: no.
1: Pak se koukneme tu a zase tam.
0: Jo.
1: Orchestr Československé televize sem tam zahraje něco...
0: Hudebního nejspíše,
1: ano. No, až nebudeme vědět, jak dál, tak se zase rozloučíme a půjdeme.
0: A kam se budeme koukat? Vy jste říkala, že se budeme koukat tu i tam. Máte se dívat tu nebo tam?
1: Ale ne, tak já jsem myslela obrazně. Jakože se podíváme po druhém pražském obvodě. Kde co je, kde se co dělá a tak
0: já
1: dále.
0: Já rozumím.
1: No, takže bychom začali. Tady nedaleko, víte...
0: Ano.
1: Tady nedaleko je takový divadlo.
0: To já vím. Já tam chodím.
1: Jo. A mají tam takový zvláštní herce.
0: No, velmi dobrý, že ano? Velmi dobrý.
1: Dobrý, to jo, ale dřevěný.
0: Moment, jmenujte, jmenovitě, konkrétně. Vy se takhle odvažujete veřejně napadat před celým národem a vy si dokonce ryjete ve vlastní zahrádce.
1: O jaký zahrádce to mluvíte, já vám nerozumím.
0: Jak to vy už tam nejste v tom divadle?
1: A kde? No tak vysvětlíte mi to konečně.
0: No mluvíte přece o divadle.
1: No to mluvím.
0: No, o našem tady vedle kousek.
1: Ale ne, no tak teď už mi to konečně došlo. Já přece nemluvila o našem divadle. No tak zkuste si vzpomenout, no. Je tu přece ještě jedno.
0: Tady
1: no,
0: poblíž,
1: no,
0: okolí?
1: Ano.
0: S dřevěnými herci?
1: No ale úplně dřevěnými.
0: A, tak to já už vím. Vy myslíte Spejbla?
1: A Hurvínka, pochopitelně.
0: No. Ale já vás teď trumpnu. Já totiž vím, co vy nevíte a neví to ani nikdo z těch, co tady sedí.
1: No tak na to jsem tedy vážně zvědavá, co vy asi tak můžete vědět.
0: Já totiž, vážená kolegyně, vím, že když takhle udělám rukou, tak přijde někdo, kdo toho o tom divadle ví přece jenom víc než my dva.
1: A já už vím, že to nemůže být nikdo jiný, než ředitel tohoto divadla, zasloužilý umělec Miloš Kiršner. No tak udělejte tou rukou takhle.
2: Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
3: Buďte pozdraveni.
1: Ano,
0: od koho?
3: No, od těch dřevěných herců.
0: Děkuji. Když jsme se tak hezky pozdravili a sešli, můžete nám říct něco, co my nevíme?
3: No tak, že hrajeme nejraději doma Pro naše diváky to jistě víte. Právě tak víte, že jezdíme pravidelně na zahraniční zájezdy, ale třeba nevíte, že jsme s tím divadlem procestovali 4 kontinenty světa a navštívili 26 zemí, z toho některé až 10krát, a že jsme kromě žebříňáku a rakety vyzkoušeli všechny možné dopravní prostředky.
1: Já bych ještě strašně ráda viděla Spejbla a Horvínka zblízka. Toho náhodou sebou nemáte.
3: Mám.
0: A ty dva, co je voděj toho Báju, Šulce a Luboše Homolu, ty tady máte taky?
1: No.
3: Mám.
1: No tak to je výborný, tak to byste nám mohli zahrát přímo nějaký dialog, co?
3: Mám.
0: No to víte, že máte. A my vám tady s kolegyní uděláme místo u mikrofonu.
3: Udělejte.
4: Hele, taťuldo, tak pořád poslouchám a poslouchám. Mluví se tady o divadle o nás a co jak bylo a co jak je a co jak bude a podobně. A tak mě napadá, neměli bychom jako pamětníci přijít taky s troškou do mlýna?
3: Do mlýna říkáš?
4: Simano.
3: S troškou?
4: Simano. Lidé si nás prohlédnou, poslechnou, zasmějí se a tak?
3: No vidíš, a právě v tom a tak je ten háček.
4: Jaký háček?
3: No lidi si nás prohlédnou, no to je v pořádku. Lidé si nás poslechnou, v pořádku. Lidé se zasmějí.
4: Jen aby.
3: V pořádku. Ale my budeme nahraný.
4: Jak nahraný?
3: No, co pak tady nevidíš ty mikrofony s různýma těma nahrávátkama?
4: No to vidím.
3: No tak, to si chlapče pustíš pusu na špacír, plásneš něco o nějakým závazku a už máš na polimance slavobránu a v ruce hrábě na listí, že ano.
4: Víš co, taťulo, uděláme to jinak. Já budu třeba jako reportér a budu s tebou dělat jako to interview, ano?
3: No jo, to by šlo. To mě nic neudělá. Musíš ale otázky pokládat na dobře viditelné místo, abych se mohl některým šikovně vyhnout.
4: O vás je, mistře, známo, že máte vřelý vztah k mládeži a zejména k dětem. Jest, prosím, tomu pravdou?
3: Jo, jo, pravdou tomu je. Tento vztah se táhne jako červená nit mým životem. Hřeje mne, že nejsem sám. S radostí pozoruji, jak je podporován přirozený sportovní duch dětí, které cestou do našeho divadla mohou přeskakovat různé jamky a kopečky na našem, řekl bych,
4: loveckém chodníčku.
3: Ano, nebo metat kostkami.
4: K tomu účelu volně položenými.
3: No, pravda. A teď ještě někteří dobří lidé pod záminkou opravy výtahu před vchodem do našeho divadla upravili hezký betonový kopeček, který může v zimním období sloužit jako
4: skokanský můstek.
3: Ano, a z jara jako
4: ráj horolezců.
3: No ano, skutečně hezký a neformální přístup k oslavě Mezinárodního roku dítěte, že?
4: Hele, taťuldo, víš co? Já už to interview nechám radši plavat. Mně se zdá, že se začínáš do nás mladých nějak moc navážet. To si o tebe nezasloužíme.
3: No to máš pravdu, někteří si to opravdu nezasloužíte, jenže jak já se rozjedu, tak je ze mě rozhněvaný
4: starý muž.
3: Starý muž, jo.
4: Jenomže my jsme starý muži také chtěli přijít se svou troškou do mlýna. Nevzpomínáš si?
3: No vzpomínám, jenže také si vzpomínám, že jsi s tou troškou chtěl přijít hlavně ty. Tak mel.
4: Já bych mlel, jenže on už to spíš všechno semlel, náš Říďa.
3: No tak vidíš, jen když se do všeho montuješ. Co pak ty můžeš vyprávět nějaké zážitky z cest, když tě všude vozej, zabalenýho v bedně a vytáhnou ti akorát na představení? No řekni, můžeš ty o něčem vyprávět?
4: Můžu, taťuldo, můžu. Můžu vyprávět o tom, jak se umějí děti smát.
3: Jo, takhle.
4: Můžu vyprávět o tom, jak jsme dávali radost nejen zdravým dětem, ale i těm dětem v nemocničních postýlkách.
3: Jo, takhle.
4: Dětem, které nemají ani maminku, ani tatínka.
3: Jo, takhle.
4: A hlavně můžu vyprávět o tom, jak jsme všichni rádi, že jsme zase u nás doma.
3: No tak ve všem s tebou souhlasím, ale myslím, že je nejvyšší čas se rozloučit. Tak na shledanou.
4: Na brzkou shledanou.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: V rozhlase svého času Spejbl s Hurvínkem působili, považte tak trochu i jako redaktorská dvojice. No vážně, měli tu seriál krátkých rozhovorů a neutekli jim ani takové osobnosti jako třeba Striček Jedlička, haškolog doktor Radko Pytlík, spisovatel František Nepil, anebo, a to byste asi vážně nevěřili, odborník na manželské problémy doktor Miroslav Plzák.
2: Tak Hurvínku, tamhle ten pán v nejlepších letech, to je pan doktor Plzák. Já nevím, co na něm vidíš směšného. Je to sympatický člověk průměrného vysokého vzrůstu. Má krásný nos, průbojné oči, i vlas vidím. A navíc nikdo není dokonalý, že ano, tak co je tady k smíchu?
3: Smích pomáhá léčit, Aťoldo.
2: No jo, to je pravda. Takže trochu smíchu nikdy neuškodí, že ano. No a my vlastně tady panu doktorovi pomáháme.
3: Pan doktor je primář, Taťuldo, víš?
2: No, abych nevěděl. A primářů já znám. Chlapče, jednou jeden primář hrál dokonce na mých narozeninách na housličky až do rána.
3: To byl primář, tatí. Tohle je primář.
2: Ano, velmi správná připomínka. Primář, vím. Co vlastně dělá primář, pane doktore primáři?
4: No tak podívejte se, já jsem primář kliniky a tam je to vlastně zástupce přednosti kliniky. Tak, ale ještě lépe vám to objasním. Podívejte se, přednosta kliniky ten učí mladé mediky, jak léčit, a primář ten léčí.
2: Vlastně. Jo, rozumím. Takže primář je takový lepší doktor, že ano?
4: No, tak taky by se to tak dalo říct, když jinak nedá ten...
3: Psím, mohl bych též vznést dotaz?
4: No, prosím.
3: Co to znamená to, co jak tady čtu na vaší navštívence, primář Miroslav Plzák, co?
4: No, tak to je kandidát scientiarum, neboli kandidát věd.
2: To je přeci jasné, Hurvínku. Ty jsi ještě malej, tak jsi kandrdas, on už je větší, tak je kandidát.
4: No, tak pozor, zase tak úplně přesné to není, pane Spejble.
2: Ne?
4: Kandrdas je kandrdas, ale kandidát věd, ten musí obhájit vědeckou práci v rozsahu asi tak 60 stránek.
2: A vy jste ji obhajoval?
4: Jo, ano.
2: On vám ji chtěl někdo ukrást?
4: Ne, prosím vás. Obhajoval jsem ji před vědeckým fórem.
2: Ach tak.
4: Že mám pravdu v tom, co tvrdím. Taková kandidatura trvá léta.
2: Je to, jste měl přijít k nám do divadla. My bychom vám to potvrdili hnedka, že máte pravdu. My máme doktory rádi, ano.
3: Primáře.
2: Ano, ty taky. To mi jednou jeden primář hrál na narození... Jo, to už jsem vlastně říkal. Tak na co bychom se ještě tak zeptali, Hurvínku, aby řeč nestála?
3: Já bych prosím měl ještě jeden dotaz. Jaký je rozdíl mezi psychiatrem a psychologem?
2: A myslíš, že to ví?
3: No jasně, protože primář Plzák je psychiatr.
2: Podívejme se, co ten můj kluk všechno neví. Tak jak se od sebe, pane primáři, ti psi liší?
3: Psychiatr a psycholog.
4: No podívejte se, psychiatr je lékař a léčí duševní nemoci. A psycholog to není lékař a ten by měl vlastně rozumět lidské duši.
3: Ho nerozumí?
4: Ne.
2: Žádný z nich?
4: Žádný.
2: Že to tak otevřeně říkáte? Vždyť by vám mohl někdo z psychologů ve vzteku na tří doma kliku kolomazí nebo ještě něco horšího udělat.
4: No já se jim trochu omluvím. Podívejte se, psychologie to je věda o lidské duši. Je to věda v prudkém rozvoji. Vždyť podívejte se, lidský mozek, to je vlastně nejsložitější počítač na světě.
2: A tu máš čerty kropáč.
4: Já vám dám příklady. Kdyby měl lidský mozek být vytvořen uměle, ano? Představte si, že by potřeboval k provozu tolik energie, jako mají niagarské vodopády.
3: Jo, no ne, a to není žádnej tálinský rybník, takový vodopády,
4: no
3: že
4: tak
3: ne?
4: Tak to tady určitě ne, a ještě si představte, že kdyby si někdo přece vzal vytvořit jeden jediný umělý lidský mozek, tak by musel být ten mozek veliký jako dva paláce kultury.
3: Je.
4: A proto je tak těžké rozumět lidské duši.
3: To tedy čubrním, primáři. Takže to když jdeme my s taťou na procházku třeba po Václaváku, tak to jdou 4 paláce kultury, že ano?
2: No, my 2 starý paláce a ty 2 nový, no. A všechny plný personálu. To vám řeknu, to je ale věda, tahle psychologie. Raději o ní ani nevědět. To si budeme radši povídat o tom prvním psovi. Jak jste to říkal, psi?
3: Psychiatrie.
2: Tak, přesně tak. Takže kdybych přišel k vám do psychiatrické ordinace, to se musím taky svlíknout do půltěle jako u normálního
4: doktora. Ne. To si jen sednete.
2: A slíknu se.
4: Ne. A budeme si spolu povídat. Já se vás budu jen ptát.
2: Tak se ptejte.
4: No tak třeba máte závratě?
2: Mám.
4: A víte, co je to závrať?
2: Nevím, pane primáři.
4: No, vidíte. Jak se třeba k něčemu odhodláváte, pane Spejbl? Dávám práci se k něčemu rozhodnout?
2: No tak řekl bych, pane primáři, řekl bych ano i ne.
3: Taťo, nezralej, pane primáři, že?
4: No počkejte, to se ještě s určitostí říct nedá. Ale něco mu pak určitě pro jistotu předepíšeme.
3: Mohl bych teď přijít do ordinace já?
4: Jako pacient?
3: Ne, jako reportér. Zdravej, zvíravej reportér.
4: No prosím, tak se ptej.
3: Čím jste chtěl být, pane primáři, když jste byl ještě klukem?
4: To vím velice přesně. Hasičem.
3: Snad požárníkem.
2: Hasičem. Tenkrát byli ještě hasiči. Že ano?
3: Mečta, Čuldo. Já jsem v ordinaci, ty si teď na chodbě prohlížej obrázky.
2: Já se s tebe jednou zblázním.
3: Nech toho.
2: No, tak dobře.
3: Pane primáři, na chodbě čeká pacient, ale já pokračuji. A potom, čím jste chtěl ještě být, když jste se nestal hasičem?
4: No to se podrž, protože pak jsem chtěl být důlním inženýrem.
3: Důlním inženýrem?
4: Ano, protože já jsem se totiž narodil v Libušíně u Kladna a tam jsem měl k tomuhle povolání velmi blízko.
3: Ano,
4: ale pak přece jenom jsem se stal lékařem.
3: Lékařem, no jo. Ono, nahoře, sikr. A kamarádů jste měl hodně v mládí.
4: Hodně, možná, že až příliš. Ale vždycky jenom jediného toho pravého, toho věrného a důvěrného, jak se říká. To si pamatuju, že je nesmírně důležité mít toho jednoho pravého, důvěrného kamaráda. Toho si pak vážím. A takové kamarádství musí mít ovšem své nepsané zásady.
2: Napiš si je, Hurvínku.
3: Taťuldo, mlč tam na té chodbě. My tady pracujeme.
2: Tak promiň.
3: Jaké jsou zásady pro pravé kamarádství?
4: Tak předně. Na kamaráda nikdy nežaluju.
3: To je fakt, to bych byl sketa, že ano?
4: No to bys byl. A za druhé, s kamarádem si rád povídám, ale pozor, musím ho také nechat povídat.
3: No já sám, a za třetí?
4: Kamarádovi se nikdy nevnucuju, když třeba já chci jezdit na kole a on chce hrát fotbal, nikdy nesmím říkat, že na kole je to zdravější a zajímavější, protože to je podfuk.
3: A to mám jít s ním hrát fotbal, když se mě nechce?
4: Ne. Ale rozhodnout mezi kamarády má koruna. Pana nebo vorel, kolo nebo fotbal. Hodit si korunou, to není projev hlouposti nebo nerozvážnosti. Kde pak? To je moudré a správné.
3: A proč?
4: Protože tady jde přeci o to, abyste se oba dobře pobavili. A nikdy přeci z vás nikdo nemůže předem vědět, co bude lepší, jestli kolo nebo fotbal. Proto ať rozhodne koruna. Rozumíš mi?
3: No, rozumím. Dokonce si myslím, že bych byl s vámi určitě kamarád.
2: No, na to jsi moc mladý kandidát. Kandrdas. Promiňte, ale na té chodbě fouká, je tam plno sestřiček, ani jeden brácha, tak tady je mi s vámi lepší.
3: Já mám ještě jeden dotaz.
4: No, prosím.
3: Od kdy se může, kluk, abyste mě správně rozuměl, od kdy se může zamilovat?
4: No tak podívej se, já bych řekl, že tak už od 10 let.
3: Tak fajn.
4: No ale to má psát jenom básničky a svou lásku musí přísně tajit.
2: Jo, básničky nařezat, přehnout přes koleno a 10 na holou.
3: Poslední dotaz, být či nebýt? Myslím na holou, ne na Hamleta.
4: Aha, tedy jak trestat vlastně chceš vědět?
3: Jak trestat?
4: Tak já si myslím, že nejlépe stačí zvýšit hlas.
2: Zvýšit hlas, vy jste dobrý. To já pořád zvýšuju. Já někdy zvednu hlas, až praskají okenní tabulky. A co potom, když prasknou?
4: No tak pak trestat odnětím odměny. A odměna je pro malýho kluka televize, biograf, hračky, plovárna. Prostě trest je zákaz.
2: Tak Hurvejs, a nepůjdeš plavat a ještě dostaneš 10 přes holou. Už vím, jak na tebe.
4: No tak někdy se opravdu stane, že otec uhodí svou ratolest. A já se vás ptám, kdy ji uhodí? No přeci jedině, když má otec vztek. No dovedete si představit, že by otec v nejlepší náladě a pohodě nařezal svému synáčkovi, že byste měl perfektní náladu a nejednou by si řekl, jo tak a teď ještě nařežu Hurvínkovi, no to přeci nejde. Nařežeme-li svému dítěti, je to vždycky důkaz toho, že jsme tedy ve stavu vysokého hněvu. Takže dát třeba záhlavec tady Hurvínkovi, když jste v dobrém rozpoložení, no to přeci nejde. Ale například Hurvínek doma uklidil, navíc vám vyčistil boty a teď se učí.
2: No jo, máte pravdu. Jsou vyčištěné. A prach je dokonce utřený. A učí se chlapec, učí. Já ti dám takovou ránu. No jo, ono to opravdu nejde. Na co vy, doktoři, nepřijdete?
4: A ty to dotáhněte. A když jste rozčílený, ujela vám tramvaj, zmoknul jste a srazilo se vám mléko a navíc třeba ten váš Hurvínek namaloval Žerikovi packy červeným latexem?
2: Žerikovi? Ty rošťáku! No a už jí má.
3: O, tak Čuldo, já to měl být tak jako příklad tohleto.
2: Teď já jsem zase tolik nepřitlačil. Hlavu máš pořád na svém místě, jak ti může přítomný lékař potvrdit.
3: Ještě dotaz. Jak se má nebohá ratolest účinně bránit rozčílenému taťuldovi, kterému se zdrcnulo mlíko?
4: Tak každý kluk má znát, co má jeho táta rád, jeho záliby. A když je otec rozčílený, tak i hned zavést řeč na tatínkovo hobby. Aha. Tím se přece otec uklidní a zavládne zase pohoda.
3: Ano, například taťulda rád chodí na ryby.
4: No tak vidíš, podívej se, je rozčílený a na ulici třeba šlápnul...
3: Do téru.
4: Ano, do asfaltu a ty to víš. A co uděláš?
3: No, řeknu třeba, nic z toho, taťuldo, nedělej. Boty jsou boty a zdraví máme jen jedno. V sobotu si zase zajdeš na ryby.
2: No, to je dobrý nápad. Já vám děkuji, pane primáři, a naschledanou.
4: Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchinou.
1: No a za mě teď společně s Tomášem Rypanem v režii u technického pultu už jen přání dobrých dnů ve zdraví a na rozloučenou pro vás ještě jeden krátký dialog, nebo spíš trialog, kde se k našim dřevěným hrdinům přidává i Hurvínkova neodmyslitelná kamarádka Mánička, aby si pak všichni ve spolek zaspívali společně s Valdemarem Matuškou.
5: Když se bude Mánička zpěvu věnovat, může z ní za pár let bejt i, řekl bych, taková...
6: Taková siréna. No ty se, Hurvínku, víš.
5: Jaká pak siréna? Zpěvačka.
6: Zpěvačka.
5: Ano, třeba jako ta Rýpalová, že ano.
6: Pilarová.
5: No ano, jak říkáš, Máničko, nebo jako ten Karel... O tatí.
6: O tak ti tatí dík.
5: No, Hergot, jak on se jmenuje?
6: Neckář.
5: No vidíš, já věděl, že to znáš. Jestli pak ty vůbec umíš tak dobře dějepis jako zpěváky, no?
6: Šimano.
5: No tak dobře, zpěv to je krásná věc, abys věděl.
6: Já vím, tatí.
7: No tak se mi neposmívej, když to víš.
5: Ovšem, živit se tím, to už musí mít člověk hodně toho.
7: Známých.
5: No, ale ne, talentu, že ano.
6: A taky musí mít dobrý nervy, tati, aby vydržel poslouchat ten rambajs.
5: No to taky, ale když já jsem zpíval děti...
7: Je, vy jste taky zpíval, pane Spejble.
5: Ovšem, že Máničko, já děti dokonce jednou vyhrál bratislavskou... Tu? Liru?
7: Je.
6: Vážně, tatí?
5: No.
6: Liru bratislavskou?
5: No, jsem vyhrál.
6: Jo.
5: No, v tombole. V tombole, jo. A jednou jsem taky dostal děčínskou kotvu. No?
6: Ha, děčínskou kotvu.
5: No jo.
6: Paní Hurdálková říká, že jsi dostal děčínskou kotvou do hlavy. To je rozdíl, tatí.
5: Ale paní Hurdálková, to je stará...
6: Cože?
5: Že o jejich informacích by se dalo s úspěchem pochybovat. Já například, já zpíval i v milánský skále, abyste chtěli vědět.
7: Je, a proč ve skále, jo, pane Spejble? Jo, to vy jste byl jako blanický rytíř.
6: Proč ve skále, hele, tatí?
5: A dejte mě pokoj.
7: Jako rytíř?
6: Tatí, hele, proč jsi zpíval ve skále, tatí?
5: Dej mě pokoj.
7: Proč jste zpíval v té skále?
6: Tak řekně, proč ve skále?
5: No, jako proč rytíř ve skále? To je taková opera, žáno, italiánská, skoro až italská, bych řekl. Chodí tam samý skalní fandové, no tak tomu říkají La Scala. To La, to je jako...
6: La Sconca.
5: Ale La, to je jako takový italský člen, no, jako Derdy Das ve francouzštině, že ano?
6: No, tati, francouzštinu to já ovládám permanentně anglicky.
5: No tak.
7: No a co jste tam zpíval, pane Spejble?
5: Já, co jsem tam... No tak, počkej, pokud si vzpomínám, tak jsem zpíval třeba tohleto. Oj, jak je měnivé to srdce ženivé. Nebo tuhletu, tu jsem taky zpíval.

0: Šmnáli, dej pokoj, pořád nezesměšňuj ty věci.
1: Bravo. Moment, to je Matuška.
2: Je to přece jasné, že je to pan Matuška.
1: Ale ne, říkám, že je to Matuška, tohle ta tuška, že má.
3: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
3: No, jindy bývá zvykem, že si zvu hosty do studia já. Dneska jsem to udělal obráceně, přišel jsem za váma a to má svůj důvod. Já bych si s váma totiž chtěl zaspívat.
1: No, to si vám ani nedivím. Má to ovšem jeden háček, jestli vám to nevadí, že jsme poněkud dřevění.
3: Vůbec mi to nevadí. Já už jsem zpíval s loutkama a rý měsíce například.
1: Ano, ano. No, tak to je velká čest a vyznamenání pro vás, že ano. Co byste si střihnul s námi? Lidovku, operu nebo pop show?
3: Jak jsem vás, pane Spejbl, poslouchal, tak vám plácala celá Laskala, že?
1: Jo, nejen nám, i nás, ano, to...
3: Takže bychom si mohli dát třeba Houpavou.
1: Houpavou. No vidíte, to je docela dobrý nápad. Živě souhlasím.
3: Výborně.

ní přece, jak utekl z klece, ten velký lev, tak jášku, jenom klid na mucholapku, dám zaječit lap.

0: Český rozhlas Karlovy Vary, rádio vašeho kraje.
1: Telegram s adresou svět.